prázdniny cestování jsou v plném proudu. Vlaky odjakživa patří k tradičním dopravním prostředkům a nejenom tuláku. A vlaky jsou taky tématem písniček v dnešním pořadu Na cestě. Klidný poslech přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc Jarka Nosková. A první písničky už přivážejí Greenhorni.

A u rezavých kolejí ještě na vlnách Českého rozhlasu Olomouc zůstaneme. Brněnský TE Band zahraje písničku Rezavý šíny Babihory voli.

Volovkami budeme taky pokračovat. Dáme si Hobous a song abonenta Jihozápadní dráhy a potom mrtvej vlak Mikyho Rivoli, který zahraje společně s přáteli.

0: už jede vlak.
1: Posloucháme dnes pořadu Na cestě vlakové písničky a jednu s textem z Kunka Jaroše přidají taky Malina Brothers, jmenuje se Éra parních lokomotiv.

0: vlnách Českého rozhlasu Olomouc pokračujeme v poslechu písniček s vlakovou tematikou. Dlouho nejel žádný vlak, dohráli hoptropáci a pokračovat bude Babi Daněk v posledním vagónu. A taky Vojta Kyďák Tomáško a obyčejný vlak.
1: Od rána tu čekám na svůj vagón.

pořadu Na cestě nemůže chybět ani Kamelot. Poslechneme si písničku Romana Horkého Pozor tunel. A k tomu Línej vlak zahraje kapela Tempo di vlak.

vlakům patří i nádraží. Přestože spousta z nich, hlavně těch na tuláckých tratích, je zrušená. Zajímavé je, že písničku Nádraží hrála brněnská ozvěna už v 80. letech. A taky olomoučtí přátelé zaspívají o ztraceném nádraží.

když už jsme slyšeli písničky o nádraží, tak si dáme dvě o nádražácích. Nejprve to bude Pardubická stopa a Žalmanův Severní dráhy nádražák. A potom Lístek zahraje nádražáka, kterého napsal Alva.

0: jako těch schodů smutnej tón.
1: A to už bude na vlnách Českého rozhlasu Olomouc z vlakovek skoro všechno. Závěrem nám z dálky zahouká vlak v písničce, kterou zahraje Babí léto. Přeju vám klidné léto, bezproblémové cesty nejenom vlakem. Od mikrofonu pořadu Na cestě se loučí Jarka Nosková.

mě veze, poslední můj vlak mě veze. Teď vím, když pryč jsem spěchal, to, co jsem jí nehledal, doma jsem nechal, poslední můj vlak mě veze.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Já doufám, že tahle znělka vám už vlezla pod kůži, jak se říká, dostatečně a tušíte, že před námi je hodina plná zábavy, rozhovorů, telefonátů, SMSek a možná i vzpomínek. To všechno dnes doprovozeno i vyprávěním a slovem Aleše Ulma, už se na mě usmívá. Aleši,
2: určitě, hezké odpoledne. Určitě, Paťo, těším. Pochváleno buďš léto i v zemi této. Psal jsem teď někomu. Tak trochu vody by to chtělo, ale ono to přijde.
1: Všechno bude.
2: Ano.
1: Teď ale hlavně zábava, tak se těšíme na vás.
0: Humoriáda. Humor.

0: Aleš Ulm je naším hostem v Humoriádě a má před sebou seznam, už si udělal dokonce i poznámky, možná si to rozstřídil, jeho touhy budou znát. Tak co jako první bychom měli pustit?
1: Určitě s radostí Miroslav Horníček, protože já jsem ho navštívil u nich s jeho paní ještě, za jeho života samozřejmě na chalupě.
0: Ano.
1: A bylo to nezapomenutelné a jako rád si na něj vzpomenu a bylo to je pro mě s ním svázáno i
0: přes tu chalupu.
1: Samozřejmě i léto v Mariánských Lázních, nebo jak psal tyhle ty věci, ale vůbec takovou s touhletou osobní historkou. Takže
0: tím pádem Horníček máme.
1: Jsem četl, že by tam něco bylo s Danou Metrickou.
0: Ano, vzpomínka na ně, tak jo, máme, pustíme, uvidíme.
2: My jsme s Danou Metrickou hráli řadu věcí, já jsem jí měl strašně rád jako kolegyni a jako přítelkyni, ale to jsme hráli takovou tragédii, to bylo Gerhard Hauptmann Před západem slunce. A ona tam hrála manželku jednoho profesora, který ho hrál Zdeněk Hofbauer, později tragicky zahynuvší při autonehodě. A on, to je zvláštní role, on má předepsanou od autora tvar paruky. On má mít sešišatělou hlavu, takovou jako, a to se v té hře vysvětluje, protože oni ho při porodu cvakli kleštěma a od té doby má šišatou hlavu a je trošku degenerovaný, ale přesto je profesorem.
3: Tragédie.
2: Na divadle to jde, to je samozřejmě. V normálním životě to je vyloučený, ale na divadle to jde. A to hrál Zdeněk Hofbauer jako toho trošku pomatenýho takového profesora. A my jsme tam měli takovou scénu, kdy jsme stáli s kolegou, s Karlem Forstem, dole a na dvoumetrovém praktikálu nahoře byla Dana Metrická a ten profesor, Klausen se jmenoval, a v zákulisí jsme stáli připravený na výstup a on říká, Dano, já jsem si tu roli ještě doma jako trošku domyslel a já tam budu ode dneška přidávat takový šílený smíchy. A on říká, Zdeňku, neblbněte, nedělejte nic, já jsem smíšek, já to nevydržím. Říká, no to nebudou veliký smíchy, to bude takový tichoučký jenom A on říká, tohle si uděláte jednou, tak já odcházím. Tak se dohadovali. Pak on řekl, no tak přece dělám legraci v zákulisí a nebudu to dělat na jevišti, že? A v tom řekl inspicient ven. A my jsme vyšli, my s Karlem Forstem dole a oni dva na ten dvoumetrový praktikábl. A on jaký odvíral dveře a ona ho míjel a on jí pouštěl, tak do ucha jí udělal. A teď to dělal za každou její větu. A Dana Metrická, to byl její hlavní part, tam ona mluvila, ona ani tak moc ne. A ona rozčilená pomlouvala celou tu rodinu a tohleto. A on do těch jejich nádechů vždycky udělal. A ona už zápasila o každý slovo. Už prostě nemohla. Jo? A my jsme stáli dole a měli jsme oba nalepený kníry, protože já jsem byl mladý a měl jsem rád doktora, tak mě dali aspoň knír, aby lidi věřili, že mám aspoň maturitu, že jo? A řvali jsme smíchy a jak jsme věděli, že jsme ve tmě, tak jsme se otočili zády k hledišti a čuměli jsme na ty dva nahoru, jak tam spolu bojujou o ten smích. Skončili, vypotáceli se a já cítil, že se mě odlepila půlka kníru a visí mě dolů přes rty. Tak jsem si říkal, je zle. Teď za chvilku do nás přijde světlo, máme dialog, který já jsem začínal větou s pohledem za ní, jsem říkal, ta dáma má jazyk jako břitvu. No. Rozsvítila se světla a já jsem si řekl, zachráním to. Takže jsem držel ten knír a říkal jsem, budu mluvit s Karlem takhle přes rameno, takže ani on, ani diváci si toho nevšimnou. Taky jo, jsem si přidržel knír a povídal, ta dáma má jazyk a víc jsem neřekl, že v té chvíli se na mě Karel Forst obrátil a taky mu vysela půlka. Takže jsme se oba rozeřvali, odešli jsme, no, tak tam byl nesmyslný výstup, jeden herec, ta dáma má jazyk, řekne a odejde. Naprosto nesmyslný. A čím větší tragédie, tím větší srandy. To byl zákon, absolutní zákon.
0: Taky se vám, Aleši, někdy něco takového stalo na pódiu, že jste prostě nebyl v té formě, nebo vám oblečení vypodil službu, rupnul knoflík třeba u kalhot, určitě, nebo něco určitě, takového, no, nebo,
1: ano,
0: nebo
1: ano.
0: Nedorazil kostým třeba. Ve
1: no, já jsem byl v rokoku, jak já jsem nehrál toho divadla tolik, že jo, ale tam jsem se vyřádil v tom rokoku, 2 roky jsem tam dělal a děkoval jsem Bohu pak, že prostě by to bylo dopřáno pod tím škoda toho Vostřela, že
0: ano.
1: Prostě musel tak rychle skončit, že tam to bylo krásný na tom Václaváku a já jsem tam hrál po Labským Mouřeninovi, tuším, a tím hrál toho Kandrase, to je takový, který nic neumí ještě, ten herec, co tam přijde a dostal jsem od něj jako rád facku, jako takovou tedy kaširovanou, ale pak on přitlačil, já jsem říkal, to už nepřeháněj zase, Darku.
0: To,

0: A teď tam zpívala tu píseň a teď ona, jak se jí to líbilo,
1: jo,
0: tak
1: se pohupovala.
0: Si říkala, mladej, ten to vydrží, tak se pohupovala. Já jsem říkal, Laďko, mě bolely záda, teďka, jestli to budeš dělat, tak já už prostě nebudu možný, tak toho nechala. No. Tak to bylo takový jedno s mnoha nebo s kostým, že vám nemůžou najít. A včera se mi stala jiná věc a to jsem si říkal, bože, je to tady, ten, jak se jmenuje, ten ne Parkinson, ale ten druhej, ano.
1: Ano, co se
0: nebo
1: stalo?
0: Oba možná. A já jsem, ne, není to pravda, já jsem se naučil, vylez jsem u Anděla v parkovišti, tam v tom centru, a hledal jsem vůz, svůj auto. A ono tam nebylo. Já jsem si říkal, E4, to musí tam být, snad nejsem blbej. A je to tady, jsem říkal. Katastrofa přišla, všechno vycházelo.
1: Aha, bylo to jiné podlaží, nebo co?
0: No, ono to bylo o podlaží míň, ale stejně číslovaný. A ten na mě řval v toho, z toho reproduktoru, jako kdybych se mu nějak ublížil, ten informátor.
1: Jo, jo, jo.
0: No, no.
1: Tak všechno zachráněno.
0: No, nakonec dobrý.
1: Jak budeme pokračovat v Humoriádě dnes? První dnešní souboj. Miroslav Horníček je ve hře, vybral tedy Aleš Ulm. Já proti zkusím taky nasadit jméno možná v podobné době. Vladimír Komárek, malíř, ale taky velký bavič, řekl bych. Jeho vzpomínka a vyprávění může zaznít. Tak buď to bude od Horníčka o psovi, anebo od Vladimíra Komárka o módě. Co si vyberete? 731 800 900, to je náš telefon sem do studia hlasovací v téhle chvíli a můžete posílat i SMSky na číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatáláska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Humoriáda dnes s Alešem Ulmem a Patrik Rozehnal vás zve do vysílání. Telefonní číslo sem do studia 731 800 900 a vybíráte tedy mezi Miroslavem Horníčkem a Vladimírem Komárkem. Na telefonu v této chvíli je s námi kdo? Dobrý den, kdo hlasuje?
5: Dobrý den, Karel Zbojkovic. Zdraví vás, Patriku, vypadá Aleše Ulma. A já bych chtěl pokračování.
6: Děkuji.
4: To znamená další vyprávění Miroslava Horníčka. Píšu, děkuju a jdeme za dalším.
7: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy, zdravím vás tam do rádia a přál bych si Miroslava Horníčka.
4: Dobře, ano. Děkujeme. Děkujem. Nashledanou, děkujeme za ten krátký, rychlý telefonát. Kdo dál?
8: Dobrý den, tady Jarka z Prahy. A přála bych si pana Horníčka.
4: Dobře, píšu Horníčkovi další bod. Myslím si, že asi už to z toho je i docela jasné, ale ještě jeden hlas přidáme, ať vám dáme prostor. Kdo pak tam je?
9: Dobrý den.
4: Dobrý den, tak Ačko nebo Bčko?
9: Já bych prosil pana Komárka.
4: Zklamu vás, měl tady taky hlasů, nemálo, ale ne tolik, aby to stačilo na vítězství. Téměř 2/3 jich putovalo na konto Miroslava Horníčka. To znamená, že právě on vyhrává a teď bude vzpomínat na psa.
10: Verich měl dlouho kolii psa, krásně, jmenoval se Hero. A to byl nádherný pes, chytrý. Ten byl cvičený, takže když jsem vešel, on byl zvyklý, že se s ním peru o papíry. A vždycky vzal první papír, který našel a lítal po bytě, já mu ho bral a rvali jsme se spolu. A tak někdy to byla stránka rozepsaného Verichova rukopisu. A pak jsme se honili tři. Ale ten Hero, ten byl na mě vysazený, že jsem vešel a už bral papír a už si chtěl hrát. A já jsem si pak po letech opatřil taky koli, taky psa. Taky Hero se jmenoval, to už Verichův Hero nežil. A měl jsem ho, 13 let jsme ho měli. A jednou, tomu bylo asi 5 nebo nevím kolik, tak Verich povídá, poslyšte Horníčku, přivezte mi někdy toho vašeho Hera, já bych chtěl zase doma zažít koli jako pro vzpomínku. Tak jsem ho tam vezl autem, naložil jsem našeho Hera, jeli jsme na kampu, že jo, a Verich měl takovej kameninový takovou věc v pokoji, takový jako vodotrysk to vypadalo, a tam měl kyčky v tom nasázený a to měl jako ozdobu v pokoji. Náš Hero vletěl rovnou k tomu bývalýmu vodotrysku, zvedl nožičku a pokropil. To byl tak čistotný pes, že třeba na zahradě to nevykonal. To zahradu ještě považoval u nás doma za součást bytu, to ne. To se musel za dveře, ven na ulici, tam teprve to vykonal a vrátili jsme se. A tady najednou v bytě u Vericha. Takže to dal do provozu. A já mu strašně nadával, tedy psovi, a říkal jsem, můžeš to do toho? A Verich říkal, neřvěte na něj, člověče, co na něj hulákáte, tady čurá každý pes. On to cítí, to nevydrží, to musí udělat, to je samozřejmě.
0: Humoriáda.
4: Taky takovéhle zážitky měl Miroslav Horníček. Mimochodem, Jan Verich je autorem mnoha krásných citátů i o tom, jaký člověk je, jakou náladu by si měl udržet, o humoru. Taky když si řekl, že kdo se umí smát sám sobě, tak má právo se smát všemu ostatnímu, co mu k smíchu připadá.
3: No a to ten Vladimír Komárek byl podobný v tomhle tom jako vypravěč úžasný, jenomže ten Horníček byl prostě, to měl vycizelovaný a všechno to. A Komárek se bál jako přitom.
4: Ano.
3: Ten říkal, já nemůžu tohleto říkat, já se styděl jako jo, ale přitom byl uchvatný. No a ten říkal třeba, blbost je velký dar od přírody, činí člověka šťastným. A nebo že třeba, co se mi líbilo velice, že já jsem si to napsal tady, holky mám stále rád, jen si nemůžu vzpomenout k čemu. Ale mám to někde napsaný, jenže ten notes nemůžu najít. Což je geniálně, on to rozved. To je známá věc, no. Takže za ním jsem taky rád jezdil a bylo to samozřejmě i s tím Horníčkem. V jednom pořadu jsem je právě měl. O létě ještě k tomu, no tak to je úžasný. Hmm. Tak se musím zmínit.
4: A proč ne třeba o malování?
3: Prosím?
4: Proč ne o malování? Komárek maloval, Horníček taky, vlastně ten dělal koláže.
3: Tak dobře, ale to bylo tak, jo, no.
4: Léto se nabízelo víc, tehdy se hodilo.
3: Jasně, no ne, ono je pojelo to léto, víte, jo. Jako tam byl.
4: Láska k létu a to, že léto mají rádi.
3: Tam ještě byl, no spousta lidí zajímavých. No, ale to se mi moc líbilo, ten pořád. No a...
4: A když už jsme u toho léta, ano. Nějaká dovolená bude? Nějakám k moři, do hotelu,
3: dovolená bude.
4: Do lázní?
3: Bude.
4: Bude? Co bude?
3: Bude. A bude v září. My to máme už dlouho s mojí přítelkyní vyhlédnuto. Ano.
4: Kdo vybírá, jako přítelkyně nebo vy, nebo je to
3: oba
4: rada?
3: Dva jsme to vybrali
4: fakt,
3: stejně,
4: jo?
3: No stejně zase. Říkal, chvíli mám takový záchvaty, že vymyslím něco jiného, a pak ne, podívej se, chodbaň má žůl teďka, nemůžeš jako, jeďme do toho, kde to známe. Já jsem říkal, no ano, špitál tam znám, to je pravda na tom Rodosu, tam jsem byl asi 4
4: tam
3: dny.
4: Už ne.
3: Ne, právě, že tam pojedu, protože znám tam ty doktory, jako, tam už tě volou volat.
4: No myslím, abyste poznal něco jiného než
3: zdravit,
4: špitál.
3: Myslím, jako jo, ale to já tam nepůjdu. Já jsem připravený teď.
4: Tak jo, tak jako, hezkou dovolenou teda
3: no,
4: už dopředu.
3: No a to
4: přijde.
3: Jedeme na Rodos tedy v půlce září. No.
4: Ať je počasí a když už o té dovolené mluvíme, tak si dáme hudebně, když vás tady máme, Aleši.
3: Děkuji.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Opět zamíříme do archivu, který šuplíček teď otevřeme s jakým jménem a jako ukázku pustíme posluchačům. Ptám se Aleše Ulma.
2: Kde to máme, kde jsme? Tady Luďka Sobotu bychom mohli vzít, co?
1: No, tak jo, tak můžeme.
2: Máme tam vlastní životopis. No,
1: máme.
2: To musí být sranda docela, bych řekl.
3: Třeba ještě dneska, prosím pěkně, kdyby ještě dneska, prosím, o půlnoci, kdyby se mě zbudil, tak já když píšem, teda ne, aby se mě chodili budit o půlnoci, klidu, ale... Jdete toho čověče. Po půlnoci ještě ke všemu dneska již byste mě zmrzkali bičem. Počkejte, no tak nechte to. Všech si nevzpomne. Jo, ale ještě dneska. Vov aus gerechne. Vo půl noci, jo. Jak když prská. Vopno, ještě dnes, ale vo, když by ještě dneska. Když by se zmrzkal. A to je, ale hodně. Ale jiný třeba, teď nevím, jo, hodně. Tře, jo, pak jsem ještě ke všemu jsem učil francouzsky. To jsem se nenaučil. No tak já bych se to naučil, to nejde, ale to je úplně jiná řeč než naše. Ne každý slovo jiný. No tak. Nejsem zvok. Ale to třeba matematika, to je vlastně jenom 10 čísel, přihazuje všechny. Sice arabský, to je pravda, to mě v počátku dělalo potíž. No ale když si na to zvyknete, víte, hlavně nejdůležitější u tohle z toho všeho je, že se dělá hlavou. Když to se nedělá nic. A o tom vyšlo celý život. No ale... No protože ta hlava je chytrá, tu drží krk, nebo je krku, ta se snad někde váhá. A když vás tak sleduju, mě to tak připadá, že vy taky asi spíš tou hlavou, že? Sice některej rukou, tak ještě línej. No podívejte se, vážení přátelé, takhle by to nešlo. Společnost do vás investuje. No tak zvedneme se a jdeme na to. Těžko vy to. Tak já to s vámi odkávám jinak. Já vám zaspívám a ono vás to zvednete.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak zpívat už jsme slyšeli dnes Aleše Ulma, že by nám zaspíval Luděk Sobota. Taky zpíval. Jak zpíval Luděk Sobota?
2: Luděk Sobota, já myslím, že strašně. To se nedá nic jiného očekávat u něj. Než...
1: Tak by to herecké, no, zpívání, úplně něco ale... jiného.
2: No tak při jeho tom, jako to spíš myslím, že Pepa Dvořák by ten by vyloudil asi nějakou písničku, že dělal v těch svých těch hrách, ale...
1: I Luděk Sobota zpíval, i třeba s Lenkou Kořínkovou zpíval.
2: Jo, no tak to je v pořádku. myslím si, že tam se doplnili. No.
1: Víte, kolik jste naspíval písní vůbec, Aleši?
2: Já?
1: No, máte to spočítané?
2: Nemám. Nemám, protože já jsem dělal ještě takový, jakože někdo něco přinesl v té době, kdy jsem začínal, tak jsem nemohl odmítat a tak, tak jsem prostě zaspěl tu písničku, tamhle tu, kterou vy pak naši najdete tady a pustíte. Já se divím, ale naštěstí to nezní špatně, takže se nestydím za to. A jako dobrý, no, tak jako já nevím, 100 nebo...
1: To není málo.
2: No, protože ty televize vždycky přinesla jinou písničku, že jo? Když jsem dělal třeba to byly, kabarety no. A tohleto.
1: Byly zábavné pořady i ty písničkové, jenom to už dneska vůbec
2: ano,
1: není.
2: Ano, ano. A no. To už jsem dostal, to už mi vybíral Opustil pak, vydával písničky, no.
1: Takhle jako přidělil rovnou.
2: Jo, to oni už měli vykoukaný. Oni věděli, kdo se jim tam hodí typově, jako, že jo?
1: Jo.
2: No. Tam bylo kousek, jsem byl od toho, abych hrál na Karlštejně toho...
1: Koho?
2: Toho pátera tam, jak Bartoň, myslím, že to dělal.
1: Aha, no vydá.
2: Pavel, že jo, tam stojí na tom zábradlí někde, na těch kasematech a co, zpívá.
1: Proč z toho sešlo?
2: No, protože nějak tam byl zrovna, nevím, ale...
1: Šel okolo
2: zrovna Bartoň. Ale taky mladý děl rozsah takový a tohleto a všechno. Asi se jim vzdál takovej jakoby kněžštější. Než já.
1: Říká Aleš Ulm. Vybral nám Luďka Sobotu. Já zase z toho seznamu, který dnes máme, vybírám další jméno proti, zkusím Jiřího Sováka. To jsou obyselná jména.
2: Úžasný.
1: Tak uvidíme, jak nám budou naskakovat SMSky v SMSkovníku. Uslyšíme vaše hovory na telefonním čísle 731 800 900. SMSky pak můžete posílat na číslo 90 01 04. Všechny hlasy sčítáme a jejich součet určí vítěze v Humoriádě a toho, kdo půjde do éteru. Tak užijte si pořad.
0: Humoriáda.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Už teď se na to těšíme, protože tahle akce bude opravdu vyvrcholení těch oslav 10 let pochoutkového roku a velké pódium, velká kavárna pod širým nebem. Představíme i detailně naši knížku Sladké Česko, nabídneme i něco sladkého. A budou tam i další účinkující. S Františkem Kinským se budete moci potkat a vyslechnout jeho povídání. To všechno právě na té oslavě 29. srpna v sobotu mezi 11. a 16. hodinou v Kostelci nad Orlicí. Tak za námi zajeďte a užijte si tenhle ten krásný den. Ale teď je tu humor. A ve hře Luděk Sobota, Jiří Sovák stojí proti sobě, vy jim dáváte hlasy. Telefonní číslo 731 800 900, kdo tam je?
3: Jo, dobrý den, tady je Jitka u telefonu, Jižní Morava, a já bych si přál, zdravím vás oba dva pánové.
2: Děkujeme.
3: A přála bych si Sobotu.
2: Luďka Sobotu, ano. Píšeme mu bod, které Esko získá teď hlas od vás, Sobota nebo Sovák?
4: Miroslav Skarviné, dobrý den, pane Ulme.
5: Dobrý den.
4: Dobrý den i vám, Patriku, a já dávám hlas Jiřímu Sovákovi.
2: Dobrá, jasně. Děkuju za to, mějte se moc pěkně. Kdo další?
6: Jo, dobrý den, tady je Pepík z Brna a já bych chtěl Sováka.
2: Dobře, jasně, Pepíku, Pepíku, už to můžu říct.
6: Dáme.
2: Pustíme ho, protože, ano, ke slovu tady a do éteru. Vyhrál to na plné čáře. Ano. Jiří Sovák vzpomínka na maminku, na tatínka. Tahle ukázka právě teď začíná.
7: Taková její mánie byla, že já nesměl nikam v krátkých podlikačkách. Pro ní byl furt venku vítr. Vidíš to, větet, jak se to má. Já už byl starý pacholek a už jsem chodil za holkama a jsem říkal, maminko, když já mám rande. Čím spíš? Čím spíš, ty kluku pitama? Pojď sem. A ona, když mi říkala něco pikantního, tak se rozlížela, když jsem byl na dvoře. Až přijdete k ní, nebo kam to chodíte, vy svináci? A když se slíkat, tak ji povečku pozoruj. Až ona uvidí ty dlouhý podlikačky a ošklíbne se. Pryč, pryč, taková to s tebou nikdy nebude myslet dobře. Taková roztomilá prověrka. Já jsem celkem třikrát ženatý, tím nechci říct, že jsem nějaký nebrava. Naopak, tyhle ty kluci se nežení. Já dal slovo, tak jsem ho splnil, že ono. Tak si s náma zahrál osud, jak to bývá. Maminka tomu trochu pomohla, to je fakt. No ale s ohlednutím zpět musím říct, že ta máma měla pravdu. No ale přece jenom, abych ten maraton těch rozvodů a těch svadeb nějak skončil, tak jsem za mámou šlapal. Prosím tě, maminko, buď tak hodná, vyber si nevěstu sama, ať už je pokoj. Já jsem kluk čiperný, já se s kamarádím s každou. No je to nemoderní, já vím, není to ani pokrokové, ale je to pravda. Maminka vybrala a já mám dodneska to nejšťastnější manželství, jaký jsem si mohl představit. A vysvětlení je velice jednoduché. Maminka vybírala tímhle mozkem, což já jsem předtím nedělal. Proto nemám rád takový moderní, za každou cenu moderní řeči. Mladým se do toho nemá mluvit, ale jo, má se jim do toho mluvit a hodně, dokud je zatmění mozku, pak se to stejně musí za ně potom zaplatit. Takže... No ale pro sebe nevybrala tak ideálně, že jo, ty 3 měsíce, ne, myslím, po ty 3 měsíce, potom by jedna za druhou skočila do vohně, jak se říká, ale ty 3 měsíce, no to by tam, Mamince bylo tenkrát 75, tam dole 22, že jo, zadávala ten kastrol sem, ta ho chtěla dávat sem, už byli v sobě, hádali se, já je kádroval, každý sem by nadal zvlášť a u té mámy jsem vždycky končil. Nechci si, že ta nic slovo? Co jsi si vybrala, Tomáš? No tak tatínka jsem měl taky rád. To vypadá, když jsem neměl tatínka, to víte, ale to už je jiný druh lásky, když máte tatínka, který zvedne 3 metráky. A už máte rád tak s odstupem trošku, že jo? Nebo mě nikdy nebyl, on by mě zabil, že jo? Ona mě vždycky roztrhala šaty a pak mě musel koupit nový, takže já jsem ve čtvrtí platil za nejlíp oblíkanýho chlapečka. A on mě dal tvrdou výchovu, táta. Já jsem mu za to vděčný, bač. Po tom, co mě v životě čekalo, se mi velice hodila ta tvrdá výchova. On vždycky říkal, koukej ty blbečku, koukej něco u mě pořádně, ale dobře, tak dobře, že budou o tobě lidi říkat, že seš machr a pak tě budou vždycky potřebovat. Velice taková zajímavá zásada. Jsem se tak podvědomě řídil. Já jsem tatínka moc neužil, abych byl upřímný. On byl furt v hospodě. To nemyslím jako alkoholik. On měl hospodu. My jsme živnostníci, no, všetadenku. Jsem s ním měl potíže, když jsem nepotížil, vždycky, když legrace, když jsem... My jsme u F. Buriana jeli někam do zahraničí, tak jsme museli vyplňovat ty archy, že? Tam byla vždycky taková povolání rodičů a to už menšík a tyhle barchanti číhali mi přes rameno, říkali, no díváme se, díváme, jen to tam napíš hezky, no, no, jen to tam napíš živnostníci. A jste přece měli hospodu, ne? Říkám, ty blbečko, jako my jsme měli hospodu, víš, jak my jsme se jmenovali, restaurace u Rudé hvězdy.
0: Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Jak vzpomíná na Jiřího Sováka Aleš Ulm?
5: No úžasně, jako na úžasného člověka, který, já jsem byl u něj doma někdy v té vilce, co měli venku takhle za Prahou. A...
2: Tu chatku takovou, kam,
5: ano,
2: kde u to venkovní sprchu.
5: Ano, takový, tohle, jo. Tak tam se byl přesně a tam jsem s ním projednával nějaký pořad, že jo, a on furt nechtěl, jakože ne, a tohle to, na to. No a že už je starý na to. A jako já jsem říkal, vy prosím, vy jste studnice tadyhle, jak máte na dvoře, to je plný prostě vaši. No já už jsem všechno řekl. A takový byl jako potěšený, ale no a tak jsem ho vždycky jako nějak přesvědčil a říkal jsem, ale vy jste měl i bouřlivý období, že jo, nějaký, jako, ale o tom nebudeme mluvit, že jo. No dá, to nebudeme mluvit, ale pak si tady taky nějaký věci vyplynuly, jako, kdy on
2: se
5: měl takový divočejší období a platila na něj jedině paní, teďka nevím to jméno.
2: Andulka.
5: Andulka byla manželka zavolala ještě pak tu paní do divadla.
2: No,
5: to byla tajemnice divadla Národního. A ta se sebrala, vzala kabelku a jela prostě za Sovákem. A ten Sovák, který odmítal někam, kamkoliv už nastoupit, že už nebude hrát, tak prostě ona ho jako skrotlého lva přivedla zpátky do klece zase.
2: Takže vyšlo to. Jak budeme pokračovat? S Jiřím Sovákem jako hostem Miloslava Šimka v pořadu Zavěste prosím volá semafor anebo vyprávěním o cizích jazycích z úst Bohumila Klepla. Nabízím proti jako druhou variantu. Takže Ačko Jiří Sovák, Bčko Bohumil Klepl a vy víte, že můžete volat na číslo 731 800 900 nebo SMSky na číslo 90 01 04.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Vysílejte s námi, přidejte svůj hlas někomu, kdo v této chvíli volá a vybírá. Dobrý den, koho jste zvolili?
2: Dobré dopoledne, panové.
3: Dobrý den.
2: To je vás, Petr Zahloty. Já bych si pana Bezovošku.
1: Máme pana Bohumila Klepla.
2: Jo, tak pana Klepla.
1: Dobře, zapisuju, děkuju zároveň, předávám telefon někomu dalšímu, kdo tam je.
4: Dobrý den, Michal, Litultovice Opavsko, hlasu pro Ačko.
1: To je Jiří Sovák tím pádem. Dobrá, děkuju.
4: Ano.
1: Děkujeme moc za zavolání, ať se daří. Vám taky. Další telefon, dobrý den.
5: Dobrý den, Žabeň, téměř od Fridku Místku.
1: Ano.
5: Chci klepla.
1: Dobře.
3: Ano.
1: Dobrá. A ještě poslední hlas, rychlé hlasování. Kdo to bude, komu?
6: No, dobrý den, prosím pana Klepla.
1: Pana Klepla, jasně. Tak, sčítám to, ale nestačily tyhle poslední dva hlasy. Vyhrál to Jiří Sovák, 76% hlasů pro něj s panem Šimkem.
7: Pavlíku, najdi prosím tě správnou hromádku s dotazy. Fajn, děkuji ti.
8: Ano.
7: Šimek, divadlo Semafor.
8: Sovák.
7: Dobrý večer.
8: Dobrý večer.
7: Tak já už jsem tady přichystán s dotazy. Věříte v magnetickou sílu japonských náramků?
8: No poslyšte to, ale to zavání trochu mytologii, to zásadně odmítám a nevážím si lidi, kteří na to věří. To je nesmysl, skutečně to je pověra, to je nesmysl. To není důstojno člověka 20. století. Všem pravda je taková, že se ho bojím sundat.
7: Na čem právě pracujete?
8: Na čem pracuju? No tak snad o práci snad nebudeme mluvit, to snad my se ona televize zlobí, že jí konkurujeme, to snad my jsme měl něco proti televizi, chraň Bůh, tam je spousta zajímavých pořadů, ale někdy mi to tak připadá, když koukám z okna a nikdo nejde.
7: Přijímáte zahrádku a chatu. Řáděj vám tam taky myši jako nám. Co proti tomu děláte?
8: No, já mám ani ne tak zahrádku, jako hlavně myši. Hlavně myši, já jsem tam trochu hlíny. Má to výhodu, že někdy, když vylezu z chaty, tak mě odvezou k brance, víte? A bojoval jsem proti něm různýma způsoby. Poslední byl, mě poradil jeden zahradník, že byl ohromná věc, řídký vápno, lejt do myší děr. Oni prej, když vylezou ven, tak zbělaj a ty, co jsou venku, je nepoznaj a vyhlubějí se zároveň.
0: Humoriáda.
1: Úžasný Jiří Sovák a Miloslav Šimek taky. Děkuju za návštěvu, Aleši.
3: Já děkuju a budu se těšit někdy příště.
1: Ano, a hezkou dovolenou narodu.
3: O, díky.
1: Ať se daří a vy poslouchejte zase zítra. Možná už to víte, bude to jako host Ondřej Kepka. Těší se i Patrik Rozehnal a poslouchejte dál Český rozhlas.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Vláda obnoví Národní koalici pro boje se suchem. Pohonné hmoty na jihu Moravy od ukončení státní regulace poprvé za týden zlevnily. V Brně dnes začnou první celoměstské hody. Bude většinou jasno, teploty až 32 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré ráno. Vláda obnoví Národní koalici pro boj se suchem. Oznámil to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO s tím, že fungovat má od pondělí. Koalice pro boj se suchem už se scházela v roce 2018, kdy Česko také zažívalo vlnu veder. Zasedali v ní ministři, odborníci a zástupci krajů a obcí. Na nové strategii se mají podílet hlavně rezorty zemědělství a životního prostředí, říká Babiš.
2: Každé to ministerstvo má jasné plány, jak řešit vodu, no a potom je tam ta legislativa na ty vodní díla, no a potom je to samozřejmě vyjednávání i o rozpočtu, kde je potřeba, aby v rozpočtu byly peníze na všechny potřeby, které teďka budeme mít.
0: Vláda má podle Babiše na opatření vyhradit 4 miliardy korun, třeba na zadržování vody v krajině nebo výstavbu přehrad. Ministerstvo zemědělství má také vypracovat plán výstavby nových vodních nádrží. Pohonné hmoty na jihu Moravy poprvé od ukončení státní regulace za týden zlevnily. Litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 se u čerpacích stanic kraje prodává v průměru za 41 korunu a 94 haléře. Před týdnem byl o 54 haléřů dražší. O 39 haléřů na litru zlevnila nafta. A za litr teď řidiči dají průměrně 44 koruny 29 haléřů. Podle údajů společnosti CCS, která ceny sleduje, nejlevnější benzin v kraji prodávají v okrese Brno-Venkov, nejméně platí za naftu motoristé na hodinu. Zátěžový test e-dokladu před podzimními volbami byl podle ministerstva vnitra úspěšný. V jednu hodinu včera odpoledne do systému se najednou přihlásilo 30 tisíc reálných uživatelů, informovala o tom Digitální informační agentura. Stát chtěl zátěžovým testem zjistit, jestli bude aplikace připravená na nápor uživatelů během podzimních komunálních a senátních voleb. Při sněmovních volbách minulý rok se totiž e-doklady potýkaly s výpadky. První celoměstské hody dnes začnou v centru Brna. Tradiční folklorní slavnosti dosud pořádaly městské části samostatně. Během víkendu bude náměstí Svobody znít cymbálová muzika. Na programu je i slavnostní průvod nebo taneční beseda. Brněnská chasa představí také kroje z různých částí města. Program upřesňuje radní Brna Petr Bořecký z KDU-ČSL.
3: Taková zajímavá věc je ruční stavění máje na náměstí Svobody, které proběhne v pátek v 17 hodin a v sobotu v 15 hodin předávání hodového práva a potom všechny obnovené brněnské kroje budou tancovat moravskou besedu.
1: Počasí.
0: Na jižní Moravě dnes bude převážně jasno, teploty vystoupí na 29 až 32 stupňů, vítr bude slabý východních směrů a biozátěž je střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Po silnicích jižní Moravy pojedete plynulé, nemáme hlášené ani žádné dopravní nehody. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Dobré ráno, Moravo, jsou 4 minuty po 5 hodině, posloucháte Český rozhlas Brno. Je pátek 14. srpna a jsme rádi, že jste si nás naladili už po 5 hodině. 14. srpen je 226. den roku 2026, do Silvestra chybí 139 dnů. Svátek dnes podle kalendáře slaví Alan, což je jméno, které zní ne úplně typický český, na rozdíl třeba od Jana a Petra. Původ není úplně jednoznačný. Nejčastěji se vykládá podle keltského nebo bretonského prostředí a znamená něco jako soulad, svornost nebo také harmonie. U nás podle posledních zjišťování je Alanů zhruba 1300 a neradi bychom na některého zapomněli. Písničku budeme posílat samozřejmě po 8. hodině. Mezi známé nositele tohoto křestního jména patřil třeba Alan Turing, Alan Rickman nebo také Alan Alda, legendární představitel z Meše a nejen z toho. Bělý květ od Mira Žbírky, to bude první písnička v této hodině, souměrná od Báry Basikové, hit z roku 1990 bude následovat. Nevynecháme ani počasí. Pavel Kašper u mikrofonu, tak ať se vám s námi hezky vstává, snídá i poslouchá. Krásný pátek vám všem.
1: Český rozhlas Brno.

Výlet do roku 1990, Bára Basiková, písnička Souměrná, kterou pro ní napsal Ota Baláš a textem opatřil Jan Sahara Hedl. 5:13 je aktuální čas, dnes je 14. srpna 2026. V roce 1917 se v Brně narodila Mira Figarová, vynikající tanečnice, choreografka a také baletní pedagožka. V roce 1929 se stala člen

Nejbližší slovácký rok se uskuteční právě teď mezi 14. a 15. srpnem. 14. srpna 1922 v Brně se narodil Čestmír Komárek, herec, zpěvák, konferenciér, který v letech 1947 až 1965 byl členem brněnského státního divadla. Na jeho scéně vytvořil řadu rolí Andreje v písni Tajgy, Zbojníka Ondráše, Kamila ve Vdově z Valencie. V polovině 60. let se pak ujal funkce ředitele brněnského varieté Rozmarín. Dnešek také je narozeninovým dnem prozaičky a autor psychologických románů ze současnosti Věry Řeháčkové. Narodila se v roce 1950 v Brně. První knihu Za bílými mřížemi napsala už ve svých 17 letech. Vyšla ale až po sametové revoluci a píše v současné době pro dospělé i pro děti. Přesně 70 je dnes zpěvci Jiřímu Horkému, dlouholetému solistovi zpěvohry Národního divadla Brno. Tamnímu publiku se poprvé představil ve Strausově Netopírovi. Později působil také v Německu a za roli Dona Kichota získal v roce 2002 cenu Thálie. A před rovnými 60 lety byl jedničkou v hitparádě v západním Německu Frank Sinatra s písničkou Strangers in the Night. A písnička má za sebou i docela zajímavou historii. Byla natočena v roce 1966, během jednoho jediného dne byla i vylisována a rozvezena do nahrávacích i rozhlasových studií, protože hrozilo, že písničku naspívá někdo rychleji než Frank Sinatra. A zajímavý je také právě souvislost s Německem, protože autorem této hudby k této písničce je Bert Kampfert, Němec, to znamená, že tahle písnička má i německé DNA. Nevznikla původně jako písnička, ale jako melodie k filmu A Man Called Be Killed a anglický text o dvou neznámých lidech, jejichž pohledy se nakonec promění v lásku, byl dopsán teprve dodatečně. Zajímavostí také je, že v nahrávce Frank Sinatra na závěr zpívá to slavné Dooby Dooby Doo a to v písničce i zůstalo, i v té nahrávce vydané na gramofonové desce a tím se nechal také inspirovat Silverman, Fred Silverman, který podle tohoto Dooby Dooby Doo nakonec vytvořil jednu z nejslavnějších animovaných postav, psa Scooby Doo. No a my si teď dáme slavného Franka Sinatru po 60 letech znovu.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, je 5 hodin na 20 minut. Pojďme se podívat, jak to vypadá s aktuální předpovědí počasí. Teploty na jihu Moravy se momentálně pohybují v rozpětí mezi 9 a 15 stupni Celsia. 9 stupňů třeba v Pohořelicích, v Kobylí nebo také ve Strážnici, 15 stupňů je ve Ždánicích, v Tišnově Hájku nebo v Troubsku. A předpověď pro dnešek, očekáváme počasí bez oblačnosti. Nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů Celsia. Vítr jen slabý, východních směrů do 15 km za hodinu a rozptylové podmínky budou dobré. Bio je na dvojce a slunce, které dnes vyjde 2 minuty před 6:15, zapadne ve 20 hodin a 14 minut. Dobré ráno.
2: V pondělí 17. srpna se těšte na mimořádné vysílání z Arboreta ve Křtinách. Jak vybrat na zahradu ten správný jehličnan? Co potřebují stromy a keře, když čelí suchu? Jaký typ výzkumu právě probíhá ve školním lesním podniku Masarykův les a jakým dovednostem se učí budoucí lesníci? Přiblížíme vám také turistickou hru, která motivuje k objevování lesních studánek. Hosty budou dendrolog Martin Šrámek, expert výzkumných projektů Lumír Dobrovolný a správkyně Arboret i lesní pedagožka Petra Packová. Nadechněte se s námi vůně lesa už v pondělí 17. srpna mezi 10. a 12. hodinou, kdy se mimořádně díky našemu dobrému dopoledni otevřou brány Arboreta ve Křtinách. Na setkání na čerstvém vzduchu se těší Jarka Vykoupilová.
3: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Nedělní!

0: Je 5:24, zpíval vám Jiří Schellinger a ve vysílání Českého rozhlasu Brno je tu 42. díl temných letopisů moravských.
1: Český rozhlas Brno uvádí temné letopisy moravské s Michalem Isteníkem.
2: 1997. Trosky bývalé mototechny pohřbily dělníky. I když se zdá nelogické mít v samotném srdci Brna prodejnu potřeb pro motoristy, bylo tomu desítky let tak. Na náměstí Svobody mezi tehdejším Mléčným barem a Státní bankou Československou fungovala až do první poloviny 90. let minulého století. Když dělníci dům připravovali na novou etapu existence, byla to pro část z nich práce poslední. Zdi i stropy se nečekaně zhroutily jako pomyslný domeček z karet a zabili 5 lidí. Další desítku trosky zranili. Jeden z nich čekal v sutinách téměř celý den na vysvobození. Jednalo se o zlomek vteřiny a utéct nebylo možné. Když jsem zjistil, co se se mnou stalo, snažil jsem se vyprostit. To se mi nepovedlo, neboť jsem byl zcela zasypán pod hromadou suti. Po většinu této doby jsem byl při vědomí, takže jsem slyšel, s jakým úsilím záchranáři pracují. I jim hrozilo velké nebezpečí. Vzpomněl na to později v rozhovoru pro deník Rovnost. Dům spadl kolem 2:00 odpoledne. On pod troskami přežil i noc, kdy teploty klesly do mrazivých hodnot. Psal se 22. říjen 1997. Česká republika se tehdy vzpamatovávala z katastrofálních povodní, takže tragédie zůstala trošku v jejich stínu. Za příčinou katastrofy museli znalci do minulosti. Před druhou světovou válkou nechal tehdejší majitel domu kvůli zvětšení oken odstranit 2 ze 4 nosníků. Ty zbylé byly už od té doby neúměrně zatížené a zvýšený provoz při rekonstrukci nevydrželi. Projektanti modernizace domu ovšem s takovým zásahem ohrožujícím dům nepočítali a nezohlednilo jej ani stavební povolení. Policisté prověřovali odpovědnost hlavního projektanta, statiků, zástupce stavební firmy i stavby vedoucího. Trest pro nikoho z viníků nepřišel. Zasáhla tehdy prezidentská amnestie. Tehdejší zásah však vstoupil do historie ještě z jednoho důvodu. Na stavbě pracovali načerno ukrajinští dělníci a záchranáři tak ani nevěděli, kolik lidí mají v sutinách hledat. Mezi 5 oběťmi byli 3 Češi, 1 Ukrajinec a 1 Slovák.
1: Český rozhlas Brno, temné letopisy moravské.
0: A pokračovat budeme opět v pondělí v tomto čase.

0: Bylo 17:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Letošní extrémní sucho způsobuje na některých místech v tuzemských lesích dřívější opadávání listí. Stromy v horku spotřebovávají více vody k ochlazování, ta potom v listech chybí. Nedostatek vláhy a vysoké teploty se projevují také na jarních sazenicích. Místy jich uschly i desítky procent. Parkoviště v ulicích Voroněžská a Korejská propojí v Brně Žabovřeskách jednosměrná silnice. Řidiči po ní projedou z parkoviště ve Voroněžské směrem na parkoviště v Korejské. Bude určena pouze pro osobní auta. Vlak v brněnských Židenicích včera odpoledne srazil a zabil člověka. Provoz na trati Brno-Maloměřice byl asi hodinu zastavený. Poté mohli začít vlaky jezdit po jedné koleji sníženou rychlostí, uvedl mluvčí zprávy železnic pro mimořádné události Martin Kafka. Bez omezení začaly vlaky jezdit podle webu Českých drah v 19 hodin. O zřízení koupacích míst v řekách uvažují kvůli horšící se kvalitě vody v rybnících některá města na Vysočině. Podle vedoucího odboru jakosti vody Českého hydrometeorologického ústavu Víta Kodeše se totiž kvalita vody v řekách v porovnání s 90. lety výrazně zlepšila. Významnou roli v tom sehrálo budování nových čistíren. V suchém a teplém počasí se ale může zhoršovat kvalita vody i v tocích, upozornil Kodeš. Nejvyšší návštěvu od rozdělení republiky na své přátelské hokejové utkání zaznamenala hokejová Dukla Jihlava. Čtvrteční duel s Kometou Brno sledovalo v horácké aréně 5304 diváků. Tribuny velkou měrou zaplnili fanoušci z Brna. Kometa je odměnila výhrou 3-0. Dnes bude většinou slunečno, teploty vystoupí na 29 až 32 stupňů. Vítr slabý a biozátěž střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Po silnicích jižní Moravy pojedete plynule, provoz už začíná ale houstnout také na dálnici D1. Tam je od včerejška uzavřená také odpočívka ve směru z Vyškova na Brno na 227. kilometru. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

0: Bývala vám Marie Rotrová, 5 hodin a 39 minut, tady je Český rozhlas Brno. Zemědělcům na jihu Moravy končí žně úrodu, ale letos kvůli suchu nejspíš velká část pěstitelů prodá se ztrátou. Výnosy mají pod průměrem, méně obilí mají ve skladech také farmáři v Oleksovicích na Znojemsku.
1: Agronom Michal Reiter mě zavedl do velké haly, kde má uskladněných několik hromad sklizených obilovin. Blíž se jdeme podívat k pšenici.
2: To zrníčko samozřejmě vlivem sucha tak se zcvrklo, protože ten poslední červnový víkend, tak tady byly 40, takže to zrno bohužel jako klasicky nedozrávalo, ale nám prostě v tom klásku zaschlo, takže to zrníčko je drobnější, krpatější. U nás by rentabilní letos bylo asi 6 tun po hektaru z pšenice.
1: A momentálně jste řekněme na nějakých
2: 4,7 jsme udělali průměrný výnos.
1: A pokud se budeme bavit o letošních výnosech těch ostatních obilovin, je to podobné jako tady u té pšenice, jste taky pod nějakým průměrem?
2: Ano, můžeme říct, že v globálu jsme u těch obilovin pod průměrem, taky tu na půl jsme mínusy na ostatních obilovinách.
1: Obilí tady na Znojemsku už tedy mají sklizené, na polích ale ještě zůstává kukuřice nebo třeba slunečnice. Na ně se teď pojedeme podívat. Z haly s uskladněnou pšenicí jsme se přesunuli na pole, které na kombajn teprve čeká. Je tady slunečnice, ale už na první pohled je vidět dopad toho sucha. To listí je úplně usušené. Jak to tady vypadá s nějakým výnosem?
2: Vlivem těch nedostatků srážek si myslím, že ty nažky té slunečnice budou velmi drobné. Může nastat ještě problém, že jak budou úplně lehké, že nám to poletí z kombajnu ven. A tady výnos odhadujeme kolem 2, kolem 3 tun, takže nebude to žádná hitparáda.
1: Když se podíváme přímo na ty zrnka z toho květu, jsou opravdu malá.
2: Kdybych to srovnal s loňským rokem, tak jsou o půlku menší, lehčí. Může být problém ještě i s olejem, nemusí to mít parametry na výkup.
1: Letošní sucho a horko podle mluvčí agrární komory Barbory Pánkové způsobilo zemědělcům největší škody v západních Čechách.
3: O něco příznivější situace je na severní Moravě. Celkově ale letošní sklizeň patří k těm horším za poslední roky. U obilovin očekáváme meziroční pokles produkce kolem 17% a u řepky přibližně o 21%.
1: Tedy propad v tržbách až o 10 miliard korun. Obilí je letos sice méně, podle agrární komory ale má v letošním roce dobrou kvalitu. Šimon Franz, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Přesně ve 6:45 je tu aktuální předpověď počasí, teploty na jihu Moravy. Zatím po ránu v relativně širokém rozpětí mezi 9 a 15 stupni Celsia. A předpověď pro dnešek, ta je naopak velmi stručná. Počasí bez oblačnosti a nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů Celsia. Slabý vítr východních směrů do 15 km za hodinu. Rozptylové podmínky budou během dne dobré. Bio je na dvojce a slunce, které dnes vyšlo před 2 minutami, v 5:43 zapadne ve 20:14. Pavel Kašpar u mikrofonu pátečního Českého rozhlasu Brno. Šťastnou cestu a krásný den.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Hrála, zpívala vám kapela Smoky, je 5 hodin a 49 minut, tady je Český rozhlas Brno. Napadlo vás někdy, milí posluchači, kdy se u nás objevily první cesty a silnice? Pátral potom Martin Písařík a odpověď nabízí dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že cesty a silnice na našem území mají historii dlouhou tisíce let? Obchodníci se po Čechách a Moravě pohybovali už v době bronzové a železné. Lákala je sůl z Halštatu nebo jantar z Baltského moře. Archeologické nálezy potvrzují, že přes naše území proudily karavany vozící vzácné komodity, dokonce i zlato. K dispozici měly jen vyšlapané stezky, někde doplněné dřevěnými hatěmi. Za vlády Přemyslovců se obchodní síť rozrůstá a vznikají takzvané zemské stezky. Ve 14. století se Karel IV. Staral o opravy cest a zavedl strážná místa proti loupežníkům. První skutečnou silnicí byla trasa z Prahy do Vídně. Obchodníci se ale často snažili vytyčené trasy obejít, protože se jim nechtělo platit mýto a zůstávaly po nich jen vyšlapané pruhy země. Husitské války stav komunikací ještě zhoršily. S 16. stoletím přicházejí nová opatření proti loupežníkům, například kácení lesů kolem hlavních cest. A do této doby také spadá počátek mapování silnic. Průkopníkem kartografie byl německý astronom, geodet a fyzik Erhard Etzloip. Jeho mapy měly usnadnit poutníkům cestu do Říma. První českou mapu vytiskl Mikuláš Klaudián v roce 1518. Pevné kamenné silnice se začaly budovat až v 18. století za vlády Marie Terezie podle rakouské metody s vrstvou lomového kamene a štěrku. Říkalo se jim císařské silnice a můžeme říci, že dodnes tvoří páteř naší silniční sítě.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.
0: Tady je Pavel Kašpar a Český rozhlas Brno. Dobré ráno, Moravo. Vstáváme s vámi.

0: písničky, které nestárnou.
1: Buď klidná jako voda, ale silná jako proud, skála se ti podá.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Dnes ráno, když bylo půl,

0: Bylo 6 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Na většině míst v republice končí žně. Letos mají kvůli suchu podprůměrné výnosy. Kvůli vedrům a suchu se zhoršila také kvalita vody v nádržích na Jižní Moravě i na Vysočině. Bombardování Brna na konci druhé světové války připomene nová expozice v kasematech na Špilberku. Dnes bude převážně slunečno, teploty až 32 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré ráno. Čeští zemědělci sklidili přes 95% ploch s obilím. Nejdál jsou ve Zlínském, Olomouckém a Jihomoravském kraji. Průměrné výnosy se pohybují kolem 5,4 tuny na hektar, tedy skoro o pětinu méně než loni. Na vině je podle mluvčí agrární komory Barbory Pánkové především nedostatek srážek a horko.
2: U obilovin očekáváme meziroční pokles produkce kolem 17% a u řepky přibližně o 21%. Pro zemědělce to znamená také významný ekonomický dopad. Jen u obilovin a řepky odhadujeme při současných cenách výpadek tržeb zhruba na 8 až 10 miliard korun.
0: Na několika vodních nádržích na Jižní Moravě se tento týden zhoršila kvalita vody. V obou lagunách Nových Mlýnů a ve vodní nádrži Letovice kleslo hodnocení hygieniků na 4. z 5 stupňů. Voda je tedy nevhodná ke koupání. Na Brněnské přehradě se voda zhoršila z 2. na 3. stupeň. Podle hygieniků k tomu přispělo minimum srážek a několik dní travící extrémně teplé počasí s vysokými denními i nočními teplotami, doplňuje Jana Derková z krajské hygienické stanice.
3: Zhoršit se nám situace určitě může, zvláště tehdy budeme-li počítat s tím, že nepřijdou žádné srážky, nebude větrno a alespoň nám nepřijdou na pomoc chladnější noci. Takže to by bylo takhle očekávatelné, to zhoršení.
0: Na Vysočině hygienici upozorňují na znečištění v Domanínském rybníku na Žďársku. Koupání tam nedoporučují hlavně lidem s oslabenou imunitou. Zhoršená kvalita vody je také v Dalšické přehradě na Třebíčsku a na Žďársku v Novoměstském koupališti, Pilské nádrži a rybníku Medlov. Vyplývá to z výsledků kontrol krajských hygieniků. Bitkou mezi fanoušky obou klubů skončilo včerejší hokejové utkání mezi Duklou Jihlava a Kometou Brno. Kvůli potyčce na místě zasahovali těžkooděnci, kteří zadrželi 4 lidi. 5. pak odvezli na protialkoholní záchytnou stanici, uvedla policejní mluvčí Michala Lébrová. Závěr druhé světové války a bombardování Brna z let 1944 a 45 připomíná nová expozice v severní části kasemat na brněnském hradě Špilberku. Je to první etapa obnovy stálých expozic hradu, kterou Muzeum města Brna plánuje uskutečnit do roku 2030. Obnova první části z kasemat spolu s expozicí stála přibližně 10 milionů korun, informoval ředitel muzea Zbyněk Šolc. Vernisáž je naplánovaná na sobotní den Brna.
1: Počasí.
0: Dnes bude většinou jasno, na Jižní Moravě teploty vystoupí na 29 až 32 stupňů. Vítr je slabý východních směrů. Rozptylové podmínky teď ráno mírně nepříznivé, během dne budou dobré a biozátěž je střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Provoz na silnicích Jižní Moravy je plynulý a i když začíná hustnout především u Brna na dálnici D1, projedete všude bez kolony. Připomínám, že v Kyjově je od včerejšího večera až do nedělní půlnoci uzavřený střed města. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Krásný den vám všem, milí posluchači. 5 minut po 6. hodině. Posloucháte Český rozhlas Brno a jsme rádi, že jste s námi 14. srpna roku 2026. Svátek dnes slaví Alan a možná nevíte, že dnešek je také světovým dnem ještěrek. A navíc, pokud jste mlsouni, tak oceníte, že dnešek je dnem pomerančo-vanilkové zmrzliny. Tak si užijte, můžete třeba posnídat nebo zvolit nějaký vhodný desert během dne. Písničky, které nestárnou vám budou dělat společnost i po 6. hodině. Těšit se můžete na Turbo a krásným dívkám písničku, kterou začneme. O větoru bude zpívat Adam Ďurica a přidáme samozřejmě také počasí. Dobré ráno všem, kteří už vstali, ať vám dneska všechno dopadne dobře a bez zpoždění také frčí. Pavel Kašpar u mikrofonu, dobré ráno.
1: Český rozhlas Brno.

0: světlo.
1: Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 13 minut. Pražská Slavia a proti ní budapeštská Hungárie. Toto fotbalové utkání 3. října 1926 bylo prvním, které mohli lidé živě poslouchat v rozhlase. A to díky komentáři legendárního Josefa Laufra. Právě k prvním sportovním přenosům se vrátíme teď, v posledním dílu našeho seriálu Rozhlasové stovky. Za zrod přímého přenosu můžeme považovat ještě starší událost. Tu z přelomu července 1926, kdy celá republika sledovala 8. všesokolský sled v Praze.
2: Jásavá, výsostná, radostná hudba vyvrchuje a vzklenula se nad slovy Tyršovými.
3: Takhle komentoval 10. všesokolský sled v létě roku 1938 reportér František Kocourek. Málo který z cvičenců si připustil, že následující roky budou pro členy Sokola tragické. Vraťme se ale do roku 1926, do svobodnějšího období první republiky, kdy na začátku července na Strahově téměř 150 tisíc cvičenců na 8. všesokolském sledu sledoval i prezident Masaryk. A poprvé sled mohli slyšet i lidé u přijímačů.
4: Oni měli zkušenost už z roku 25, že když mikrofon vyvedou z rozhlasového studia a dají ho třeba do Národního divadla, tak můžou odvysílat operu živě v přímém přenosu. A fascinovalo je, že ten mikrofon mohou postavit na nějakou slavnost, slyší dechovku, slyší tleskání lidí, slyší řečníky, ale došlo jim velmi rychle, že ten mikrofon se neobejde bez někoho, kdo by

0: roku a bylo mi 49 let.
1: František Havel na přenos, který se pochopitelně v archivu nedochoval, vzpomínal v rozhlasovém vysílání v roce 1957.
0: A když z hlavní brány nastupovaly stále nové a nové řady mužů a žen a v plné ukázněnosti začaly cvičit, podlehl jsem duši davu, otevřeli se mi oči, otevřeli se mi ústa, rozvázal se jazyk a do mikrofonu jako své nejspanilejší milence do jejího ouška šeptával jsem své nové, bohaté, radostné a dosud nepoznané zážitky.
1: Po první zkušenosti se sletem rozhlasákům došlo, že právě takhle by se dala přenášet i běžná sportovní utkání, včetně fotbalu. Jenže Františka Havla, sportem nepolíbeného, na stadion postavit nemohli.
2: A tak si vyhlídli někoho jiného, který ovšem 3. října 1926 se na stadion Slavie nedostavil. A protože Josef Laufer byl známý sportovní funkcionář Slavie, byl to mnohaletý sportovní redaktor, který si to vyvzdoroval na rodičích, aby se mohl věnovat sportovní novinařině.
3: Haló, z hřiště Slavie na Letné přinášíme vám reportáž o ligovém utkání Slavia Sparta.
2: Tak ho vyhmátli přímo v šatně fotbalové a řekli mu, hleďte, jestli to neuděláte, tak bude mít Slavie strašnou ostudu. A to on samozřejmě jako slavistický funkcionář nechtěl. Takže se opravdu nechal takřka vyvléct za límec k tomu mikrofonu a tam dostal od ředitele radiožurnálu jediný pokyn. Mluvte furt.
3: Kopecký střelil míč, který si sám vypracoval, jedna jedna.
1: S Tomášem Černým poslouchal Laufrův o 10 let mladší výkon, kdy tento zakladatel české rozhlasové sportovní žurnalistiky 11. října 1936 komentoval derby pražských S. Dnes má český rozhlas samostatnou sportovní stanici. Radiožurnál Sport vysílá denně od 6 do 24 hodin sportovní přenosy, vstupy ze stadionů i magazíny o profesionálním a amatérském sportu. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: 6 hodin a 20 minut je na vlnách Českého rozhlasu Brno na řadě počasí. Teploty na jihu Moravy mezi 8 a 15 stupni Celsia, takové jsou aktuální hodnoty a předpověď ta je dnes velmi stručná. Očekáváme počasí bez oblačnosti. Nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů Celsia, slabý vítr východních směrů do 15 km za hodinu, rozptylové podmínky dobré, bio je na dvojice a slunce, které vyšlo 2 minuty před 6:45, zapadne ve 20 hodin a 14 minut. Dobré ráno.
2: Hostem středeční poradny pro zdraví 19. srpna bude chirurg Petr Vlček a povídat si budeme o divertikulární chorobě, nemoci, která postihuje tlusté střevo. A přestože se jedná o poměrně časté onemocnění, mnoho lidí o něm neví a příznaky neřeší. S naším hostem probereme, jak se divertikulární choroba projevuje, jak se léčí a jaká je prevence. Prostor bude i na telefonické dotazy posluchačů. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
0: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

O modrém měsíci zpívala kapela Rangers, je 6 hodin a 24 minut, tady je Český rozhlas Brno. Pokud hmyz neohrožuje zdraví nebo život, měla by ho likvidovat speciální firma, připomínají hasiči. V letním období vyjíždějí jihomoravští hasiči prakticky denně k likvidaci nebezpečného hmyzu. Přitom často volají lidé i v případech, kdy hmyz neohrožuje život ani zdraví na veřejném prostranství. V soukromých objektech, jako jsou domy, chaty nebo zahrady, by měla hmyz likvidovat odborná firma Místo nás, říká hasič ze stanice Brno Líšeň Jakub Hrnčer. Hasiče by měli lidé volat jen v opravdu nebezpečných případech, kdy je potřeba rychlý zásah. Menší vosí hnízdo můžete zkusit zvládnout i sami. Alergici by se do toho ale rozhodně pouštět neměli, doplňuje Hrnčer. Při likvidaci hnízda je třeba použít ochranné pomůcky k zakrytí celého těla, zasahovat večer, kdy už je většina hmyzu v hnízdě, a mít připravenou únikovou cestu, pokud by se zásah nepovedl. Více informací, včetně zajímavé reportáže, najdete v článku Zdeňka Truhláře na našem webu brno.rozhlas.cz. Zprávy pro vás dnes připravuje Věra Šenbeková a ty další tu budou už za 5 minut.

0: Bylo 6:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Brněnský magistrát se pokouší částečně zkolaudovat komunitní centrum v městské části Komín. Hotové je skoro rok do domu, ale nikdo nesmí. Stavební firma nestihla včas dokončit dlažbu kolem něj. Za zpoždění zaplatí pokutu. Pohonné hmoty na Jihomoravě poprvé od ukončení státní regulace za týden zlevnily. Litr nejprodávanějšího benzínu Natural 95 se u čerpacích stanic v kraji prodává v průměru za 41 korunu a 94 haléře. Před týdnem byl o 54 haléřů dražší. O 39 haléřů na litru zlevnila nafta. Za litr teď řidiči dají průměrně 44 koruny a 29 haléřů. V lužních lesích v chráněné krajinné oblasti Soutok se podle tamní zprávy prohlubuje sucho. Vážnější ale než jedno suché léto jsou podle zprávy dlouhodobé změny vodního režimu, které ohrožují budoucnost celého lužního ekosystému. Jsou to především historické regulace řek, hráze a výstavba vodních nádrží, které omezily přirozenou dynamiku rozlivů. Zpráva HKO o tom informuje na svém webu. Kroměřížská nemocnice plánuje v říjnu otevřít nový urgentní příjem chirurgie. Jeho výstavba začala předloni. Celková investice do nové přístavby nemocniční budovy A je přibližně 200 milionů korun. Investorem je Zlínský kraj, který nemocnici zřizuje. První celoměstské hody odpoledne začnou v centru Brna. Tradiční folklorní slavnosti dosud pořádaly městské části samostatně. Během víkendu bude na náměstí Svobody znít cymbálová muzika, na programu je i slavnostní průvod nebo taneční beseda. Brněnská chasa představí také kroje z různých částí města. Na jižní Moravě dnes bude převážně jasno, teploty vystoupí na 29 až 32 stupňů, vítr slabý a biozátěž střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Silný provoz je na dálnici D1 na příjezdu do Brna ve směru od Prahy. Vytvořila se i nesouvislá kolona, která začíná na stém 84. kilometru, postý 96. se zdržíte okolo 5 minut. S komplikacemi teď počítejte na trati v úseku Veselý nad Moravou a Velká nad Veličkou. Místo vlaků tam teď jezdí autobusy, je to kvůli poruše vlaku. Šťastnou cestu vám přeje Věra Ženbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 40 minut. K neobjeveným skvostům Česka letošním roku patří podle agentury Czech Tourism i řada historických objektů na Moravě. V Jihomoravském kraji jde například o synagogu Major, v Boskovicích zámek ve Strážnici s rozsáhlým parkem nebo zříceninohradu Zornštejn na Znojemsku. A podobnými, dosud poněkud skrytými poklady se mohou chlubit i v sousedních krajích. Na seznamu je dokonce i olomoucký arcibiskupský palác. Ačkoliv schovaný uprostřed městské zástavby, patří k místům, kde se psaly dějiny. Několik měsíců z arcibiskupského paláce vládl také František Josef I. celé monarchii. Radili se tu také císaři před bitvou u Slavkova.
1: Tak vám děkuji za pozornost, naše prohlídka tady končí. Děkuji vám, že jste navštívili arcibiskupský palác v Olomouci.
2: Vendula Prostředníková, vedoucí turistického centra tady v arcibiskupském paláci, ale také průvodkyně, se loučí právě s návštěvou z Hradce Králové. Dozvěděli jste se něco nového?
3: Určitě spousta zajímavostí ohledně třeba návštěvy Marie Terezie a dalších jednání o bitvě o Slavkova.
4: Je to pěkné a vyrovná se to jako i spoustu podobných objektů ve světě.
2: Vendula Prostředníková mě zavedla do trůního sálu. Roku 1848 tu nastoupil na trůn František Josef I. a vládl odtud monarchii půl roku. Po hostinnosti biskupů a arcibiskupů využívali i další členové monarchie.
1: Namátkou to byla třeba císařovna Marie Terezie.
2: My máme před sebou další sál a na podlaze toho sálu je velká kožešina ledního medvěda, kde se tady vzala.
1: Je to dárek, který sebou přivezl ruský car Alexandr I. a to před významnou bitvou. Byla to bitva u Slavkova. Ruský car se tady v tomto paláci sešel s rakouským císařem.
2: V arcibiskupském paláci pobýval taky Tomáš Garrigue Masaryk a ve 30. letech Edvard Beneš, s ním taky Klement Gottwald. V roce 1948 na arcibiskupský stolec nastoupil Josef Karel Matocha. Od roku 1950 se stal vězněm komunistického režimu.
1: Je to tak, arcibiskup Josef Karel Matocha byl roku 1950 vlastně nezákonně internován v prostorách této rezidence. Byly mu určené nejspíš dva pokoje v tom protějším křídle, kde vlastně v současné době je i arcibiskupský byt. Internován zde byl dlouhých 11 let až do své smrti v roce 1961.
2: Současným domácím pánem v paláci je olomoucký arcibiskup Josef Nuzík. Občas se mu prý stane, že se mu ve dveřích objeví zbloudilý turista.
5: Dokonce jsem jednou už byl připravený na cvičení a byl jsem jenom v kraťasech a v tričku a teď se otevřely dveře a ten pán byl překvapený, kde se to odstřelil. Jsem říkal, tady ne, historické sály jsou naproti.
2: Podle Josefa Nuzíka je arcibiskupský palác dobrým místem k setkávání.
5: Já zvu i posluchače Českého rozhlasu, aby také na ten náš skvost se přijeli podívat. Je to jiná atmosféra než na hradě, na zámku, protože se tu potkává historie i s tou přítomností a to je krásná kombinace.
2: Loni arcibiskupský palác navštívilo 13 000 turistů. Kromě klasické trasy nabízí i specializovaný prohlídky. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Můžete si i teď tlesknout třikrát do dlaní a bude tu předpověď počasí.
1: Počasí.
0: Na vlnách pátečního Českého rozhlasu Brno v 6 hodin a 46 minut je 14. srpna. Teploty na jihu Moravy se aktuálně pohybují mezi 8 a 15 stupni Celsia. Rozpětí tedy poměrně široké. O to stručnější je předpověď pro dnešek. Očekáváme počasí bez oblačnosti. Nejvyšší teploty dnes letní 29 až 32 stupňů Celsia. Slabý vítr východních směrů do 15 km za hodinu. Rozptylové podmínky budou během dne dobré, bio je na dvojce a slunce, které vyšlo v 5 hodin a 43 minut, zapadne ve 20 hodin a 14 minut. Dobré ráno.
2: V úterním dopoledním vysílání 18. srpna po 11. hodině přivítám ve studiu ředitelku Filharmonie Brno Marii Kučerovou. Řeč bude o letních koncertech, novinkách v nadcházející sezóně nebo dramaturgii vystoupení, která vedle klasických děl reflektují třeba i svět počítačových her. Na zajímavý rozhovor i váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
1: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 51 minut. Poslouchali jste velký hit Jiřího Korna, Miss Moskva. Ondřej Soukup, autor této písničky, kdysi prozradil, že původně písničku nabízel Karlu Gottovi, ale tomu se zdála nějaká podivně moc ruská, takže ji do svého repertoáru nechtěl. Nakonec si získal Jiří Korna, Karel Gott tehdy vyčinil Ondřej Soukupovi, že ho měl více přesvědčovat a mohl mít takový hit v repertoáru on. Na vlnách Českého rozhlasu Brno tradičně před 7 také informace letního servisu. Teploty venku zase letí vzhůru a možná přemýšlíte o tom, kam se o víkendu zajdete vykoupat. Zprávy od jihomoravských hygieniků, kteří sledují hlavní přírodní koupaliště, přehrady a rybníky na jihu Moravy, ale nejsou moc dobré. Na brněnské přehradě je zhoršená jakost vody, tedy označená 3 ze 4 stupňů, na Kozí horce, osadě Rokly, sokolském koupališti v Rakovci. Prakticky to znamená, že je tam mírně zvýšená pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů. Po koupání se určitě osprchujte. Novomlýnské nádrže jsou na tom ještě hůř. 1 a 2 na horní nádrži jsou na stupni 4. Problémem je zvýšený výskyt sinic a také snížená průhlednost vody. V tomto případě už mluvíme o tom, že koupání je nevhodné, stejně tak na vodní nádrži v Letovicích. Naopak dobrou zprávou je, že 1 jsou stále označené koupací lokality, třeba rybník Suchý na Blanensku, přírodní biotop Brno-Jih, vodní nádrž Lučina na Hodonínsku, koupaliště Vémyslice na Znojemsku nebo Vranovská přehrada pláž Vranov. Podrobnosti najdete na stránce www.khsbrno.cz. K tématu se pak vrátíme ještě během dalšího vysílání krátce po 8:45.

0: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.
1: Na dva zámky zamykám.

0: Agroservice představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 7 hodin.
4: Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: Návštěvníci koupaliště Riviera v Brně kritizují špatný přístup pro chodce z nového parkoviště. Kvůli městské rychlostní zkoušce Barum Rally bude Muzeum jihovýchodní Moravy i krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně dnes zavírat dříve. Brno si připomene obranu před Švédy. Události z roku 1645 připomenou třeba divadelní prohlídky. Na jižní Moravě dnes bude slunečno, teploty až 32 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Ženbeková. Dobré ráno. Navštěvníci největšího brněnského koupaliště Riviera kritizují parkoviště, které u něj vzniklo. Dělníci ho postavili především kvůli sousední aréně na výstavišti. K ní vedou od více než 400 parkovacích míst dané trasy pro pěší. Na opačnou stranu na Rivieru ale ne. Lidé proto přicházejí trávníky, tři pruhy silnice, dělící pásy i okružní křižovatku. Podle mluvčího Brna Filipa Poňuchálka jde ještě o staveniště a budoucí úprava je možná.
5: Na místě také ještě není instalovaný navigační systém, ten samozřejmě přibude až po dokončení. My momentálně projednáváme s policií České republiky možné změny, a to s ohledem na fungování pěších tras a stížnosti občanů, a to včetně nelegálního parkování.
3: K tématu se vrátíme i v ranním vysílání krátce před 8 hodinou. Baťův institut 1415 ve Zlíně omezuje svůj dnešní provoz kvůli městské rychlostní zkoušce Barum Rally. Krajská knihovna Františka Bartoše i Muzeum jihovýchodní Moravy budou otevřené pouze do 15 hodin. Krajské turistické informační centrum bude zavírat o hodinu později. Do 16 hodin budou také otevřené podzemní garáže, které můžou lidé využít. Od uzavření trati o 16:30 odpoledne a během rychlostní zkoušky bude platforma mezi budovami 14 a 15 veřejnosti nepřístupná. I letos lidé ode dneška až do neděle v brněnských ulicích nebo v okolí Špilberku zažijí aktivity společné spojené s oslavami Dne Brna. Akce připomene významnou událost, kdy město odolalo dobývání švédských vojsk v roce 1645. Od 2 hodin odpoledne organizátoři připravili například prohlídky labirintu pod Zelným trhem s herci v kostýmech, které návštěvníkům přiblíží život v době obléhání města. Důležitost oslavované události popisuje mluvčí turistického informačního centra Hana Bánovská.
6: Je to opravdu významná událost, která ovlivnila potom i pozici města Brna v tom dalším historickém vývoji a upevnila jeho pozici například navzdory silné tehdy Olomouci. Tou moravskou metropolí se stalo Brno. Sport.
3: Hokejisté Komety Brno porazili v přípravném utkání prvoligovou Jihlavu 0-3. Dvě branky vstřelil Kristián Pospíšil, třetí přidal Andrej Kolár. Čisté skóre má brankář Jan Kavan.
4: Počasí.
3: Na jižní Moravě dnes bude jasno, teploty vystoupí na 29 až 32 stupňů, vítr slabý východních směrů. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, během dne budou dobré a biozátěž je střední.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: V nesouvislé koloně budete popojíždět po dálnici D1 na příjezdu do Brna ve směru od Prahy od stého 80. postý 96. kilometr asi 10 minut. Opatrně pak ve směru na Vyškov na 214. kilometru je na krajnici odstavené porouchané nákladní auto. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Krásný den vám všem, milí posluchači, 5 minut po 7 hodině je s vámi Český rozhlas Brno a za chvíli po písničkách Petra Spáleného Dáma při těle a Leporello Evy Farné. Pro vás máme soutěž Jak se u nás mluví. Vyrazíme dnes za soutěžním slovem na Slovácko, pro výherce máme knihu Máš nárok na život, kterou do soutěže věnovalo nakladatelství Kazda. No a zbývá jen připomenout linku sem k nám do studia 726465200, tam můžete už za chvíli zavolat a buď přímo správně odpovědět, anebo zkusit své štěstí. Zůstaňte s námi, budeme hrát písničky, které už přežily módu, účesy i mrkváče, písničky, které nestárnou.
4: Český rozhlas Brno.

0: dáš mi.
1: Eva Farná, která tento týden oslavila 33. narozeniny, 7 hodin a 10 minut, tady je Český rozhlas Brno a soutěž, jak se u nás mluví, začíná právě teď. Stále objevujeme na jihu Moravy nová slova, to dnešní soutěžní jsme zaslechli na Slovácku. A dejte pozor, milí posluchači, ptáme se vás dnes, jestli pak víte, co to je protvan. To asi dnes nebude vůbec žádný problém, zavolejte, zkuste to, těšíme se na vaše tipy. 726 465 200. Linka sem k nám do studia a věřím tomu, že dnes to opravdu žádný problém nebude. 726 465 200. Tak zkusíme to tady. Tady se nikdo neozývá, dobře, tak dáme prostor dalším. Pavel Kašpár, Český rozhlas Brno, dobré ráno, kdo je tam? Tak ani tady jsme neuspěli, no tak uvidíme, zkusíme do třetice. Pavel Kašpár, Český rozhlas Brno, dobré ráno, kdo je tam?
2: Dobrý den, tady Věra.
1: Už jsme uspěli, výborně. Věro, krásné ráno přeju. Odkud prosím voláte?
2: Vám. No, tady Uherské Hradiště.
1: Tak krásné ráno, k Hradišti. Poprosím vás, slumte si jenom rádio, aby nám to nechytalo zpětnou vazbu.
2: Já ho vypnu.
1: Jo, to bude úplně nejlepší. Perfektní. Tak, Věro, slyšíme se, už je všechno v pořádku? Výborně. Dnešní soutěžní otázka velmi jednoduchá. Ptáme se vás, co to je protvan, Věro, co myslíte?
2: Protvan?
1: Protvan. Slyšela jste někdy tady tohle slovo?
2: Tože brutvan je plech, brutvan. Někde se říká.
1: Tak já vám nabídnu vám tři možnosti, ať máte z čeho vybírat. Protvan na Slovácku je buď za A pekáč, nebo za B potah na válendě, anebo za C víčko na zavařovací sklenici.
2: Tak, no tak to já bych řekla.
1: Typovala byste Ačko, jasně. Dneska to bylo jednoduché, protvan se stále poměrně často používá. Vy říkáte pekáči doma protvan nebo ne?
2: A ne, na Brusku si říká brutvan. Ne, my říkáme plech říkáme, plech na pečení.
1: Ano. Perfektní, tak gratuluju, ještě jste nás obohatila o jedno slovo. Poprosím vás, nezavěšujte, domluvíme se na předání knížky. Mějte se moc pěkně, Věro, díky za zavolání, naslyšenou. 7 hodin a 13 minut, tady je Český rozhlas Brno. Soutěž, jak se u nás mluví, bude pokračovat zase v pondělí po 7. hodině.

0: počasí.
1: 7:17, tady je Český rozhlas Brno, máme pro vás aktuální předpověď počasí. Teploty na jihu Moravy se pohybují mezi 9 a 16 stupni Celsia, rozpětí tedy stále dost široké. Nejnižší teploty stále ve Strážnici 9 stupňů, 16 už je v Tišnově Hájku nebo také v Brně Žabovřeskách. A předpověď počasí, ta dnes slibuje počasí bez oblačnosti, nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů Celsia. Slabý vítr východních směrů do 15 kilometrů za hodinu, rozptylové podmínky budou během dne dobré. Bio je na dvojce a slunce, které vyšlo v 5 hodin a 43 minut, zapadne ve 20 hodin a 14 minut. Dobré ráno přejeme.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
3: Čtvrtečním hostem 20. srpna bude spisovatelka Jana LeBlanc, která se synem Benjamínem napsala knihu Tramvaják. Co hlavního hrdinu příběhu přimělo pátrat po tom, jak funguje městská doprava? Jaký manuál nabízí kniha pro budoucí tramvajáky a tramvajačky? A proč je dobré nevzdat se svého snu? A jak náročné je získat dětský tramvajový řidičák? To všechno se dozvíte, když budete s námi. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 22 minut. Máme pro vás několik tipů na víkend. Tento týden bude v Kyjově patřit velkolepým oslavám. Město si připomene 900 let od první písemné zmínky. Vystoupí známí zpěváci, kapely, představí se kyjovské folklorní soubory a chybět nebude historický jedožínkový průvod ani bohatý zábavný program pro děti i dospělé. Veřejnosti se také otevřou školské instituce ve městě. Den otevřených dveří připravilo mimo jiné Klvaňovo gymnázium, základní umělecká škola nebo školy mateřské. 3 dny plné hudby, zábavy v areálu pivovaru i na Masarykově náměstí, to je nabídka Vyškovské pouti, která se koná od pátku do neděle 16. srpna. V programu se představí slovenská skupina No Name, zpěvák Michal Hrůza, kapely Mňága a Žďorb a další. Mimo koncertní vystoupení nabídne pódium i bohatý doprovodný program plný tance, divadla a lidových tradic. Národní ústav lidové kultury zve na pouť ve skanzenu Strážnice. Ta se uskuteční v sobotu 15. srpna mezi 9. a 17. hodinou. Návštěvníci se mohou těšit na nejrůznější aktivity, historické pouťové atrakce, Strašidelný hrad nebo kouzelnické představení a dokonce ani mořská pana nebude chybět. Na jednotlivých stanovištích čekají na děti úkoly, za jejich splnění si můžou vyzvednout drobnou odměnu a součástí je jarmark, samozřejmě s jídlem, pitím i stánky s lákavým zbožím. 15. a 16. srpna se na brněnském Špilberku koná tábor pod hradbami. Těšit se můžete na dobové vojenské ležení vojska z první poloviny 17. století, ukázky výcviku, pikeníra, mušketýra i fungování celého regimentu. Součástí jsou tematické přednášky a navíc bude možné kdykoliv během soboty mezi 10. a 17. hodinou všechno tady tohle projít. Akce láká také na poslední speciální kurátorské prohlídky výstavy 1645 Brno v obležení, která je tento víkend otevřena pro veřejnost naposledy. A Moravský rybářský svaz, pobočný spolek Olešnice, pořádá tuto sobotu 15. srpna tradiční chytání pro veřejnost na rybnice pod Sekerou. Určeno je jak malým, tak velkým rybářům, rodinám i fanům. Lov bude od 7 do 14 hodin probíhat způsobem chyť a pusť. Ulovenou rybu bude možné po dohodě koupit. 7 hodin a 25 minut je aktuální čas. Zprávy pro vás dnes chystá Věra Šenbeková. Pavel Kašpar u mikrofonu. Dobré ráno přejeme.

0: Bylo půl osmé.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Čeští zemědělci sklidili přes 95% ploch s obilím. Průměrné výnosy se pohybují kolem 5,4 tuny na hektar, to je skoro o pětinu méně než loni. Na vině je podle mluvčí agrární komory Barbory Pánkové především nedostatek srážek a horko. Podrobnosti z Jihomoravského kraje nabídneme po zprávách. Jihomoravští hasiči včera odpoledne likvidovali požár lesa u Lelekovic. Hořelo na ploše asi 1 hektaru, na místě bylo 6 jednotek. Vyhlášený byl 2. stupeň požárního poplachu, informují hasiči na síti TRC. V Jihomoravském kraji, stejně jako ve zbytku republiky, platí výstraha meteorologů před požáry. Od konce července je také platný výnos hejtmana, který zakazuje rozdělávání ohně v přírodě i manipulaci s ohněm. Na několika vodních nádržích na jižní Moravě se tento týden zhoršila kvalita vody. V obou lagunách Nových Mlýnů a ve vodní nádrži Letovice kleslo hodnocení hygieniků na 4. z 5 stupňů. Voda je tedy nevhodná ke koupání. Na Brněnské přehradě se voda zhoršila z 2. na 3. stupeň. Bitkou mezi fanoušky obou klubů skončilo včerejší hokejové utkání mezi Duklou Jihlava a Kometou Brno. Kvůli potyčce na místě zasahovali těžkooděnci, kteří zadrželi 4 lidi. 5. pak odvezli na protialkoholní záchytnou stanici, informovala policejní mluvčí Michála Lébrová. Závěr druhé světové války a bombardování Brna z let 1944 a 45 připomíná nová expozice v severní části kasemat na brněnském hradě Špilberku. Vernisáž je naplánovaná na sobotní den Brna. Obnova první části kasemat spolu s expozicí stála přibližně 10 milionů korun, informoval ředitel muzea města Brna Zbyněk Šolc. Na jižní Moravě dnes bude jasno, teploty vystoupí na 29 až 32 stupňů, vítr slabý a biozátěž je střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: S komplikacemi počítejte na příjezdu do Brna po dálnici D2 před 0. kilometrem, mezi 0. a 0. kilometrem je v místě dopravního omezení v pravém jízdním pruhu porouchaný kamion, bliká varovnými světly, vybočuje se do levého pruhu a začíná se tvořit kolona. S tou počítejte také na D1 na příjezdu do Brna, silný provoz a nesouvislá kolona je od Kývalky až po Stý, 96. kilometr, zdržíte se okolo 10 minut. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 41 minut. Zemědělcům na jihu Moravy končí žně. Úrodu ale letos kvůli suchu nejspíš velká část pěstitelů prodá se ztrátou. Výnosy mají pod průměrem. Méně obilí mají ve skladech také farmáři v Oleksovicích na Znojemsku.
1: Agronom Michal Reiter mě zavedl do velké haly, kde má uskladněných několik hromad sklizených obilovin. Blíž se jdeme podívat k pšenici.
2: To zrníčko samozřejmě vlivem sucha tak se zcvrklo, protože ten poslední červnový víkend, tak tady byly čtyřicítky, takže to zrno bohužel jako klasicky nedozrávalo, ale nám prostě v tom klásku zaschlo, takže to zrníčko je drobnější, krpatější. U nás by rentabilní letos bylo asi 6 tun po hektaru z pšenice.
1: A momentálně jste řekněme na nějakých
2: 4,7 jsme udělali průměrný výnos.
1: A pokud se budeme bavit o letošních výnosech těch ostatních obilovin, je to podobné jako tady u té pšenice, jste taky pod nějakým průměrem?
2: Ano, můžeme říct, že v globálu jsme u těch obilovin pod průměrem, taky tu na půl jsme mínusy na ostatních obilovinách.
1: Obilí tady na Znojemsku už tedy mají sklizené, na polích ale ještě zůstává kukuřice nebo třeba slunečnice. Na ně se teď pojedeme podívat. Z haly s uskladněnou pšenicí jsme se přesunuli na pole, které na kombajn teprve čeká. Je tady slunečnice, ale už na první pohled je vidět dopad toho sucha. To listí je úplně usušené. Jak to tady vypadá s nějakým výnosem?
2: Vlivem těch nedostatků srážek si myslím, že ty nažky té slunečnice budou velmi drobné. Může nastat ještě problém, že jak budou úplně lehké, že nám to poletí z kombajnu ven. A tady výnos odhadujeme kolem 2, kolem 3 tun, takže nebude to žádná hitparáda.
1: Když se podíváme přímo na ty zrnka z toho květu, jsou opravdu malá.
2: Kdybych to srovnal s loňským rokem, tak jsou o půlku menší, lehčí. Může být problém ještě i s olejem, nemusí to mít parametry na výkup.
1: Letošní sucho a horko podle mluvčí agrární komory Barbory Pánkové způsobilo zemědělcům největší škody v západních Čechách.
3: O něco příznivější situace je na severní Moravě. Celkově ale letošní sklizeň patří k těm horším za poslední roky. U obilovin očekáváme meziroční pokles produkce kolem 17% a u řepky přibližně o 21%.
1: Tedy propad v tržbách až o 10 miliard korun. Obilí je letos sice méně, podle agrární komory ale má v letošním roce dobrou kvalitu. Šimon Franz, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Krásný den vám všem, 3:15 k tomu, na řadě je počasí. Míříme také za našimi pozorovateli, teď konkrétně do Bystřice nad Pernštejnem za panem Hosou. Pane Hoso, vítejte, dobré ráno, jak to u vás vypadá?
2: Krásné ráno z Vysočiny, je opravdu letní ráno, jako už vlastně hodně jich bylo za sebou, protože to počasí je poměrně stabilní. Je jasno, slunečno, i když trochu chladnější. Minimální teplota dnes byla prakticky 8,2 stupně, při zemi dokonce 4,8, takže bylo trošku chladněji. Teď už teplota běží nahoru, momentálně už je 16,5 stupně Celsia, k tomu prakticky bez větří, jenom mírný vánek jsem tam kolem 1 až 2 metry v nárazech. Takže je klidné, takové slunečné ráno. Podíváme se trochu zpátky, to počasí je prakticky opravdu hodně, hodně podobné den ze dne, protože je hodně málo oblačnosti, většinou jasno, hodně slunečního svitu, takže je hodně, hodně slunečné počasí a poměrně vysoké teploty, zvláště ta druhá vlna veder, která přišla začátek srpna a konec července, kdy teploty byly tropické a byly hodně vysoko nad tou tropickou hodnotou. Pohybovaly se od 33 až do 36 stupňů. 1. srpna jsme měli po asi 14 letech zase jednu tropickou noc, kdy ta teplota pod 20 stupňů neklesla a bylo 20,7. A 4. a 5. srpna byla vlastně dvakrát za sebou překonána i absolutní teplota zde u nás naměřená maximální. 4. bylo 36, 5. dokonce 36,6 stupňů Celsia, takže to je na naše podmínky hodně teplo, což charakterizuje to, že už bylo letos 19 tropických dní. Takže je to zatím hodně, hodně teplé, ale bohužel i hodně suché, těch srážek padá hodně málo, už je velice, velice sucho. Za srpen máme půlku srpna vlastně a spadlo nám 5,6 mm, což na srpen není ani vlastně 7% normálu, který by měl spadnout, protože srpen je hodně vlhký měsíc. Za červenec a červen, to jsou srážky, to je taky vlastně 50-60% maximálních srážek, takže už za ty dva měsíce schází 66 mm. No a od začátku roku už se blížíme vlastně 100 mm, který nám tady jako chybí. Takže sucho je velké a bohužel nám neprší, co do obouši okolo nás míjí, takže na tom se srážkama velmi špatně.
1: Je to tak, jak říkáte, pane Hoso, sucho a stále velmi teplo. Uvidíme, jak to bude vypadat dál. Přejeme vám krásné dny, děkujeme za dnešní setkání, mějte se hezky a naslyšenou.
2: Krásný víkend a naslyšenou.
1: Přidáme ještě předpověď počasí pro dnešek. Dnes očekáváme počasí bez oblačnosti, teploty 29 až 32 stupňů Celsia.
3: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
4: Ti plotňáci, které my máme trošku obestřené jakousi aureolou zvláštnosti a bohemství, tak to tak vůbec nebylo, to byli prostě sprostí zločinci. A tady ten jeden z těch sprostých zločinců opravdu vzal toho chlapečka jenom tak z plezíru a hodil ho na Dornichu do Mlýnského náhoru, kde se ten klučina utopil. A bylo to proto, že se mu tak zrovna zachtělo.
3: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
5: Cyklu koncertů Fanšmekři v sedmičce zahraje u rozhlasu v Brně 1. září folková zpěvačka a autorka Marie Putnerová se skupinou. Koncert konaný ke 102. výročí zahájení rozhlasového vysílání z Brna bude výjimečný. V případě dobrého počasí se uskuteční venku na zahradě jezuitského kostela, který s Českým rozhlasem Brno sousedí. Do výjimečně otevřeného prostoru se dostanete přes budovu rozhlasu na Beethovenově ulici. Lístky pořídíte nejsnáz na webu brno.rozhlas.cz a budou zároveň možností využít speciální noční prohlídku budovy rozhlasu hned po vystoupení. Na koncert moderního folku Marie Putnerové vás zvu 1. září od 19 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, slíbili jsme vám, že vás vezmeme ještě jednou dnes na Riviéru a ten čas právě nastal. Lidé parkující u největšího brněnského koupaliště Riviera jen kroutí hlavou. K dispozici sice mají stovky míst pro auta, nevedou od nich ale přímé cesty k vodě. Dělníci parkoviště stavili kvůli nové aréně na sousedním výstavišti. K ní se lidé dostanou snadno. Na opačnou stranu ale přibíhají tři bruhy silnice. Šlapou mezi vysázenými keři nebo chodí prostředkem okružní křižovatky.
1: Já jsem parkovala tam naproti a musela jsem jít přes ten kruháč vlastně po silnici, bez chodníku, až semka, no.
2: Podivuje se žena, která míří s kočárkem k lávce vedoucí přes velký městský okruh ke koupališti Riviera. Hned na dalším parkovišti vedle sjezdu od Pisáreckého tunelu potkávám rodinu s dítětem.
3: Musíme přejít tamhle ty obrubníky, vstoupit do vozovky, přejít přes ten dělící pás, znovu vstoupit do vozovky, znovu po trávě.
2: Ukazuje otec směrem k nejbližšímu parkovišti u Riviery, ze kterého jako z jediného vede k lávce jasná cesta, tedy skoro.
3: A nebo jít po trávě, jak chodí 90% lidí, čili tu trávu úplně zašlapali, tam už je jenom hlína, tam není tráva.
2: Muž nad tím jen kroutí hlavou.
3: Prostě z tohohle parkoviště s kočárem je jediná cesta jít snad tamhle k bývalému Tuzexu, k aréně a takhle po těch chodníkách, protože tam někde jsou možná vyznačeny přechody.
2: A je to přesně tak. K ani ne 100 metrů vzdálené lávce vede skoro pětkrát delší trasa oklikou. Ta zároveň ani není z parkovišť vidět.
1: No je to pěkně na prd, pěkně na prd. Jsem tady z toho parkování hodně zmatená.
2: Stavba parkovišť byla součástí velké rekonstrukce území za víc než 500 milionů korun. To všechno kvůli aréně, která má otevřít letos na podzim, říká mluvčí Brna Filip Poňuchálek.
4: Ony v současné době ještě nejsou hotové všechny parkovací plochy. Tudíž se jedná o staveniště.
2: Parkoviště, o kterých mluvíme, ale stavebně hotová evidentně jsou.
4: Na místě také ještě není instalovaný navigační systém.
2: Do celé stavby přitom byly zapojeni i státní silničáři a několik městských firem. O situaci chodců se zřejmě budou bavit teprve teď.
4: My momentálně projednáváme s policií České republiky možné změny, a to s ohledem na fungování pěších tras a stížnosti občanů, a to včetně nelegálního parkování.
2: Část řidičů totiž vyhledává právě to parkoviště, které je ke koupališti nejblíž. Láká je tam jediný stín v okolí, který poskytuje lávka pro pěší, a kvůli tomu stojí na trávě, ve středových pásech mezi silnicemi nebo na chodnících, kam se s auty mohli dostat jedině jízdou, v podstatě přes autobusovou zastávku, dodává mluvčí městské policie Jakub Ghanem.
5: Návštěvníci oblasti totiž nechávají svá auta na trávnicích co nejblíže koupališti, případně na plochách pod mosty, a to přesto, že velká část parkoviště je volná. Nejčastěji se tedy zabýváme zábory zeleně a dalších ploch, jde o desítky případů a v posílených kontrolách určitě budeme pokračovat i v srpnu.
2: Řidiči teď mezi arénou a Riviérou parkují zadarmo. Na podzim si areál převezme městská firma Brněnské komunikace, která do té doby upřesní, v jakém režimu a za kolik peněz tam budou řidiči parkovat. Jestli se do té doby něco změní i pro chodce, jisté není. Tomáš Kremr, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Ju a Hele pomůžou Josefovi najít cestu k vnučce Majdě. Další díl seriálu Vyprávěj. ČT 2. V zemi krvavého slunce platí jiné zákony. Michael Douglas si vyřizuje účty s japonskou mafií v thrilleru Černý déšť. A ČT Art uvádí slavný koncert legendární britské kapely Za železnou oponou. Queen Magic Tour v Budapešti 1986. Páteční večer s Českou televizí.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 8 hodin.
4: Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: Banky upozorňují na nárůst kyberpodvodů na klientech. Některá přírodní koupaliště na jihu Moravy mají vodu nevhodnou ke koupání. Přátelské hokejové utkání mezi Brnem a Jihlavou přilákalo do tamní arény rekordní počet návštěvníků. Dnes bude slunečno, teploty až 32 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré ráno. V Česku přibývá podvodů na klientech bank. Třeba podle Komerční banky se v prvním pololetí zvýšil počet karetních a platebních podvodů o více než 40% oproti stejnému období loni. Stále nejvíc nebezpečné jsou známé scénáře podvodných bankéřů a policistů, anebo také podvodné investice. Na podvody přitom naletí často i lidé, kteří ovládají technologie a o praktikách podvodníků vědí, popisuje expert na kyberbezpečnost Komerční banky Pavel Šašek.
5: Týká se to hlavně středního věku. U nás nejsilnější ročník je 74 až 79. Ono to je trošku i tou koncepcí našeho segmentu. Na druhou stranu jsou to data, které víme i z jiných bank, takže to není určitě o starých lidech, naopak o těch středního věku.
3: Letos v prvním pololetí vzrostla také částka, kterou podvodníci lidem z účtu ukradli. Třeba u České spořitelny o více než třetinu oproti stejnému období loni. Banky také potvrzují, že klienti jejich zaměstnancům častěji nevěří, pokud se je snaží od podvodů odradit. Kvalita vody se na některých přírodních koupalištích v Jihomoravském kraji zhoršila. Nevhodné ke koupání jsou vodní nádrže Nové Mlýny na Břeclavsku a Letovice na Blanensku, jsou v nich sinice. Rizikové pro některé lidi může být koupání v Brněnské Přehradě. Podle hygieniků je zde mírně zvýšená pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů u dětí, těhotných, žen, alergiků nebo lidí s oslabenou imunitou. Po koupání v takové vodě hygienici doporučují se osprchovat. Vyplývá to z údajů na webu krajské hygienické stanice. Bezproblémové koupání zůstává i nadále třeba v přírodním biotopu v Kovalovicích na Brněnsku, koupacím biotopu Brno-Jih, Lomujaničův vrch u Mikulova na Břeclavsku nebo pláži Vranov u Vranovské přehrady na Znojemsku. Nejvyšší návštěvu od rozdělení republiky na své přátelské hokejové utkání zaznamenala hokejová Dukla Jihlava. Čtvrteční duel s Kometou Brno sledovalo v horácké aréně 5304 diváků. Tribuny velkou měrou zaplnili i fanoušci z Brna.
6: Já jsem se určitě přijel podívat i na vašu novou halu a rozhodně, ale hlavně kvůli zápasu. Marek.
7: S jihlavským maskotem Ježkem JD se fotí faninky v drezech Alena a Aneta.
8: Těšíme se, i když je to přátelák, hlavně na ten hokej a celkově na tady tu atmosféru, je to tady úplně parádní.
7: Z atmosféry byl nadšený i útočník Dukly Matouš Menčík.
9: Člověk je dneska před zápasem říkal, že to ještě nezažil a to už teď nějaký pátek hraje, takže já jsem to taky ještě nezažil.
7: Kvůli zapálení pyrotechniky na stadionu a následné potyčce fanoušků mimo halu policie zadržela celkem 4 lidi. Pátého fanouška odvezla na protialkoholní záchytnou stanici. Dušan Vrbecký, Český rozhlas.
4: Počasí.
3: Na jižní Moravě dnes bude jasno, teploty vystoupí na 29 až 32 stupňů, vítr bude slabý a biozátěž střední. Více o počasí za chvíli s brněnskými meteorology.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: S nesouvislou kolonou počítejte na dálnici D1 na příjezdu do Brna ve směru od Prahy. Od Kývalky po 96. kilometr se zdržíte zhruba 15 minut. A pokud směřujete z Brna na Mikulov a dále do Rakouska, dejte pozor na D52. Mezi 22. a 26. kilometrem pracují silničáři v levém jízdním pruhu a pohybují se právě po silnici. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
10: Krásný den vám všem, milí posluchači. 4 minuty po 8. hodině je s vámi Český rozhlas Brno. Dnes je pátek, svátek, kabátek 14. srpna 2026. Svátek dnes slaví všichni páni kluci nositele křestního jména Alan, které je v Česku stále poměrně neobvyklé. Není těch Alanů u nás příliš, nicméně všem, kteří poslouchají Český rozhlas Brno, přejeme nejenom krásné ráno, ale také všechno nejlepší k dnešnímu svátku, stejně tak jako dnešním narozeninovým oslavě. Ať už slavíte svátek nebo narozeniny, buďte hlavně zdraví, šťastní a spokojení. A my vám k tomu pošleme mídlového prince v podání Václava Neckáře jako malý dárek. Přidáme také katapulty, já nesnídám sám a pak už posnídáme s brněnskými meteorology. Pavel Kašper u mikrofonu, krásný den vám všem.
4: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Pátek v 8 hodin na 13 minut je tu počasí s brněnskými meteorology. U mikrofonu dnes Bára Kučerová. Báro, pěkné ráno, vítejte.
2: Pěkné ráno.
1: Jak to vypadá teď po 8 hodině?
2: Tak opět se budíme do rána jasného, slunečného. Teploty se teď nejčastěji pohybují mezi zhruba 14 a 18 stupni Celsia. A k tomu, pokud vane vítr, tak vane slabý a většinou severních směrů.
1: Když se podíváme na předpověď pro dnešek, s čím můžeme počítat?
2: S podobným počasím jako včera, to znamená počasí bez oblačnosti, teploty ty už budou vyšší než včerejší 29 až 32 stupňů Celsia a dnes by měl havat převážně slabý vítr východních směrů s rychlostmi asi do zhruba 15 km v hodině, takže podobné počasí jako včera, jenom možná trošku slabší vítr a teplej ukazovat na teploměru.
1: A sobota a neděle přinesou jaké počasí?
2: Sobota bude podobná tomu dnešku, to znamená jasno nebo skoro jasno, případně nějaká menší oblačnost, zítřejší maximální teploty 31 až 35 stupňů Celsia a bude vát slabý proměnlivý, přes den pak mírný vítr jižní až jeho východní a potom neděle začne taky menší oblačností, ale už během dne se postupně oblačnost bude zvětšovat, dopoledne převáží většinou skoro jasno, odpoledne pak naopak oblačno a také se odpoledne, a možná spíš večer, mohou objevit nějaké přeháňky, ale ty budou hodně lokální a budou možná i spíše slabší a ta pravděpodobnost je zatím menší i tak, ale nedělní maxima mezi 34 a 37 stupni Celsia.
1: Moc krát díky, poprosím vás, Báro, ještě o teplotní rekordy pro 14. srpen.
2: Maximum pochází z roku nedávného 2024 ze Strážnice 37 stupňů a 1 desetina a minimum z roku 1965 z Boskovic. Teploměr se tam zastavil 1 stupeň a 4 desetiny nad nulou.
1: Moc krát díky, to byla meteoroložka Bára Kučerová na vlnách Českého rozhlasu Brno. Báro, krásné dny přejeme, mějte se hezky a brzy naslyšenou.
2: Také přeji pěkné dny naslyšenou.
1: Děkujeme.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punšochář, Ivan Bodochodský,

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 20 minut. Kvalita vody se na některých přírodních koupalištích v Jihomoravském kraji zhoršuje. Brněnská přehrada klesla na třetí stupeň se zhoršenou kvalitou vody. Čtvrtým stupněm s vodou nevhodnou ke koupání hygienici označili vodní nádrž Letovice a Novomlýnské nádrže. Tam se zajela podívat také naše reportérka Aneška Hlávková. Aneško, vítej, dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: Slyšíme příjemnou atmosféru. Jak to tam vypadá? Koupou se lidé?
1: Zatím jsem neviděla žádného plavce. Tady kolem vody nedaleko Pasohlávek je jen několik rybářů a taky jsem viděla lidi, co se tady chodí projít, proběhnout nebo jenom projet na kole. Ale zpátky k té vodě. Ta vodní plocha je velká a tak na první pohled vypadá krásně modře. Když jsem se ale šla podívat blíž ke břehu, hned bylo vidět hodně zakalení, těch sinic a řas. Nedaleko od místa, kde teď stojíme, i měřící místo krajské hygienické stanice na laguně číslo 1. A právě tady podle posledního měření hygieniků je voda v obou sledovaných lagunách Novomlýnských nádrží na čtvrtém stupni z pěti. Je tedy nevhodná ke koupání. Ještě minulý týden byla na trojce.
0: Aneško, praktická otázka se nabízí. Proč se kvalita vody během týdne tak rychle zhoršila?
1: Podle hygieniků k tomu výrazně přispěla kombinace minima srážek a zhruba 10 dní trvajícího extrémně teplého počasí. Vysoké jsou přitom nejen denní, ale i noční teploty. Ve vodě teď výrazně přibyl

0: Osinic a řas, snížila se její průhlednost pod 1 metr a sinice se začaly zhlukovat do takzvaného vodního květu.
1: Zákaz plavání tam ale není. Co tedy 4. stupeň znamená pro lidi, kteří se tam třeba odhodlají vykoupat?
0: Taková voda podle hygieniků představuje zdravotní riziko. Koupání a vodní sporty proto nedoporučují hlavně dětem, těhotným ženám a alergikům. A pokud se někdo přece jen rozhodne koupat, tak by se potom měl rychle osprchovat.
1: Podobná situace byla na Nových Mlýnech zhruba před rokem. Jak moc se ta situace liší teď?
0: Loni byla v polovině srpna situace ještě horší. V jedné z lagun tehdy hygienici naměřili 5., tedy nejhorší stupeň, a koupání úplně zakázali. Letos jsou zatím na 4 obě sledované laguny. Podle hygieniků se ale může kvalita vody dál zhoršovat. Pokud nepřijdou srážky, nebude foukat a nepřijdou ani chladnější noci.
1: Jak to vypadá s kvalitou vody na dalších místech v kraji?
0: To zhoršení je vidět i jinde. Třeba na Brněnské přehradě se voda během týdne zhoršila z 2. na 3. stupeň. A ještě výraznější je změna ve vodní nádrži Letovice, kde byla ještě při posledním měření na konci července voda na 1 a teď už je na 4. Na Nových Mlýnech hygienici kvůli rychlému vývoji kvality měří častěji. Tam taky byla na konci července 1, postupně ale 2, 3 a teď 4. Ještě doplním, že to letošní horko a sucho se neprojevují jen na kvalitě vody pro koupání. Povodí Moravy letos v této souvislosti eviduje 12 větších úhynů ryb kvůli nedostatku kyslíku ve vodě. To je nejvíc za poslední roky.
1: Říká reportérka Aneška Hlávková, která se zajela podívat k Novomlýnským nádržím. Tam tento týden klesla kvalita vody na 4. stupeň z 5 a podle hygieniků je proto voda nevhodná ke koupání. Aneško, díky za informace, přejeme hezký pátek a naslyšenou.
0: Díky, pěkné ráno.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 8:30.
2: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
1: Navštěvníci koupaliště Riviera v Brně kritizují špatný přístup pro chodce z nového parkoviště. Ke koupání přecházejí trávníky, tři pruhy silnice dělící pásy i okružní křižovatku. Přístupová cesta vede dlouho oklikou a z parkoviště není vidět. Podle mluvčího Brna Filipa Poňuchálka jde ještě o staveniště a budoucí úprava je možná. Jihomoravští hasiči odpoledne včera likvidovali požár lesa u Lelekovic. Hořelo na ploše asi 1 hektaru. Vyhlášený byl 2. stupeň požárního poplachu. Informují o tom na síti TREC. V Jihomoravském kraji, stejně jako ve zbytku republiky, platí výstraha meteorologů před požáry. Od konce července je také platný výnos hejtmana, který zakazuje rozdělávání ohně v přírodě i manipulaci s ním. Baťův institut 1415 ve Zlíně omezuje svůj dnešní provoz kvůli městské rychlostní zkoušce Barum Rally. Krajská knihovna Františka Bartoše i Muzeum Jihovýchodní Moravy budou otevřené pouze do 15 hodin. Krajské turistické informační centrum bude zavírat o hodinu později. Dnes začnou dny Brna. Celovíkendová akce bude připomínat, jak město odolalo dobývání švédských vojsk v roce 1645. Dnes odpoledne například organizátoři připravili prohlídky labirintu pod Zelným trhem s herci v kostýmech. Nejvyšší návštěvu od rozdělení republiky na své přátelské hokejové utkání zaznamenala hokejová Dukla Jihlava. Čtvrteční duel s Kometou Brno sledovalo v horácké aréně 5304 diváků. Tribuny velkou měrou zaplnili také fanoušci z Brna. Kometa je za to odměnila výhrou 3-0. Dnes bude na jižní Moravě jasno, teploty vystoupí na 29 až 32 stupňů. Vítr je slabý a biozátěž střední.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Až 20 minut je zdržení v nesouvislé koloně na dálnici D1 na příjezdu do Brna ve směru od Prahy od stého 80. postý 96. kilometr. Na nehodu pozor v Modřicích v Brněnské ulici. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno.

Trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval, chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si, slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 38 minut, čas na setkání s naším stálým spolupracovníkem, sportovcem tělem i duší, panem Jaromírem Majksnerem. Řeč bude o hokeji, protože první přípravné utkání na extraligovou sezónu hráli hokejisté Komety na ledě prvoligové Jihlavy. A pane Majksnere, jak to dopadlo? Uspěli? Dobré ráno, vítejte.
1: Ano, Kometa, dobré ráno, takové docela příjemné, tedy já myslím to ovzduší,
0: ano.
1: Ale potřebovalo by pršet, protože všude je sucho. Ale poslouchal jsem rádio a meteorologové nám to slibují, tak jsem na to zvědavý. Tak, Kometa vyhrála v Jihlavě 3-0, po třetinách 1-0-1-0-0-0-2. Co říct, tak dařilo se Kristiánu Pospíšilovi, který dal dva góly, první 19. minutě, taková střela z úhlu. Podle komentářů se na tom podílel jihlavský brankář, který špatně to tam vykryl, asi nahrávku dával, zbořil. V 45. minutě přidal Pospíšil druhý gól, nahrával mu Ščotka. Bum, rána, jak zdělá to, on umí, Kristián. V zápětí měla Kometa výhodu trestného střílení, ale Jakub Brabenec, ten navrátilec ze zámoří, nedal gól. A v 53. minutě to uzavřel, to skore, a sice sólem přes celé kruziště Kolár proměnil na 3-0. Takže to je asi tak k tomu zápasu. Ve zkratce trenér Libor Zábranský, tedy šéf klubu, majitel klubu, řekl, že zápas se hrál ve skvělé atmosféře. To měl pravdu, protože tam bylo 5300 diváků, to znamená skoro plné. A řekl, že chybí samozřejmě na ledě byli, ale budeme na nich pracovat, ale od hráčů tam bylo velké nasazení, obětavost, jsem spokojený, každé vítězství je důležité. Zbývá dodat, že pár bláznů brněnských tam rozpoutalo Pireo, to znamená, že tam byla čmout mlha, tak to je teda jaksi skoro neakceptovatelné, je to špatně. Tak to je tady k tomu vývoji toho skore.
0: Brňané mají početný hráčský kádr a pane Majksnere, proti Dukle nastoupili vlastně v jaké sestavě?
1: Ano, tak byl to takový mix mládí, zkušených borců, stabilních a těch, co přišli, takže brance se objevil mladíček Kavan, náhradníka, na střídačce dělal Hrabčan, Stezka, to je ta plánovaná jednička, měl volno. No a obrana Kučeřík, Davidson, takže Kučeřík se vrátil z toho ze Skandinávie, Davidson měl skoro roční pauzu. Další obrana Ščotka, stabilní hra, Beron, ten mladíček z junioru. Další Mikiska Král, Mikiska se vrátil z Karlových Varů, Svozil, nedomlel, Svozil ze zámoří, nedomlel z Třince. První lajna Pospíšil, Lejno, Hartl. Takže na pravém křídle měli tady tyhle dva zkušení borci toho mladíka Hartl. Druhá lajna Kunz, Brabenec, Čajkovský. Tak to jsou tři navrátilci, všichni mají brněnskou minulost. Třetí lajna Selič, slovenský to Pálič, mladý taky junior, mladíček 17, který se prezentoval góly, Kolár zbořil. A čtvrtá lajna Sis, Kusko, Vyhovský, to jsou všechno řekněme, navrátilci dva a Vyhovský přišel z Poruby. Takže to je asi tady k té sestavě. Dalo se to očekávat, samozřejmě odpočívá, že jo, brankář Stezka, obránci Gulaši, Vítkovský, Zábranský, v útoku obránci Zohornové, Cingel, Flek, Ilomeky, ale také Chludil s Moravcem. Takže a Kometa si dá další zápas až na Dolomiten Cupu v Itálii a to v závěru příštího týdne. Těšilo mě.
0: Pane Majksnere, moc krát díky, bylo nám ctí a potěšením a těšíme se na další setkání. Hezký víkend, naslyšenou.
1: Naschledanou.

starý mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starý mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky.

starým mužem, pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna, kavárny, avion. Koupím si pergamen na štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi.

0: starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už, starý muž. Starý muž.
1: Počasí.
2: Přesně ve 8:45 je tu aktuální počasí. Dnes očekáváme jasno, teploty do 32 stupňů. Vítr jen mírný, severovýchodní do 15 km za hodinu. A slunce, které dnes vyšlo v 5 hodin a 43 minut, zapadne ve 20 hodin a 14 minut. Dobré ráno.
3: Letní infekce drůbeže budou tématem páteční chovatelské poradny 14. srpna po 11. hodině. Veterinář Miloslav Martinec připomene, s jakými infekcemi se teď chovatelé ve svých chovech mohou setkat, jak se léčí, případně jaká preventivní opatření učinit. Řeč bude i o přípravě chovů drůbeže na podzimní období a prostor bude jako vždy i na vaše telefonické dotazy. Páteční chovatelskou poradnou provází Zdeněk Truhlář.
1: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin 47 minut a je tu 43. díl temných letopisů moravských.
1: Český rozhlas Brno uvádí temné letopisy moravské s Michalem Isteníkem.
2: 1919. Ve Mlýně vraždili, prodej lidského masa zůstal neprokázaný. Když tento případ dospěl v roce 1925 k soudu, nad spisy se prý zhroutilo několik úředníků. Tak děsivé jsou záznamy popisující řádění spojené s vraždami a tvrzeními o lidojedství v samotném centru Třebíče. Hrůzostrašný příběh tamního Kónova mlýna a lidí v něm začíná o několik let dříve. V roce 1919 zmizeli truhlář Matouš a hodinář Bartoloměj Poličtí. I když prý byli sourozenci trošku podivínští, nikdo nevěřil, že by jen tak odešli. Jenže pátrání vyšlo na prázdno a případ skončil nevyřešený. Až do února 1925, kdy prý v třebíčské hospodě u Švarců notně opilý dělník Karel Dvořáček začal vykřikovat, že by mohl říci, kde mrtvoli jsou. A jeho spolubydlící také. Lidé v okolí to zaznamenali, takže okamžitě propuklo nové vyšetřování. V dobovém tisku najdeme ale i jiné tvrzení. Říká, že impulzem pro obnovení pátrání byl mrtvolný zápach plnící jeden z bytů v mezitím částečně přestavěném Kónově mlýně. Buď jak buď. Před vyšetřovateli skončila i Dvořáčkova manželka Anna, Josef Fejta a dalších 6 lidí, kteří až na jednoho žili v chudinském bydlení právě v někdejším Kónově mlýně. V domě, kde v osudovém období bydleli i Poličtí. Pátrání začalo odkrývat děsivé souvislosti. Na zavraždění Polických či ukrytí jejich ostatků se větší či menší mírou podílela velká část dospělých v budově. Anna Dvořáčková, sourozence, opila silným čajem s rumem, další je utloukli a těla pak oknem spustili do kanálu, kterým kdysi proudila voda pohánějící mlýn. Zahrnuli je tam hlínou a kamením. Jenomže to nebylo vše. Karel Dvořáček prohlásil, že už předtím připravili o život několik Židů prchajících za první světové války z Haliče, kteří bydleli v sousedních prostorách. Podle něj je nalákali například pod slibem opravy bot, ubili je pak sekerou a klackem. Když četníci chtěli hledat ostatky, pod povrchem dvora mlýna je nenašli. Jeden z obžalovaných, Jan Fejta mladší, tvrdil: maso nasolili a naložili do škopků, kosti hodili do řeky. Část masa vyudili a prodávali jako psí. Dobový tisk se ptal, kolik lidí tehdy mohlo být v Třebíči nedobrovolně kanibali. Faktem je, že zůstalo utvrzení, která se ovšem hnala tiskem napříč Evropou. Ve skutečnosti se nepodařilo ani prokázat, zda a kolik lidí v mlýně zabili. Uprchlíky z Haliče Mladá republika sčítala, ovšem jejich pohyb nemapovala tak, jak by to šlo očekávat. Soudní spisy čítají stovky stran. Obžalovaní často měnili výpovědi, odporovali sami sobě, odvolávali přiznání, argumentovali nátlakem četníků. Trest se pak týkal hlavně vraždy Polických. U haličských Židů chyběl dostatek důkazů, i když nelze vyloučit ani často tradovaný názor, že se projevily i obavy z mezinárodní ostudy, která by Mladé republice ublížila. Tvrdím o této ženě, že byla zloduchem Kónova mlýna, pronesl později před soudcem žalobce a poukazoval na vyčištěné lebky zabitých bratří, které dal přinést. Jeden z obžalovaných předstíral psychické problémy po válečných zraněních. Všechno to, co zde udáváte, je vymyšlená lež, trvala na svém Dvořáčková, již v době soudu bylo 53 let. Josef Fejta, Karel Dvořáček a Anna Dvořáčková si vyslechli za úkladné loupežné vraždy bratrů Polických trest těžkého doživotního žaláře, zostřeného jednou ročně takzvanou temnou komorou. Zazněl ještě jeden mírnější trest. Další část obžalovaných byla dokonce osvobozena. Nejvyšší soud o půl roku později nejtěžší tresty zpřísnil na trest smrti. Zpět do původní podoby je naopak zmírnila milost prezidenta.
1: Český rozhlas Brno, temné letopisy moravské.
0: I tento díl najdete stejně jako ostatní na našem webu a v aplikaci Můj rozhlas. Požár!

0: 8:50, pátek 14. srpna, to jsou fakta, milí posluchači. Dobré ráno se pomalu chýlí ke svému konci a tím největším a nejzářivějším faktem v našem studiu je Zdeněk Junák, protože jeho srdcovky začnou už za malou chvíli. A pátek, svátek, kabátek, ty teda budou. Zdeňku, vítej, krásné ráno.
1: Děkuji ti za velmi milé přivítání, Pavlíku, zdravím tebe, zdravím všechny posluchače a krásně jsi to podtrhl písničkou, která teď právě doznívala, která se mne krásný popis léta, hrají Hradišťan a já prostě toho Pavlicu mám rád a vůbec jako ten Hradišťan, ale to je prostě úžasný. Takže jsem opravdu, jako bych řekl, příjemně naladěn, ale já jsem vždycky příjemně naladěn, protože nebudeš mi to věřit, no. Ale já se musím ráno nasnídat.
0: Jo, a to děláš dobře. To děláš dobře.
1: Protože, jakože někdo řekne, já no do sebe naliju nějaký kafe nebo dnes. Já ne. Já si opravdu musím posadit, udělat si třeba nějaký hemňoureček menší, nebo nějakou vaječnou placku, jo, nebo nějaký ten síreček, salámeček, jo. Teď člověče od jednoho takového výborného kamaráda jsem dostal nádherný salámek, ten je až z Itálie.
0: Ale neříkej. No,
1: a přivezl jsi mi ho ty. Ty jsi mi ho přivezl. Ty jsi mi ho přivezl a už je tam dozvuk. Už je tam jenom takový kalý malinkatý tulíneček, tulíneček, takže ten bude ještě na zítřejší snídaní a padla klec. Kdy zase pojedeš do Itálie?
0: Budu muset brzo podle délky salámu.
1: Takže Pavlíku, máme před sebou víkend, máš volno?
0: Mám.
1: Tak si ho užij s celou rodinou, má být hezky, sice se má chvilku ochladit, ale 25 stupňů, to přece není žádný ochlazení. A já se na tebe budu těšit.
0: Těším se taky, Zdeňku, krásný víkend tobě a samozřejmě i vám všem, milí posluchači. Na závěr trocha poezie dnes para básníka Jana Borny. Báseň se jmenuje Nedorozumění. Promiňte, ale miluji svoji vlastní ženu a nedostatek flirtů už nedoženu. Vedle ní tiše spím a samotou se nikdy nevzbudím. Dnes budu po jejím levém boku spát. Vztah se musí stále budovat. Máte pravdu, láska potřebuje změnu, ale promiňte, miluji svou vlastní ženu. Mějte se hezky, v pondělí naslyšenou.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Lidé kritizují přístupnost nového parkoviště u arény v Brně na výstavišti a koupaliště Riviera. Na Jižní Moravě končí žně. Arcibiskupský palác v Olomouci se letos dostal na seznam neobjevených skvostů Česka. Bude slunečno a teploty až 32 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré dopoledne. Návštěvníci koupaliště Riviera v Brně kritizují přístup od nových parkovišť. Dělníci je postavili na opačné straně koupaliště u rozestavěné arény na výstavišti. Více než 400 míst má sloužit hlavně pro ni. Zatímco k aréně se dá pěšky z parkoviště dostat, směrem ke koupališti je to komplikované. Lidé proto přebíhají silnici i okružní křižovatku.
2: Já jsem parkovala tam naproti a musela jsem jít přes ten kruháč vlastně.
3: Podivuje se žena, která míří s kočárkem k lávce vedoucí přes velký městský okruh ke koupališti Riviera. Hned na dalším parkovišti vedle sjezdu od Pisáreckého tunelu potkávám rodinu s dítětem.
4: Musíme přejít tamhle ty obrubníky, vstoupit do vozovky. Prostě z tohohle parkoviště s kočárem je jediná cesta jít snad tamhle k aréně, protože tam někde jsou možná vyznačeny přechody.
3: Podle mluvčího Brna Filipa Poňuchálka teď zástupci města situaci řeší.
5: Jednáváme s policií České republiky možné změny, a to s ohledem na fungování pěších tras.
3: Kdy a kde případné trasy pro chodce vzniknou, není jisté. Tomáš Kremr, Český rozhlas.
0: Čeští zemědělci sklidili přes 95% ploch s obilím. Nejdál jsou v Jihomoravském, Olomouckém a Zlínském kraji. Průměrné výnosy se pohybují kolem 5 tun a 4 desetin na hektar, tedy skoro o pětinu méně než loni. Na vině je podle mluvčí agrární komory Barbory Pánkové především nedostatek srážek a horko. Městská část Brno-Střed hledá provozovatele dvou podlažní kavárny na Rulerově nábřeží u řeky Svratky, informoval mluvčí radnice Michal Šťastný. Zájemci se můžou hlásit do 26. srpna. Kavárna by mohla otevřít na přelomu září a října. Dělníci nyní pracují na úpravě budovy pro účely kavárny. Původně byla totiž zkolaudovaná jako provozní objekt. Agentura Czech Tourism letos zařadila Olomoucký arcibiskupský palác do seznamu neobjevené skvosty Česka. Loni památku navštívil rekordní počet lidí, dorazilo jich více než 13 tisíc. Podle vedoucí arcibiskupského informačního centra Venduly Prostředníkové je přesto sídlo olomouckých biskupů a arcibiskupů pro řadu turistů neznámé. Důvodem může být i poloha historické budovy.
6: Je to městský palác, nachází se v té klasické městské zástavbě. Není to jako u jiných zámků, které jsou na tom krásném místě nebo třeba na kopci. Takže trošku se ztrácí v té městské zástavbě a trošku za to i v vozovkách děčíme Marii Terezii. Kvůli tomu, že tady postavila přímo před palácem novou zbrojnici, tak není tak dobře vidět palác ani z přilehlých náměstí.
1: Počasí.
0: Na Jižní Moravě dnes bude jasno, teploty vystoupí na 29 až 32 stupňů, vítr je slabý a biozátěž střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Okolo 15 minut se zdržíte na dálnici D1 na příjezdu do Brna ve směru od Prahy v nesouvislé koloně od stého 80. kilometru. Silničáři dnes opravují vozovku silnice 55 v Petrově u Strážnice. Počítejte tam s kyvadlovým provozem. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Kdo pak dnes kakuje plány, jak se dostat na Alany? Čelem vpřed či pospátku spěchá s vinšem ku svátku. Já vás všechny předběhnu, ani se přitom nepohnu. Nemusím být v prvním šiku, podám dárek v okamžiku. A tak dnes, jak zvykem bývá, z rádia vám hudba zpívá. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro hamňavňom srdcovky Zdeňka Junáka.
1: Český rozhlas Brno. Srdcovky.

0: moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme pátek 14. srpna roku 2026, pomaly linku nám končí týden, máme nádherné léto, počasí je hezké a má to vydržet až do konce týdne, pak se má prý trošinku ochladit, ale na nějakých 25 stupňů, co to je za ochlazení, vidíte? Když jsem se podíval do kalendáře, dočetl jsem se, že dnes mají svátek pánové, chlapci, hoši, jinoši, honosící se křistním jménem Alan. A já jednoho Alana ve svém okruhu mám, je to můj velice šikovný, úžasný kolega, herec Alan Novotný. Takže Alánku, pokud mě slyšíš, vinšuji ti všechno nejlepší a přeji ti krásný, úspěšný dnešní den. A už tady mám dvě přáníčka, obě jsou z mailové adresy a to první zní takto. Dobrý den, pane Junáku, buďte tak laskav a zahrajte prosím písničku zpěvačky Froso Tarasidu, Léto jak má být. Bude to pro mé kamarádky Aničku, Helenu, Janu a Jáju z Brna a Lídu z Čebína, kterým přeji hezký zbytek léta a trochu vláhy do zahrádky. Děkuji Zuzka z Ostravy, která léto neproklíná. Paní Zuzko, máte moje sympatie, taky léto neproklínám, naopak. No a ještě tady mám další přáníčko z mailové adresy a to zní takto. Zahrajte prosím Jardovi a Dance Jančaříkovým jako poděkování za zalévání naší zahrádky po dobu dovolené. Moc jim za péči děkujeme a jsme rádi, že je máme. Švagr Laďa a Ivana Krištofovi. No tak, moji milí, taková služba, ta si zaslouží písničku, no nějakou tu odměnu. Takže přáníčka byla vyslovena. Paní Zuzka z Ostravy vybrala písničku, takže už je tady Froso Tarasidu a Léto jak má být.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

spadalo pod národní podnik Baťa jako kulturní zařízení. V evidenci továrny bylo vedeno jako dílna číslo 9472. No, dílna, jak? Jako každá jiná. Herci, režiséři, osvětlovači, kulisáci, všichni formálně zaměstnanci podniku. Hrát se začalo 17. září v přestavěném komorním kině. Dneska je z něj malá scéna. A první inscenace? Tou byly Drdovy hrátky s čertem. Takže v dílně 9472 se první směna odpracovala s čertem na jevišti. Hned v té první sezóně přišel do Zlína mladý herec Otto Šimánek. Ano, ano, ten Otto Šimánek, pan Tau. Než začal kouzlit s Buřinkou, byl vedený jako zaměstnanec obuvnického podniku. Divadla se nepočítají na roky, ale na sezony. Ta 80. skončila Zlínskému divadlu letos v červnu. Ale od toho papíru je to dneska přesně 8 desítek let. A klubová scéna se pořád jmenuje Dílna 9472. To číslo si nechali. A já rád vzpomínám na divadlo ve Zlíně, protože to bylo moje první angažmá. A ono se říká, že na první angažmá se nikdy nezapomíná, a to je pravda. Do divadla pracujících jsem nastoupil v sezóně 1974-72 a byl jsem tam jen rok. Bohužel jsem měl studentskou lásku, ta byla v Brně, ještě chyběly 2 roky vysoké školy. A tak nás spojovala jen ta láska a ty koleje. A tak když mi to čas dovolil, jezdil jsem do Brna. A pak jsme s Maruškou chodili Lužánkami, mačkali jsme si ruce, seděli jsme na lavičce, ona měla hlavičku na mém rameni a říkala: Zdeňku, přijď za mnou do Brna. A tak jsem napsal do Mahenovy činohry a oni mě vzali. Takže vlastně ve Zlíně jsem byl pouze 1 rok, ale byl to nádherný rok. Zahrál jsem si krásné divadelní role a hlavně divadlo vedl úžasný člověk, opravdu v tom pravém slova smyslu principál, pan Miloš Slavík. On totiž byl jako ředitel, ale nesměl být jmenován ředitelem, protože on nebyl, jak se tenkrát nosilo, v KSČ. Takže byl pouze pověřen řízením divadla. Ale byl to úžasný chlap. Výborný režisér a bezvadný člověk. No a přišla léta a přišel rok 2012. Ten rok pro mě nebyl příliš úspěšný. Prožíval jsem svůj osobní prostě jistý smutek, protože hned v únoru 2012 během prvního měsíce února mi zemřeli oba rodiče. Nejdříve to byl tatínek, pak to byla maminka. A prostě nebylo to boh ví čo. A já jsem byl v situaci, jak se říká, kdybych se nejradši spláchnul do záchodu. A v tom, někdy v květnu, mi volá moje dobrá kamarádka, režisérka a v té době šéfová Zlínského divadla, Hanička Mikolášková Kovaříková. A říká: Nazdar starochu, to bylo, nebylo 60, jak se máš, co děláš? Taky to říkám. Říká: Tak hele, já tě z toho dostanu. Máš nějakou zamilovanou roli? Říkám: Mám, ale to ti neřeknu. Tak já pro tebe mám. Budu zkoušet ve Zlíně muzikál Řek Zorba. Měla bych pro tebe roli, hlavní roli Zorby. Co ty na to? Musím se vám přiznat, že mi srdce poskočilo, protože to byla vždycky role, kterou jsem si chtěl zahrát a pořád mě míjela. A tak jsem na to přistoupil a tak jsem toho Zorbu na scéně Zlínského divadla nastudoval. A v roce 2014 jsem na scéně Zlínského divadla v roli Řeka Zorby oslavil 40 let, kdy jsem do tohoto divadla právě nastoupil. Nádherná spojnice, takže já moc rád vzpomínám na Zlínské divadlo. No a protože končí svoji 80. sezonu, v červnu skončila, tak já vám, moji milí kolegové, přeji do dalších minimálně 80 sezon všecko nejlepší, pevné zdraví, hodně spokojených diváků a úspěšných inscenací a jak se u nás v té hantýrce herecké říká, zlomte vás. A už pouštím písničku.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Radioservis představuje
4: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.

Tak to byl Lionel Richie a jeho písnička Hello. A já už pro vás mám poslední indicí do celotýdenní hádánky Kdo, kdy, kde pro tento týden. Já jen připravuji, že tuhletu hádánku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii. Vy pak to všecíčko dáte dohromady, promyslíte, prošpekulujete, potrhnete, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží MP3 s 50 moravskými pověstmi. Čte Zdeněk Junák. Tak, páteční indicie tedy zní: i cesta k uchu může být složitá, ale musí někde začít. Využijete k tomu sestřičky i vlak a kočár. O kterém současném městě se to celý týden bavíme, které propojuje start všech indicií? Opakuji páteční indicii. I cesta k uchu může být složitá, ale musí někde začít. Využijete k tomu sestřičky i vlak a kočár. O kterém současném městě se to celý týden bavíme, které propojuje start všech indicií? Tak to byla páteční indicie. Doufám, moji milí, že už je vám všechno jasné a zítra v sobotu se budu těšit na vaše správné odpovědi. Teď si pustíme písničku.

0: Tak to byla skupina Kamelot a jejich Pláž. Já se dívám na hodiny, máme 9:45. I dnešní srdcovky budou o 15 minut kratší, protože stále probíhá letní soutěž Zámecké léto. A já tady mám ještě dvě přáníčka. To první z webového formuláře a zní takto. Prosíme o zahrání písničky Jen tak pro radost pro naši sousedku Hanku Řezaninovou. Moc jí děkujeme za pomoc a moc si vážíme našeho přátelství. Vybrali jsme písničku od Pavla Nováka Pihovatá dívka. Děkujeme a moc vás zdravíme. Věra Kaňová s dcerou Kačenkou. No tak my vám děkujeme za pozdrav, samozřejmě rád splním vaše přáníčko, vybrali jste si písničku, ale ještě je tady jedno přáníčko ze záznamníku, to si pojďme poslechnout.
1: Dobrý den, pane Junák, prosíme o zahrání písničky Alžběta a Josef Mičkovi z Hrubé Vrbky dne 14. srpna 2026 u příležitosti jejich 55. výročí manželství. Mockrát vám děkujeme, Mičkovi z Hrubé Vrbky. Naschledanou.
0: Moji milí Mičkovi, samozřejmě, že rád splním přání, taky se řadím do toho zástupu a vinšuji gratulantům, tedy manželům, k jejich výročí ještě dlouhá společně prožitá léta ve štěstí a zdraví. Takže podtrženo, sečteno, přáníčka byla vyslovena. Paní Kaňová s dcerou Kačenkou vybrali písničku, takže už je tady Pavel Novák a jeho Pihovatá dívka.
2: Český rozhlas Brno.

0: Tož, moji milí posluchači, Pavel Novák a pihovatá dívka dovedli zdárně dnešní srdcovky s datem 14. srpna do svého cíle. Ale jakým jim dobrým zvykem, ještě vám zopakují páteční indicii do celotýdenní hádánky kdo, kdy, kde. Zní takto. I cesta k uchu může být složitá, ale musí někde začít. Využijete k tomu sestřičky i vlak a kočár. O kterém současném městě se to celý týden bavíme, které propojuje start všech indicií? Tak to byla páteční indicie. No a ještě, moji milí, než se úplně rozloučíme, připomínám, že rád plním vaše přáníčka, rád vám hraji na přání, dělá mi to obrovskou radost, ale samozřejmě musíte mi to dát vědět. Máte tyto možnosti. Buď, pokud se vám nechce psát, mi to namluvíte svým hlasem na telefonní záznamník s číslem 737 250 358. Záznamník je vám k dispozici non-stop. Nebo přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz a nebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. A pokud chcete zařadit přání v konkrétní den a chcete konkrétní písničku, aby zazněla, musíte mi to dát vědět v dostatečném předstihu, abychom to stačili, jak se říká, zprodukovat, zařadit do playlistu a taky do scénáře srdcovek. Tak, to je pro dnešek opravdu všechno. A teď už předávám slovo svému kolegovi Pavlu Kudrnovi a panu hraběti Františku Kinskému, protože ve 9:45 začíná soutěž Zámecké léto. A s vámi ostatními, moji milí, se budu těšit v sobotu po 11. hodině opět. Naschledanou.
1: Český rozhlas Brno. Srdcovky.

0: Zámecké léto.
1: Přeji vám krásný den, hezký, úspěšný pátek. Ano, je tu opět Zámecké léto a také Pavel Kudrna. Těší mě, že se opět potkáváme u našeho vzdělávacího a soutěžního pořadu. Ano, vzděláváme se tím, že představujeme naše zámecké památky. Musím říct, hodně nádherné, máme jich hodně v České republice. No a pak soutěž, to zase přináší trochu napětí. A já myslím, že ve velkém napětí, no řekněme, pozornost nám rozhodně věnuje pan Petr z Brna, paní Jana z Frýdlantu, pan Zdeněk z Valašských Klobouk nebo pan Jiří z Prachatic. Jejich míčky, pingpongové míčky s čísly už jsou v našem losovacím osudí. Pravda, nemáme nějaké sofistikované osudí, jako bylo třeba při tom, když se losoval Matez, nebo když dnes Olvin losuje něco. No, je to prostě takové akvárium, taková, řekněme, koule patrně, kulatá, skleněná, v tom jsou pingpongové míčky a prostě fixem jsem na ně napsal čísla 1 až 5. A já myslím, že to splní úplně stejný účel. Tak se do toho dáme. Nejprve musí dostat prostor František Kinský, protože potřebujeme pátého výherce, který má také šanci vyhrát prohlídku na zámku Františka Kinského. Tak pojďme na návštěvu, tedy tentokrát na zámek, který patří někomu jinému.
0: Zámecké léto.
2: Zvu vás na výlet do východních Čech, kde stojí originálně vyzdobený zámek v Novém Městě nad Metují. Na jeho současné podobě se podílel architekt Dušan Jurkovič, jehož stavby určitě znáte z Pusteven nebo Luhačovic. Zámek nám teď představí Vlaďka Vildová.
3: Zdraví vás také kastelán Ondřej Daněk.
4: Dobrý den všem posluchačům.
3: Teď jsme na nádvoří. A vy tady máte takové zpestření.
4: Aby ta návštěva opravdu byla příjemná, tak jim tady tak jako pouštíme hudbu. Takže si tady můžou posadit při čekání na prohlídku, nebo jen tak, když třeba procházejí do zámecké zahrady, tak prostě tady spočinout a užívat si tu atmosféru.
3: Čím je ten zdejší zámek specifický?
4: My jsme unikátní tím, že poslední rekonstrukce, úpravy probíhaly na počátku 20. století pro rodinu Bartoňu z Dobenína a vybrali si slovenského architekta, který v té době působil v Brně, a to nikoho jiného než Dušana Jurkoviče. Tady pro rodinu Bartoňu dělal mezi lety 1909 až 13 adaptaci celého zámku na moderní rodinné bydlení, takže já vždycky říkám, že ten zámek je taková moderní továrnická vila, protože Bartoňovi jsou známí velkoprůmyslníci v textilním oboru na Náchodsku. Jurkovič tady vlastně po sobě zanechal nejenom zámek, ale třeba nedalekou restauraci Peklo, kterou přebudoval z bývalého mlýna, nebo výletní chatu Jiráskova chata na Dobrošově. Dostal zakázku od brněnského továrníka Roberta Bartelmuse na výstavbu letní vily tady nedaleko Nového Města na Resku. Já si myslím, že právě tam je ten, já vždycky říkám, dančí můstek, oslý můstek proto, aby si ti Bartoňovi vlastně toho všimli, že je tam nějaký architekt, který pracuje se dřevem, protože Bartoňovi pochází z skromných poměrů. Bydleli normálně v roubené chaloupce a možná ten venkovský styl a ta lidovost té architektury Dušana Jurkoviče je právě oslovila natolik, že řekli, no pane architekte, víte, my jsme koupili zámek tady nedaleko, pojďte nám ho udělat.
3: My jsme teď v takzvaném žebrovém sále.
4: Zkrátka místnost, kterou Jurkovič vytvořil pro rodinu Bartoňu z Dobenína jako takovou připomínku toho, že ten zámek byl dříve pozdněgotický hrad, to znamená taková ta žebrová síťová klenba na stropech, dubový nábytek, kožené tapety s rodovým erbem Bartoňu. Jurkovič sám si téhleté interiérové tvorby zrovna i v téhleté místnosti považoval jako to nejvíc vlastně, co za svůj architektonický život vytvořil.
3: Tady vidím cínové nádobí, tak to nás zase vrací k té, dá se říct, ještě hradní minulosti.
4: Přesně tak. A byla to zároveň místnost, jak jsem zmiňoval, pro setkání nejen soukromé členů rodiny Bartoňů, ale pokud byla pozvána i nějaká významná návštěva, tak přišli právě sem.
3: Kam se díváme? To je nějaká šatna?
4: Byla to zřejmě dříve šatna nebo nějaká převlékárna, možná právě i pro hosty, kteří sem pak přišli. My jsme ji pak zařídili vlastně nábytkem z období konce 30. let, protože ten přesah těch úprav byl až v roce 1939-1940, tak to je přesně, jak kdyby ta
5: sedačka vypadla z filmu s Oldřichem Novým třeba, z nějaké funkcionalistické vily. To má na starosti architekt Pavel Janák, který tady tu éru těch úprav završil.
3: A tady dá se říct, v tom nejzajímavějším reprezentativním prostoru se teď s kastelánem zámku Nového Města nad Metují rozloučíme v našem seriálu Zámecké léto a vám vzkazujeme, abyste nezapomněli, že ten zámek je pro vás otevřený nejen z interiéry, ale také s celou zahradou.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Nové Město nad Metují si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Já myslím, že Vlaďka Vildová to správně zakončila. Nezapomeňte na tu zahradu, protože u těch zámků jsou nádherné parky, nádherné zahrady, často skleníky, ostatně upozorňujeme na to, nebo dokonce bludiště u některých zámků jsou, takže využijte to rozhodně. No, využijte teď nabídku, jinak pozor, teď jestli telefonujete marně, se dovoláváte, telefony jsou vypnuté, využijte tu nabídku a vytočte naše číslo, protože můžete dostat 5, to je u nás dobrá známka, mimo jiné, tak oni jsou všechny dobré, protože můžete vyhrát soukromou prohlídku. František Kinský už je nachystán a jak mi sdělil posluchač, který vyhrál v loni, tak říkal, že to bylo nádherné a že se opět pokusí dovolat se do naší soutěže. Zkuste to taky.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: si nadechneme, půjdeme do soutěže. Já jenom připomenu pravidlo, jak to vlastně vzniká, protože vy víte, že vždy jeden jde do vysílání posluchač, jeden je náhradníkem, tak vemu telefon, kdo je první, napíšu si adresu, někdy se raduje, já řeknu, jste bohužel první, ale jste jako náhradník. No, pak druhému se omluvím, no a třetího beru do vysílání a tím třetím tentokrát byla z Prahy paní Marie. Paní Marie, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak já vás zdravím. Máte šanci být tedy další v našem losovacím osudí a vyhrát soukromou prohlídku zámku v Kostelci nad Orlicí. Je to pro dvě osoby, ale musíte správně zodpovědět otázku. Jestli mohu, tak já vám ji položím.
1: Dobře.
0: Tak jdeme na to. Jak se jmenovala rodina, která si nechala na začátku 20. století upravit zámek v Novém Městě nad Metují architektem Dušanem Jurkovičem? Za A to byli Bláhovi, za B to byli Bartoňovi, za C to byli Bartákovi. Tak mohu poprosit?
1: Za B.
0: Bčko. Je to tak, paní Marie, takže pětku přidávám do našeho losovacího osudí, máte tedy pětku, budu vám držet palce, stejně tak jako už jmenovaným výhercům, kteří vlastně dostali číslo před vámi. Mějte se moc pěkně a hezký víkend, neuvařte se, naschledanou.
1: Děkuju pěkně a přeju hezký den všem, vám i posluchačům.
0: Tak děkujeme. No a já se teď pustím do toho losování, takže zamíchat netřepat, ne, v obráceně. No a já už vím, jaké je to číslo a já to teď udělám trochu napínavé. Není to jednička, není to pan Petr z Brna, není to ani dvojka, paní Jana z Frýdlantu, není to ani trojka, pan Zdeněk z Valašských Klobouk a není to bohužel ani paní Marie z Prahy, protože vyhrává číslo 4 a čtyřku má pan Jiří Turínek, který je z Prachatic a jemu samozřejmě gratuluji dvojnásob. Tak potlesk pro našeho výherce týdenního. Tu čtyřku vracím zpátky do toho losovacího osudí. Na příští týden máme před sebou ještě 2 týdny našeho letního soutěžení, našeho speciálu, tak se přidejte. No a my se vypravíme o víkendu taky na zámky. Bude to v čase výletu po 13. hodině. Vydáme se v sobotu na zámek Maleč, v neděli na zámek Blatná. No a já se těším v pondělí v 9.45. Hezký víkend všem přeji. Pavel Kudrna.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Kvůli vedrům a suchu se zhoršila kvalita vody v nádržích na Jižní Moravě. Teploty o víkendu v Česku navíc znovu přesáhnou 30 stupňů. Brno si připomene obranu před Švédy. Bude slunečno, teploty až 32 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré dopoledne. Na několika vodních nádržích na Jižní Moravě se tento týden zhoršila kvalita vody. V obou lagunách Nových Mlýnů a ve vodní nádrži Letovice kleslo hodnocení hygieniků na 4. z 5 stupňů. Voda je nevhodná ke koupání. Na Brněnské přehradě se voda zhoršila z 2. na 3. stupeň. Podle hygieniků k tomu přispělo minimum srážek a několik dní trvající extrémně teplé počasí s vysokými denními i nočními teplotami, doplňuje Jana Derková z krajské hygienické stanice.
2: Zhoršit se nám situace určitě může, zvláště tehdy budeme-li počítat s tím, že nepřijdou žádné srážky, nebude větrno a alespoň nám nepřijdou na pomoc chladnější noci. Takže to by bylo takhle očekávatelné, to zhoršení.
0: Česko čeká další tropický víkend. Horko znovu zatíží lidský organismus, hlavně nemocných nebo starších lidí. Kromě předpovědi teplot můžou lidé sledovat také výhled tepelné zátěže. Nabízí ji třeba web vlnyveder.cz. Vědců z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd upozornil klimatolog Pavel Zahradníček. Na webu jsou i doporučení, jak předejít zdravotním komplikacím během horka. Lesní požár zasáhl chorvatské pobřežní město Omiš. Podle záchranářů je nejméně 36 lidí zraněných a 7 z nich je v ohrožení života. Na místě zasahují přes 200 hasičů. Podle informací chorvatských médií už shořelo několik domů a aut. Město otevřelo svou sportovní halu jako nouzové útočiště, kde přes noc ubytovalo přibližně 1000 lidí. Do Omiše, který leží asi 25 kilometrů jižně od Splitu, už přijel také chorvatský premiér Andrej Plenković. Podle chorvatských úřadů v okolí města skořilo až 1000 hektarů lesa. Brno si o nadcházejícím víkendu připomene rok 1645, kdy se město ubránilo před švédskými vojsky. V brněnských ulicích nebo v okolí Špilberku bude množství akcí spojených s oslavami Dne Brna. Na dnešní odpoledne jsou například připravené prohlídky labirintu pod Zelným trhem s herci v kostýmech, kteří návštěvníkům přiblíží život v době obléhání města. Význam historické události připomíná mluvčí turistického informačního centra Hana Bánovská.
3: Je to opravdu významná událost, která ovlivnila potom i pozici města Brna v tom dalším historickém vývoji a upevnila jeho pozici například navzdory silné tehdy Olomouci. Tou moravskou metropolí se stalo Brno.
1: Počasí.
0: Na Jižní Moravě dnes bude jasno, teploty vystoupí na 29 až 32 stupňů. Vítr je slabý východních směrů, rozptylové podmínky dobré a biozátěž střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Kolona na příjezdu do Brna ve směru od Prahy po dálnici D1 narůstá. Aktuálně začíná nesouvislá kolona už od výjezdu na Ostrovačice, to je T78 kilometr. Po T96 se popojíždí až 20 minut. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Krásné páteční dopoledne, milí posluchači, je to opět Zdeněk Truhlář a letní dopolední vysílání Českého rozhlasu Brno. Až do 12. vás budu provázet, bavit a také vám hrát spoustu písniček, které nestárnou. No a mezi tím také spousta zajímavostí, už za chvíli se spojíme s naším regionálním stopařem Vojtou Halašem. Kam vyrozil tentokrát? No dozvíte se, bude to zřejmě někam do Tišnova a okolí. Také připomeneme pochoutkový rok, no a pozveme vás na zajímavou akci, která se bude konat zítra u od Hodonína a bude pro všechny milovníky vojenské techniky, takže to si také nenechte ujít. No a co si připravili pro dnešní den babské rady? Ty si poradí s každým oříškem a to doslova. Co konkrétně mám na mysli, dozvíte se, když zůstanete u našeho vysílání. No a po 11. hodině přivítáme veterináře Miloslava Martince a budeme si povídat o letních infekcích drůbeže. Samozřejmě otevřeme chovatelskou poradnu, takže prostor bude i pro vaše dotazy. Tak ať se vám příjemně poslouchá a teď už první z písniček Petr Čáslavský a Kdo ví, proč láska odchází.

0: Regionální stopař.
1: Ano, povídat bude teď náš regionální stopař. Po více než 16 měsících stavebního ruchu, obcházení zátarasů a hledání nových pěších tras se obyvatelé Tišnova dočkali. Náměstí Míru v centru města je po kompletní rekonstrukci znovu naplno přístupné. A na výsledek se zajel podívat právě i náš regionální stopař Vojta Halaš, kterého zdravím. Ahoj Vojto.
2: Ahoj Zdeňku, hezké dopoledne.
1: Tak jak se náměstí proměnilo a jak se podle místních oprava povedla?
2: Proměna kromě nového vzhledu přinesla změny v dopravě i využití celého prostoru. Na náměstí je nyní jednotná dlažba, přibylo téměř 50 stromů, řada stojanů na kala a také neobvyklé pouliční lampy ve tvaru vlaštovek. Výrazným prvkem se stalo pobytové vodní schodiště, to nabízí posezení až pro 80 lidí a při menších kulturních akcích může fungovat také jako takový malý amfiteátr. V horkých dnech navíc vodopád stékající po schodišti a trysky vodní mlhy vytvářejí z náměstí místo, kde se dá lehce ochladit, což teď využívám i já. Součástí toho vodního schodiště je také 13 originálních grafických dlaždic s motivem rostlin. Na jejich vzorech spolupracovali místní žáci, pod vedením architektů a pedagogů sbírali rostliny, trávy nebo větvičky, které otiskovali do hlíny. A z těchto předloh následně vznikly finální betonové odlitky. Proměnou prošla také centrální část náměstí. Na nároží u pošty zmizelo původní schodiště a rozšířila se plocha kolem kašny. Vznikl tak prostor pro kulturní a společenské akce, který počítá s umístěním pódia. Ptal jsem se místních, jak se jim náměstí líbí a reakce na mou otázku přicházely, byly spíše pozitivní a hlavně byli teda rádi lidé, že už je hotovo. Někteří mi říkali, že se tomuto místu úspěšně vyhýbali po celou dobu rekonstrukce a jsou tak rádi, že se tu konečně projdou. Ale našli se i výtky, například cyklistický pár, který jsem dojel od Blanska, mi sděloval, že čekali vlastně mohutnější rozdíl a že jim na náměstí chybí více zeleně v podobě třeba květináčů.
1: Tak reakce jsou různé, dobře, že většinou pozitivní, nicméně určitě pozitivní je, že už skončila ta omezení a předpokládám, že to kvitují hlavně prodejci, kteří mají své obchody právě na náměstí. Ptal ses i jich?
2: Ano, určitě. Rekonstrukce nebyla pro ně určitě jednoduchá. Prodejci byli po celou dobu stavby odříznuti od běžného pohybu lidí i od automobilu. Uzavření náměstí výrazně ovlivnilo prodeje a někteří obchodníci i provozovatelé museli hledat nějaká náhradní řešení. Například místní pekárna po dobu rekonstrukce musela otevřít prodejnu v Bockovicích, aby měli vůbec nějaký odbyt. Ale i dalším obchodům klesly tržby na třeba i méně než polovinu a nyní se proto těší, že se tržby opět zvednou na původní stav, přestože tomu z nich někteří úplně nevěří.
1: Tak slyším, že tam ještě nějaké práce probíhají.
2: Ano, jsou to ještě poslední dodělávky, nějaké zabrušování kamenů a tak, ale jinak už náměstí vypadá poměrně hotově.
1: Tolik regionální stopař Vojta Halaš, který se byl podívat na nově opraveném náměstí Míru v Tišnově. Vojto, děkujeme a pěkný den.
2: Díky, hezký den a naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje. Český rozhlas Brno.

0: pondělí 17. srpna se těšte na mimořádné vysílání z Arboreta ve Křtinách. Jak vybrat na zahradu ten správný jehličnan? Co potřebují stromy a keře, když čelí suchu? Jaký typ výzkumu právě probíhá ve školním lesním podniku Masarykův les a jakým dovednostem se učí budoucí lesníci? Přiblížíme vám také turistickou hru, která motivuje k objevování lesních studánek. Hosty budou dendrolog Martin Šrámek, expert výzkumných projektů Lumír Dobrovolný a správkyně Arboret i lesní pedagožka Petra Packová. Nadechněte se s námi vůně lesa už v pondělí 17. srpna mezi 10. a 12. hodinou, kdy se mimořádně díky našemu dobrému dopoledni otevřou brány Arboreta ve Křtinách. Na setkání na čerstvém vzduchu se těší Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: 10 hodin 23 minut jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Brno. Dospívala Helena Vondráčková, píseň Dlouhá noc. No, na takovou dlouhou noc je dobré se připravit třeba i gastronomicky. No a to už se dostávám k připomínce pochoutkového roku. Letošní rok je desátým pochoutkovým rokem. Spolu s vámi proto hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let zabojují o cenu desetiletí a my si jejich recepty připomínáme týden co týden. Ale pozor, už je nedělají oni sami. Všech 36 výherních receptů připravuje porota spolu s našimi profesionálními kolegy. V neděli cukrář Vojtěch Vrtiška připraví kynuté sladké pruhované plněné rohlíky od Žanety Bubnové z obce Polom. Nejlepší recept roku 2024 podle posluchačů. Jak zjistil Patrik Rozehnal, důvodem, proč chtěl Vojta recept upéct, bylo kynuté těsto.
1: Já mám moc rád kynuté. Je to možná i dané tím, že úplně ne vždy se k němu dostanu tolik, jak bych chtěl. A je to taková ta věc, kterou peču primárně pro rodinu.
2: Základní otázka, bude tam změna?
1: Nebudou tady úplně radikální změny. Já jsem v těstě vyměnil olej za máslo a ještě jsem včera procházel kolem čerstvých meruněk, tak bude tvarohová náplň s meruňkama.
2: Naším úkolem v rozhlase je vždy popsat to, co vidíme, abyste tu představu měli dokonalou. Problém byl u toho těsta, které připravil Vojta. Bylo tak dokonale hladoučké, kulaťoučké, šišaté, jak dinosauří vejce.
1: Ježiši Kriste. No dobře, je to krásný hladký bobánek, jo?
2: No a další věc, popsat, jak se vlastně ty rohlíky plní, balí, připravují a přendavají na plech. I to se dozvíte.
1: Ještě, že tě tu mám, ty to tak krásně popíšeš.
2: A mohli bychom vlastně říct, že když začínáš balit tu náplň, tak ty to těsto přihneš ještě z boku, by získal takovou hrázičku.
1: Já jsem trochu v panice z toho, že to poteče, takže přehýbám, kde se co dá a utahuju, kde se co dá.
2: A opravdu se povedly, tak nadýchané a dokonalé, dlouho jsem je neměl.
1: Já když zavřu oči, tak cítím koláče mojí prababičky a je to strašně hezký pocit, takhle zpětně. Fakt musím říct, že moc děkuju za ten recept.
0: Jak velké jsou rozdíly v obou receptech, zjistíte v neděli po 10. hodině v pořadu Pochoutkový rok. Ale recept mladého cukráře Vojtěcha Vrtišky najdete už teď třeba na našem Facebooku nebo Instagramu a později i na stránce www.pochoutkovirok.cz. Původní sladké pruhované plněné rohlíky od Žanety Bubnové z obce Polom budou spolu s těmi dalšími výherními recepty z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Český rozhlas Brno.

0: nějakou chvíli vydržela. Ale pan praskla, z čehož plyne, že mužný boj má stránky stinné a že ti dva jsou příliš mnoho, tam je místo pro jednoho. Čemuž se ještě často pěje, na se tu perlou přední směje. Čemuž se ještě často pěje, na se tu perlou přední směje. Čemuž se ještě často pěje.
1: Český rozhlas Brno, písně.

0: Zítra si u Hodonína přijdou na své fanoušci vojenské techniky. Vojenský den na Pánově organizuje Klub vojenské historie Moravská Sahara a jeho předseda Zdeněk Crhák je teď s námi ve spojení po telefonu. Já vás zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak co vše lidé zítra na vojenském dni uvidí?
1: No, co uvidí, je dost ještě problematické říct na 100% kvůli počasí, ale víceméně to je každý rok zadičně ukázky bojové techniky, seskoky parašutistů, různé, chtěli jsme i požární ukázky, ale díky tomu, jaké je počasí, tak si to nemůžeme dovolit. Ale mají se na co těšit, jako bude tam spousta techniky, nebo respektive už tam je spousta techniky, takže budou nějaké ukázky, zapojíme i veřejnost do ukázek, aby si vyzkoušeli tady takový život a podobně.
0: Když říkáte spousta techniky, co si pod tím představit? Tanky, BVPčka, jeepy?
1: Všechno. To, co jste jmenoval, tam je. Máme tam bojový tank T-55 a hlavně na kladivo. Jsou tam tři bojové vozidla pěchoty, obrněné transportéry, Scott, ještě nějaký pásový sovětský vozidla a podobně. A je tam spousta gaziků, úvazů, VCS-ek, Tater. Takže každý si přijde na svoje. Vidí si samozřejmě americký, dočky jsou tam, takže.
0: Ano, takže spousta zajímavé techniky. Kdy a kde akce začíná a kde bude probíhat?
1: Začínáme zítra v 10 hodin ráno. Ještě dneska bych připomněl, o 5 hodinách jedeme s paního výzdu obcemi Hodonínska. To je taky tradiční věc, takže tu jedeme o 5 hodinách a zítra začínáme v 10. A průběžně ten program je až do 5 hodin. Zakončíme to slavnostní demolicí osobního auta tankem.
0: Fíha.
1: Tak. Máme jediný problém počasí, no.
0: Ano, no bude horko, zdá se. Bude. Takže hold v těch uniformách to asi nebude úplně nejpohodlnější, ale věřím, že všechno se zvládne, takže určitě pokud tam, milí posluchači, vyrazíte, tak připravte se na to, že zkrátka budete na otevřeném prostranství, tak na to se nachystat. Ještě jsme nezmínili to místo, tak kde přesně ta akce bude probíhat?
1: Akce probíhá na Pánově u Hodonína, bývalý vojenský prostor, dneska je to přírodní památka. Zhruba 5 kilometrů od Hodonína a 2 kilometry od hlavní silnice 55, co je z Hradiště na Břeclav. Ale budou tam šipky, poutače, takže si myslím, že to místo bude označené poměrně dobře. Nachystáme velké parkoviště. Jenom musíme poprosit lidi, aby přišli se podívat.
0: Tak od toho jsme tu. Doufám, že přijde spousta lidí. Na vojenský den na Pánově nás pozval organizátor Zdeněk Crhák. Děkuji a přeji mnoho nadšených návštěvníků. Naschledanou.
1: Taky děkujeme, mějte se pěkně, naschle.
2: Hostem středeční poradny pro zdraví 19. srpna bude chirurg Petr Vlček a povídat si budeme o divertikulární chorobě, nemoci, která postihuje tlusté střevo. A přestože se jedná o poměrně časté onemocnění, mnoho lidí o něm neví a příznaky neřeší. S naším hostem probereme, jak se divertikulární choroba projevuje, jak se léčí a jaká je prevence. Prostor bude i na telefonické dotazy posluchačů. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
3: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání.

0: Jarka Vykoupilová a její babské rady si poradí s každým oříškem. Dneska doslova. Naučí vás totiž dostat se do útrop vlašského ořechu anebo pistácie i bez louskáčku.
1: Babské rady.
2: Jak rozlousknout vlašské ořechy bez louskáčku? Zdá se to jako pěkný oříšek, ale není to nemožné. Vezměte do dlaně dva ořechy, tak aby byl spoj jejich skořápek v jedné rovině, pak jeden z nich mírně pootočte, aby se do sebe vroubky zaklesly, podobně jako skládačka. A teď je třeba použít sílu, takže dlaň pevně sevřete v pěst, dokud skořápka jednoho z ořechů nepovolí. Podobně vám druhý oříšek může pomoci i při loupání pistácí. Když je skořápka pootevřená jen lehce, takže pistácí nemůžete vyloupnout, stačí si pomoci jinou skořápkou, vklínit ji do otvoru a otevřít. K hladkému louskání pomůže i to, když vlašské ořechy dáte do kastrůlku s vroucí vodou a necháte 2 až 3 hodiny, klidně i přes noc. A ještě jedna maličkost. Skořápky od vlašských ořechů nevyhazujte. Podobně jako skořápky od vajec, jejich ostré hrany ve vrstvě zeminy odrazují slimáky.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 11 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Návštěvníci koupaliště Riviera v Brně kritizují špatný přístup pro chodce z nového parkoviště. Jihomoravští hasiči upozorňují na zvýšené množství požárů v přírodě i zákaz rozdělávání ohně. Některá města na Vysočině chtějí vybudovat říční koupaliště. Dnes bude slunečno, teploty až 32 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré dopoledne. Návštěvníci největšího brněnského koupaliště Riviera kritizují parkoviště, které u něj vzniklo. Dělníci ho postavili především kvůli sousední aréně na výstavišti. K ní vedou od více než 400 parkovacích míst dané trasy pro pěší. Na opačnou stranu na Rivieru ale ne. Lidé proto přecházejí trávníky, tři pruhy silnice, dělící pásy i okružní křižovatku. Podle mluvčího Brna Filipa Poňuchálka jde ještě o staveniště a budoucí úprava je možná.
3: Na místě také ještě není instalovaný navigační systém, ten samozřejmě přibude až po dokončení. My momentálně projednáváme s policií České republiky možné změny, a to s ohledem na fungování pěších tras a stížnosti občanů, a to včetně nelegálního parkování.
1: Více požárů v přírodě evidují o letošních letních prázdninách jihomoravští hasiči. Za poslední týden vyjeli k 22. Od začátku prázdnin jich likvidovali více než 100. V uplynulém roce ve stejném období hasili méně než 50 požárů, uvedl na webu jihomoravských hasičů jejich mluvčí Jaroslav Mikoška. Až do dnešního rána zasahovali u požáru lesa nedaleko Lelekovic na Brněnsku. Hasit tam pomáhal i policejní vrtulník a dronem monitorovali požářiště. Včera hořelo také nedaleko Rohatce na Hodonínsku. Požár zasáhl také sklad dřeva a způsobil škodu za 650 tisíc korun, uvedl Mikoška. Proč začalo hořet, hasiči podle Mikošky ještě vyšetřují. Před požáry varují meteorologové, jejich výstraha platí až do odvolání v celém Česku a stále také platí rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje, které zakazuje rozdělávání ohně nebo manipulaci s ním v přírodě na zahradách a v parcích. Československá obchodní banka dostala od České národní banky pokutu 30 milionů korun za nedostatky v kontrolách, které mají zabránit praní špinavých peněz a ověřovat klienty. Vyplývá to z informací na webu centrální banky. ČSOB k tomu uvedla, že se pokuta týkala staršího období. Šetření podle jejího mluvčího Petra Milaty neodhalilo, že by se banka na praní peněz podílela nebo že by kvůli nedostatkům vznikla škoda klientům. ČSOB zároveň uvedla, že už všechny zjištěné nedostatky napravila. O zřízení koupacích míst v řekách uvažují kvůli horšící se kvalitě vody v rybnících některá města na Vysočině. Podle vedoucího odboru jakosti vody Českého hydrometeorologického ústavu Víta Kodeše se totiž kvalita vody v řekách v porovnání s 90. lety výrazně zlepšila. Významnou roli v tom sehrálo budování nových čistíren. V suchém a teplém počasí se ale může zhoršovat kvalita vody i v tocích, upozorňuje Kodeš.
4: Toky, kde teče málo vody a je tam vyústěno hodně výpustí, tak v těchto tocích ta kvalita vody bývá obvykle horší.
2: Počasí.
1: Na jižní Moravě dnes bude jasno, teploty vystoupí na 29 až 32 stupňů. Vítr je slabý a biozátěž střední.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Silný provoz a nesouvislá kolona na dálnici D1 na příjezdu do Brna od Prahy stále narůstá. Zdržíte se už od 76. postý 96. kilometr okolo 20 minut. Dejte pozor ve Slavkově u Brna v Křinovické ulici poblíž křižovatky s průtahem městem je dopravní nehoda. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Máme 11 hodin a skoro 5 minut, no a otevíráme chovatelskou poradnu. Dnes bude hostem veterinář Miloslav Martinec a už za chvíli připomene, s jakými infekcemi se teď chovatelé ve svých chovech mohou setkat, jak se léčí, případně jaká preventivní opatření učinit. Řeč bude i o přípravě chovů drůbeže na podzimní období a prostor bude jako vždy i na vaše telefonické dotazy, takže už si můžete chystat číslo 726465200, pokud byste se chtěli na cokoliv zeptat, tak v této hodině budete mít prostor. Příjemný poslech.

0: Chovatelská poradna s Českým rozhlasem Brno.
1: A já tady opět po čase vítám veterináře Miloslava Martince. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne, v apetitu.
1: No a dnes si budeme povídat o letních infekcích drůbeže, takže určitě zajímavá záležitost pro všechny chovatele drůbeže, ať už jsou to slepice nebo kachny kačeny, to určitě probereme. Každopádně, pane doktore, s jakými zdravotními komplikacemi se chovatelé teď mohou setkávat právě ve svých chovech drůbeže?
2: Ono to souvisí jak s tím počasím, tak to souvisí s věkem drůbeže, zejména pokud odchováváme, tak teď přes to léto dospívá, postupně vyrůstají další generace drůbeže a ta má svoji specifickou problematiku, jako ostatně každý druh zvířat, každá kategorie, každý věk má svoje něco zvláštního. A u té drůbeže, u té dospívající je pár takových zádrhelů, na které chovatel musí včas pamatovat a když by na ně nepamatoval, tak na ně musí včas hlavně zareagovat.
1: Ano. A o čem konkrétně tedy mluvíme? Na co mohou chovatelé narazit?
2: No nejčastěji v tomhle období se zabýváme mladými slepičkami, kuřicemi, které jak postupně rostou, tak je tam jedna taková zajímavá infekční nemoc, Marková choroba, která se poměrně často v těch tradičních chovech, kdy si opravdu od začátku chceme vylíhnout kuřátka a velice často nemáme úplně ty nejoptimálnější možnosti a podmínky, tak jak potom ty slepičky dospívají, tak nám začínají poměrně často chřadnout, odcházet a chovatel pak je z toho hodně nešťastný, takže to je jedna záležitost, která poměrně často v tomhle období. A pokud jsme měli třeba nějaká kuřátka pozdější, tak ta přes léto je teď hodně běžná kokcidióza u kuřat.
1: Tak to jsou takové dvě nejvýznamnější choroby. Zmiňoval jste tu Markovu chorobu, jakým způsobem se projevuje, jak se to pozná vlastně?
2: Ono je to zákeřné tím, že je to opravdu virus, který má poměrně dlouhou inkubační dobu a někdy to opravdu trvá 3-4 měsíce, než se to projeví, ta slepička začne zpravidla chřadnout, hubnout, začne posedávat, kulha, až nakonec v podstatě úplně vyhubne a uhyne. A problém je opravdu v tom, že se nainfikuje už v tom raném mládí relativně těsně po tom vylíhnutí, třeba v prvních 14 dnech života, projeví se to až během toho vyspívání, dospívání, takže chovatel potom opravdu přijde o část kuřiček až třeba téměř před snáškou. Takže to je problém.
1: Kde se vlastně ty kuřátka nakazí?
2: No, ten virus je poměrně hodně v tom zemním prostředí, hodně rezistentní, takže pokud si dovezeme i třeba kuřata někde z líhně, tak i třeba v těch obalech, v prachu, dokonce i v duchem se to může šířit, takže případně pak už v tom chovu po určitou dobu ten prach je víceméně infekční, nebo ty líhně, všechny ten prach, protože z těch kuřátek malých, ty jsou takový charakteristický tím, že opravdu to je hodně prachu, hodně prašné prostředí, takže pokud se to tam jednou dostane, tak je docela obtížné se zbavit. Opravdu to dá hodně práce a ta celá generace, určité procento těch mladých kuřat je tím postiženo.
1: Tak to bylo o Markově chorobě, za chvíli se dostaneme ještě k té kokcidióze. Teď zase muzika.
0: Posloucháte letní dopoledne Českého rozhlasu Brno.

0: Chovatelská poradna s Českým rozhlasem Brno.
1: Dnes nám radí veterinář Miloslav Martinec. Naším tématem jsou letní infekce drůbeže. Už jsme, pane doktore, probrali Markovou chorobu, tak co ta kokcidióza? Jak ta se projevuje?
2: No to je hodně staré onemocnění tradičně v těch chovech, kde se opravdu odchovávají kuřata od malička. Vždycky se tomu říkalo krvavá úplavice. Naštěstí úplně ty silné průběhy v současnosti až tak moc nevidíme, ale pokud zanedbáme prevenci, tak v tom prvním, maximálně ve druhém měsíci věku, to je rozdíl třeba proti té Markově chorobě, to je v daleko nižším věku, kuřátka začínou, nebo už vyrostlá kuřata, v tom, řekněme, během toho druhého měsíce života, začnou posedávat, chřadnout, jsou načepejřený, občas se projeví v trusu narůžovělá kapka, málo kdy je to, tam vidíme vyloženě kapku krve. Tam u té kokcidiozy je výhoda, že máme těch možností léčby víc, těch léčiv je i relativně preventivních, je poměrně dost, takže pokud chovatel zareaguje okamžitě při těch prvních příznacích, tak dokážeme ta kuřata opravdu efektivně zachránit.
1: Možná se zeptám úplně stejně, kde se kuřátka nakazí vlastně kokcidiózou, kde je to prostředí?
2: Zas v tom prachu, v té odchovně, jakmile někde zůstane prach a ty kokcidie tam dokážou i z minulého roku přežít a potom záleží na tom prostředí, v jakém jsou. Nejhorší je vlhko. Opravdu, jakmile je někde vlhko, já velice často tady říkám, že pro téměř pro všechna zvířata, že opravdu potřebují sucho a zrovna ta kokcidióza potřebuje naopak vyloženě mokro vlhko, takže jakmile někde teče napáječka a pod těmi kuřaty je kus něčeho

0: Že sice jsou popisovány, ale v posledních desetiletích moc problémů s plísněmi. Třeba dřív se byly běžné plísňové infekce, třeba plic, tak v podstatě je nacházíme naprosto raritně, až vzácně.
1: Milí posluchači, pokud byste se rádi na cokoliv zeptali, tak samozřejmě můžete na našem čísle 7264652000. My si teď povídáme o těch letních infekcích, které souvisejí právě s chovem drůbeže. Ať už Marková choroba nebo kokcidioza, to se bavíme stále o slepičkách? Nebo...
0: To jsou hlavně slepičky, ale ono bohužel v těch tradičních chovech těch hus, kachen, perliček není toliká a naštěstí zpravidla jsou poněkud odolnější, takže opravdu většina těch problémů je opravdu při odchovu slepic jako takových.
1: Přesto u těch ostatních druhů tam také jsou nějaké komplikace?
0: Jsou tam určitě, kdybychom se zabrousili do hus, zrovna před chvíli jsem myslel na svatého Martina, když jsme plánovali termíny, tam je potřeba na rozdíl třeba u těch slepiček hlídat třeba parazitózy. Jakmile malá housata během toho odchovu začnou kulhat, trošku chladnout, tak tam je nejpravděpodobnější žaludeční červivost, a takže ty parazitózy hlavně u těch hus je potřeba preventivně podchytit a doplnit do krmné dávky i třeba nějaký ten preventivní přípravek na odčervení.
1: Ostatně o léčbě a prevenci si s veterinářem Miloslavem Martincem budeme povídat zase za chvíli. Jinak stále platí 7264652000. Telefon pro vaše dotazy.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
3: Čtvrtečním hostem 20. srpna bude spisovatelka Jana LeBlanc, která se synem Benjamínem napsala knihu Tramvaják. Co hlavního hrdinu příběhu přimělo pátrat po tom, jak funguje městská doprava? Jaký manuál nabízí kniha pro budoucí tramvajáky a tramvajačky? A proč je dobré nevzdat se svého snu? A jak náročné je získat dětský tramvajový řidičák? To všechno se dozvíte, když budete s námi. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
2: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písnička.

0: Chovatelská poradna s Českým rozhlasem Brno.
1: A dnes také s veterinářem Miloslavem Martincem, který je připraven na vaše dotazy na čísle 7264652000. Ptejte se, co vás zajímá ohledně drůbeže a jejich infekcí, protože teď rozebíráme právě různé infekce a zdravotní neduhy. Už jsme si povídali o kokcidióze, o Markově chorobě, ale ještě jsme si neřekli, jak vlastně toto se léčí, když už tedy chovatel zaznamená v chovu právě některou z těchto chorob.
2: Takže kokcidióza léčitelná je potřeba zasáhnout včas. Existují různé typy léčiv, buď to sulfonamidy, nebo některá antikokcidika, která se dávají preventivně, sulfonamidy i třeba léčebně. Těch léčiv je dneska poměrně široké spektrum, většinou se dávají do vody a zásadní je začít včas. Preventivně je možné třeba proti kokcidióze očkovat, vyloženě v prvním týdnu života. Není to zatím tak úplně obvyklé, nicméně účinné to máme ověřeno, že to opravdu je. Takže kokcidia by měly být už historií, ale ta Marková choroba je, pokud se rozvine, pokud v tom chovu je, tak jako virus je v podstatě neléčitelná. Takže ty ztráty tam mohou dosahovat desítky procent, nicméně pokud na to budeme pamatovat včas, tak existují a jsou relativně dostupná, i když to není úplně jednoduché, možnost očkování v prvním týdnu života. Musí se to tedy aplikovat individuálně. A je to trošku složitější v tom, že většina těch vakcín pro drůbež je spíš dimenzována pro ty velkovýrobní podmínky, takže ty dávky, ty lékovky začínají, řekněme, na 500 tisíc dávek, tak je potřeba to mít zorganizované, domluvené, aby se to dalo i ekonomicky zvládnout. Není to zas tak úplně drahá záležitost, to jsou korunové záležitosti na to kuřátko, řekněme v tom prvním dní života, ale je to složité na to domlouvání, na organizaci a podobně, ale určitě se to vyplatí.
1: Takže nějaká šance i na prevenci existuje?
2: Určitě. Jediný problém je, že se na to opravdu musí myslet včas a musí to být zorganizované, protože zpravidla to nefunguje tak, že vezmu pejska na vodičku a dojdu na vodítko a dojdu do ordinace a dostane injekce a je pokoj. Tam to opravdu musí být měsíc nebo tři, třeba několik měsíců dopředu domluveno a domluveny termíny líhnutí, kdy pak se nařídí vakcíny a tak dále.
1: A potom se očkuje jednorázově, nebo je tam nějaká terapie?
2: Zpravidla je to jednorázové očkování, a takže zas tak úplně složité to není. Těch druhů očkovacích látek, respektive druhů onemocnění, které očkujeme u drůbeže, u těch nosnic, je minimálně 5-6. Některé je nutné očkovat, zmíním třeba pseudomor u drůbeže, občas už jsme i tady o něm mluvili, a vyskytnul se v poslední období i tady okolo Brna, takže ten je možno očkovat. Zas tam je jednoduché to, že je to přes vodu, ale tam je zpravidla vhodná revakcinace.
1: Zmiňujete přes vodu, na to jsem se chtěl zeptat, jakým způsobem se vlastně provádí
2: většina těch očkování je, těch možností je určitě víc, i třeba individuálně, do spojivkového vaku, individuálně třeba kapkou do nosu, do zobáčku, ale nejběžnější je do napájecí vody, aby ta kuřata to vypila, tu očkovací látku během hodiny, dvou, třech maximálně, a je to zabezpečeno.
1: Jsou ještě nějaká další opatření, která může chovatel udělat tady proti těmto nemocím?
2: Určitě ono je to v celé té soustavě chovu a prevence, odkaď nakupuje, třeba když získává kuřata, aby věděl, odkaď si co doveze. Vždycky na poměrně předním místě je ta výživa, aby i přes výživu ta kuřata, housata, kachňata dostala všechno, co potřebuje, potřebují, aby měli dostatek vitamínu, aby se jim vytvářela imunita tak, jak to má být. Takže v podstatě to závisí opravdu na každodenní péči o tu drůbež.
1: Říká veterinář Miloslav Martinec, který je hostem dnešní chovatelské poradny. Prostor pro vaše dotazy stále je na čísle 726 465 200.
3: Šel jsem silnicí sám a bylo horko přímo k zalknutí a míjela mě auta.

0: Chovatelská poradna s Českým rozhlasem Brno.
1: Dnes nám radí veterinář Miloslav Martinec a na číslo 7264652000. Už jsme dostali pár dotazů, tak pane doktore, paní posluchačka se ptala na kýchání slepic. Prý začínají snášet a teď tedy se objevuje takové jakési pokýchávání nebo něco podobného.
2: Ty mladé kuřičky, pokud si dovezeme z chodchovny, tak si ledaco samozřejmě mohou dovést, jako každý živý tvor, prostě se v tom kolektivu něčím může zkrátka nakazit, takže je poměrně časté právě kýchání mladých kuřic, ona ta směna prostředí, směna krmení, a ty vedra tam taky přidali a nějaké to kýchnutí zkrátka u nich slyšíme, když třeba byste se na ně šli podívat večer, když už jsou doma uložené k spánku, tak tam můžeme slyšet takové chrapoty, krepoty v tom dýchání. Tam je několik druhů bakterií, mykoplazmata a podobně, které to mohou způsobovat. Je to teď určitě zatím úplně v začátcích. Každopádně je potřeba trošičku je posílit vitamíny, podívat se i v hospodářských potřebách, co tam mají, nebo u vašeho místního veterináře, vitamíny pro drůbež, pro slepice, a udělat jim takovou týdenní, alespoň týdenní kůru vitaminovou, asi tak obrazně, jako když se od nás trošku pokouší chřipka, tak nějaké ty vitaminy celkově. Sice to C-čko u drůbeže se příliš nepoužívá, nebo prakticky vůbec, ale i ty ostatní A-čko, D-čko, E-čko, prostě posílí ten organismus, aby se zlepšila imunita. Je možný potom, pokud by se to zhoršovalo, použít antibiotika, ale přeci jenom to už bych nedoporučoval, už jsou tam nějaká omezení směrem k vejcím a podobně. Takže opravdu na začátek takhle ta kůra vitaminová, případně podívat se na čistý vzduch, jestli někde není nějaký zdroj prašnosti a podobně.
1: Tak, máme dotaz jeden teď na telefonu, takže se ptám, kdo pak se dovolal. Dobrý den.
3: Prosím vás pěkně, na pana doktora dotaz. Má význam dávat slepicím do vody ocet a v případě jaký normálně ocet anebo jablečný?
2: No, ten ocet je takový tradiční lidový prostředek vůbec na zlepšení celkově zdraví zvířat. Dokonce i v minulosti to mělo docela význam i pro člověka. Ono to okyselení i třeba v té napáječce zlepší kvalitu té vody. I to zlepšuje trávení, takže to má trošku podobné mechanismy jako u člověka. Takže nějaký úplně specifický dopad vyloženě třeba na ty kokcidie a podobně to nemá, ale rozhodně na kvalitu té napájecí vody, když tam dáte nějakou polévkovou lžíci do té napaječky, polévkovou lžíci to octa, tak určitě to vliv má. Já třeba mám radši ten úplně nejobyčejnější kvasný ocet. Dost často se nicméně využívá ten jablečný ocet, dokonce znám chovatele, kteří si docela ve významném množství dokážou vyrobit z jablek teďka v tomhle období jablečný ocet a pak ho používají pro zvířata i v kuchyni, takže určitě to význam má a ten rozdíl, jestli je to kvasný nebo jablečný, není. I když třeba ten jablečný třeba v minulosti nebo v pořád se doporučuje třeba pro exotické ptactvo a podobně na zlepšení trávení a podobně.
1: Tak jsme odpověděli, děkujeme za zavolání.
3: Ano, děkuju.
1: Naschledanou.
3: Naschledanou.
1: No a ještě po písničce bude příležitost odpovědět některé vaše dotazy.

0: cyklu koncertů Fanšmekři v sedmičce zahraje u rozhlasu v Brně 1. září folková zpěvačka a autorka Marie Putnerová se skupinou. Koncert konaný ke 102. výročí zahájení rozhlasového vysílání z Brna bude výjimečný. V případě dobrého počasí se uskuteční venku, na zahradě jezuitského kostela, který s Českým rozhlasem Brno sousedí. Do výjimečně otevřeného prostoru se dostanete přes budovu rozhlasu na Beethovenově ulici. Lístky pořídíte nejsnáz na webu brno.rozhlas.cz a budou zároveň možností využít speciální noční prohlídku budovy rozhlasu hned po vystoupení. Na koncert moderního folku Marie Putnerové vás zvu 1. září od 19 hodin.
1: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
2: Ti plotňáci, které my máme trošku obestřené jakousi aureolou zvláštnosti a bohemství, tak to tak vůbec nebylo, to byli prostě sprostí zločinci. A tady tenhle ten jeden z těch sprostých zločinců opravdu vzal toho chlapečka jenom tak z plezíru a hodil ho na Dornichu do Mlýnského náhoru, kde se ten klučina utopil. A bylo to proto, že se mu tak zrovna zachtělo.
1: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
3: Chovatelská poradna s Českým rozhlasem Brno.
4: A dnes také s veterinářem Miloslavem Martincem, který vám radí, a na telefonu někdo z našich posluchačů. Dobrý den, kdo se dovolal? Tak, slyším sám sebe, neslyším posluchače. Halo, halo, ještě jednou.
5: Dobrý den.
4: Dobrý den.
6: Dobrý den.
5: Pane doktore, já bych se chtěl zeptat. Máme 3 slepičky, teďko mladý voděra s našej, a jedna z těch slepiček, když jde i k jídlu, ke žrádlu, tak si u toho musí sednout, na těch nohách nevydrží. Vajíčka snáší, ale bohužel jako neběhá jako ty ostatní, ale většinou času posedává.
6: Ono bohužel té slepičky se nezeptáme, co se jí přihodilo, jestli někdy v minulosti neutrpěla nějaký náraz a podobně. Takže bych to viděl spíš tímhle tím směrem a jako mechanickou záležitost v tomhle věku zpravidla tam není nějaký metabolický problém, oslabení třeba kostí a podobně. Pokud ta slepička snáší normálně vejce se skořápkou, tak určitě to tam nebude. Každopádně jí dát trošku jako prostor klidu, aby se opravdu dobře bez vyrušování najedla, tak říkajíc, zkusit doplnit nějaké ty minerální látky, nějaké vitamíny, a třeba když se podíváte třeba nějak z lidské výživy, nějaký vitamín, třeba nějakou tabletku z pofavitu, nebo jak se to dřív jmenovalo, tak určitě by jí to pomohlo, a nechat jí klid, protože opravdu takhle to nezjistíme, co tam konkrétně za problém je. Mm-hmm.
4: Tak snad jsme poradili. Díky, mějte se hezky, nashledanou, děkujeme za zavolání. Pane doktore, ještě jsme tu měli jeden dotaz, a ten se týkal červíků v jazyk
6: U housat. Ono to je taková chovatelská pověra tady s těmi boulemi na koření jazyka u kachen nebo u housat. Ona to byla vždycky spíš, ono se to mechanicky rozřízlo, vymáčlo a podobně. Trošku to opravdu byla pověra, takže pokud by se to projevilo dneska, jako za poslední roky, ani nevím, že bych to zaznamenal. Každopádně určitě spousta chovatelů využívá běžně minerální a vitaminové doplňky, protože tohle bylo spíš záležitostí metabolickou, nedostatek vitaminů. Takže během toho odchovu doplňovat do krmné dávky hlavně vitamíny Ačko, Dčko, Ečko a podobně, ty základní, plus nějaký ty minerální látky, a mělo by se tomu prakticky na 100% předejít.
4: Tak tolik dnešní chovatelská poradna. Rozloučíme se pro dnešek s veterinářem Miloslavem Martincem. Pane doktore, díky, že jste přišel, a budeme se těšit v září.
6: A krásný den v apetitu.
4: Naschledanou, no a teď ještě muzika.

0: To byl Petr Kotwald, písnička taneční. No a blíží se nám 12. hodina, což znamená, že už se s vámi pro dnešek rozloučí Zdeněk Truhlář. Přeji vám krásný a příjemný nadcházející víkend. Užijte si léto. No a my se uslyšíme zase v úterý a to si budu povídat s ředitelkou Filharmonie Brno Marií Kučerovou, tak se máte opět na co těšit. Přeji vám krásný den, naschledanou a naslyšenou.
1: Český rozhlas Brno, písnička.

0: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Na většině míst v republice skončily žně letos kvůli suchu s podprůměrnými výnosy. Výluka po dvě noci omezí provoz dálkových vlaků mezi Prahou a Brnem. Začínají historicky první celoměstské brněnské hody a bude jasno s teplotami do 32 stupňů. Dobré poledne, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. Čeští zemědělci sklidili přes 95% ploch obilovin. Nejdál jsou ve Zlínském, Olomouckém a Jihomoravském kraji. Průměrné výnosy se pohybují kolem 5,4 tuny na hektar, tedy skoro o pětinu méně než loni. Na vině je podle mluvčí agrární komory Barbory Pánkové především nedostatek srážek a horko.
2: U obilovin očekáváme meziroční pokles produkce kolem 17% a u řepky přibližně o 21%. Pro zemědělce to znamená také významný ekonomický dopad. Jen u obilovin a řepky odhadujeme při současných cenách výpadek tržeb zhruba na 8 až 10 miliard korun.
0: S výlukou nočních vlaků musí počítat v noci na sobotu cestující mezi Prahou a Brnem. Opravy u České Třebové zasáhnou několik nočních dálkových spojů. Některé pojedou odklonem přes Havlíčkův Brod, jiné přes Olomouc. Náhradní dopravu do Brna zajistí autobusy jedoucí podle výlukového jízdního řádu. Ten bude platit od půlnoci do 3 hodiny raní. Tato výluka nočních vlaků zkomplikuje lidem v následujících dnech jízdu ještě jednou, a to ve středu nad ránem, kdy nepojedou vlaky ani do stanice Praha hlavní nádraží. Chorvatské úřady evakuovaly v souvislosti s požárem v chorvatském Omiši přibližně 300 Čechů, uvedlo to České ministerstvo zahraničí. Požár zasáhl letovisko v noci na dnešek a podle dostupných záběrů spálil množství domů i aut. Nejméně 630 lidí je zraněných, z toho 7 těžce. Mezi nimi žádní čeští turisté podle aktuálních zpráv nejsou. Na místě je český konzul, který je v kontaktu s chorvatskými úřady a bezpečnostními složkami. První celoměstské hody dnes začínají v centru Brna. Tradiční folklorní slavnosti dosud pořádaly městské části samostatně. Během víkendu bude na náměstí Svobody znít cymbalová muzika. Na programu je i slavnostní průvod nebo taneční beseda. Brněnská chasa představí také kroje z různých částí města. Program upřesňuje radní Brna Petr Bořecký z KDU ČSL.
3: Taková zajímavá věc je ruční stavění máje na náměstí Svobody, které proběhne v pátek v 17 hodin a v sobotu v 15 hodin přidávání hody práva a potom všechny obnovené brněnské kroje budou tancovat moravskou besedu.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude dnes jasno, nejvyšší teploty vystoupí na 29 až 32 stupňů. Foukat by měl slabý vítr východních směrů. Rozptylové podmínky jsou a budou dobré a biozátěž střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na příjezdu do Brna po dálnici D1 se od Domašova tvoří kolony. V opačném směru pozor u nehody na stém 96. kilometru. Nehoda omezuje provoz také v Brně na Holcově ulici u křížení s Ostravskou. No a v Brně ještě jednou, tam počítejte s omezením na Jihlavské ulici u ústředního hřbitova, tam zůstává stát auto s poruchou. Volné cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno také Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno. Písničky, které nestárnou.

Krásný den, třeba zrovna nyní při Moravě krásné zemi, vám přeje Jiřina Ostrá. No a dobrou náladu u vás doma už jistě navodila úvodní mutěnskou polkou Blahoslava Smišovského a Stanislava Pěnčíka Mistříňanka. A hned, kdo má svátek, u nás Alanové, na Slovensku Mojmírové, blahopřeji. No a prázdniny pokračují, stejně jako projekt Prázdniny u babičky. Takže snad i dnes nám v Moravě krásné zemi zaspívá a svým zpěvem zpříjemní nějaké to dítko. Tady je telefonní číslo 726 46 520 a teď už lidové.

0: Tak to byla Olga Baričičová, doprovodila ji cymbalová muzika Slovácko mladší. No a já už tady mám zpěvačku a tou je Stella Wolfová, 10letá slečna z Bystřice pod Hostýnem. Stelo, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, tak hned nám pověz, co nám zaspíváš.
1: Já vám zaspívám Severní vítr.
0: Severní vítr, no, tak prosím.
1: Jdu s děravou patou, mám horečku zlatou, jsem chudý, jsem slab nemocen. A hlava mě pálí a v modravé realisty leskne a třpití můj sen. Kraj pod sněm.

vůbec nevrátím. Jinám ti dá zlaté prote, nebo se vůbec nevrátím. Tak zarůstávou jsem a voce už doufám, už slyším je vidíš a blíž. Už mají mou stopu a větří, že kopu svůj hrob a stoukám svůj kříž. Zde leží ten blázen, chtěl dům a chtěl bazén a opustil.

0: To byla Stella Wolfová. No to byl potlesk pro ní, protože si ho zasloužila. Krásně zaspívala písničku. V originále ji zpívá Jaroslav Uhlíř a hudbu, který i hudbu napsal, no a text napsal Zdeněk Svěrák. No a interpretace se dnes ujala Stella Wolfová. Takže Stello, moc děkuji, bylo to pěkné. No a pověs mě, ty se někde učíš zpívat, nebo si zpíváš jenom tak doma, třeba v koupelně, tam to hezky zní?
1: No, já chodím do sboru.
0: Do sboru chodíš, no to je hned poznat. Já ti teda řeknu upřímně, že já když jsem tě slyšela, tak já jsem myslela, když jsem se tě ptala, kolik máš roku, takže mě řekneš třeba tak 15, protože ty už máš takový zralý, dospělejší hlas, ale seš 10letá slečna, která si užívá prázdnin, tak co pak si dělala?
1: Byla jsem na výletě v Adřebašťských skalách, jinak jsem byla u babičky a u dědečka.
0: No prostě si užívala prázdnin.
1: A byla jsem a jsem toto poslala kamarádku toto domů.
0: Jak poslala domů? No Stelo, ty jsi teď u babičky a u dědečka ještě pořád? Jo, tak tam se máš dobře, ne? Tam se o tebe babička i děda starají, ano. Já si to dovedu živě představit. No výlet do Adřebašťských skal musel být zážitek. Lezla jsi i na nějaké ty skály, nemyslím, že by se šplhala úplně nahoru, ale vím, že jsou tam takové jakoby stezky, že? No, tak líbilo se ti tam, předpokládám.
1: Jo, moc.
0: No jasně, tak to byl krásný výlet. Takže Stella, jak slyšíte, přátelé, si skutečně užívá prázdnin. No ještě máš, Stello, před sebou 14 dnů. Tak co, strávíš u babičky a dědy ještě těch 14 dnů nebo kamarádkama, nebo jak to vidíš?
1: No, u babičky a u dědečka.
0: U babičky a u dědečka.
1: A ještě asi pojedeme na nějaký výlet.
0: No to je nejlepší, to je jasné. Tak jo, takže si užij zbytek prázdnin, Stello. No a ty určitě víš, že na konci týdne v neděli losujeme nějakého toho zpěváčka či zpěvačku. No a pak, když mají štěstí a třeba to budeš zrovna ty, tento týden, tak dostanou rodinnou vstupenku do zoologické zahrady v Brně. No tak to by byl taky dobrý zážitek, že jo? No jo, tak jo. Tak já jsem ráda, že se zdovolala, Stello, že jsi nám ukázala, jak umíš pěkně zpívat. A kdyby si někdo chtěl Stellu ještě poslechnout, tak samozřejmě může přes audio archiv na našich webových stránkách. Tak Stello, co ještě doma dodat? No, jsi šikovná, milá, pozdravuj babičku, dědu, užijte si spolu krásných chvil prázdninových. Jo a

0: Tak to byla Moravanka a Stella Wolfová teď už dobře ví, o čem je řeč. A byla to písnička nebo směs písniček právě pro ní a také pro babičku a pro dědu. Stelo, ještě jednou děkujeme a všechny vás tam zdravíme. No ale teď už zdravím v Chvalkovicích paní Miladu. Dobrý den.
1: Dobrý den, já vás taky zdravím všechny v rádiu. Děkuji vám napřed za ty vaše písničky, za tu radost, co rozdáváte těm našim jubilantům. A já bych chtěla dneska popřát mé bývalé spolupracovnici Marušce Novákové do Úřic. Ona totiž slaví krásné životní jubileum. Tak bych ji chtěla za mě a za Boženku Přikrylovou, my jsme taková trojka, chtěla bych jí popřát hlavně zdraví, štěstí, pohodu, radost vnoučat a ať se ještě užívá života, dokud to jde.
0: Mm-hmm.
1: Má ráda zahrádku, tak ať si užívá.
0: No a určitě a má ráda i hezké písničky.
1: Paní
0: Maruška Nováková, no účel Moravy krásné země je právě přinášet do vašich obydlí, do vašich domovů radost a pohodu. Tak my jsme rádi, že se to daří a doufám,

0: Že paní Marušce se bude písnička líbit, stejně tak jako vám, paní Milado.
1: Děkuji, děkuji moc,
0: nashledanou. A teď už paní Bětka, dobrý den.
2: Dobrý den, paní Ostrá, já vás tam také zdravím. Já bych se chtěla popřát a písničku nechat zahrát do strážnice Milušce Paškové, která tento týden slavila své narozeniny a včera měli svátek Alenky, do Petrova Alence Kláskové a do Sudoměřic Alence Baculíkové. Miluško a Alenky, já vám přeju všecko nejlepší, hodně lásky, pohodu, dobrou náladu a hlavně hodně zdravíčka a nech vás potěší od paní Ostré nějaká pěkná písnička. A ještě bych se chtěla poslat pozdrav do Lanžhota manželům Věrce a Jarovi Vališovým a pozdrav a poděkovat Mirkovi z Bánu za pozdrav a posílám písničku celé jeho rodině. Paní Ostrá, moc vám děkuju.
0: Nemáte za co. Hezký den, paní Bětko.
2: Děkuju a ještě jednou moc děkuju.
0: Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: A už další přání. Dnes se dožívá naše milá maminka, paní Marie Kandorfová, krásných 85 let. Přejeme jí co nejpevnější zdravíčko. Dcera Hana s manželem, syn Vladimír s manželkou, dcera Lenka s bambulkou a vnučky Zuzanka a Tereska. Ještě je tady takový dodatek, že nejraději má paní Kandorfová Moravanku. No tak právě před chvilkou si určitě přišla na své. A nyní vinšování pro pana Karla Mikulíka z Tasovic u Znojma k jeho dnešním 80. narozeninám. Přejeme mu pevné zdraví, spokojenost a pohodu do dalších let. Ať ho stále baví práce na zahradě a ve vinohradu, má stále zájem o dění v naší krásné obci a rád si zaspívá písničku U skleničky vína. Tomu přejí manželka Zdeňka, dcera Kamila s manželem Lubošem, vnuk Zbyněk s přítelkyní Leou a vnuk Luboš s manželkou Erikou a dcerkou Maruškou. K přání se připojuje také sbor dobrovolných hasičů Tasovice a děkuje za dlouholetou činnost ve sboru. No a něžné konvalinky přináší Krumsiňanka.

0: Tak to byla Krusiňanka, v jejím podání zazněla písnička Rudolfa Berana a Míly Dvořákové. No a teď už tedy s nějakým přáním, a já vím pro koho, zazní pan František Urbánek z Křepic. Dobrý den.
1: No dobrý den, paní Jiřínko. Tak, jdeme na to.
0: Je to jasné, tak,
1: No, dnes je to 68 let, co se narodila moje milovaná manželka, paní Jaroslava Urbánková z Křepic. Tak měla Jaruško, všechno nejlepší, hodně štěstí, lásky a hlavně toho zdravíčka ti přeje manžel František. Dále.
0: No, já tady mám pro paní Jarušku ještě další vinčování, pane Františku, tak abyste se třeba neopakoval.
1: Ne,
0: takže
1: ne.
0: Tentokrát ústy pana Františka zaznělo přání pro paní Jarušku.
1: Ano, no. Tak. A celá rodina jí přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí a lásky a zdraví.
0: Jasně, a na své tak. Si ještě dnes přijde, nebojte.
1: Ano,
0: tak
1: jasné.
0: Jo. Takže
1: dobře,
0: hezký den oběma.
1: Mějte se zatím.
0: Vy také, nashledanou. A už paní Zdeňka Růžičková z Velkých Němčic. Dobrý den.
2: Dobrý, já vám přeji krásný den a i pan Urbánek mě předběhl, samozřejmě je to manžel, že jo? Takže já jeho milované manželce, paní Jarušce, přeji taky hlavně hodně, hodně zdraví a pan Urbánek a František, ať ji vezme a zatancuje si s ním doleva doprava. Takže jim přeju hodně, hodně zdraví a ještě aspoň 30 roku jim dám.
0: No, paní Zdeňko,
2: humorem,
0: budou tancovat polku Jaruška s Františkem.
2: Tak, vidíte, takže doufám, že tancuje Jaruška taky, takže to posílám teda do těch Křepic pro ty manžele Urbánkovi a obzvlášť pro paní Jarušku. A
0: za chvíličku
2: děkuju.
0: Pan František může přistoupit paní
2: může
0: Jarušce.
2: Tancovat.
0: Smím prosit. Tak, jo?
2: Tak
0: se
2: moc
0: mějte.
2: Moc vám děkuji a nashledanou.
0: Nashledanou. No a dnešní den je narozeninový i pro pana Ladislava Buchu z Podivína. A přání, milý Láďo, přejeme ti hodně zdraví, štěstí, pohody, ať se daří v práci, doma i u vody. Velký sumec na tě čeká, jen dej pozor, mordie, až už bude na udici, ať nespadneš do die. Přání posílají dcera Petra s manželem, syn Tomáš, vnoučata Laurinka a Zdeněček, rodiče, sestry s rodinami, příbuzní ze Slovenska a Valašska, za všechny pak strýc Emil z Valašského Meziříčí. No a aktiv zasloužili hasičů a funkcionářů při okresním sdružení hasičů ve Vsetíně dnes blahopřeje naším prostřednictvím k nedělním 78. narozeninám bratru Alojzi Juhaňákovi z Valašské Polanky. Takže, drahý bratře, hasiči vám samozřejmě za všechno děkuji a do dalších let vám přeji hodně zdraví, štěstí, pohody, lásky, prostě přeji vám krásný život. No a věřím, že potěší i písnička, tak pane Františku, teď už smím prosit, přistupte k Jarušce, protože Lácaranka už začíná hrát.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Tak opět Morava krásná zemno, předchozí písnička, byla to svižná polka Libora Pokorného a Jaromíra Kincla. A aktiv zasloužili hasičů Jihomoravského kraje naším prostřednictvím blahopřeje k sobotním 81. narozeninám bratru Janu Montágovi, který žije v Lažánkách. I tomuto milému hasiči a samozřejmě všichni děkuji za jeho vykonanou práci pro ně. No a do těch let další samozřejmě přejí to zdraví, to je důležité. Potom přejí spokojenost, klid, pohodu, mnoho úsměvů a připíjejí na jeho zdraví. No a dnes nám pošta doručila i tento dopis. Prosím, zahrejte do komně bratru veliteli hasičů panu Ivošovi Mikuláškovi. 49. narozeninám slavil 11. srpna. S přáním pevného zdraví, štěstí, spokojenosti a radosti přicházejí kamarádi bratři hasiči sboru dobrovolných hasičů. No a k přání se přidávají maminka, bratr Jeník, přítelkyně Lenka a vnučka Dominička posílá moc pusinek. Živio, živio. No a dnes se dožívá významného jubilea 75. narozenin paní Vlasta Kolofíková z Nových Hvězdlic. Pro ní následující. K dnešním narozeninám ti ze srdce zdraví přeji. Užij si dnešní den, jak nejlépe jde to jen. Vedle sebe mě jen lidi, co jsou rádi, že tě vidí. Na tváři úsměv, starosti žádné, štěstí vždy po boku, to každopádně. Co si přeješ, ať se splní a dušička blahem vrní. To přejí manžel a synové Jan a Vlastimil s rodinami. Je čas na písničku, hrát bude Stříbrňanka.

0: Stříbrňanka dohrála polku Jiřího Vrány a Václava Babuly ani jednu. No a mám tady další telefonát, paní Anna z Lovčic se dovolala. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Ostrá. Ve středu 12. srpna měl krásné 74. narozeniny můj brácha Blastík Zajdák. Tak mu chci popřát Blastíku za všechny sourozence, za celou rodinu. Přejeme zdraví, štěstí, pohodu, klid, všecko nejlepší, ať se ti daří a do dalších roků hlavně to zdravíčko.
0: To je důležité. Paní. Tak i vám ano, hodně zdraví. Naschledanou.
1: Nápodobně, naschledanou.
0: Naschledanou. Na hudební přání patří i paní Haně Drulákové z Hulína, která v sobotu oslaví svátek. Štěstí, zdraví a boží požehnání přeje Jiřina z Lipníka. Ludmila Hudečková píše, milá Eliško, k tvým narozeninám ti přejeme hlavně hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody a božího požehnání. To ti přejí kamarádky. No a písnička i pro milovanou maminku a babičku, paní Věru Horákovou z Prasklic, která dnes slaví významné životní jubileum. K dnešnímu krásnému dni ti přejeme hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, radosti a stále úsměv na tváři. Máme tě moc rádi a přejeme ti jenom to nejkrásnější. S láskou, synové, vnoučata a pravnoučata. Dnes má 90. narozeniny pan Josef Trněný, takže i pro něho rozhlasové vinčování. Milý tatínku, milý dědečku, chceme popřát hodně štěstí a zdraví, ať se milovanému Slovácku v tom fotbale daří, ať dělají dále radost pravnoučátka a nohy poslouchají, s babičkou další společné roky v klidu ubíhají. Připijeme vínečkem na tvé zdraví a přejeme, ať tě to na světě pořád baví. No a to přejí manželka Marie a synové Josef a Pavel s rodinami. Pravnoučátka Oliverek, Nelinka, Esterka a Viktorka posílají dědečkovi velikánskou pusu, když láska zpívá.
2: Český rozhlas Brno.

0: Tak to byla frajárka, no a teď to bude paní Nevařilová. Dobrý den.
1: Dobrý den. Já bych měla přání, chtěla bych dneska poprosit o písničku pro svoji sestru Marii Vaňkovou z Bělova k dnešním narozeninám. Všechno nejlepší, štěstí, zdraví a pohodu, pohodu v životě.
0: Krásná, krásné přání, děkuji. Písnička připravena, děkuji paní Nevařilová,
1: nashledanou.
0: No a dnes 14., jak už jsme slyšeli, slaví Jarka Urbánková z Křepic 68. narozeniny. Maminko, nikdy nebudu mít dost slov, abych ti poděkovala za vše, co pro mě jsi udělala, jsi mým vzorem, mou oporou a tím největším darem. Přeji ti k narozeninám tolik štěstí, kolik jsi mi ho vždycky dávala ty. No a tak to blahopřejí manžel František, dcera Jarka, zeťák David a vnučky Kristýnka a Nikolka. A ještě jedno přání pro paní Jarušku, milá Jaruško, přejeme ti hodně zdraví, štěstí, pohody s manželem Františkem a boží požehnání. Jarek a Maruška Borkovcovi z Kostelce. Další, prosím, zahrejte písničku pro kamarádku už od školních let, paní Jarmilu Henslovou z Březové nad Svitavou, která slaví 80. narozeniny. Dále mé sestře paní Věře Bednářové z Charastové Lhoty k 72. narozeninám a dále mojí vnučce Elišce Ježové z Horního Smržova, která oslaví zítra 35. narozeniny. Užívejte si života jen tak pro radost, mnoho zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti a vše, po čem toužíte, ať se vám vždy v životě naplní. To vám přejí kamarádka, sestra babička Zdenka s manželem a Jana a Pavel z Kochova. A ještě dnes slaví můj vnuk Petr Koudelík z Uherského Brodu krásné kulatiny. Přejeme mu vše nejlepší, hodně štěstí, zdraví a lásky. To ze srdce přejí babička Aneška a teta Jana s rodinou. Chodili šohají a sokolka ze Šachovic.

Písnička Václava Maňase mladšího a Hany Trinerové dozněla. Já tady mám ještě poděkování. Srdečně děkuji za milé přání k mému nadcházejícímu svátku manželům Tenčíkovým z Nezamyslic. Jejich pozornost mě velmi potěšila a i já bych chtěla potěšit písničkou v pořadu Morava krásná zem, který paní Ludmila věrně ráda s manželem poslouchá. Ať si pěkně zaspívají a těším se na naše další setkání. Petra z mobilní pedikury, no a ta naša láska.

No, krásnou písničku nám za doprovodu Kumpanových muzikantů zaspívali Zdeněk a Boženka Baťkovi. No a je 12 hodin 56 minut, 57 minut, přátelé. Tak Morava krásná zem končí a také děkuji ještě jednou a zdravím Stelu Wolfovou, 10letou slečnu z Bystřice pod Hostýnem, která nám dnes příjemnila svým zpěvem Moravu krásnou zem. No a vám všem pak přeji pěkný den. Těším se na shledanou krátce po 18. hodině. Loučí se Jiřina Ostrá, no a na závěr Marná naděje. Marná naděje, metodě prajky v podání Podhoranky.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Ju a Hele pomůžou Josefovi najít cestu k vnučce Majdě. Další díl seriálu Vyprávěj. ČT 2. V zemi krvavého slunce platí jiné zákony. Michael Douglas si vyřizuje účty s japonskou mafií v thrilleru Černý déšť. A ČT Art uvádí slavný koncert legendární britské kapely Za železnou oponou. Queen Magic Tour v Budapešti 1986. Páteční večer s Českou televizí.
2: Bylo 13 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Na jihu Moravy vyjíždějí hasiči častěji k požárům v přírodě. Úřady loni odebrali z péče rodin více než 3600 dětí. Náměšť nad Oslavou uvažuje o plovárně u řeky Oslavy. A bude jasno s teplotami do 32 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Hasiči na jihu Moravy zasahovali během prázdnin už u 118 požárů v přírodě. Za stejné období loni to byla méně než polovina. Hasiči řeší požáry u všech typů porostů, nejčastěji na polích, podél silnic nebo železnic a v lesích. Zásahy v přírodě může komplikovat vítr, sucho nebo špatně přístupný terén. Stále platí rozhodnutí hejtmana o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, které by lidé měli respektovat, připomíná mluvčí hasičů Jihomoravského kraje Jaroslav Mikoška.
4: To znamená například nekouřit v přírodním prostředí, ať jsou to zahrady, parky, lesy, nerozdělávat tam oheň, to se týká například i grilování, neodhazovat nedopalky, zakázáno je například i pouštění těch lampionů štěstí. Je potřeba seznámit se s tím rozhodnutím, požáru je opravdu nadprůměrné množství.
2: České úřady loni odebrali z rodin přes 3600 dětí o 8% více než v předcházejícím roce. Vyplývá to z dat Ministerstva práce a sociálních věcí. Úřady nejčastěji děti odebírají kvůli zanedbávání. Dlouhodobě pak počet případů neklesá pod víc než 3000. Vedení ministerstva proto plánuje změnit přístup k péči o ohrožené děti. Do pár let chce zřídit nový úřad pro rodinu a ochranu dětí, který by zajistil stejný přístup sociálních pracovníků po celé zemi. V Náměšti nad Oslavou by se lidé mohli dočkat obnovy koupání v řece Oslavě. Vedení města uvažuje o tom, že by na břehu řeky nechalo udělat několik mol, ze kterých by se do toku dalo vstoupit. Podle bezpartijního starosty Jana Kotačky by to mohlo být řešení pro případ, že by se zhoršovala kvalita vody v rybníku na okraji města.
5: Ta voda neustále proudí, to znamená, je relativně čistá. A kdyby se nám podařilo třeba udělat nějaký prohloubení v té řece, protože ani ta nemá moc vody, ale aspoň nějaké prohloubení, tak aby člověk, když se lehne na záda, tak byl celý ve vodě.
2: Řidiči na silnici první třídy 49 mezi Prlovem a Pozděchovem na Vsetínsku musí ode dneška počítat se zdržením. Silničáři tam začali opravovat povrch vozovky. Kyvadlový provoz řídí pracovníci stavby nebo semafory. Hotovo má být 13. září.
3: Počasí.
2: Na jihu Moravy bude dnes jasno s teplotami, které vystoupí na 29 až 32 stupňů. Vítr by měl foukat slabý východních směrů. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž střední.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na cestě do Brna po dálnici D1 se od Domašova tvoří kolony. V opačném směru komplikuje provoz nehoda na stém 75. kilometru, blokuje levý pruh. V Brně počítejte s omezením po nehodě na příjezdu do města po silnici 43 a také na Žabovřeské ulici ve směru do Pisárek, na Holcově u křížení s Ostravskou a také na Dornichu. A nehoda je hlášena i u Ivančic. Tam s ní počítejte na cestě do Neslovic. Jen cesty se šťastným koncem přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
6: S takovou náladou a přístupem jsme tady Patrik Rozehnal
7: a doktorka Kateřina Cajdhamlová, která není farmaceut a dostává spoustu dotazů k tomu dnešnímu tématu.
6: Léky, mnoho léků, když jich prostě bereme víc, co všechno to může způsobit a děláme dobře, když si jich necháme tolik předepisovat, o tom budeme mluvit. A zlobí se na lékárníka zákazník. Po těch práškách, co jste mi prodal, mě tak všechno bolí. A lékárník klidně odvětí, ale vždyť přesně to jste si přál. Říkal jste, že chcete nějaké prášky na bolest.
7: Ano.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Michal Prokop na začátek dnešního dílu pořadu Veselé a zdravě. Téma zní mnoho léků. Prostě když jich bereme hodně, co to všechno může způsobit a možná už to pociťujete i vy. Možná je máte na jednom místě, možná máte takový, jak se říká, krmelec, že si to třídíte podle toho dnu nebo i částí dne a tak podobně. Na tom kdysi podobně byl i Josef Náhlovský a svěřil se už tehdy taky v horoskopečanách Karlu Šípovi.
1: Ale počkej, já od začátku se tě chci zeptat, jako co jsi to tady přines, jako to je kabelka tvoje, tam nosíš doklady nebo...
2: Tomu by si nevěřil, to je takzvaná ošatka zdraví. Já nosím takový běžný léky, který každý člověk potřebuje, tam mám skoro všechno.
1: Každý člověk, vidíte, no, paní, tu hromadu.
2: Vidíte, co se vám stane, já přiběhnu, už vás léčím.
1: Dobře, no tak mi řekni tak jako namátkou, tak co je třeba tohle?
2: Tohle to je, ukaž, to je na dětský škrkavky. Škrkavky a roupy.
1: Prosím tě, kdybys ty mohl přijít jako k dětským škrkavkám teda.
2: No tak taky chodím k vám na návštěvu.
1: Ale ne? U nás deratizace každý druhý den, jo? Nebo tohle to mě zajímá, co je tohle to?
2: To je veselá tabletka, to když dáš někomu. To je projímadlo.
1: To je projímadlo.
2: Do kafíčka nebo do vínečka, tak za chvilku vyrazí. Ale to je kalup potom, no.
1: Aby bylo veselo, jako, jo?
2: No, no.
1: Pravdě, ty jsi vyzbrojený jako úžasně. A co je, počkej, tady vidíš.
2: Počkej, tak potřebuješ ty něco? Co ti jde? Řekni, co to je?
1: No
2: třeba.
1: No co je tohle to?
2: No to bylo, to jsem co nosní kapky, tohle to. Ale já ti dám lepší nosní kapky. To jsou super nosní kapky. Máš rýmu?
1: No já mám pořád nějakou
2: rýmu. No tak si lehce si nasadí.
1: A ty mě necháš, že svýho?
2: No jistě, no.
1: Jo, no tak dobře.
2: No?
1: No ale nějak se mi špatně dýchá přes ten nos. Špatně se mi dýchá.
2: Ježišmarja, promiň. Tohle jsou nosní kapky, tohle je vteřinový lepidlo.
1: Tak jaká je, blbej fort. Skovej si ošatku zdraví pro sebe, nikomu nic nenabízej.
3: Veselé a zdravě.
4: Naprosto dokonalé, pane Náhlovský, doufám, že už svoji ošatku zdraví jste vyhodil.
0: Už ne, už nemůže, už nás opustil.
4: Jo, vlastně, pardon. Omlouvám se, ale takhle to lidi dělají, ano. No. Že nabízejí dokonce druhým lidem své léky.
0: Že zaberou.
4: To se fakt nesmí dělat.
0: To je jako zakázáno ze zákona?
4: Ne, není, ale může to tomu druhému uškodit, protože každý člověk je individualita a je velmi důležité zhodnotit celkový zdravotní stav a to, co jednomu může prospět, tak druhému může uškodit.
0: Kolik léků je vlastně už hodně?
4: No, tak říká se, že hodně určitě je 8 léků a začínáme být pozorní, pokud ten člověk bere 5 léků.
0: A pozor, počítají se léky, čistě léky nebo třeba i potravinové doplňky a vitamíny do toho počtu?
4: Nádhera, takže rozdíl mezi léky a potravními doplňky je v tom, že lék máte množství účinné látky vyšší, potravní doplněk ho má trošku nižší, ale pokud ho bereme v pravidelných intervalech dlouhou dobu, tak u některých se může nashromáždit v těle, čili a může mít samozřejmě interakce. To znamená, že...
0: Takže ho můžeme vlastně počítat.
4: Berme ho jako lék rovněž, ano. A já tady mám takovou zajímavou statistiku, že nejméně polovina všech lidí v západních zemích užívá víc než jeden lék na předpis. Jeden ze 6 bere dokonce dohromady víc než 3 léky a 5 ze 6 lidí, což je teda strašně moc. To je vlastně, kolik to je, 1/6 všech lidí starších 65 let užívá nejméně jeden lék a téměř polovina z nich bere 3 a více, což uvedl magazín Sixwise, to znamená, že vlastně v té vyšší věkové kategorii ta polypragmázie, jak se tomu říká, to je, když berete hodně léků, je běžná. A je velmi zajímavé, že ve Velké Británii přijali směrnici, podle které užívali senior víc než 5 léků, musí to být v jeho lékařské dokumentaci 2x ročně zkontrolováno. ta nemoc by se měla vlastně objektivizovat, jestli ještě trvá potřeba těch léků a musí tam být zdůvodněno, proč nelze počet léků snížit ani omezit. Mm-hmm. Velká Británie je trošku tedy napřed.
0: A jak je to u nás?
4: No, to právě vůbec u nás takhle nebývá.
0: A máme statistiku v Česku, jak je to s braním léků?
4: Nenašla jsem ji, já jsem ji fakt hledala, ale nenašla jsem ji. A v infolistech Státního ústavu pro kontrolu léčiv je napsáno, že revize léčby patří do rukou lékaře, ideálně jednoho, který celou farmakoterapii koordinuje a je v kontaktu s ostatními kolegy, kteří léky předepisují a případně s farmaceutem. No to je prostě ideál, kterého zatím bohužel nedosahujeme.
0: Co všechno může způsobit hodně léků, které bereme, jako tedy vlastně tím, abychom si léčili některé své neduhy nebo nemoce a jak se k tomu postavit? To všechno ještě probereme s doktorkou Kateřinou Cajdamovou v našem pořadu Vesele a zdravě a později i s vámi.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: čem si dnes povídáme a jaké téma řešíme, připomene i náš posluchač, který pravidelně hlídá téma ve vysílání a pak nám posílá básničku po telefonním záznamníku.
1: Zdraví Petr. Bohužel už ve svém věku beru denně haldu léků. Slábnou, ale valnou měrou, jak se mezi sebou perou.
0: A to je ten problém.
2: Nádhera, ano, to je přesně jedna z pěti největších chyb, které lidé dělají při braní léku. Děkujeme, pane Petře. Je velmi zajímavé, že studie zveřejněná v New England Journal of Medicine zjistila, že jeden ze čtyř pacientů, který užívá léky na předpis, trpí vedlejšími efekty. A nejčastěji je to proto, že 54% uživatelů neví nic o vedlejších účincích, nečtou příbalové letáky. A třetina z těch, kdo mají vedlejší účinky, je nespojuje s léky. No,

0: Jsou to léky proti křečím, antibiotika, některé léky na srdce, léky proti zvýšené kyselosti žaludku a antidepresiva.
1: To jsou tedy skupiny léků, kde mohou pravděpodobně vzniknout větší závažné problémy. A jsou
0: vzájemně,
1: i léky,
0: když se berou.
1: Jsou naopak léky, kde třeba to tolik nehrozí, že když nám je předepíší, tak si můžeme říct, tak tady to ještě zvládneme. Je to Depak. Sice ten pátý lék, ale...
0: Ne, je to individuální.
1: Aha.
0: A pozor taky na to, že některé jídlo, nápoje nebo alkohol ovlivňují léky. To znamená, že my si fakt ten příbalový leták musíme určitě kontrolovat. Další, co pacienti zapomínají, si zkontrolovat předpis, protože i lékaři jsou jenom lidé a mohou to zaměnit. To znamená, to je prostě šílený.
1: No ale... a často se stává, že přijdete do lékárny a řeknu vám, vy tenhle lék, co máte od doktora předepsaný, nemáme, ale máme tenhle jiný se stejnou účinnou látkou. A tam já si vždycky říkám, no jo, ale když ten doktor předepsal tohle, asi třeba věděl proč, mám si to nechat teď najednou? To rozhodnutí přenechá na mě, ale já nejsem odborník.
0: Tak vzhledem k tomu, že farmaceut je člověk, který je do určité míry odpovědný za to,
1: tak
0: co
1: vydává.
0: A dokonce, pokud se splete doktor, tak dokonce farmaceut může říct, tady je nějaký omyl a vlastně zavolejte svému lékaři. Tak samozřejmě, Patriku, se můžete svého lékaře zeptat, ale já bych se v tomto směru nebála. Další, pokud skladujete nevhodně léky, protože existují některé citlivé na teplo, na světlo, na vlhkost. Takže pokud jsou i krátkou dobu skladovány nevhodně, tak můžou ztratit účinnost. A pokud se znehodnotí, tak se nemusí úplně dobře rozpustit a potom správně neúčinkují. Takže je strašně důležitý nenosit je po kapsách, prostě nezahřívat je a tak dále. No a pokud se neřídíte instrukcemi lékaře, a to je velmi zajímavé, že pacienti vynechávají často dávky, nebo si navíc berou léky, nebo prostě je přestanou brát, když se cítí lépe, tohle já velmi často slyším, lék jim stabilizuje zdravotní stav a oni ho vysadí. A nikomu to neřeknou a pak se lékař diví, že se zdravotní stav zhoršil. Čili ten problém je důvěra mezi lékařem a pacientem a vzájemná komunikace.
1: Paní doktorko, když jste řekla 5 až 8 těch léků, že už je tedy hodně, tak... Co dělat třeba, když těch nemocí má ten člověk víc a není zbytí na to mnoho léků?
0: No, tak
1: přece nevynechá nějaký a řekne, tuhle nemoc řešit nebudu.
0: Ne, za prvé by to neměl řešit sám ten pacient.
1: Ano, tak to
0: znamená,
1: se obrátit?
0: Určitě ne. A tady se píše, vlastně paní Miluše se taky ptá na tuhle, těch léků má 9, jak jsem spočítala, a její 73. Takže ona a všichni další, kdo berou větší počet léků, by se měli obrátit na pracoviště klinické farmacie. Potřebují k tomu žádanku od svého obvodního lékaře, ale je to zcela indikováno, pokud je léků víc než 5. A hlavně paní Miluše a všichni ostatní, doneste i všechny dietní doplňky a hlavně k tomu potřebujete kompletní dokumentaci od svých lékařů, protože bez toho se nedá poznat, který z těch léků jak moc potřebujete.
1: Jaké problémy řešíte i vy ostatní, nejenom paní Miluše, co se týká množství léků, tak probereme s vámi už za malou chvíli. Nejprve se budeme věnovat dotazům, které přišly přes náš formulář na webu veseleazdravie.cz. Později se dostane i na vaše živé telefonáty v pořadu Vesele a zdravě.
2: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě, dnes na téma hodně léků, co to může způsobit. Odpovídá na otázky doktorka Kateřina Cajdamlová i na ty vaše, protože teď se na ně dostane díky formuláři, který jste našli a nacházíte stále vždy na stránce veseleazdravie.cz. Na co se ptají posluchači, paní doktorko?
1: Paní Eva ptá se, má kamarádku 67 let, která trpí parkinsonismem aplikují biologickou léčbu, přičemž jí se různě zhoršuje zdravotní stav. Paní Eva tady píše příznaky a vlastně přikládá léku Letrox, který bere na štítnou žlázu, protože pokud ho vysadí, cítí se lépe. Prosím, toto přesně platí, že pacient je nesmírně důležitým zdrojem informací. Všechna léčba musí být kontrolována mimo jiné pacientem. A pokud tady pacient objektivizuje, že když se vysadí ten lék druhý, takže se cítí lépe, tak to tak prostě je. Pro něj to tak platí a měl by to říct všem ošetřujícím lékařům, kterých se to týká. To znamená těch, kteří dělají biologickou léčbu svému obvoďákovi i tomu endokrinologovi.
0: Nemůže to být stav jen na chvíli po tom vysazení třeba a pak by se vrátily ty problémy?
1: Jenomže, no, je to možné, ale je důležité, aby ten pacient nám řekl, na jak dlouho to vysadí, proč si to veme, když si to veme, jestli se to vrátí, za jak dlouho se to vrátí.
0: Tady se to trochu tluče s tím, jak jste říkala, že nemáme si nechávat léky jen tak podle svého.
1: Dobře, nemáme. Paní to už zkusila. Já teda prosím,
0: tak pracovat s tou informací,
1: aby tuto informaci předala všem, kterých se to týká, ať oni rozhodnou, co dál.
0: Další dotaz máme z telefonního záznamníku.
2: Dobrý den, všichni vás zdraví. Paninka tohoto báječného pořadu a paní doktorku bych chtěla poprosit, aby mi doporučila vodu, kterou mám zapít léky, zda je vhodná kojenecká nebo zvyčejná, a nebo jestli stačí pitná kohoutková voda. V každém kraji je to jinak, někdy je ta voda železitá, někdy je víc vápenatá, to se týká tady toho našeho kraje, a po ní se prý zanášejí cévy a dříve stárne pokožka. Zdraví vás, Marie.
1: Tak, já moc děkuji za tenhle ten dotaz. SÚKL ve svých infolistech,
0: Státní ústav pro kontrolu léčiv,
1: doporučuje kohoutkovou vodu. Tady v tomto případě, když víme, že ta kohoutková voda v daném kraji má určité závady, tak bych ji zkusila filtrovat, protože ta filtrovaná kohoutková voda ty závady vlastně ztratí do určité míry. A ta kojenecká přijde mi moc drahá, ale samozřejmě je to jako ta optimální varianta. Zase má ale nevýhodu, že je v plastové lahvi. Takže tady máme mezi Skylou a Charybdou, jestli teda kohoutkovou vodu, která se filtruje, anebo
0: prostě... A taky záleží asi, v jakém množství zapije, to u těch léků občas taky bývá uvedeno, když je to nějaký jinak. A co teplota vody třeba?
1: No, vlažná by měla být, protože pokud bude příliš chladná nebo bude horká, tak zase může změnit vstřebávání léků.
0: Ještě jeden dotaz máme.
1: Ještě jeden dotaz, paní Eva velmi vlastně detailně, krásně popsala, za to děkuji, že ona sama si vlastně k léku kalcikiu, což je lék s vápníkem a vitaminem D3, přidává vitamin K2, což je v pořádku, protože tím se zaručí, že se dostane vápník do kostí. Přidává si i hořčík, tady zdůrazňuji, opět vápník vůči hořčíku je 2:1, takže bych to dávala přesně. A ptá se, jestli se nemůže vitaminem K2 předávkovat, takže vás chci uklidnit, protože předávkování není známo, a ptá se na maminku, která má kalcifikace, je jí 92 let, moc nechodí ven, jí hodně mléčných výrobků, ale nejí zeleninu a má diagnostikovanou fibrózu jater s tím, že se paní ptá, jestli je pro ní vitamin K2 vhodný, tak při onemocněních jater bych ho doporučovala, ale měl by to schválit opět lékař, který zná zdravotní stav té dámy.
0: Ptejte se i vy teď od této chvíle i živě ve vysílání pořadu Veselé a zdravě na to, když berete hodně léků, třeba vám to způsobuje nějaké problémy, možná máte obavy, jestli jich není moc a ty druhy, které berete, jestli nemohou nějak škodit, nebo vystudovali jste nějaké potíže. Že souvisí to s léky. Proberte to s doktorkou Kateřinou Cejdamovou na naší telefonní lince.
3: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Karel Gott v písni a teď vaše telefonáty na čísle 731 800 900. K tématu bereme léky, bereme jich hodně, máme s tím problémy, nebo je třeba taky vysazujeme. Ptáte se doktorky Kateřiny Cajdamlové. Kdo teď? Dobrý den.
1: Dobrý den, my jsme povídali trošku během písničky, vy jste říkal, že dlouhá léta, vlastně 3 roky už, berete prednizon, vidíte, to je kortikoid, a říkal jste, že ho berete na onemocnění nervů dolních končetin při cukrovce, že jo? A váš dotaz zněl, aby to slyšeli i posluchači?
2: No, když ten prášek, já ho mám od paní doktorky, takže ho mám snižovat. Když začnu brát půlku, tak je to ještě jak však dobrý. A potom třeba po měsíci ho dám na čtvrtku jenom. A po týdnu vyberenou čtvrtku, tak se mi ty nohy začnou znova
1: zlobit.
2: Do toho stavu.
1: Ano. Takže vlastně říkáte, že jste na tom léku už do určité míry závislí a já jsem se vás ptala, jestli berete B vitamin, vy jste říkal, že ne, že jo, že zatím. Ano. Takže doporučuji zeptat se paní doktorky, jestli nebude vhodné přidat preparáty vitaminu B na zvýšení regenerace těch nervů. A pak jsem se ptala, jestli nemáte cukrovku, vy jste říkal, že máte. A ptala jsem se, jestli držíte dietu a vy jste mi říkal, cože?
2: Ani ne.
1: Tak já vás...
2: Stadáme jenom jeden ráno, mám cukrovku kolem 6.
1: No, já vás moc prosím, protože tady, zejména pokud už vlastně vzniká to, že bez toho léku nevydržíte, tak je strašně důležité při té cukrovce si zkontrolovat stravu a opravdu držet dietu při cukrovce, protože ta může výrazně pomoci vlastně zlepšit ten stav. Další, co je důležité při cukrovce, zejména pokud bereme steroidy, tak je pohyb, protože ty kortikoidy snižují citlivost tkání na inzulín, to znamená, že vlastně tam vzniká takzvaný steroidní diabetes, to je vedlejší účinek těch léků. A je tam strašně důležitý pohyb. Jednak pro krvení těch dolních končetin, ale tady jsme přesně v situaci, kdy pouhými léky to prostě nejde jako dát do pořádku úplně, tam je dieta plus režimová opatření.
0: Takže odpověděli jsme, možná
1: Děkujeme.
0: Jsme inspirovali ty ostatní, které něco podobného trápí. Další telefon, další váš dotaz, další problém s braním mnoha léků. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady je posluchač v Třeboně.
1: Ano.
3: Já bych se chtěla zeptat paní doktorky. Paní doktorko, já teda beru 4,5 prášku. Je to pravděpodobně, jsou to prášky na tlak a potom na žaludek. Mývala jsem nervózu žaludku, tak to beru na to.
1: Ano.
3: Ale teď jsem se chtěla zeptat. Beru doplněk stravy, okuvité, jestli to říkám dobře.
1: Jo, to je lutein, ano.
3: Beru to kvůli...
1: Makulární degeneraci, ano.
3: Ano, ano. A teď jsem se chtěla zeptat, vy jste říkala z kraje, že se to dá nějak do těla, že se to může zvyknout. Já už to beru 2 roky.
1: Ano.
3: Beru to vždycky při obědě.
1: Já
3: při obědě to jenom beru. Tak jsem se chtěla zeptat, jestli mi to nevadí.
1: Nemyslím si. Lutein se zeaxantinem, což je vlastně obsah tohoto léku, to jsou věci, které by neměly mít interakce s léky, které jste zmiňovala, ale v okamžiku, kdy máte zvýšený krevní tlak a žaludeční neurózu, tak mě ještě napadá podíl stresu, jestli náhodou se to nezhoršuje ve stresových situacích. A tady by zase pomohla možná režimová léčba s nějakou psychoterapií a pomáháním vlastně zvládat stres.
3: No, já ty prášky, když beru ty prášky na ten tlak, tak tlak mám dobrý.
1: Jo.
3: A tu virózu, žaludku nemám. Já už ty prášky beru, já si teď nespomenu, jak se jmenujou, ale už je beru hodně let. Taky.
1: Jo.
3: Hodně let je
1: virózu,
3: beru.
1: Žaludku, ale... vy asi myslíte helikobakter, že jste tam měla,
3: dělali mi ten šlahoun, já to, jak
1: ano,
3: to řeknu to česky,
1: jasně.
3: Tenkrát. No jo. A říkali, že to žaludek byl v pořádku, že to bylo spíš neurozový.
1: No, nebo, takže
3: já
1: moc...
3: jsem taková trošku nervózní.
1: No, právě. Víte, tak si jako...
0: to je to, co říká
1: říkám, že by možná se mohl vysadit ten lék na ten žaludek, když tam nemáte ani helikobaktera, ani to nepovažovali za organické, ale spíš za funkční. A doporučila bych fakt psychoterapii, protože to je možné ovlivnit tu žaludeční neurózu prostě tím, že se člověk uklidní.
0: Doporučuje a probrat to tedy se svým lékařem doktorka Kateřina Cajdamlová. Dál se můžete ptát na to, když berete hodně léků a máte třeba obavy, jestli vám to taky neškodí, tak ptát se na to můžete doktorky Kateřiny Cajdamlové na telefonním čísle 731 800 900.
4: Vesele a zdravě. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Ptáte se dál a využíváte telefonní linky 731 800 900, abyste vyřešili své problémy s braním mnoha doplňků potravních, vitaminů a léků. Ptáte se doktorky Kateřiny Cajdamové. Kdo teď? Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den. Jsme ve spojení?
1: Ano, ano. Povídejte. Ano.
2: Děkuji, posluchačka z Brna. Chtěla jsem se zeptat, jaký musí být odstup léku, když se bere nadačno od jídla potom a zas potom po jídle, když potom beru třeba detralek na žíly, tak jak dlouho potom jídle můžu si vzít ten detralek?
1: Vynikající.
2: Já beru nadačno na neuropatii, ale to nevím, jestli musím nadačno, ale bylo to napsané jako 1.01 a potom nadačno beru perindopril, je to na tlak.
1: Já vás moc prosím, abyste mrkla do příbalových letáků těch léků, co berete.
2: Já to čtu většinou.
1: Ano, a pokud je tam pouze nalačno napsáno a pokud to máte brát vlastně ráno, vy jste říkala 1.01,
2: ano, je to na tu bezva, neuropatii.
1: Ano, tak pokud to máte brát ráno nalačno, tak bych to brala prakticky po probuzení s tím, že zapít dostatečný množství vody, což je 200 ml, to je asi jedna sklenice, a dát tomu půl hoďky a pak se teprve nasnídat. A pokud to berete večer, tak minimálně hodinu a půl po posledním jídle.
0: A tedy, když se bere po jídle prášek, tak s jakým odstupem, ptala se posluchačka?
1: Pokud je to těsně po jídle, no pokud to má být nalačno, tak hodinu a půl.
0: Ne, říkala další prášek, že bere po jídle. Tak kdy
1: ne,
0: po jídle?
1: Ne, počkat, ona, poslouchejte, co jste říkala? Že každej jsme slyšeli něco jiného, jak je slyšet.
2: Aha, pardon. Takže ráno beru na neuropatii.
1: Ne, večer.
2: Ale nejsem si jistá, jestli to být nalačno,
1: večer,
2: to nevím.
1: Večer.
2: A jo, a večer beru kaltráte a kárie.
1: A má být nalačno, nebo nemá?
2: Potom ten perin, ne, pravdělu na neurbatý. No, právě tam u toho kaltráty já se strašně divím, že někde v některým to letáku je něco, co mě nesedí, tedy zrovna jako nějak to zkombinovat, ale já když tak se zeptám.
1: Já nevím, co to je nesedí. Tam je napsáno něco, co je podle vás špatně, nebo já nerozumím
2: ano,
1: teď.
2: Ano, no, chci říct, že ta radiola, co je na tu neuropatii,
1: no,
2: tak by se neměla kombinovat
1: s jídlem, ano. No, no.
2: A to je zase to kaltráty, takže musím to nějak
1: minimálně hodinu od sebe, aby se to nepotkalo v žaludku, jo?
0: Doporučení.
1: Děkujeme.
0: Děkujeme a další dotaz telefoní v naší poradně, kdo
1: ano?
0: volá a kdo se
1: halo,
0: ptá
1: halo?
0: V této chvíli.
3: Dobrý den. Posluchačka ze Svítat. To jsem poslouchala paní, tak trošku jsem to taky tak poslouchala, protože já beru taky prášek na štítnou žlázu, ten se bere na lačno.
1: Ano, 30 minut před jídlem se má brát, ano.
3: Ano, pak se nasnídám.
1: Ano.
3: Pak neberu nic, až tak za hodinu nebo to beru prášek na srdíčko,
1: ano.
3: Na cukrovku a na ředění krve. A tak jsem se chtěla zeptat, mám někdy uvařenou kávu a když je chladná, tak to aj zapijím tou kávou. Dělám to špatně nebo ne?
1: Tak káva je jeden z léků, jeden z nápojů, který se nemají používat, zejména pokud berete léky na tlak a srdce, jo? Takže aha, určitě ne. A další, pokud pijete kávu nebo černý čaj, tak mohou vznikat nevstřebatelné kombinace vitaminů. Jo? Takže určitě bych nezapíjela nikdy kávou. Další čím ne je alkohol, grepová šťáva, pomerančový džus a mléko.
0: Taková jsou tedy doporučení, které padají u tohoto dotazu. Na ty další se asi dostane snad někdy v příštím vydání.
1: Je tady dost. Konec.
0: No ještě musíme udělat malý závěr za malou chvíli v našem pořadu, který se týká mnoho léků.
4: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčocha, Prachář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
5: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
4: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Ano, písničky budou nachystány další. Teď povídání k tématu mnoho léků. Máme tu vlastně svým způsobem i jednu radu nebo doporučení, které našel ve svém životě náš posluchač Mirek a zabásnil.
1: Zdraví Mirek z Mladé Boleslavy. Než kombinace léků polikat do přírody každý den utíkat, jen lehkou stravu povídat, na své okolí se usmívat. Událostí pro radost se najde vždycky dost.
0: Je to tak?
2: Je to tak, veselá mysl půl zdraví, pan Miroslav nám to krásně shrnul a já mám tady ještě doporučení zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra České republiky, která nabízela léta v podstatě od roku 2015 smluvním praktickým lékařům programy PC Doktor a Medicus s automatickou kontrolou každého nově předepisovaného léku. A já bych myslela, že tohle by bylo fajn, kdyby dělali všechno. Pojišťovny. Vy jste se ptal, kolik lidí vlastně bere víc léků. Takže tady jsou spíš takové malé průzkumy jednotlivých pojišťoven nebo jednotlivých subjektů, ale vychází to u nás 8 a více léků u seniorů. A ten problém je, že oni mají třeba 5-6 předepsaných od lékaře, ale ještě si koupí 3-4 volně prodejné a může být
0: skonzultovat
2: problém.
0: To, jak jste říkal, ještě jednou to místo, na které se ptát. A mít doporučení od svého lékaře je?
2: Je to ambulance klinické farmacie a měla by být dostupná ve všech větších městech.
0: Jak to máme snížit to, že se devastujeme těmi léky? Jak, co máme v rychlosti jenom pár,
2: ano,
0: znovu opakovat, co dělat?
2: Takže chodit do přírody, jíst vyváženou stravu co nejblíž vlastně přirozeným potravinám, říká se tomu skutečné jídlo nebo pravé jídlo, nepít alkohol, pozor na to, čím zapijíme ty léky, číst příbalové letáky a vlastně hlásit lékaři, jestli je vůbec berem, protože řada lékařů netuší, že jejich léky pacienti neberou.
0: Říká, upozorňuje na to doktorka Kateřina Cajdamlová, těch dotazů je opravdu hodně, stále byste volali a ptali se. Tak ptejte se, využijte záznamníky 221 553 770 a rádi se k tématu vrátíme v blízké době, abychom odpověděli i vám. Takže ještě jednou telefon 221 553 770 a nechte nám vzkaz. Jinak přejeme hezký víkend a těšíme se zase za týden.
2: A vesele a zdravě.
3: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: Lidé v Brně kritizují přístupnost nového parkoviště u arény na výstavišti a koupaliště Riviera. Kvůli prasklému potrubí jsou Uherský Ostroh a Ostrožská Nová Ves bez vody. Policie po více než 2 měsících vypátrala vězni, který opustil nestřežené pracoviště ve Znojmě, a bude jasno s teplotami do 32 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. Návštěvníci koupaliště Riviera v Brně kritizují přístup od nových parkovišť. Dělníci je postavili na opačné straně koupaliště u rozestavěné arény na výstavišti. Více než 400 míst má sloužit hlavně pro ni. Zatímco k aréně se dá pěšky z parkovišť dostat, směrem ke koupališti je to komplikované. Lidé proto přebíhají silnici i okružní křižovatku.
2: Já jsem parkovala tam naproti a musela jsem jít přes ten kruháč vlastně.
3: Podivuje se žena, která míří s kočárkem k lávce vedoucí přes velký městský okruh ke koupališti Riviera. Hned na dalším parkovišti vedle sjezdu od Pisáreckého tunelu potkávám rodinu s dítětem.
4: Musíme přejít tamhle ty obrubníky, vstoupit do vozovky. Prostě z tohohle parkoviště s kočárem je jediná cesta jít snad tamhle k aréně, protože tam někde jsou možná vyznačeny přechody.
3: Podle mluvčího Brna Filipa Poňuchálka teď zástupci města situaci řeší.
5: Projednáváme s policií České republiky možné změny, a to s ohledem na fungování pěších tras.
3: Kdy a kde případné trasy pro chodce vzniknou, není jisté. Tomáš Krmer, Český rozhlas.
0: V Uherském Ostrohu a Ostrožské Nové Vsi na Uherskohradišťsku neteče voda. Důvodem je prasklé potrubí. Omezení se týká více než 8000 obyvatel. Podle informací na webu slováckých vodáren a kanalizací potrvá do 10. hodiny večerní. Zásobování zajišťují cisterny. Jde přitom už o třetí velkou havárii potrubí v těchto městech v letošním roce. Policie předala zpátky do výkonu trestu muže, který začátkem června ve Znojmě odešel z nestřeženého pracoviště mimo areál věznice. Pátrala po něm přes 2 měsíce. Jaké tresty vězňům za takové chování hrozí, popisuje mluvčí policie Petra Hrůzová.
6: Útěk z výkonu trestu odnětí svobody je trestným činem maření výkonu úředního rozhodnutí. Osobě, která uprchne z věznice nebo jinak zmaří či podstatně stíží výkon rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu veřejné moci, hrozí trest odnětí svobody až na 5 let.
0: Dnes začíná znovu promítat letní autokino u jaderné elektrárny Dukovany. Jako plátno využívá chladicí věže a zvuk přenáší do jednotlivých vozů prostřednictvím autorádií. Do konce srpna nabídne celkem 6 projekcí, půjde o rodinné filmy a české komedie. Promítat se bude vždy v pátek a sobotu od 20 hodin a 30 minut. Dnes je na programu snímek Kouzlo derby.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude jasno, nejvyšší teploty tak vystoupí na 29 až 32 stupňů. Více už za chvíli s brněnskou meteoroložkou Barborou Kučerovou.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 počítejte na cestě do Brna od Domašova s kolonami. V opačném směru pozor u nehody na stém 75. kilometru. V Brně projíždějte opatrně místem nehody na příjezdu do města po silnici 43, stejně jako na sportovní a také na Křížové ulici. A nehoda omezuje provoz i u Tečic na silnici do Neslovic. Cesty bez nehod přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Vážení přátelé, vy všichni, kteří jste správně naladěni, ať máte krásný pátek. Je tu páteční odpoledne s datem 14. srpna. Svátek mají všichni Alanové a v Brně na náměstí Svobody už je Májka. Tedy začínají celoměstské hody. Od mikrofonu Českého rozhlasu Brnová zdraví Borek Kapitánček, zejména potom Alany, protože mají svůj svátek. Tedy ke jmeninám jsem pogratuloval a měl bych také připomenout, že je to 111 let, co na svět přišla dívka v rytmu zrozená, Inka Zemánková, a že před 25 lety, to už je opravdu čtvrtstoletí, no jo, přepočítal jsem to, je to pravda, před 25 lety jako druhá Češka v historii přeplavala plavkyně Dana Zbořilová kanál La Manche, tedy La Manchský průliv. Ať máte hezký pátek, ať se vám všechno podaří a informace, které pro vás máme připraveny o dění kolem vás na území Jižní Moravy, ty doufám využijete také. Ať už to budou ty praktičtější, řekněme, už za chvíli informace o počasí s Barborou Kučerovou, a protože je pátek, dnes také o tom, jak se jezdí prostředky veřejné dopravy, anebo třeba o tom, jak je to s tygry pro brněnskou zoo. Taktéž v dobrém odpoledni, které právě začíná.
1: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Na přelomu 60. a 70. let to byla velmi populární kalifornská kapela Creedence Clearwater Revival. Tahle písnička byla z 71. Já nevím, jestli byly i tehdy takový hitce, jak by řekl Brňák. No, teď se podíváme trošku zblízka na to, jaký hitce máme dneska. Jinými slovy, jaké počasí máme, jaké teploty, to nám řekne meteoroložka Barbora Kučerová. Dobré odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
1: Já vás zdravím do brněnské pobočky ČHMU, kde máte ty nejpřesnější informace o tom, co už jsem naznačil. Tak tedy, jaké máme teploty?
2: A teploty se teď pohybují nejčastěji mezi 28 a 32 stupni Celsia a k tomu je na obloze stále jako v posledních několika relacích, které jsme spolu měli, jasno, slunečno a bez oblačnosti.
1: Já říkal včera, že ta modrá na obloze je jako modrá na řecké vlajce. No taky bych mohl říct na vlajce OSN, ale pojďme raději směrem k předpovědi počasí. Protože teď už se vás zeptám, co nás čeká odpoledne a večer.
2: Velké změny to nebudou, stále by mělo být na obloze jasno, bez oblačnosti, v noci také, případně pokud nějaká oblačnost bude, tak jen na přechodnou dobu a malá. Zítřejší ranní teploty mezi 16 a 13 stupni Celsia, v údolích lokálně i kolem 11 stupňů a vítr by měl vydržet vát slabý, převážně východních směrů.
1: Tak tedy prozatím žádné změny, ovšem my jsme zatím doputovali k tomu, jak bude v sobotu po ránu, když jsme tak u toho zítra v Brně vyjde slunce v 5 hodin a 44 minut. Západ nastane 13 minut po 20. hodině středoevropského letního času a celou sobotu bude platit stupeň číslo 3 biometeorologické předpovědi, tedy vysoká zátěž. To zřejmě kvůli teplotám, že?
2: Ano, je to tak. Zítřejší maximální teploty budou mezi 35 a 32 stupni Celsia a stále na obloze bude jasno, případně znovu, pokud nějaká oblačnost, tak velmi malá. A zítra už kvůli těm teplotám je i výstraha, ty můžou způsobovat zítra už znovu silnou zátěž pro lidský organismus, ale nejen pro ten, ale také pro hospodářská zvířata, pro různou infrastrukturu. Takže zítra na sebe zase dávat větší pozor, než teď v těch posledních uvozovkách chladně.
1: Chladnější dny. Mnozí si říkají, kdy už přijdu a možná se k tomu ještě dostaneme, protože se vás zeptám na to, jaké počasí čekáme v neděli a co přinese pondělek.
2: A neděle ještě bude tady v tom podobném duchu jako teď. Ty nedělní maxima budou ještě vyšší než ty sobotní, konkrétně 33 až 37 stupňů Celsia, takže znovu i s výstrahou. A neděle bude začínat podobným počasím, jako známe teď, to znamená málo oblačnosti a pak odpoledne převáží už polojasno nebo až oblačno. Také se s menší pravděpodobností mohou objevit přehánky a potom s postupem večera bude ta pravděpodobnost výskytu přehánek a nějakých srážek růst. A potom v pondělí to už bude jiné, to už začne zataženem a s velkou pravděpodobností se pak na celém území objeví déšť nebo přehánky a také bouřky a potom večer v pondělí a v noci na úterý budou ty srážky postupně ustávat a s nimi ubude i oblačnost a pondělní maximální teploty oproti těm nedělním výrazně poklesnou mezi 22 až 26 stupňů Celsia.
1: Víkend bude ještě hodně horký, ale v pondělí se dočkáte ochlazení, zatažena a deštiva. Informace o počasí měla meteoroložka Barbora Kučerová na naší rozhlasové vlně něco málo, no vlastně už přesně ve čtvrt na tři. Mějte se hezky a přeju vám krásný víkend.
2: Pěkný víkend i vám, naslyšenou.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
3: Kdo bloudíš sám a sám, dlažbou

0: Zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.
1: V pondělí 17. srpna se těšte na mimořádné vysílání z Arboreta ve Křtinách. Jak vybrat na zahradu ten správný jehličnan? Co potřebují stromy a keře, když čelí suchu? Jaký typ výzkumu právě probíhá ve školním lesním podniku Masarykův les? A jakým dovednostem se učí budoucí lesníci? Přiblížíme vám také turistickou hru, která motivuje k objevování lesních studánek. Hosty budou dendrolog Martin Šrámek, expert výzkumných projektů Lumír Dobrovolný a správkyně Arboret i lesní pedagožka Petra Packová. Nadechněte se s námi vůně lesa už v pondělí 17. srpna mezi 10. a 12. hodinou, kdy se mimořádně díky našemu dobrému dopoledni otevřou brány Arboreta ve Křtinách. Na setkání na čerstvém vzduchu se těší Jarka Vykou.
0: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání.

0: zhruba 10 minutami jsme spolu mluvili a díky ní víte, co vás čeká o víkendu, ale také jaké bude pondělí. No tak věřte, že vlastně celé naše vysílání si pomocí aplikace Můj rozhlas anebo v audioarchivu na webové stránce brno.rozhlas.cz můžete znovu připomenout, kolikrát jen budete chtít. Ale to, co vám teď řeknu, to se samozřejmě také objeví v audioarchivu. Tak o tom si budeme podrobněji povídat po písničkách Phila Collinse a také kapely Greenhorns. Zoo Brno chce letos obnovit chov tigrů sumaterských. A co musí ošetřovatelé v přípravě na chov tohoto kriticky ohroženého druhu podniknout, to právě povíme za pár chvil. Já teď ale využiju té drobné chvilky, kterou pro vás mám připravenou, hned dvě pozvánky. Ačkoliv musím říct, že to, že už máme čas hodů těch brněnských celoměstských a že také máme Den Brna, jehož program se rozprostírá ode dneška po celém následujícím víkendu, to už jste od nás vlastně slyšeli. Takže vlastně jenom připomínám to, že brněnské hody, já nemám přímý výhled na Svoboďák, ale že brněnské hody už začaly tím, že hodová Mája, tedy Májka, už je na náměstí Svobody, na Frajplace, ovšem až do 18. hodiny v tom programu mají vyhrazený čas na její definitivní usazení. Tak abyste věděli, že dnes od 19. v rámci brněnských hodů 2026 na Svoboďáku bude hrát Cymbalika. No ale hlavní hodový den, ten je samozřejmě zítra, v sobotu 15. Ale když už jsem zmínil brněnské hody, nemůžu nezmínit i Den Brna. To znamená připomínku o úspěšné obrany Brna v roce 1645 před Švédy. Já velmi doporučuji webovou stránku denbrna.cz, kde máte velmi podrobně vypsáno, jaké akce se v rámci tohoto dne, vlastně i tohoto víkendu konají. Ale přece jenom si dovolím vypíchnout aspoň jednu z těch zmíněných akcí, která se vlastně také týká obrany Brna. Zítra a pozítří se totiž na brněnském Špilberku koná tábor pod hradbami. Těšit se můžete na dobové vojenské ležení vojska z první poloviny 17. století. Připraveny jsou ukázky výcviku pikeníra, mušketýra i fungování celého regimentu. Součástí programu budou rovněž tematické přednášky a edukační stezka s názvem Hanzova pátrací výprava, co pomohlo Brnu ubránit se Švédům, kterou si bude možné projít kdykoliv během soboty od 10. do 17. hodiny. Akce láká také na poslední speciální kurátorské prohlídky výstavy 1645 Brno v obležení, která je tento víkend otevřena pro veřejnost naposledy. Tak nepromeškejte. Za malou chvíli budou v našem zorném poli oni tygři, o kterých jsem mluvil, ale teď se do mého zorného pole dostal další Edův zvonek. Doufám, že do vašeho taky.
1: Edův zvonek.
2: Dneska jeden historický. V Sovětském sajuzu umírá stará babča. Dědula obíhá každýho felčera, o kterým si myslí, že by ještě mohl helfnout. No a nakonec se dostane i k alternativnímu léčiteli, kterému háže radílka, aby se co nejdřív s babčou pomiloval. No ale dít, já už to na to staré, to už dávno nedělám. Já jsem tak staré, že v mech plotvách zakalil aj soudruh Lenin. To už není pro mě. Rasputia je ale neúprosné a trvá na svým. Helfnete ji akorát, když se s něho pomilujete. Tak jo, dědula valí dom, splní zadaný úkol a pak zafifá. Když se ráno probudí, zčohne, že babča není v betli, ale že v kuchči fachčí palačinky, rohlík na ciferníku, hrne veselý zonky, no skorem, že nekolčí. Dědek na to čučí a začne bouchat glocno do vandny. Jaké já jsou vosel, kdyby jsem to věděl dřív, mohl soudruh Lenin ještě dechat.
1: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Od bizonů a vůbec z divokého západu zase někam jinam, k trošku jiným zvířátkům. Že by to byl tykl? No, chov tygrů sumaterských chtějí letos obnovit v brněnské zoologické zahradě. Od začátku roku připravují převoz samce ze zahrady v německém Krefeldu. Jak chov kriticky ohroženého druhu funguje, nám v dobrém odpoledni poví kolegyně Martina Kašná. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Kdy dorazí tygr z Německa a na čem to závisí?
1: Aktuální termín zatím zoo nechce předjímat, protože závisí na různých okolnostech v Krefeldu a na následné dohodě všech zainteresovaných stran. V evropských zoologických zahradách koordinuje přesuny a chov Evropský záchovný program EEP od Evropské asociace zoo a akvárií, zkráceně EASA. Jeho koordinátor na základě původu a příbuzenských vztahů zvířat doporučuje jejich přesuny za účelem chovu. Po vydání doporučení následuje dohoda mezi zoologickými zahradami, veterinární vyšetření, potřebná dokumentace a příprava samotného transportu. Chovatelé by přesun chtěli zvládnout do konce roku. Kromě přesunu z Krefeldu současně pokračují v dlouhodobě připravované výměně s Indonésií, díky které by měli do Brna přicestovat další dva geneticky cenní tygři.
0: Momentálně tedy žádní tygři sumaterští v brněnské zoo nejsou.
1: Zatím ne. Do závěru loňského roku žila v Brně tygřice Satu, která přicestovala v roce 2005 z irského Dublinu. Mláďata ale nikdy neměla. Zoo se pokoušela i o její umělé oplodnění potom, co si z několika samci nesedla a jednoho dokonce vážně zranila. Po jejím úhynu se tedy snaží ošetřovatelé chov obnovit s novými jedinci. První tygry začala zoo Brno chovat v roce 1987. V 90. letech se pak podařilo odchovat několik mláďat. Od té doby se to už nezdařilo.
0: V čem je chov těchto tygrů, tedy tygrů sumaterských, specifický?
1: Stejně jako u jiných nebezpečných šelem je nutné zachovávat neustálou obezřetnost. Nebezpečná může být u tygra jeho stresová reakce. To potvrzuje i chovatel kočkovitých šelem v zoo Hodonín Jiří Hlásenský, zakladatel organizace Altajka, která se jako jediná v republice specializuje na ochranu tygrů v jejich přirozeném prostředí.
2: Je to zvíře více nervózní, velmi se klade důraz při chovu v lidské péči na to, aby se udržel klid v zázemí, aby kočka nebyla ničím rušena. V době, kdy tam je čerstvý odchov, tak by tam neměli chodit cizí lidé, jenom chovatel, na které je ta samice zvyklá. Měl by tam být naprostý klid.
1: Vážně si můžou ublížit také tygři navzájem. Chovají se proto odděleně. Společně se setkávají především za účelem páření. Některé projevy tygřích námluv působí navenek také velmi agresivně.
0: Martino, proč je snaha o odchov mláďat tak důležitá?
1: Tygr sumaterský patří mezi kriticky ohrožené šelmy. Je nejmenším poddruhem tygra. V přírodě žije jen v tropických oblastech na ostrově Sumatra v Indonésii. V zoologických zahradách potřebuje vytápěná zázemí. Jeho populace v přírodě čítá asi 400 jedinců. V zajetí je to pak mírně přes 130. Organizace EASA proto usiluje o zachování dlouhodobě životaschopné a geneticky pestré populace. V Česku chovají tygry sumaterské už několik desítek let v zoologických zahradách v Jihlavě a v Praze, kam loni přicestoval z Velké Británie tygr Achilles. V budoucnosti se do chovu tygrů sumaterských plánuje zapojit i zoo Hodonín, která s Brnem podporuje ochranu tygrů ve volné přírodě prostřednictvím právě organizace Altajka.
0: O chovu tygrů sumaterských jsme si v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Brno povídali s redaktorkou Martinou Kašnou. No a tak, jak jste slyšeli, v přírodě žije zmíněný druh pouze v tropických oblastech na ostrově Sumatra v Indonésii, takže během té už dávno ukončené klimatické krize, já to mám z ministerstva, nemyslete si, se mu zřejmě u nás bude líbit. Akorát v té zimě bude potřebovat vytápěné zázemí. Martino, děkuji za informace. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: 14 hodin 39 minut. V dnešním výletnickém typu vás Petr Vejrosta z Klubu českých turistů zavede do míst rozkládajících se na sever od Brna a bude samozřejmě konkrétnější než já a bude to trvat už jen pár minut, asi tak 6, než se objeví u mikrofonu.

0: úterním dopoledním vysílání 18. srpna po 11. hodině přivítáme ve studiu ředitelku Filharmonie Brno Marii Kučerovou. Řeč bude o letních koncertech, novinkách v nadcházející sezóně nebo dramaturgii vystoupení, která vedle klasických děl reflektují třeba i svět počítačových her. Na zajímavý rozhovor i váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
1: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání.
2: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelný ring.
3: Ti plotňáci, které my máme trošku obestřené jakousi aureolou zvláštnosti a bohemství, tak to tak vůbec nebylo, to byli prostě sprostí zločinci. A tedy tenhle ten jeden z těch sprostých zločinců opravdu vzal toho chlapečka jenom tak z plezíru a hodil ho na Dornichu do Mlýnského náhoru, kde se ten klučina utopil. A bylo to proto, že se mu tak zrovna zachtělo.
2: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.

0: Dobré odpoledne, milí posluchači a vážené posluchačky. Co takhle výlet? Už vás tahle chuť taky chytla o prázdninách roku 26? A co takhle Tišnovsko? Tak tam bych měl jednoho výborného průvodce. Je to Petr Vejrosta z klubu českých turistů, který to tam zná. Petře, vítám tě u mikrofonu.
1: Děkuji za přivítání, také srdečně zdravím.
0: Ale ono Tišnovsko je hodně velký pojem, respektive velká plocha. Zkus být trošku konkrétnější než já.
1: Půjdeme do oblasti Žďárce, skončíme někde v Níhově, takže chceme-li začít ve Žďárci na Tišnovsku, tak do té obce Žďárec lze dostat autobusem asi nejčastěji z Tišnova právě. A zde doporučuji si všimnout, že místní škola má jméno bývalého prezidenta naší republiky Václava Havla, protože právě malý Václav se svým bratrem Ivanem docházeli v době druhé světové války ve Žďárci do školy. Na čelní stěně školy je také pamětní deska, která připomíná Annu Pamrovou, spisovatelku, která žila podstatnou část života na nedalekém Havlově. Koho její osobnost zajímá, určitě se dá docela dost dohledat. No a ve Žďárci, v jeho dolní části, je kostel svatých Petra a Pavla. Ten má počátky už v 13. století a jak je u kostelů z té doby časté, tak byl i tento za baroka přestavován. No a od kostela půjdeme dál, kolem potoka nebo říčky, chceme-li, Libochovky, dojdeme k turistickému rozcestníku, ten se jmenuje Pod Žďárcem a dál se necháme vést zelenými značkami směrem k Rojetínu. Zpočátku půjdeme lesem, před Rojetínem, pak už krajinou bez lesa. No a v Rojetíně tam je kaplička, přední kříž z mramoru. Rojetín je úplně maličká obec a přesto má významného rodáka, jím je Rudolf Kvasnica. On se narodil v roce 1895, zemřel 1986. Rudolf Kvasnica byl hudebník, hudební skladatel, však víc se také o něm dá na internetu najít. No a zeleně značená cesta pokračuje kolem letiště Borovník, za letištěm pak cesta vchází do lesního porostu a už se budeme blížit k Níhovskému rybníku. Kromě rybníka Níhovského je zde i rybník Parubkův. Mezi nimi opustíme značky zelené, přejdeme na žluté a ty nás přivedou do Níhova. No a kdo nebude příliš spíchat, tak doporučuji odbočit z té značené cesty asi 100 metrů k místu, kde najdeme v Níhově tedy kapličku, pomníky, dokonce také stůl s občerstvením, ale pozor, ten je kamenný. No a závěrečný úsek naší vycházky bude asi kilometr k vlakové zastávce Níhov.
0: Vzdušnou čarou je to zhruba 7 kilometrů, ale jak už Petr Vejrosta správně řekl, nespěchejme. Udělejme si tu procházku trošku delší. Máme přece prázdniny. A já Petrovi děkuju za tenhle tip na výlet, který možná právě o prázdninách využijete. Hezké odpoledne.
1: Také přeji a nashledanou.
2: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 15 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: V brněnské Slatině vznikne nový kulturní dům. Magistrát hledá stavební firmu. Lidé cestující do Chorvatska by se měli spojit se svou cestovní kanceláří kvůli tamním rozsáhlým požárům. Veřejná grilovací místa na brněnské přehradě jsou kvůli riziku požáru uzavřená. A zítra bude převážně jasno s teplotami do 35 stupňů. Dobré odpoledne, jsou tu opět zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. Brněnský magistrát hledá firmu, která v městské části Slatina postaví nový kulturní dům. Budova za 300 milionů korun má na podzim začít vznikat ve Zlínské ulici. Zhruba do 2 let nahradí současný starý sál s kapacitou pro asi 100 lidí. Nový bude 3x větší. Součástí bude i zázemí pro spolky nebo knihovna, říká nezávislý starosta Jiří Ides.
4: Kulturní sál se začne stavět v místě parkoviště vedle nákupního centra Slatinka. To znamená vlastně parkovací místa, která tam dnes jsou, tak půjdou pod zem, ale současně i ve stejném počtu budou nově nahrazená i na povrchu. To znamená, v součtu to místo získá plus 50 parkovacích míst.
2: Češi cestující do Chorvatska by vzhledem k rozsáhlému požáru v letovisku Omiš měli před plánovanou cestou kontaktovat svou cestovní kancelář. Doporučuje to Jan Papež, předseda Asociace cestovních kanceláří. Podle něj se může stát, že kvůli evakuaci začnou v Chorvatsku platit speciální opatření. Lidé cestující na vlastní pěst můžou volat na linku ministerstva zahraničí, aby zjistili, jestli je jejich lokalita bezpečná. Papež jim také doporučuje si ověřit dostupnost hotelu. Agentura Czech Tourism letos zařadila olomoucký arcibiskupský palác do seznamu neobjevené skvosty Česka. Loni památku navštívil rekordní počet lidí, dorazilo jich více než 13 tisíc. Podle vedoucí arcibiskupského informačního centra Venduly Prostředníkové je přesto sídlo olomouckých biskupů a arcibiskupů pro řadu turistů neznámé. Důvodem může být i poloha historické budovy. Na brněnské přehradě nesmí lidé až do odvolání používat veřejná grilovací místa. Provozují je Lesy města Brna, které o jejich uzavření rozhodly na základě výzvy Jihomoravského kraje. Dlouhotrvající sucho, vysoké teploty a vítr letos výrazně zvyšují riziko vzniku a šíření požárů. Uzavření se týká všech 9 grilovacích míst v okolí přehrady, vysvětluje mluvčí městských lesů Monika Nezibová.
5: Jsou označená upozorněním a zapáskovaná tak, aby všem bylo jasné, že je velmi nebezpečné používat. V lesích je velmi nebezpečné manipulovat s jakýmkoliv otevřeným ohněm, včetně cigaret. To nebezpečí požáru je ohromné. V okamžiku, kdy chytne hrabanka nebo listí, tak se dokáže šířit neuvěřitelnou rychlostí.
3: Počasí.
2: Zítra na jihu Moravy čekejte jasno nebo jen velmi malou oblačnost. Nejvyšší teploty vystoupí na 32 až 35 stupňů. Foukat bude slabý, postupně mírný jihovýchodní až jižní vítr. Rozptylové podmínky ráno většinou dobré, přes den velmi dobré a biozátěž vysoká.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Kolony před Brnem se na dálnici D1 tvoří od Hříčan na D2 zhruba od 4. kilometru. V Brně pozor u nehody na Křížové ulici. Nehoda omezuje provoz také na silnici 54 u Veselí nad Moravou na cestě do Blatnice a také na silnici 50 u Marev, tam se projíždí Kyvadlově. Klidné cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Dobrý
0: Dobré odpoledne, vážení přátelé. Ještě máte rozdělanou práci, kterou jste načali třeba během dopoledních hodin, tak ať vám jde hezky od ruky. A abyste třeba už na tu 16. hodinu, kdy začne Humoriáda, byli připraveni jenom na scénky, které vlastně budete vybírat společně s našimi kolegy v pražském studiu. Ale teď ještě pořád dobré odpoledne Českého rozhlasu Brno, takže ať vám jde práce od ruky i během toho času, který s vámi chci strávit do 16. hodiny. A to třeba při pravidelné páteční informaci o dopravě. Je před námi horký víkend a možná se mnozí rozhodli odcestovat na chatu nebo do nějaké jiné podobné lokality a potřebují k tomu veřejnou dopravu. No tak Jihomoravský Kordis vám samozřejmě ústy svého mluvčího za chvilku sdělí, jak se jezdí prostředky veřejné dopravy. Nepřipravím vás ani o další návštěvu v rámci zámeckého léta. Dozvíte se i to, co v učebnicích nebylo od Martina Písaříka. A už za pár chvil bude čas víkendové trefy. Soutěže v níž si tedy oproti těm ostatním všedním dnům nevybíráte otázková témata, ale bude na druhou stranu stačit jen polovina vašich správných odpovědí, abyste měli další knihu z nakladatelství Kazda. Připravena je tentokrát knížka Marie Louise Ritterové Sama a šťastná. A jak už jsem říkal, za aspoň 50% správných odpovědí ve víkendové trefě ji můžete mít od teď za 8 minut. Před vámi jsou písničky Mekyho Žběrky a taky původem řekyně Vicky Leandros. Tolik náš program v těch příštích minutách. No a telefon do studia, chcete-li soutěžit? 726 46 52 00. U mikrofonu je Borek Kapitanček. Přeju vám úspěch.
3: Český rozhlas Brno.

0: U nás v podání Heleny Vondráčkové tohle byl originál Vicky Leandros a Après toi. 15 hodin, 13 minut, čas na víkendovou trefu a protože už teď máme na telefonu soutěžícího, můžu vám ho také představit. Je to Pepa, který to tento týden, myslím, zkoušel, nepovedlo se, tak to zkouší znova.
1: Ano.
0: A vám můžu doporučit to tež. Zdravím vás, Pepo, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Dnes si nevybíráte otázková témata, to je takové pravidlo, ve víkendové trefě, těsně před sobotou a nedělí, si říkáme, proč to dělat ještě těžší. Naopak trošku to zlehčíme, jen polovina vašich odpovědí bude stačit, abyste měl knihu z nakladatelství Kazda. Sama a šťastná. Ovšem záleží taky na tom, jak budete taktizovat, protože během minuty, která nám ohraničí stejně jako vždycky naši trefu, se budu snažit já položit co nejvíc otázek, ale vy můžete klidně váhat. Je to jenom na vás. Ano?
1: Ano.
0: Myslím, že taktika, kterou každý zvolí, je jasná. V tomto případě Pepova taktika je jasná a já se začínám ptát. Spouštím časový limit. Tak. První kinematografické představení v Brně uspořádal Albert Schiller z Vídně v Maurském sále Grand Hotelu v Brně před 130 lety. A já se ptám, kolik tehdy stálo vstupné za promítání 6 obrazů? Bylo to 50 krejcarů, nebo 2 zlatky, anebo mandelvajec?
1: No, nevím. 2 zlatky, to je si dost. Ačko zkusím.
0: Ve čtvrté epizodě seriálu Chalupáři pronese Bohuš Císař v Konzumu: já nechci pivo, já si dám žampáňský. Ale za kolik, to on tam taky dodal? Za 28, za 630 nebo za 50?
1: To jsou otázky teda.
0: No, jsou. Jsou.
1: No, tak 28. To je myslím Ačko, ne?
0: Ačko, jste řekl. Timpl znamená v brněnském Hantecu zápach, klavír nebo místo?
1: Timpl?
0: Timpl. T-Y-M-P-L. Timpl.
1: Klavír.
0: Říkáte klavír. 3 otázky, 3 odpovědi. Ta poslední nebyla správná, protože Timpl je místo, tedy v brněnském Hantecu. Ale jinak vám můžu vlastně jenom gratulovat, Pepo, vy jste se právě stal dalším, který se trefil. Máme trefu, dalším výhercem.
1: Výborně.
0: A já jenom dodám, že těch 50 krejcarů, to mluvím o prvním kinematografickém představení v Brně před 130 lety, že těch 50 krejcarů návštěvníci a návštěvnice dali za tyto obrazy: Deštník, taneční duo, Scéna u holiče, taneční trio, Hasiči, Skotský tanec a Scéna na pláži. Skutečně 50 krejcarů, skutečně si Bohuš Císař v Konzumu bral žampáňský za 28. Na to Makovec v podání Josefa Hlinomaza odpověděl: máš recht, já bej císař, tak nepiju nic jiného. Jenom s tím místem nám to nevyšlo. Ale jinak to stačí na dosažení ceny. Teď prosím, Pepo, abyste počkal na telefonu, vyřídíme formality. Děkuju a přeju hezký víkend.
1: Já taky, zatím naschle.
0: Naschle. Minuta po 15:45. Je to chvíle, kdy vám řeknu, že ani před víkendem vás neušidím o zámecké léto. Kam se vydáme dnes, poví už za chvilku náš průvodce, František Kinský.
2: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Hostem středeční poradny pro zdraví 19. srpna bude chirurg Petr Vlček a povídat si budeme o divertikulární chorobě, nemoci, která postihuje tlusté střevo. A přestože se jedná o poměrně časté onemocnění, mnoho lidí o něm neví a příznaky neřeší. S naším hostem probereme, jak se divertikulární choroba projevuje, jak se léčí a jaká je prevence. Prostor bude i na telefonické dotazy posluchačů. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
0: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písnička.

0: Já taky vzpomínám na to, když jsem tuhle písničku viděl poprvé v hitčarádě. Vzpomínáte si ještě? Na dvojici to bývalo. V televizním klubu mladých. No, se šípem a s uhlířem. Tak to byla Petra Janů na vlně Českého rozhlasu Brno. Soutěžíte s naším zámeckým létem? Pokud ne, máte šanci každé všední prázdninové dopoledne vyhrát můžete zámecký cestovatelský balíček a každý pátek navíc soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. A právě František Kinský je naším průvodcem zámeckým létem. Teď vás pozve na další šlechtické sídlo.
1: Zámecké léto.
2: Zvu vás na výlet do východních Čech, kde stojí originálně vyzdobený zámek v Novém Městě nad Metují. Na jeho současné podobě se podílel architekt Dušan Jurkovič, jehož stavby určitě znáte z Pusteven nebo Luhačovic. Zámek nám teď představí Vlaďka Vildová.
3: Zdraví vás také kastelán Ondřej Daněk.
4: Dobrý den všem posluchačům.
3: Teď jsme na nádvoří a vy tady máte takové zpestření.
4: Aby ta návštěva opravdu byla příjemná, tak jim tady tak jako pouštíme hudbu. Takže si tady můžou posadit při čekání na prohlídku, nebo jen tak, když třeba procházejí do zámecké zahrady, tak prostě tady spočinout a užívat si tu atmosféru.
3: Čím je ten zdejší zámek specifický?
4: My jsme unikátní tím, že poslední rekonstrukce, úpravy probíhaly na počátku 20. století pro rodinu Bartoňu z Dobenína a vybrali si slovenského architekta, který v té době působil v Brně, a to nikoho jiného než Dušana Jurkoviče. Tady pro rodinu Bartoňu dělal mezi lety 1909 až 13 adaptaci celého zámku na moderní rodinné bydlení, takže já vždycky říkám, že ten zámek je taková moderní továrnická vila, protože Bartoňovi jsou známí velkoprůmyslníci v textilním oboru na Náchodsku. Jurkovič tady vlastně po sobě zanechal nejenom zámek, ale třeba nedalekou restauraci Peklo, kterou přebudoval z bývalého mlýna, nebo výletní chatu Jiráskova chata na Dobrošově. Dostal zakázku od brněnského továrníka Roberta Bartelmuse na výstavbu letní vily tady nedaleko Nového Města na Resku. Já si myslím, že právě tam je ten, já vždycky říkám, dančí můstek, oslý můstek proto, aby si ti Bartoňovi vlastně toho všimli, že je tam nějaký architekt, který pracuje se dřevem, protože Bartoňovi pochází z skromných poměrů. Bydleli normálně v roubené chaloupce a možná ten venkovský styl a ta lidovost té architektury Dušana Jurkoviče je právě oslovila natolik, že řekli, no pane architekte, víte, my jsme koupili zámek tady nedaleko, pojďte nám ho udělat.
3: My jsme teď v takzvaném žebrovém sále.
4: Zkrátka místnost, kterou Jurkovič vytvořil pro rodinu Bartoňu z Dobenína jako takovou připomínku toho, že ten zámek byl dříve pozdně gotický hrad, to znamená taková ta žebrová síťová klenba na stropech, dubový nábytek, kožené tapety s rodovým erbem Bartoňu. Jurkovič sám si téhleté interiérové tvorby zrovna i v téhleté místnosti považoval jako to nejvíc vlastně, co za svůj architektonický život vytvořil.
3: Tady vidím cínové nádobí, tak to nás zase vrací k té, dá se říct, ještě hradní minulosti.
4: Přesně tak. A byla to zároveň místnost, jak jsem zmiňoval, pro setkání nejen soukromé členů rodiny Bartoňů, ale pokud byla pozvána i nějaká významná návštěva, tak přišli právě sem.
3: Kam se díváme? To je nějaká šatna?
4: Byla to zřejmě dříve šatna nebo nějaká převlékárna, možná právě i pro hosty, kteří sem pak přišli. My jsme ji pak zařídili vlastně nábytkem z období konce 30. let, protože ten přesah těch úprav byl až v roce 1939-1940, tak to je přesně, jak kdyby ta sedačka vypadla z filmu s Oldřichem Novým třeba, z nějaké funkcionalistické vily. To má na starosti architekt Pavel Janák, který tady tu éru těch úprav završil.
3: A tady, dá se říct, v tom nejzajímavějším reprezentativním prostoru se teď s kastelánem zámku Nového Města nad Metují rozloučíme v našem seriálu Zámecké léto a vám vzkazujeme, abyste nezapomněli, že ten zámek je pro vás otevřený nejen z interiéry, ale také s celou zahradou.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Nové Město nad Metují si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
0: A s ním, tedy s Františkem Kinským, se vlastně setkáte během zámeckého léta i zítra. Během něj, zámeckého léta, totiž navštěvujeme i o prázdninových víkendech řadu zámků, abychom si popovídali s jejich majiteli o tom, jak se dnes žije na zámku. Ale nebude to ta, řekněme, krátká navštívenka, čtyřminutová, kterou máme pro dnešek za sebou, ale zítra už po 13. hodině a vlastně až do 2. hodiny odpolední na vlně Českého rozhlasu Brno.
1: Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
0: Teď je 15 hodin a 31 minut a já už jsem si otevřel tu důležitou webovou stránku, na které najdete velmi podrobně vše, co se týká veřejné dopravy na území regionu. Ale pro ty z vás, kteří třeba nemají přístup k internetu, je samozřejmě jako vždy v pátek připraveno okénko, které vyplní informacemi o tom, jak se veřejnou dopravou jezdí Květoslav Havlík už za pár chvil.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tohle sice byl bývalý zpěvák kapely Take That a herečka Nicole Kidman, ale možná si pamatujete i na ten originál od Nancy Sinatra a Franka Sinatrových. Ti se svojí skladbou Something Stupid dostali před 59 lety, byl to duben 1967 na jedničku britské hitparády a dodnes je to vlastně jediná písnička v podání otce a dcery, která dobila vrchol britské singlové hitparády. No ale teď je na řadě informace trošku jiné povahy. Už jsem vám řekl, že jihomoravský Kordis ústy svého mluvčího sdělí všem, kteří využívají služeb veřejné dopravy na území regionu, jak se vlastně prostředky veřejné dopravy jezdí. Ten okamžik se blíží, jenom stihnu říct, doufám, že stihnu, jo, stihnu ještě říct, že na 50 v oblasti těsně před Bučovicemi je po dopravní nehodě a odstraňuje se tam dopravní kolize, při níž se střetla dodávka a osobní vozidlo. No a na dálnici D1 a D2, tedy na křížení těchto dvou dopravních tepen, to připomíná lidské mraveniště, vlastně automobilové mraveniště, velké hemžení, velké. Květoslave, dobré odpoledne.
1: Já vám přeji krásné odpoledne.
0: Je to Květoslav Havlík, mluvčí jihomoravského Kordisu, koordinátora veřejné dopravy na území regionu, který nám poví, jak se jezdí veřejnou dopravou právě teď.
1: Tak, já bych navázal na to, co jste říkal před chvíličkou. Ta silnice 50 ve směru z Brna na Uherské Hradiště je opravdu trošku problémová, zejména u těch Bučovic. Je to přesně u Marev, tam byla střet dvou automobilů a naše linky 602 640, které tudy projíždějí, získávají zpoždění až 15 minut. To je docela, bych řekl, trošku problémové, protože v této oblasti většinou k nějakým větším zádrhelům nedochází. A druhý problém, který bych zmínil, co se týče provozu veřejné dopravy, je nějaká stavební činnost na obchvatu Modřic u takové té velké křižovatky k obchodnímu centru. Tam se bohužel dá projet jenom jedním pruhem a proto naše autobusy 509 a 510, které tady projíždějí a zřejmě i 78 dopravního podniku, mají až zpoždění až 20 minut a dokonce některé spoje kvůli tomu musíme i odříkat, protože opravdu se tu dá projet velice těžko. Takže toto jsou takové dvě kritická místa, co se týče odpoledního pátečního provozu. No a když se vrátím k těm tradičním lokalitám, Břeclav, tam bych řekl, obvyklá páteční spička, maximálně zpoždění 15 minut, dnes skončí rekonstrukce, nebo měla skončit rekonstrukce u tamního kostela na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka, takže i to nám trošku pomůže při projíždění Břeclaví a stejně tak i skončená oprava mostu před řekou Dyji. V okolí města Brna takový ten standardní páteční provoz, ani horší, ani lepší, řekl bych standard. Rosice, ve směru na Rosice na zastávku maximálně zpoždění 10 do 10 minut, takže takový bych řekl běžný den. No a trošku hustější je doprava směrem na Vyškov, po D1 z Brna, je stejně tak na Kyjov. Tam mají autobusy občas zpoždění kolem 20 minut, ale já věřím tomu, že během nějakých 10-20 minut, možná půl hodinky se ta situace spraví, až se všichni rozjedou ze svých zaměstnání se k domovu. A poslední železnice, aktuálně neevidujeme žádnou závažnější nehodu, mimořádnou událost nebo cokoliv dalšího. Jezdíme v podstatě bez nějakých větších zádrhelů. Občas se může vyskytnout drobné zpoždění, ale to už asi cestující znají z těch běžných ostatních dnů.
0: Tak to byla první část našeho pravidelného pátečního dopravního hlášení. Jeho obsah se samozřejmě vždycky společně se situací tou aktuální mění. Ale ta druhá část ta je ještě před námi. A jsem rád, že jste vlastně řekl, jak se jezdí po kolejích, aniž bych se musel zeptat, jak to frčí po glajzách. Změny a výluky, to je ta druhá část. Co nás čeká?
1: Ano, ani změny a výluky, ty budou dneska trošku takové složitější na zapamatování, ale já se to pokusím projít pro posluchače trošku přehledně a rychle. V prvé řadě bych chtěl zdůraznit a upozornit na to, že už od včerejška od rána nejezdí vlaky mezi Sokolnicemi a potom Holubicemi, případně některé až do Vyškova, to jsou vlakové linky S2. A tady tato výluka bude trvat až do konce října, do 21. října, takže poměrně dlouho. Počítejte s tím, po trase je zavedena náhradní autobusová doprava, do některých obcí zajíždí jenom linka 611, takže tady v této trase už je potřeba počítat s tím, že místo vlaků pojedete autobusy. Potom už dnes také začala změna jízdního řádu vlaků R8, to jsou ty dálkové mezi Brnem, Vyškovem a Bohumínem. Tam v podstatě se to v pracovní dny týká toho, že vlaky od Bohumína nebudou zajíždět v Brně na hlavní nádraží, ale pofrčí rovnou do Židenic, kde zastaví, a ze Židenic na hlavní nádraží jde použít vlaky S2 nebo S3, a to i s jízdenkami dopravce RegioJet, který to vlaky provozuje, případně i celostátními jízdenkami OneTicket. No a potom ještě mimořádně výluky ve výluce o víkendu, a to už o tomto víkendu, jestli se nemýlím, 15. 16. srpna, potom ještě v dalších zářijových dnech, budou o víkendech platit pro tady tuto vlakovou linku R8 jiné výlukové jízdní řády, takže doporučuju, pokud byste někam cestovali, tak se podívejte na vyhledávač spojení, ten náš jihomoravský, ten všechny tyto jízdní řády obsahuje. No a ještě bych chtěl také zdůraznit, že zase o tomto víkendu 15. 16. srpna v podstatě od 9 do 20 hodin je potřeba počítat s tím, že některé vlaky, rychlíky, pozor, rychlíky R9, R19 a také R8 budou odjíždět v Brně z jiných nádraží. Třeba ta R9 bude v Brně odjíždět z dolního nádraží, nikoli z hlavního, a R19 z Brna pojede o 7 minut dřív, takže ti z vás, co dobíháte, tak pozor, vyběhněte z domu o 7 minut dříve, abyste stihli tu R19, která z Brna směřuje na Blansko a potom dále Letovice a Praha. No a nakonec jsem si nechal město Brno, tam toho také o víkendu není málo, a to se týká hlavně těch, kteří se budou chtít jet ochladit na přehradu, neboli na brněnský Prigl. Bude pokračovat další etapou oprava a rekonstrukce ulice Knínské, takže tramvaje budou ukončeny v Komíně, já to hodně zjednoduším, budou ukončeny v Komíně, nebo pojedou na Sochorovu, tak jak už to jezdí do teďka, a mezi Komínem a Bystrcí bude jezdit prodloužená autobusová linka 54, takže k přehradě se dostanete, akorát si v Komíně přestoupíte.
0: Já vám děkuji i za tu zkrácenou verzi, řekněme. A vlastně neříkám, že se nic neděje. Já už naznačil, že všechno dopodrobna najdou naši posluchači a posluchačky na vašem webu idsjmk.cz. A je to stránka Jihomoravského kordisu, koordinátora veřejné dopravy na území regionu. Květoslav Havlík vám ovšem v té zkrácené verzi pověděl to, co je nejaktuálnější. Děkuji vám za to a přeji vám krásný víkend. Naslyšenou.
1: Já vám přeji nádherný víkend, naslyšenou.
0: Napadlo vás, kdy se u nás objevily první cesty a silnice, když jsme tak v okamžiku, kdy se zabýváte tím, jak se jezdí po našich veřejných cestách, silnicích, veřejnou dopravou? No, potom, kdy se u nás ty první cesty a silnice objevily, pátral Martin Písařík. Odpověď vám nabídne už po písničce Pavla Bobka. Tedy za chvíli, v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo.
2: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že cesty a silnice na našem území mají historii dlouhou tisíce let? Obchodníci se po Čechách a Moravě pohybovali už v době bronzové a železné. Lákala je sůl z Halštatu nebo jantar z Baltského moře. Archeologické nálezy potvrzují, že přes naše území proudily karavany vozící vzácné komodity, dokonce i zlato. K dispozici měly jen vyšlapané stezky, někde doplněné dřevěnými hatěmi. Za vlády Přemyslovců se obchodní síť rozrůstá a vznikají takzvané zemské stezky. Ve 14. století se Karel IV. Staral o opravy cest a zavedl strážná místa proti loupežníkům. První skutečnou silnicí byla trasa z Prahy do Vídně. Obchodníci se ale často snažili vytyčené trasy obejít, protože se jim nechtělo platit mýto a zůstávaly po nich jen vyšlapané pruhy země. Husitské války stav komunikací ještě zhoršily. S 16. stoletím přicházejí nová opatření proti loupežníkům, například kácení lesů kolem hlavních cest. A do této doby také spadá počátek mapování silnic. Průkopníkem kartografie byl německý astronom, geodet a fyzik Erhard Etzloib. Jeho mapy měly usnadnit poutníkům cestu do Říma. První českou mapu vytiskl Mikuláš Klaudián v roce 1518. Pevné kamenné silnice se začaly budovat až v 18. století za vlády Marie Terezie podle rakouské metody s vrstvou lomového kamene a štěrku. Říkalo se jim císařské silnice a můžeme říci, že dodnes tvoří páteř naší silniční sítě.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.
2: Z dobrého odpoledne Českého rozhlasu Brno s datem 14. srpna už zbývá jen necelých 10 minut. Takže vám ještě rychle řeknu, co po 16. hodině uslyšíte na naší rozhlasové vlně. Samozřejmě, že to bude humoriáda a v ní bude hostem Ondřej Kepka. Po 17. hodině vás čeká jako každý den, den v kraji, tedy každý všední den rozhodně. Ovšem, protože máme pátek, bude to i brněnská jedenáctka, kterou v něm, tedy ve dni v kraji, uslyšíte, krom třeba letního servisu či přihlášení našeho regionálního stopaře. No a v brněnské jedenáctce se tentokrát Tomáš Kremr a David Nekvinda zaměřili na několik témat. Na nové parkoviště mezi brněnským výstavištěm, arénou a koupalištěm Riviera, ale také na příběh, který před 2 týdny otevřeli. O babičce, která dětem do nemocnic zařizuje klimatizace. Dozvíte se ale taky, jak těžké je do brněnské zoo sehnat tygra, anebo že v lesích v Brně a okolí začal kvůli suchu listopad už v srpnu. Já se vám znovu přihlásím ve 23 hodin. To bude čas noční linky. Dnes na téma Na vlastních nohou. Dobré odpoledne.
0: Český rozhlas Brno, písni.

cyklu koncertů Fanšmekři v sedmičce zahraje u rozhlasu v Brně 1. září folková zpěvačka a autorka Marie Putnerová se skupinou. Koncert konaný ke 102. výročí zahájení rozhlasového vysílání z Brna bude výjimečný. V případě dobrého počasí se uskuteční venku, na zahradě jezuitského kostela, který s Českým rozhlasem Brno sousedí. Do výjimečně otevřeného prostoru se dostanete přes budovu rozhlasu na Beethovenově ulici. Lístky pořídíte nejsnáz na webu brno.rozhlas.cz a budou zároveň možností využít speciální noční prohlídku budovy rozhlasu hned po vystoupení. Na koncert moderního folku Marie Putnerové vás zvu 1. září od 19 hodin.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Na jihu Moravy vyjížděli hasiči častěji k požárům v přírodě. Okruh trestných činů zapisovaných do takzvaného dětského certifikátu by se mohl rozšířit. Začínají historicky první celoměstské brněnské hody a zítra bude převážně jasno s teplotami do 35 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. V Jihomoravském kraji hasiči během prázdnin zasahovali už u 118 požárů v přírodě. Za stejné období loni to byla méně než polovina. Hasiči řeší požáry u všech typů porostů, nejčastěji na polích, podél silnic nebo železnic a v lesích. Zásahy v přírodě může komplikovat vítr, sucho nebo špatně přístupný terén. Stále platí rozhodnutí hejtmana o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, které by lidé měli respektovat, připomíná mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška.
2: To znamená například nekouřit v přírodním prostředí, ať jsou to zahrady, parky, lesy, nerozdělávat tam oheň. To se týká například i grilování, neodhazovat nedopalky, zakázáno je například i pouštění těch lampionů štěstí. Je potřeba seznámit se s tím rozhodnutím, požáru je opravdu nadprůměrné množství.
0: Ministerstvo spravedlnosti chce zjednodušit používání takzvaného dětského certifikátu. Na úpravách spolupracuje s digitální informační agenturou. Změny systému mají ulehčit práci dětským organizacím, které by se s nás měly dozvědět o změnách v rejstříku trestů. Dětský certifikát má platit od ledna a jeho cílem je zamezit v práci s dětmi lidem odsouzeným za jejich znásilnění nebo zneužívání. Na několika vodních nádržích na jižní Moravě se tento týden zhoršila kvalita vody. V obou lagunách Nových Mlýnů a ve vodní nádrži Letovice kleslo hodnocení hygieniků na 4. z 5 stupňů. Voda je tedy nevhodná ke koupání. Na brněnské přehradě se voda zhoršila z 2. na 3. stupeň. A v centru Brna dnes začaly první celoměstské hody. Tradiční folklorní slavnosti dosud pořádaly městské části samostatně. Během víkendu bude na náměstí Svobody znít cymbalová muzika. Na programu je i slavnostní průvod nebo taneční beseda. Brněnská chasa představí také kroje z různých částí města. Program upřesňuje radní Brna Petr Bořecký z KDU-ČSL.
3: Taková zajímavá věc je ruční stavění máje na náměstí Svobody, které proběhne v pátek v 17 hodin a v sobotu v 15 hodin předávání hodového práva a potom všechny obnovené brněnské kroje budou tancovat moravskou besedu.
1: Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekejte jasno nebo jen velmi malou oblačnost, nejvyšší teploty 32 až 35 stupňů, vítr slabý, postupně mírný, jihovýchodní až jižní, biozátěž bude na trojce, tedy vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Kolony na dálnici D1 před Brnem se tvoří od Ostrovačic na 204,5 kilometru, pak ve směru na Vyškov zůstává v levém pruhu odstavená dodávka. Obdobně je to v opačném pruhu na 171. kilometru a také na D2 na 1,5 kilometru na příjezdu do Brna. O kus dál na 1. kilometru pak komplikuje provoz nehoda. A Kyvadlově se projíždí místem nehody na silnici 50 u Marev. Volné cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. 3.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Společně můžeme vítat víkend, taky horko, které nás čeká, a taky hosta, kterého mám před sebou, Ondřej Kepka. Ahoj, Ondro.
3: Ahoj, krásné odpoledne.
2: A mohli bychom to přivítat něčím osvěžujícím, třeba krémovým nanukem, ten má dnes mezinárodní den.
3: Výborně, a je tady k dispozici.
2: Dal by si.
3: Dal bych si,
2: ale
3: no.
2: Pak bychom laskali do vysílání, tak jedině potom.
3: Tak potom, dobře.
2: Dobře.
3: Tak děkuju.
1: Humoriáda.

0: Vítejte v Humoriádě, která tímto začíná a budeme vybírat první ukázku. Patrik Rozenal ve studiu, Ondřej Kepka na té druhé straně u dalšího mikrofonu a tam má taky seznam, ze kterého vybírá. Co to bude?
1: Já bych sadil na absolutní klasiku, na Jiřinu Bohdalovou a Karla Šípa.
0: Na živnostenském úřadu budu probírat
1: no,
0: věci.
1: Prosím.
2: No prosím. Tak mi teda řekněte, co tam vlastně vidíte.
3: No počkejte, jo to já nemůžu právě. To já nemůžu, protože já nemám to oprávnění, víte. Ale to přece na černo to nejde.
4: Počkejte,
3: to drahý pan Hračku, pane, to
4: ale
3: nejde
4: jako
3: na černo.
4: Zase jsme tady sami. Tak no, snad byste to, když už jste to nakousla kvůli mě, je, no.
3: Tak pane referent.
4: No.
3: Že jste to vy, no. Rozumíte, to já se teda na vás si dám záležet, rozumíte, tak počkejte. Jo, tak už jsem u vás v ložnici.
4: Přímo takhle?
3: Jo, přímo v ložnici. Hergo, vy tam máte hezký obraz.
4: Jo, no to je zrzavý.
3: Jo, vaší manželky.
4: Ne, to je moje.
3: Jo, to je
4: moje, vaši... ale malý se jmenoval Zrzavý, ten
3: takhle,
4: se to maloval, víte?
3: Takhle, helejte, ale on je nějaký nakřivo.
4: No jo, třeba možný, u nás se občas třesou zdi, tam dělají se zbíječkou furt okolo něco, víte?
3: Ale to nevypadá na zbíječku, ne, to vypadá na toho blondiáka. Jo, podívejte se, co mi takovouhle dělá. Ježiště.
4: Prosím vás, co vy máte pořád s tím blondiákem, já to vůbec nerozumím, to jsou nějaké úplně, tak mi třeba řekněte, kdy ho mám čekat, ať se na to nějak připravím,
3: můžu,
4: jestli
3: můžu,
4: přijde.
3: Můžu, já no? Se najedu na kalendář, hledajte 11. května, už to
4: kolik?
3: 11. května.
4: Teď jsme u toho. Jo, to je co? Úplný nesmysl, víte proč? Jak dneska to? Je 11. května.
3: No právě, no právě. Ono mi to ukazuje i přítomnost. To byste neřekl.
4: Moment, počkejte.
3: No.
4: Vy chcete říct,
3: co?
4: Že to, co vy tam vidíte,
3: no.
4: Ložnice, postel,
3: ložnice, postel,
4: blondiák u no. nás doma, že to všechno se odehrává teď?
3: Teď. Tento okamžik. A co já tam vidím teda, já vám řeknu, radši bych to neviděla. Ježišmarja.
4: Souro! Okamžitě se oblíkni! Všechno jim! Oblíkni se ti, říkám! Oblíknout!
3: Ale ona už se oblíká.
4: Jo?
3: Jo, ona už se oblíká.
4: Všechno vím, oblíkni se. Spolu jsme skončili. Že se nestydíš s blondiákem. Hamb, skončili jsme. Tak a už nikdy nepřijdu.
3: Nejde za tři dny, až za tři dny.
4: Přijdu možná až za tři dny.
3: Jo.
4: Cože, kde budu, no kde budu?
3: Na chalupě.
4: Na chalupě budu.
3: Se svojí sekretářkou.
4: Sám tam budu. Skončili jsme, konec, mrcho, couro, nazdar.
3: Ježišu, já vám řeknu, takovouhle ta vám dala.
4: No
3: teda,
4: jo.
3: Ta vám dala.
4: Paní Mráčková, no, ještě, že jste přišla, no, vás jo, mě seslalo samo nebe, no. Tím byste mě vlastně zachránila,
3: no,
4: bych
3: jo.
4: se nikdy nedověděl. Tyhle no, věci, no paní Mráčková, já ani nevím, jak já se vám můžu odvděčit.
3: No tak to já bych vám řekla, kdybyste mi tam razil tě, razíčko.
4: Ale pro vás,
3: jo, no.
4: No, vy jste opravdu
3: já
4: machr.
3: Já bych vám to mezi tím spočetla, jo, takže to máme, to víte, já musím mít teď účetnictví v pořádku, že jo. Tak to máme tu jednu odhalenou nevěru jako z koule, že jo? Jednu tu zatajenou nevěru, tu vaší sekretářku,
4: no,
3: že jo?
4: Tohle, no,
3: to... Jeden ten sportovní výsledek, to je ta Slávie, jo? Tak potom taky trošku amortizace koule, jo? To máme dohromady 1525 bez DPH. No.
0: Jiřina Bohdalová, Karel Šíp, kouzelná koule věštecká. No počkat, tady z ní má někdo zkušenosti. Jste jí měli v Arabele?
1: No, to je pravda.
0: Jak vypadala ta koule vlastně?
1: No, já bych to nerad jako lidem bral iluze, jo.
0: No tak
1: ale...
0: my víme všechno, že to je iluze.
1: No, iluze, no tak byla to taková úplně běžná
0: koule.
1: Skleněná koule. Když se do ní podíval, člověk viděl sám sebe, že jo, tak jako v každé jiné skleněné kouli. A to bylo tak všechno. Všechno ostatní museli udělat. Trikaři, v dobách té první Arabely to byl pěkně těžký trik, protože to bylo velmi složité, dneska je to legrace, že jo, takovou věc udělat.
0: Jako by tam byl nějaký odraz?
1: No
0: obraz.
1: Jasně, tam obraz v obraze, to v dobách filmu, to byl vrcholná akce triková. Jako když nebyly počítače, nebyly no, tyhle ty věci, no, to jsou...
0: A jak se to dělalo teda?
1: No, to se nedá lehce říct, ale v podstatě se musel podobně jako dneska, akorát ty postupy, nebylo jedno tlačítko, že jo, dneska to udělá každý na mobilu v podstatě, že jo, takovou věc, mm-hmm. že si vymaskuje něco, dá tam něco, ale tehdy se to dělalo pomocí takových zvláštních trikových kopírek, které v trikovém ateliéru fungovaly a všechno muselo být jako odněkať někam, jo, ten obraz, já nevím, jak to popsat, no prostě ten film byl film natočený, že jo, natočila se ta koule jako bez ničeho a pak se do ní kopírováním toho původního filmu a přidáváním dalšího obrazu, vrstvy vlastně, jako, a ty se pak spojovaly pomocí projekcí na jeden další film v podstatě, jo, takže to bylo velice složité. Taková prolínačka obyčejná, třeba to zmizení, že jo, kde něco se, někdo zmizí nebo se promění jedna věc ve druhou, že jo, tak se dělala, takže vlastně se ten první obraz postupně stmavoval. To se umělo, zatmívačka, to uměly některé amatérské kamery. Já ji teda neměl tak dobrou, ale některé to uměly. A vrátil se film fyzicky zpátky a na tom stejném místě, kde začala zatmívačka, se rozetmívalo nový záběr. A to šlo intenzitu. K sobě vlastně, tak to bylo vypočítané, zjednodušeně řečeno, to zatmění a rozetmění, takže vlastně došlo k tomu a muselo všechno kolem být nehnuté, kamera na stativu, nesměl se pohnout stativ, trvalo to 2 hodiny, se to připravilo, tak jediná věc, co se změnila, byla ta věc, která se proměnila, to ostatní stálo, že?
0: No vy jste tam v podstatě jenom pořád čekali, ne?
1: No to bylo, ano, proto natáčení. Se vypráví tolik historie, které dneska už chybí, protože dneska herec přijde na plac většinou jako šup, že jo, tohle jo. Sotva se doučí text, když to tehdy se čekalo, že jo. Konkrétně třeba tady u toho, té výměny, že jo, když tam byli živí herci, tak kolem stojící ty, co se neproměňovali, což bylo velmi často, že jo, někdo na někoho koukal, ten se proměnil, no tak museli zůstat buď stát nehnutě, a to většinou nešlo, proto nevydrželi, tak je pan Heisler, to byl speciální asistent trikové kamery, vypadal jak Da Vinci ze středověku, měl takovou kápi, podíval se na takovou speciální matnici, kde viděl ten obraz a zakreslil pozici těch herců živých. Hlava, všechno a ta. Odešli. Buď se nějak proměnili, anebo když měli zůstat stejní, tak zůstali stejní, nesměli se nějak jako poškodit, že jo? Kamera na stativu stála, nikdo si nesměl.
0: A zase podle té matnice je tam instalované.
1: Vrátili se a podle té matnice, takže hlavu víš, zaklon, tohle, to pozor, kde máš brýle, ježi, zapomněl jsem si brýle, jo, takhle, tohle. A pustila se kamera znovu. A sebe menší chyba znamenala celé od začátku znovu. Takže si pamatuju, když šel kolem osvětlovač, drknul do kamery, je. No a je znamenalo minus 4 hodiny a celé začalo znovu.
0: A je.
1: Takže takhle to bylo v dobách, takhle vznikla ta jednička. A spoustu jiných filmů ano, třeba, ano. Že jo, kde byly další krásné triky.
0: Tak inspirování tedy Vyšteckou koulí Jiřiny Bohdalové jsme probrali Arabelu. Vážení, budeme pokračovat s další ukázkou, kde bude vystupovat Jiřina Bohdalová s Karlem Šípem i Markem Vašutem, prodavačka Matriošek z pořadu Za oponou, anebo si dáme scénku s Oldřichem Navrátilem o policistovi, který hovoří s blondýnou z Barandovského Silvestra. Vybíráte vy telefonní číslo 731 800 900 a číslo pro SMSky 90 01 04. Humor mezera A nebo B nám stačí poslat.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
4: Vybírejte, hlasujte, tedy jenom shrnu, hlasujete buď pro Jiřinu Bohdalovou s Karlem Šípem, nebo pro Oldřicha Navrátila, a to na telefonu 731 800 900. Kdo tam je? Ptáme se s Ondřejem Kepkou.
5: Dobrý den, tady Petr, a já bych dal hlas Oldřichovi Navrátilovi.
4: Dobrá, zapisuju, děkuju, jdeme dál, dobrý den.
6: Hezké odpoledne přeje posluchačka Stanislava vám, Patriku, a srdečně zdravím pana Kepku, kterého děkuji. Mám strašně ráda, když máte v noční mikroforum. Mm-hmm. Krásně se vás poslouchá.
7: Děkuju, zdravím.
6: A vybírám Patriku Ačko. Mějte se

0: Karlem Šípem. Bude tam ale navíc i Marek Vašut a půjde o prodavačku matriošek.
1: Jo, tu je pan inspektor. Česká policie. No tak to charašo, to mi druzia. To mi kamarádi. Protože na naši vyplatní páce polovina manšaftu české policie. To je dobře. Žádný problém není. Tak co, vypijom. Jak ti těba zavut? Dávaj, já Sáša. Já Sáša.
2: Já Kája.
1: No charašo. Vodku Kája.
2: Já jsem tady z Prahy.
3: Ale ne, Maria, on se neptá, odkud jste? On se ptá, jestli pijete vodku.
1: Da.
2: Vodku? Da.
1: No, pojďom.
2: Ale já nejsem policejní inspektor, já jsem obchodní inspektor.
1: Obchodní?
3: No.
1: Čojka!
3: Já.
1: No tak to je ještě lepší, to je lepší. Jestli u policie máme polovinu lidí na vyplatní pásce, čojku, my platím vsiu celu. Aha, rozumím. Ty jsi nedostal od nás peníze a vymagáš tady na babuške 1000 korun. No
3: já,
1: tak proč? No bude problém. Ne, počkej, to není problém, protože my peníze posíli včas. To je špatná česká banka, znáš to, pomalý prevody a tak, banka to má. Ale my jsme ti svoje peníze poslali. Pamatuj? A ty taky, babuška, Saša i naša, větě, platí vždycky včas. A kdyby něco, nějaký problémy, zavolejte a tak. No, zdravuj. Davaj,
2: davaj. Saša,
1: Saša.
2: Saša,
1: Saša. Saša! Ahoj, ahoj.
3: To jsme dopadli, co? No, pane inspektor, kupte si aspoň tu jednu čepici. Koukněte se na to z ekonomického hlediska. Helejte, tohle to jde na mafii, jo? Tohle je DPH, tohle je spotřební daň, tohle je daň z příjmu. A nám do kapsy jde akorát těch pár chlupů.
1: A, umíraj!
4: Dobrý den! Sasa, Kapust, já vás nový ochránce, Kim Jong-Chen.
3: Ježišmarja, oni jsou tu i tyhle. No tak.
0: Humoriáda. Jaké suvenýry si z cest vozí Ondřej Kepka? Když jsme tady byli u těch matriošek čepice, tak to se taky kdysi tady v Praze prodávalo.
5: No, úplně nevím proč, protože to s Čechama vůbec nesouvisí. To je takový...
0: Co si vozíš ty?
5: Já si vozím fotky, samozřejmě. Já bych to zase stočil k fotografování.
0: Počkej, žádné pohlednice, magnetky na lednici?
5: Ne. Magnetky jsem měl jednu dobu, ale pak jsem uznal...
0: Že už je plná lednice.
5: No, že ta lednice je taková nevkusná. Jako, takže mám jednu, kde jsou filmy, zase jsem ufocení, která je pro film. Filmy, určená, malá taková, a tam jsem si pár vybraných magnetek s takovou jako slzavou přesunul z té hezké lednice hlavní.
0: Proč se filmy dávají do lednice?
5: Filmy se by měly dávat do ledu, dokonce někdo dává do mrazáku, aby se zpomalilo stárnutí toho filmu. Jako? Filmy jako na focení, nevyfocený film.
0: Jo, takhle.
5: No.
0: Těch máš tolik.
5: Já jich mám docela dost, no protože jsou různé akce a různě výhodně člověk nakoupí něco někdy, jo, a jít koupit film teď, když ho potřebuju, tak za prvé je těžký, protože už se málo kde seženou, že jo, a za druhý zrovna je za nějakou šílenou cenu, takže tak jako fotografové si to schraňují.
0: Teď někteří mladší poslouchají, na co filmy?
5: Na co filmy, no.
0: A pořád to je tak jako těch 24, 36 obrázků.
5: Ano, pořád je. Ano. Ale to není zas tak dávno. Teď se třeba vrací, že jo, velký wow, 70 film, že jo, no. Ten slavný kino ho promítá, že jo, a to je z filmu, všichni jsou nadšený. No, já to říkal celou dobu, že ta filmová projekce je nenahraditelná, ale začalo nás být hodně málo, byli jsme takový staromilci, takový jako,
0: jo
5: takový jako, no, oni jsou
0: takový. To bylo
5: takový...
0: i u LP-desek a jaký ano. Mají teď boom, že jo?
5: No,
0: jak jsou šťastní, že v lodinici ty schovali jenom do skladu ty výrobní kapacity.
5: Přesně, no.
0: To nezrušili.
5: A ten filmový, a všichni jsou hlavně překvapený, že třeba se udělá nová kopie nějakého filmu, mimochodem i Arabella vznikla na film, takže proto může vzniknout krásná nová kopie. A naskenuje se to znovu moderní technologií, třeba na 4K, nebo filmy dokázal podle mě i 8K, kvalitní film. A všichni třeba vidí hříšní lidé města pražského starou věc, že jo, a najednou ona v televizi vypadá jak včera natočená. Mm-hmm.

0: A já říkám, no protože to vzniklo na filmovou surovinu a film jako takovej prostě není jako papase, že jo. Ten má tolik údajů v sobě, že když se veme dobrý skener, tak vznikne nová kopie a ty filmy se renovují tímhle způsobem, že jo. Popelka už je krásně udělá a další, že jo.
1: Takže foďte na filmy a držte je v mrazáku. Rada z dnešního Moriády, ať máte na čím vzpomínat za nějakých 60 let a vnoučatům vyprávět vy jako mladí. Tak ano. Pozor, pustíme si další písničku a po ní Ondřej Kepka bude vybírat další ukázku ze seznamu dnes připravených. Tak poslouchejte dál vysílání Humoriády.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Komu uděláme radost a čím, na koho zavzpomínáme teď, koho vybereme ze seznamu? Ondřej Kepka vybírá.
2: Já bych vybral člověka, skvělého herce, zpěváka, milovníka žen, a který se proslavil ve filmu Florence 1330, například tedy Josef Beck.
1: Žací stroj je tady nazvána.
2: Žací stroj, tak to jsem zdravej.
1: Dobře.
3: Že ale máme krásné ráno, ptáci cvrlikají, rosa osýchá. Myslím, že půjdu a poseču trávník.
4: Jo, snad abys to nechal na Járovi, fanouši.
3: To proč?
4: No, žací strojek je nový,
3: ale
4: že
3: prosím
4: jo,
3: tě, jinými slovy chceš říct, že jsem nešíka, který mu se nedá svěřit do ruky ani sekačka na trávu.
4: No, že ti huba neupadne. Já si tě přece vážím, no, že jsi moudrý člověk, no, taky otec rodiny, manžel.
3: Prosím tě, koukej, Máňo, tyhle řeči si nech na parté. Usměj k tomu.
4: Ne,
3: to... Usměj k tomu, Hergo. Přečet jsem návod a tak musím vědět, jak na to. Potvora mizerná nechce chytit.
5: Tati, není tam benzín.
3: No tak ho tam nalej.
5: No dobře, ale uhas tu cigaretu, jo.
3: Proč?
5: Benzín bouchá, je to explozivní látka.
3: No, jenom když poučuješ, jenom. A tohle já prosím, prožívám celý život. Věčně mě někdo poučuje.
4: Se divíš.
3: Když jsem byl kluk, prosím tě, tak jsem doma nesměl ani natahovat hodiny. Rozbiješ to, praskne péro. Celý den mě komandovali a ve škole to bylo to samý,
4: no,
3: to samý.
4: No nezlob se, ale když jsi tenkrát nepochopil ani kolo na hřídel.
3: Božem tě, kolo ne, ale páka mě šla perfektně.
5: Tati, nádrž je plná.
3: Počkej, tak teď ti dokážu, že když se do něčeho vobuju, tak to taky zvládnu.
4: Járo, prosím tě, zavři kočku uvaž psa a připrav minimax.
3: Chytil!
4: Běží!
3: Uhněte cesty, koukněte se, jak mi to jde. Já jedu a řídím strojek, který seče trávu. To je nádhera.
5: Tati, jeď rovně.
3: A nerad.
5: Uber plyn.
3: Proč?
5: No přehřeješ to.
3: Ale to nevadí. Čím víc plynu, tím bude kratší tráva.
5: Tati, tak to není.
3: Ale to je známý fyzikální úkaz.
5: Ne, tati, ne.
3: Jedu. Cítím, že bych uměl jezdit i s lunárním modulem. Už nikdy se mě nebudete dělat nekšíku. To by se vám tak líbilo, pane. Tatínek vybere šoufkem žumpu, tatínek vykope díru na sníli jabka, tatínek se hodí jenom k potýce. No, vidíte to? Jedu a seču.
4: Fando, vyhni se sedmikrát skála. Pozdě, takový krásný sedmikrát.
5: Už je v růžích.
4: Tak ho zastav. Nadběhni mu, co tu koukáš. No.
5: Zatočil do brambor.
3: Udělám tady z toho pláň. Širou pláň. Cítím kvění motoru. Cítím, jak mě poslouká.
5: Vypně to, tati, teče z toho benzín. Je to nebezpečný.
3: Co na tom? Žije snad Niki Lauda bezpečně. Jedu! Formule 1, když na to přijde, posečuj skalku.
4: Kde je tatínek?
6: Já nevím. Je na střeše.
4: Já ho nevidím.
6: Ale u sousedů na střeše.
4: Fanouši, proboha, nestalo se ti něco?
3: Jsem Tifosraf a vede se mi dobře. Ich bin gesund und geht es mir gut. Ese geish vajo keši operse me kamata. Solo sano eto bene. Jestem z doruf i povodži mi se dobře. Máš pravdu, Máňo, ale toho strojku je škoda. Až budu ale brát prémie, koupím novej na elektriku.
4: Ne, to ti zakazuju.
5: Tatínku, ty chceš koupit žací strojek na třífázový proud?
3: Jaký fáze? Ať jich má třeba 10, nějakou tu ránu přece vydržíme.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Co stroje u vás na zahradě historicky? Co, Andro?
2: Jsem tušil, to bylo tak. No, my jsme teda, nevím, jestli to vůbec můžu říct takhle veřejně, ale v dobách ještě, když jsem byl malý kluk, tak jsme měli s tatínkem na chalupě od původních majitelů postavenou
1: Domácí sekačku.
2: Domácí sekačku z kočárkového soustrojí, z nějakého motoru, z pračky nebo z něčeho takového. A to byl kamenostřel. On sice měl takový bezpečnostní jako rantlíčky udělaný, ale ty nějak nevymysleli původní majitele úplně přesně. A vrcholný kousek se nám s tátou podařil. Máme tam dost kamenitou zem. Nabrali jsme šutříček a vystřelili jsme ho tak, že jsme prorazili dřevěnou stodolu a udělali jsme v ní díru. Jo.
1: A vy jste byli trošku jak moderní husité.
2: No právě. A od té doby jsme jako, navíc to byla taky jak tady třífázová, takže asi nebyl z pračky ten motor, to je jedno. Prostě třífázový proud to byl a strašně silná ta se. Ona jako sekala bezvadně, brala to šutr, nešutr, zemi, perfektní, ale tyhle ty následky měla. Takže od té doby už se to odstavilo ten stroj, protože se prohlásil za nebezpečný.
1: Máte ho někdy vystavený?
2: Máme ho, už ani myslím, že ne, že už ani není vystavený, škoda. Teď by to byla rarita. Už máme teda jiné stroje, ale tohle byla moje první. A pak jsem měl zase ten totálně nezvladatelný, to jsme měli v Praze na takový malinký ten tu ruční, takovou tu, ono to vypadá kombajník, jo?
1: Ano, ano.
2: Jo, ale ano. To bylo, já jsem to nepochopil, ten stroj. On se nedal v podstatě jako fyzicky vůbec vládat. Jako na linoleu, když jsem s ním takhle jako jezdil, nebo na rovný a jenom se to točilo, tak to sotva, tak jako ten tlak, no. Ale jinak, když se s tím vjelo do nějakého trávníku, tak já nevím, to chtělo zřejmě nějakého mamuta nebo
1: u nás to soused měl, já to teda
2: jo,
1: v ruce, on měl i tuhle tu podomácky vyrobenou sekačku podobného charakteru, tahal zatím ten kabel různě, aby si to
2: no,
1: jako
2: ano,
1: nepřejel.
2: To museli být dva, jeden tahal kabel, druhý sekal. No,
1: ale i tohle měl na to, aby to
2: no,
1: dotáhnul.
2: Ty elektrický jsou po této stránce si myslím trošku nebezpečný.
1: Tak kdo ví, co měli posluchači za domácky vyrobené zahradní
2: stroje,
1: to nám teď všechno řeknou určitě.
2: No.
1: Ale taky by měli vybrat, tedy mezi Josefem Beckem, jeho vyprávěním anekdoty, anebo povídání trochu o reklamách a o svém životě. Štefan Margita, Hana Zagorová, Halina Pavlovská, ukázka z Rybiček, tak Halina Pavlovská je ve hře. Ačko, Josef Beck, Bčko, Halina Pavlovská, 731 800 900 náš telefon, SMS-kové číslo 90 011 04, pište humor mezera A nebo B a posílejte do pořadu s názvem Humoriáda.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Já ještě k té akci k oslavám 10 let pochoutkového roku doplním, že to není samozřejmě všechno, co tam pro vás chystáme. Bude tam i osobní setkání s Františkem Kinským, jemuž samozřejmě zámek patří a vystoupí i na našem pódiu. Chystáme velkou bubnovou show. Několikrát v průběhu dne bude tam i karikaturista, který bude dělat rychlo karikatury, takže se budete moci nechat zvětšnit. Můžete ochutnat spoustu dalších dobrot. Představíme i knížku Sladké Česko a vystoupí další a další. Takže rozhodně stojí za to se vypravit 29. srpna do Kostelce nad Orlicí v čase mezi 11. a 16. Tam bude i Český rozhlas s velkou kavárnou pod širým nebem a s pódiem před ní. Ale teď je tu humoriáda s Ondřejem Kepkou a nabídli jsme Josefa Beka a Halinu Pavlovskou a její hosty. Co si vybíráte vy po telefonu? Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Milan za sobě Suk, zdravím vás. A chtěl bych vybrat pana Beka.
2: Dobře. No.
3: A chtěl jsem jenom poprosit, jestli by pan
2: Kepka?
3: Ondřej Kepka vzpomněl na maminku. Určitě by maminka ji potkala v lázních v Karlově Studánce, nekecám, ve Velkých Hlosinách. A strašně říkala, že fajn paní. Takže
2: děkujeme. Jezdila pravidelně do lázní maminka?
4: Docela ano, ona měla taky jednak problém se zády a potom i s ledvinami, takže to střídala různé lázně, ale nebyla moc lázeňský typ zase, že by se to nějak užívala. Já nechci zdržovat, to nevím, kde začít. No děkuji za ten názor. Máma se vždycky snažila být vstřícná vůči lidem a rozhodně si nehrát na nějakou hvězdu. Neměla to moc ráda. A lidé jí to vraceli takovou vřelostí a otevřeností. A bylo to vždycky fajn, ta setkání, ať už jenom tak na ulici, anebo při různých besedách. Ona se najezdila, udělala tisíce takových pořadů, které už dneska se v podstatě ani nedělají, kombinaci slova a poezie a besedy a tak. Takže byla to pro mě velká škola teda, musím říct si, po této stránce jako profesní. Teď nemluvím jako syn, ale jako režisér a herec. No.
2: Další telefon, další hlasování v humoriádě. Pro koho teď?
5: Miroslav Karvine, dobrý den, pane Kepko.
4: Dobrý den, dobrý den.
5: Dobrý den i pro vás, Patriku, a dávám hlas Josefu Bekovi.
2: Dobře, zapisujeme ten hlas od vás a moc samozřejmě děkujeme. A ještě jeden přidáme komu?
6: Tak dobrý den, tady pět babiček z Kroměříže, sedíme na pivečku. Dneska jsme si dali jenom desítku, jinak pijem dvanáctku a chtěli by jít pětkrát Ačko. Děkujeme.
4: Jo, tak, ty brďo, tak takhle to je.
2: Tak
4: jako
2: příjemné posezení u pivka přejeme pěti babičkám.
6: Děkujem.
2: To je jak z pohádky úplně. My děkujeme za zavolání a Josef Bek vyhrál, takže tady jsou jeho anekdoty.
7: Povídá, že na manželovi v kuchyni se rozbilo okno, tak ho zpráv. A co pak jsem nějaký sklenář? No tak se aspoň podívej v koupelně na ten kapající vodovod. No co pak jsem inštalatér? Druhý den se muž vrátí z práce. Všecko je opraveno. Kdo to udělal? Soused. A co za to chtěl? No abych mu byla po vůli, anebo mu zaspívala. A ty? No co pak já umím zpívat? Potkal kamarád kamaráda a říká, člověče, představ si, co mně se přihodilo. Po 20 letech jsem zatoužil po vlastní manželce. Ba no, jak to dopadlo? No to víš, vstal jsem a rozkodil jsem to. Zoufalý manžel jde doktorovi a povídá: pane doktore, já mám hrozný manželství. Já mám tak studenou manželku, to snad bude frigitka. Nemáte nějaký pilulky na povzbuzení? On pál: člověče, máte kliku. Právě jsme vynalezli pilulky na hormonální bázi. Tu jednu pilulku dáte večer do kafe a uvidíte ten cvrkot. Tak on jí dal večer do kafe pilulku, sobě pro jistotu taky, aby nesklamal jako muž. Teď si lehli, ona se k němu přivine, říká: ty Pepouš, já mám takovou chuť na mužskýho. Pál Mařenkovi, že já taky. Jednou se vypravili televizní pracovníci na jednu samotu, kde žil 90-letý dědeček. Přijeli tam chaloupka jako klícka, děde jako cibulička, vonil tam kafe a říkají: dědečku, jak je to možný, že jste se na téhle samotě dožil tak požehnanýho věku? Ba to dělají ženský, že si jich nevšímám. Já si dělám všecko sám, já vařím, peru, žehlím, peču. A teď oni si všimli, takhle v koutě byla opřená kosa. Bali: dědečku, vy v tomhle věku ještě kosíte trávu? On: pál, ne, včera jsem přišla taková potvora zubatá, tak se mi třikrát pomilovala, ona byla tak zblblá, že si tady zapomněla Versailles.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Úžasný a legendární Pepíček Beck. Jak si na něj pamatuje, Ondra? No, jak ho vnímal?
4: Tak jako on nemohu nějak příliš jako říkat něco ze zákulisí osobního nebo z nějakých osobních.
2: Jenom super, takový krátký ale dojem.
4: Krátký dojem, no, člověk, který neskazil nikdy žádnou legraci, to je taková fráze, a vytvářel vždycky úžasnou náladu. A z názoru kolegů, co jsem teda měl možnost, kteří ho zažili, tak to mohli jenom potvrdit, a velmi ho měl rád můj strýc Jaroslav, který mimochodem dneska slaví, nebo bohužel neslaví, ale slavil by 91. narozeniny.
2: Je, takhle to vyšlo. No, tak jo, tak ještě jsme se ho takhle aspoň připomněli. Škoda, nemáme ho v nabídce. No, vracím teď do hry ta Bečka, která nevyhrála. Já jsem prostě neuspěl dneska. Tak ještě jednu ukázku. Prosím, Moldřich Navrátil anebo Halina Pavlovská a její hosté. Vy si vybíráte na telefonu 731 800 900. Posíláte SMS, když se neprovoláte. Máte tu šanci na číslo 90 011 04. Heslo Humor mezera A pro Oldřicha Navrátila, Humor mezera B pro Halinu Pavlovskou, Hanu Zagorovou a Štefana Margitu. Jenom dodávám z Banánových rybiček ukázka. No a tohle je dohromady pořad
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Poslední ukázku je třeba vybrat. Do hry se nám vrátili Oldřich Navrátil, tedy policista Blondýn, a Halina Pavlovská, povídání o reklamě a o vztazích spolu s jejími hosty Štefan Margita a Hana Zagorová. Vybíráte si na telefonu 731 800 900. Kdo?
2: Dobré odpoledne, Honza Zlokavý, zdravím vás, Patriku i pana Kepku, a hlasuji pro pana Navrátila.
1: Pro pana Navrátila, policisté vás. Vám taky, ať se daří, děkujeme moc. Ještě někdo, dobrý den? Haló?
3: Dobrý den, David, dávám Ačko.
1: Ačko, Oldřicha Navrátila, tak jo.
3: Ano.
1: Dobře, děkujeme moc za...
3: Nemáte za to, ať se daří.
1: Taky. Mladí nás poslouchají a myslím si, že máme rozhodnuto dlouhá řada hlasů pro Oldřicha Navrátila a jeho policistu. Tak tady je ukázka.
4: Sobečku, promiň, ale já jsem troubila. Auto jedno, pitomý, žlutý auto. Co?
5: To je vaše auto?
4: Ano.
5: Víte, co jste provedla?
4: No ano, nabourala jsem do stromu, ale já jsem se omluvila. A taky jsem troubila, víte?
5: A proč jste nabourala?
4: No, tak od čeho bych měla taky nárazníky, že jo? Kdybych nesměla bourat. No a tak musela jsem si zkontrolovat ve zpětním zrcátku, jestli nemám rozmazanou tu rtěnku, že jo?
5: Švěcka, dělala byste vůbec řidičské zkoušky?
4: No určitě vícekrát než vy.
5: No, pozor na jazyk.
4: Je, co to máte?
5: Termosku. Jste nikdy nevěděla termosku? Teplé věci uchovává teplé. Studené.
4: A co v ní máte?
5: Čaj a zmrzlinu. Vraťme se k těm zkouškám. Jak vám dopadly testy?
4: No tak já jsem dělala dohromady dva, jo? Krevní a těhotenský, jo? A oba dopadly negativně. No, a to jsem se celou noc učila.
5: Asi byly těžký otázky, Mě taky zkoušeli, a ne jednou, jo? Třeba. 5 minus 7 plus 2. Kolik byste řekla, že to je?
4: Ježiš, to já nevím. A no? Já nemám kalkulačku v mobilu, víte?
5: 5 minus 7 plus 2 je 0. Čistá 0! Já vám to vysvětlím názorně. Ano? V autobuse jede 5 policajtů. Ano? 7 jich vystoupí. Kolik policajtů musí nastoupit, aby byl autobus prázdný? Aha!
4: Ježiš, vy jste tak chytrej. Je vidět, že máte pod čepicí, to je z vaší hlavy.
5: Ale vraťme se k tomu řidičáku. Kolikrát jste dělala řidičské zkoušky?
4: No, celkem třikrát, jo. No, poprvé mě třeba vyhodili proto, protože když jsme dojeli ke kruhovému objezdu a tam je, že jo, na té cedule napsáno 30, no, tak jsem jí 30krát objela, že jo?
5: Ale přepočítala jste se?
4: To nevím, ale řeknu vám, já už teda jako ničemu nevěřím, jo. No, tuhle jsem šla a na dveřích bylo napsáno muži. Ano. No tak jsem ji otevřela.
5: Ano.
4: A byl tam jenom záchod.
5: No. Kdybych věděl, že máte namířeno zrovna tam, tak jsme si tam mohli dát rande. Se mě docela líbíte. A víte, co je na vás sympatické? Že si nenecháte nic nakoukat.
4: No to ne.
5: Ale pozor, mě taky hned tak někdo neoblafne. Nedávno jsme dostali nová policejní auta. No tak jsem se hned zeptal, kolik to auto jede. Ne? A oni prej 240 km za hodinu. A říkal, jste blbý, hodina přece 240 km nemá, ne?
0: Humoriáda.
1: Oldřich Navrátil. Děkujeme za to barandovský, tedy silvestrovský pořad v režii Jakuba Wernberga. Ondřej Kepka to byl s námi. Děkuju moc za návštěvu.
6: Já moc děkuju
1: leto, krásný
6: za milé
1: čas.
6: Setkání, jako vždy děkuju posluchačům a přeju všem krásný zbytek léta. To je takový divný slovo.
1: Přežijte ten víkend v klidu.
6: Další část léta.
1: Ano, tak, ano. A zábavu i o víkendu nabízíme. Bude tu s námi Jiří Lábus ve Hvězdných návratech, to znamená ve stejném času, jaké Humoriáda po 16. hodině, a v neděli už dopředu, den dopředu, oslavíme 85. narozeniny s Uršulou Klukovou, které připadají na 17. právě srpna. Tak se mějte krásně a poslouchejte dál Český rozhlas.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 17 hodin.
3: Český rozhlas Brno, zprávy.
2: Na jihu Moravy začaly v prvním pololetí stavby 4300 bytů, nejvíc v Česku. Kvůli prasklému potrubí neteče v Uherském Ostrohu a Ostrožské Nové Vsi voda. Brněnští strážníci kontrolují parkování u koupaliště Riviera a zítra bude převážně jasno s teplotami do 35 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. Stavebníci začali v letošním prvním pololetí na jihu Moravy stavět obytné budovy se 4312 byty, což byl nejvyšší počet v celém Česku. Meziročně jde o nárůst o 130%. Dostavěných bytů naopak meziročně mírně ubylo. Jejich počet se snížil o 44 bytů na 1946. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil Český statistický úřad. Uherský Ostroh i Ostrožská Nová Ves na Uherskohradišťsku jsou kvůli prasklému potrubí bez vody. Oprava by podle webu slováckých vodáren a kanalizací měla trvat do 10. hodiny večerní. Jde už o třetí velkou havárii v těchto městech v letošním roce. Místostarosta Uherského Ostrohu Tomáš Bravený z Hnutí ANO doplňuje informace o případném dalším řešení stavu potrubí.
4: Jsme se předběžně, když se na začátku zdráhali, domluvili na tom, že pokud jejich předsednictvo v září, kdy má zasedat, schválí investice vlastně do této opravy a do projektové dokumentace, tak to je jediná vlastně cesta, na kterou my můžeme spoléhat a doufejme, že se to tak začne dít a ta postupná rekonstrukce se nějakým způsobem rozjede.
2: Česká armáda letos nabere téměř 3000 nových vojáků, to je zhruba o 750 více, než původně plánovala. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD to uvedl při dnešním slavnostní přísaze vojáků ve Vyškově. Premiér Andrej Babiš z ANO zároveň řekl, že armáda má pro příští rok zajištěné financování ve výši 2% HDP. Vláda podle něj rozpočet na příští rok schválí do konce září. Státy NATO se zavázaly dávat na obranu 2% HDP. Česko loni nesplnilo a v letošním rozpočtu s tím současný kabinet taky nepočítá. Městská policie v Brně eviduje desítky přestupků na novém parkovišti mezi koupalištěm Riviera a rozestavěnou arénou na výstavišti. Špatně tam parkují především návštěvníci bazénů, stojí na trávě, v dělících pásech mezi silnicemi nebo na chodnících ve stínu pod lávkou na koupaliště. Nejhorší je situace o víkendu, pokračuje mluvčí strážníků Jakub Ghanem.
5: Nejčastěji se tedy zabýváme zábory zeleně a dalších ploch, jde o desítky případů a v posílených kontrolách určitě budeme pokračovat i v srpnu. Řidiči, kteří takto vědomně a nesmyslně ničí trávníky nebo blokují ostatním cestu, tedy musí počítat s postihem.
3: Počasí.
2: Zítra na jihu Moravy čekejte jasno nebo jen velmi malou oblačnost. Nejvyšší teploty vystoupí na 32 až 35 stupňů. Podrobnosti za chvíli přidají brněnští meteorologové.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na cestě do Brna po dálnici D1 se od Ostrovačic tvoří kolony, s nimi počítejte i v opačném směru na výjezdu z Brna, zhruba postý 88. kilometr. Na D2 pozor na dojezdu do Brna u nehody na prvém kilometru. Nehoda omezuje provoz také na výjezdu z Brna po silnici 52 u obchodního centra Futurum. Opatrně projíždějte i místem nehody na silnici 50 u Marev, stejně jako na Třebíčské ulici v Náměšti nad Oslavou. Pohodu na cestách přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
6: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
0: Dobré odpoledne, 4 minuty po 17. hodině posloucháte Český rozhlas Brno. Od mikrofonu vás zdraví Eliška Zárecká. Máme pátek 14. srpna roku 2026. Den v kraji začneme přehledem aktuálních událostí z Jižní Moravy. Krátce poté nabídnu předpověď počasí a pár minut před 17:30 se společně s naším regionálním stopařem vydáme na historicky první celobrněnské hody. Tak určitě zůstaňte s námi.
6: Český rozhlas Brno, den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Brno. 7 minut po 17. hodině přinášíme zpravodajský souhrn. Dnes s Pavlem Chaloupkou.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihomoravském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Ještě jednou dobré odpoledne. Čeští zemědělci sklidili přes 95% ploch s obilím. Nejdál jsou v Jihomoravském, Zlínském a Olomouckém kraji. Průměrné výnosy se pohybují kolem 5,4 tuny na hektar, tedy skoro o pětinu méně než loni. Na vině je podle mluvčí agrární komory Barbory Pánkové především nedostatek srážek a horko.
3: Pro zemědělce to znamená také významný ekonomický dopad. Jen u obilovin a řepky odhadujeme při současných cenách výpadek tržeb zhruba na 8 až 10 miliard korun.
2: S výlukou vlaků musí v noci na sobotu počítat cestující mezi Prahou a Brnem. Opravy u České Třebové zasáhnou několik nočních dálkových spojů. Některé pojedou odklonem přes Havlíčkův Brod, jiné přes Olomouc. Náhradní dopravu do Brna zajistí autobusy jedoucí podle výlukového jízdního řádu. Návštěvníci koupaliště Riviera v Brně kritizují přístup od nových parkovišť. Dělníci je postavili na opačné straně koupaliště u rozestavěné arény na výstavišti. Více než 400 míst má sloužit hlavně pro ni. Zatímco k aréně se dá pěšky z parkovišť dostat, směrem ke koupališti je to komplikované. Lidé proto přebíhají silnici i okružní křižovatku. Na několika vodních nádržích na Jižní Moravě se tento týden zhoršila kvalita vody. V obou lagunách Nových Mlýnů a ve vodní nádrži Letovice kleslo hodnocení hygieniků na 4 z 5 stupňů. Voda je tedy nevhodná ke koupání. Na Brněnské přehradě se voda zhoršila z 2. na 3. stupeň. Ode dneška do neděle oživí brněnské ulice aktivity spojené s oslavami Dne Brna. Akce připomíná významnou událost, kdy město odolalo dobývání švédských vojsk v roce 1645. Důležitost oslavované události připomíná mluvčí turistického informačního centra Hana Bánovská.
4: Ovlivnila potom i pozici města Brna v tom dalším historickém vývoji a upevnila jeho pozici navzdory silné tehdy Olomouci, tu moravskou metropolí. Stalo Brno.
2: V centru Brna dnes začaly také první celoměstské hody. Jim se budeme věnovat za chvíli.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Máme 17 hodin a 13 minut, je čas na předpověď počasí. Podrobnosti má pro nás meteoroložka Bára Kučerová. Dobré odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
1: Jaké je právě teď počasí v městech Jihomoravského kraje?
2: A tak stále máme na obloze jasno, ty teploty se teď nejčastěji pohybují mezi 29 a 32 stupni Celsia a k tomu, pokud vané, tak vítr slabý, nejčastěji to jsou severní nebo východní směry.
1: A jaké počasí bude v průběhu večera a noci?
2: A zůstane jasno, přechodně se může objevit malá oblačnost a zítřejší ranní teploty se budou pohybovat mezi 16 a 13 stupni Celsia. V údolích tam teplota může klesnout i trošku níž, lokálně může být kolem 11 stupňů.
1: Co nás čeká o víkendu?
2: Zítřek začne nebo bude stejný jako teď ty poslední dny, to znamená jasno, případně jen velmi malou oblačnost, zítřejší maximální teploty budou vyšší než ty dnešní 32 až 35 stupňů Celsia a zítra bude vát slabý přes den mírný jihovýchodní až jižní vítr s rychlostmi asi do 25 km v hodině a neděle potom aspoň zpočátku bude podobná tomu zítřku, to znamená jasno, slunečno, odpoledne, ale převáží polojasno nebo až oblačno. A také už se s menší pravděpodobností mohou objevit přehánky a potom s postupem večera bude ta pravděpodobnost na výskyt přeháněk a srážek růst, ale i tak nedělní maximální teploty vyšší než ty zítřejší, tedy sobotní 33 až 37 stupňů Celsia.
1: Říká Bára Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkuji vám a přeji vám ještě hezký den. Naslyšenou.
2: Pěkný den i vám, naslyšenou.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Čtvrtečním hostem 20. srpna bude spisovatelka Jana LeBlanc, která se synem Benjamínem napsala knihu Tramvaják. Co hlavního hrdinu příběhu přimělo pátrat po tom, jak funguje městská doprava? Jaký manuál nabízí kniha pro budoucí tramvajáky a tramvajačky? A proč je dobré nevzdat se svého snu? A jak náročné je získat dětský tramvajový řidičák? To všechno se dozvíte, když budete s námi. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písně.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Brno o tomto víkendu poprvé v historii zažije celoměstské hody. Třídenní veselí tak navazuje na několik let trvající snahu vracet místní folklor do života. A jestli se to daří, se zašel na náměstí Svobody v Brně podívat i náš regionální stopař Vojta Halaš. Vojto, jak to v centru momentálně vypadá a na co se příchozí mohou těšit?
2: Ahoj Eliško, hezké odpoledne tobě i posluchačům. Do centra Brna dorazí více než 250 krajovaných zástupců CHAS z 23 městských částí. Třídenní program od dneška až do neděle nabídne slavnostní průvod, moravskou besedu i tradiční hodovou zábavu. První hodový den, tedy dnešek, patří především přípravám a stavění hodové máje. Program tady na náměstí Svobody začal už ve 13 hodin ručním stavěním máje. Od 15 hodin tu vyhrává i cymbálová muzika. Hody zaujímají kolimdouci, je tu momentálně několik stovek lidí, kteří momentálně přihlížejí právě finišování vztyčení máj. Hlavní část oslav ale přijde zítra. Ve 13 hodin vyrazí od Nové radnice slavnostní průvod stárků a CHAS a krojovaní projdou centrem města a v 15 hodin převezme představitel města Brna hodové právo. Následovat bude společné tančení právě moravské besedy a komentovaná přehlídka krojů. Po třech dnech oslav program zakončí v neděli bohoslužba v bazilice na nebevzetí Panny Marie na Mendlově náměstí.
1: A jak myšlenka celobrněnských hodů vznikla? Pro města tato akce přece jen není typická, i když na druhou stranu většina městských částí jsou původní vesnice.
2: Možná můžete slyšet teďka potlesk, protože právě se povedlo styčit máju. No ale zpátky k té myšlence. Ta vznikla z projektu participativního rozpočtu zaměřeného na obnovu tradic Brněnska. Jak si přesně říkala, většina brněnských městských částí jsou původně vesnicemi, které měly své tradice a po připojení k Brnu je ztratily. Můžeme jmenovat například CHASy třeba z Bosonouch, Černovic, Komína, Královopole, Líšně nebo Židenic. A právě rozdílnost jednotlivých částí města má být jedním z hlavních motivů. Hodu. Každá městská část může představit vlastní kroj, zvyky i způsoby, jakým se u ní tradiční hody slaví. Celoměstská akce tak nemá vytvořit jednu brněnskou tradici, ale naopak ukázat, jak pestré folklorní dědictví se v jednotlivých částech města dochovalo.
1: Tolik regionální stopař Vojtěch Halaš, který se nám přihlásil do vysílání z víru prvních celobrněnských hodů. Vojto, děkujeme. Já ti přeji ještě krásný den. Naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou a nashledanou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Brno. Je 17 hodin a 29 minut. Lidé kroutí hlavou nad novými parkovišti mezi brněnským výstavištěm, arénou a koupalištěm Riviera. Při jejich navrhování zřejmě nikdo příliš nemyslel na chodce, kteří si tam cestu zkracují mezi keři, přebíhají silnici i kruhový objezd. Zaměřil se na to Tomáš Kremr. Uslyšíte o tom v dnešním díle podcastu Brněnská jedenáctka. Tentokrát s Davidem Nekvindou dopoví příběh, který před dvěma týdny otevřeli. O babičce, která dětem do nemocnic zařizuje klimatizaci. Dozvíte se ale taky, jak těžké je do brněnské zoo sehnat tygra, anebo že v lesích v Brně a okolí začal kvůli suchu listopad už v srpnu.
1: Brněnská jedenáctka. Týdenní zpravodajský souhrn Českého rozhlasu. To, co jinde neuslyšíte, je to nejdůležitější z Brna a okolí do 11 minut.
2: Zdravíme vás u brněnské jedenáctky Českého rozhlasu Brno a Radiožurnálu. Vítá vás Tomáš Kremr
3: a David Nekvinda. Přinášíme nemilou zprávu pro všechny, kteří se rádi chodí koupat na brněnskou přehradu.
2: Lesy města Brna tam kvůli suchu a výstraze před požáry nechali uzavřít všech 9 veřejných grilovacích míst.
3: Takže na prigl jedině s vlastní svačinkou.
2: No a hlavně voda tam od hygieniku dostala smajlíka, který se neusmívá, ale ještě se zároveň ani nemračí, takového jako...
3: Když to řeknu trochu dospěleji, tak kvalita vody dostala trojku, protože už není tak dobrá, po koupání je potřeba se vysprchovat a když si z přehrady odnesete vyrážku, tak se úplně nedivte.
2: Horší je to, ale ještě na Nových Mlýnech, tam už hygienici udělili smajlíka červeného, zamračeného, známka číslo 4/5.
3: Jistější je tedy zajít si na koupaliště, tam snad mají všude chlorované, bezsinicové jedničky.
2: Třeba na největší brněnské venkovní koupaliště Riviera.
3: U něj se dá toto léto díky novým parkovištím u arény na výstavišti celkem dobře zaparkovat.
2: A to je pravda, pro auta to tam je, nově dobré, ale pro chodce už horší.
3: Protože parkoviště pro víc než 400 aut stojí za velkým městským okruhem v Bauerově ulici.
2: Minulý víkend jsem se tam měl podívat a překvapilo mě, kolik lidí na parkovišti kroutilo hlavou nad tím, že se z nich dá sice celkem snadno dostat k aréně, která tady ještě není otevřena, ale na opačnou stranu k Riviéře už ne.
3: Správná trasa existuje, ale je zbytečně dlouhá. Tak místo ní lidé přebíhají tři pruhy silnice, šlapou mezi vysázenými keři nebo chodí prostředkem okružní křižovatky.
2: Bavil jsem se o tom s několika lidmi a jedna paní mi dokonce řekla, no někam o tom napište, to je teda hruza, tak o tom teda píšeme. Nebo spíš natáčíme.
4: Já jsem parkovala tam naproti a musela jsem jít přes ten kruháč vlastně po silnici, bez chodníku, až semka, no.
2: Podivuje se žena, která míří s kočárkem k lávce vedoucí přes velký městský okruh ke koupališti Riviera. Hned na dalším parkovišti vedle sjezdu od Pisáreckého tunelu potkávám rodinu s dítětem.
5: Musíme přejít tamhle ty obrubníky, vstoupit do vozovky, přejít přes ten dělící pás, znovu vstoupit do vozovky, znovu po trávě.
2: Ukazuje otec směrem k nejbližšímu parkovišti u Riviery, ze kterého jako z jediného vede k lávce jasná cesta, tedy skoro.
5: A nebo jít po trávě, jak chodí 90% lidí, čili tu trávu úplně zašlapali, tam už je jenom hlína, tam není tráva. Prostě z tohohle parkoviště s kočárem je jediná cesta jít snad tamhle k bývalému Tuzexu, k aréně a takhle po těch chodníkách, protože tam někde jsou možná vyznačeny přechody.
2: A je to přesně tak. K ani ne 100 metrů vzdálené lávce vede skoro pětkrát delší trasa oklikou. Ta zároveň ani není z parkovišť vidět.
4: No je to pěkně na prd, pěkně na prd. Jsem tady z toho parkování hodně zmatená.
2: Stavba parkovišť byla součástí velké rekonstrukce území za víc než 500 milionů korun. To všechno kvůli aréně, která má otevřít letos na podzim, říká mluvčí Brna Filip Poňuchálek.
6: Oni v současné době ještě nejsou hotové všechny parkovací plochy, tudíž se jedná o staveniště.
2: Parkoviště, o kterých mluvíme, ale stavebně hotová evidentně jsou.
6: Na místě také ještě není instalovaný navigační systém.
2: Do celé stavby přitom byly zapojeni i státní silničáři a několik městských firem. O situaci chodců se zřejmě budou bavit teprve teď.
6: My momentálně projednáváme s policií České republiky možné změny, a to s ohledem na fungování pěších tras a stížnosti občanů, a to včetně nelegálního parkování.
2: Část řidičů totiž vyhledává právě to parkoviště, které je ke koupališti nejblíž. Láká je tam jediný stín v okolí, který poskytuje lávka pro pěší a kvůli tomu stojí na trávě, ve středových pásech mezi silnicemi nebo na chodnících, kam se s auty mohly dostat jedině jízdou v podstatě přes autobusovou zastávku, dodává mluvčí městské policie Jakub Ghanem.
7: Jde o desítky případů a v posílených kontrolách určitě budeme pokračovat i v srpnu.
2: Řidiči teď mezi arénou a Riviérou parkují zadarmo. Na podzim si areál převezme městská firma Brněnské komunikace, která do té doby upřesní, v jakém režimu a za kolik peněz tam budou řidiči parkovat. Jestli se do té doby něco změní i pro chodce, jisté není. Teď tu máme další stavební průšvih, řekněme, a je z komína.
3: Uprostřed městské části stojí dům, říká se mu Stará hasička, protože tam dřív hasiči opravdu sídlili, ale teď je z toho komunitní centrum.
2: Hotové už je skoro rok, ale nikdo ho nesmí používat. Byl jsem se tam podívat a starostka mě vítala slovy. No, vy jste asi první člověk, kromě nás z úřadu nebo ze stavby, kdo to tady uvidí uvnitř. Normálně tam vlastně chodí jenom každý den ráno, někdo vyvětrá, otevře okna a pak zase odejde, jinak tam nikdo nechodí.
3: V čem je problém? Stavba, kterou platí a řídí magistrát, má rok zpoždění. Firma loni v září dům dokončila i vybavila uvnitř, ale nestihla dodělat dlažbu kolem.
2: A ta dlažba k používání domu sice není zas tak moc potřeba, jenomže úřady stavbu povolovaly jako jeden celek, tedy i s dlažbou, takže doteď nikdo tu budovu pro děti, rodiny a seniory neskolaudoval.
3: Kdybyste ale teď šli kolem, řeknete si, vždyť už je dlažba hotová, tak v čem je háček? A ten háček je v tom, že je udělaná prostě blbě, jak si říkají místní lidé.
8: No, oni to snad že se to bude předělávat, někdo říkal, jo, že prostě lidi nadávají, že je to hrozně, že je to prostě opravdu nerovný, jako jo.
3: Takže se to musí předláždit a skoro celé.
2: Takže když už je to hotové, tak se do toho musí znovu hrábnout. Firma za to všechno dostane od magistrátu pokutu, i protože má to roční zpoždění. Nicméně situace zašla už tak daleko, že nakonec magistrát otočil a teď hledá všechny způsoby, jak nakonec po roce to komunitní centrum přece jen otevřít.
3: A jestli se to povede, budou v městské části nadšení a v kanceláři architekta města Brna taky.
2: Protože to bude první stavba, která skutečně vznikla a zároveň tedy vzešla z teď už 24 uspořádaných architektonických soutěží.
3: Na webu i rozhlas máme k tématu článek i fotky, můžete se podívat, jak to uvnitř komunitního centra vypadá.
2: A tak jak vypadá ta dlažba.
3: Jak dlouho trvá dostat do Brna Tigry?
2: Tak to by člověk řekl, že je celkem jednoduché, že se prostě z brněnské zavolá do nějaké jiné zoo a řekne, prosím vás, my bychom chtěli nějakého tygra, už tady žádného nemáme, tak prosím, pošlete nám nějakého.
3: Jenže pořídit si tygra, to není jako kupovat si rohlík. Brněnská zoo už snad nejméně 5 let řeší, že by ráda 2 tygry z Indonésie, ale není to jen tak.
2: Zoo je chce ze Sumatry, už o tom mluví opravdu dlouho, ale pořád se to posouvá. Na Sumatře žije v přírodě asi 400 tygrů, což tedy není mnoho, a v zajetích na světě žije asi 130, což je tady ještě méně.
3: Výborná matematika. I proto je to prostě složitý chovatelský i diplomatický proces. Brněnská zoo to ale neskouší jen v Ázii, ale taky v Německu, kde už si vyhlédla jednoho samce.
2: Už to taky vypadalo skoro na spadnutí, že přijede, ale to taky není jenom tak, protože zvíře se třeba musí různě otestovat i geneticky, jestli bude mít zdravá mláďata a zároveň jestli může i do zoo, tedy k nám do Brna, kde nehrozí, že tam bude i nějaká jiná geneticky spřízněná tygřice, jak je těch tygrů málo, aby spolu mohli založit novou rodinu.
3: Což tedy zrovna teď nehrozí, protože poslední brněnská tygřice, přivezená ze zoo v Dublinu před víc než 20 lety, loni uhynula.
2: Jmenovala se Satu a byla to tedy vážně tygřice, ale rozhodně ne žádná dračice, bych to tak nazval, protože chovatelům se jí nepodařilo opakovaně oplodnit nejenom jako normálně po tygrovsku, ale ani uměle to nešlo.
3: Takové oplodnění po tygrovsku, to si ani nechci představovat. Asi Satu jednoho tygra, 11-letého Dika, dokonce zabila.
2: No, ne, prostě znamená, ne, prostě nechtěla. No, teď tedy brněnská zoo žádného tygra ani tygřici nemá, i když je chovala od roku 1987 a v 90. letech se dokonce i pár tygřích mláďat narodilo.
3: Tak snad se v Brně dlouhodobé úsilí povede a tygří populace trochu rozkvete. V lesích v Brně a okolí je tak sucho, že to tam někdy už teď vypadá jako v říjnu.
2: Listy žloutnou a padají ze stromů.
3: Kéž by to znamenalo, že budou dřív Vánoce, ale bohužel listopad je ještě daleko, i když někde už nechtěně nastal.
2: Podle lesníků desítky procent mladých stromů letošní sucho vůbec nepřežili, takže příští rok už je nebudou sázet na jaře, ale radši na podzim, aby měli o trochu větší šanci přežít.
3: Největší problémy teď mají buky, modříny a jedle, čili se budou spíš víc sázet duby a borovice.
2: Čili méně bukovic, víc žaludů.
3: Máme pro vás pokračování KK, tedy kauzy klimatizace.
2: A tím připomínáme naši 2 týdny starou epizodu o babičce Ivaně Jochimkové z Pozořic u Brna, která nechtěla, aby její vnučka v dětské nemocnici ležela na pokoji v 35 stupních.
3: Nakonec svou neodbytností přiměla management nemocnice, aby od farnosti v Pozořicích přijal klimatizační dar a sám je začal nakupovat, i když jenom mobilní.
2: Což se tedy už taky stalo, jenomže farníci, kteří se na několik těch klimatizací složili, vybrali nakonec mnohem víc peněz. peněz, než čekali a zůstalo jim ještě asi 100 000 korun.
3: A tak Ivana Jochimková začala pátrat po dalších neklimatizovaných dětských odděleních. Do toho přišla na firmu, která se rozhodla, že za cenu mobilní klimatizace nainstaluje na oddělení výkonnější pevné zařízení.
2: A to konkrétně do nemocnic ve Znojmě, v Třebíči, v Jihlavě a v Boskovicích. A paní Jochimková je z toho nadšená.
9: Protože na počátku jsem na to všecko byla úplně sama, ale přidávalo se tolik lidí postupně, kteří chtěli pomoct, přispět radou, činem, penězi. No je to něco ohromného.
2: Lidé by si měli víc stěžovat. To neříkám já, to říkají právníci z kanceláře ombudsmanky.
3: Říkají to s ohledem na stavební řízení, které je od poslední velké změny stavebního zákona před 2 lety minimálně v Brně i okolních městech extrémně dlouhé.
2: Někdy trvá roky dva, než centrální stavební úřad v Brně něco povolí, jak si stěžují i někteří starostové městských částí. Důvodů je víc, není to úplně jednoduché, ale mezi těmi důvody je i ten, že lidé před 2 lety poslali na magistrát přes 9 000 často nekompletních nebo prázdných žádostí o stavební povolení ještě podle toho starého zákona, aby to stihli.
3: A zahlcení úředníci, kterých je málo, doteď řeší ještě asi 500 takových starých podání. Doteď se z toho prostě úplně nevyhrabali.
2: Celkem podrobně to rozebíráme v článku na webu iRozhlas, najdete ho v jeho regionální sekci Jihomoravské. Přinášíme tam i příběh muže, který čekal 10 měsíců na to, než na úřadě v Tišnově jeho žádost o povolení rodinného domu vůbec někdo otevřel.
3: Ten článek je napsaný v přítomném čase, jakože pořád čeká, ale po jeho vydání už můžeme mluvit v minulém, protože ten muž nakonec povolení dostal, trvalo to 3 dny.
2: Což ale prosím neznamená, že teď budeme psát články a točit reportáže o všech takových spožděních, protože to bychom asi taky nezvládli, na to nemáme kapacitu a byli bychom zahlceni jako ty stavební úřady, tak to se tady omlouvám.
3: Naopak, jak radí právníci ombudsmanky, na nečinnost si stěžujte u nadřazených stavebních úřadů, je to vaše právo a jinak to nejde. Jak říká třeba šéf stavebního oddělení ombudsmanky Pavel Půček.
10: Víte, ono se to vleče, já už rok čekám na stavební povolení, ale já si stěžovat nechci, já se bojím, nešlo by to nějak jinak, ale ono to jako jinak nejde. Prostě musíte si vlastně ty svá práva hájit těmi zákonnými kroky.
2: Tak to bychom mohli dát jako tip na víkend, psát stížnost na stavební úřad.
3: A nebo jestli vás zrovna toto úplně neláká, můžete jít v sobotu na první celobrněnské hody.
2: Nebo se schladit do nové expozice v kasematech na Špilberku.
3: A nebo jet na koupák na Riviéru.
2: Ale jděte tam radši městskou hromadnou dopravou.
1: Brněnská jedenáctka. Poslouchejte také v mobilní aplikaci Můj rozhlas anebo na webu mojrozhlas.cz.

0: úterním dopoledním vysílání 18. srpna po 11. hodině přivítám ve studiu ředitelku Filharmonie Brno Marii Kučerovou. Řeč bude o letních koncertech, novinkách v nadcházející sezóně nebo dramaturgii vystoupení, která vedle klasických děl reflektují třeba i svět počítačových her. Na zajímavý rozhovor i váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
1: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání.
2: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelný ring.
3: Ti plotňáci, které my máme trošku obestřené jakousi aureolou zvláštnosti a bohemství, tak to tak vůbec nebylo, to byli prostě sprostí zločinci. A tady tenhle ten jeden z těch sprostých zločinců opravdu vzal toho chlapečka jenom tak z plezíru a hodil ho na Dornichu do Mlýnského náhoru, kde se ten klučina utopil. A bylo to proto, že se mu tak zrovna zachtělo.
2: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
1: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

Je pozdě v noci, všude je klid, jen moje srdce nějak moc buší, prosím, namaluj Bože už sluneční svět. Ty její oči zas vidět musím. Zas vidět musím. Hledám tě ve snech, ale dnes nějak nesním. Asi to bude tím, že vůbec nespím. Vím, že to nejde postrčit čas, přesto to zkouším.

ženu se za tebou mlhou bílou jak sníh, ani ten vlak na mě nemá. Jsem tak rychlej, že ani nevrhám stín, letím za tebou. Prozrážím větve a už vidím síl, je to ten dům s hnědou střechou. Hledím ti do očí, ty vracíš ten úsměv, který jsi mi dala na rozloučenou.

až zase někdy pojedu pryč. Byť se mi z toho už teď kufr zvedá, i kdyby na den nebo až na měsíc nemůžu dočkat.

0: znova.
1: Posloucháte Český rozhlas Brno, pokračuje pořad Den v kraji. Je tu 42. díl našeho cyklu Temné letopisy moravské. Připomíná ty smutnější součásti historie Moravy, které často zasáhly životy mnoha rodin. Cyklus uváděný hercem Michalem Isteníkem zní každý všední den v tomto čase.
2: Český rozhlas Brno uvádí Temné letopisy moravské s Michalem Isteníkem.
3: 1997. Trosky bývalé mototechny pohřbily dělníky. I když se zdá nelogické mít v samotném srdci Brna prodejnu potřeb pro motoristy, bylo tomu desítky let tak. Na náměstí Svobody mezi tehdejším Mléčným barem a Státní bankou Československou fungovala až do první poloviny 90. let minulého století. Když dělníci dům připravovali na novou etapu existence, byla to pro část z nich práce poslední. Zdi i stropy se nečekaně zhroutily jako pomyslný domeček z karet a zabili 5 lidí. Další desítku trosky zranili. Jeden z nich čekal v sutinách téměř celý den na vysvobození. Jednalo se o zlomek vteřiny a utéct nebylo možné. Když jsem zjistil, co se mnou stalo, snažil jsem se vyprostit. To se mi nepovedlo, neboť jsem byl zcela zasypán pod hromadou suti. Po většinu této doby jsem byl při vědomí, takže jsem slyšel, s jakým úsilím záchranáři pracují. I jim hrozilo velké nebezpečí. Vzpomněl na to později v rozhovoru pro deník Rovnost. Dům spadl kolem 2 hodiny odpoledne. On pod troskami přežil i noc, kdy teploty klesly do mrazivých hodnot. Psal se 22. říjen 1997. Česká republika se tehdy vzpamatovávala z katastrofálních povodní, takže tragédie zůstala trošku v jejich stínu. Za příčinou katastrofy museli znalci do minulosti. Před druhou světovou válkou nechal tehdejší majitel domu kvůli zvětšení oken odstranit 2 ze 4 nosníků. Ty zbylé byly už od té doby neúměrně zatížené a zvýšený provoz při rekonstrukci nevydrželi. Projektanti modernizace domu ovšem s takovým zásahem ohrožujícím dům nepočítali a nezohlednilo jej ani stavební povolení. Policisté prověřovali odpovědnost hlavního projektanta, statiků, zástupce stavební firmy i stavby vedoucího. Trest pro nikoho z viníků nepřišel. Zasáhla tehdy prezidentská amnestie. Tehdejší zásah však vstoupil do historie ještě z jednoho důvodu. Na stavbě pracovali načerno ukrajinští dělníci a záchranáři tak ani nevěděli, kolik lidí mají v sutinách hledat. Mezi 5 oběťmi byli 3 Češi, 1 Ukrajinec a 1 Slovák.
2: Český rozhlas Brno, Temné letopisy moravské.
1: To byl 42. díl našeho cyklu Temné letopisy moravské. Najdete jej stejně jako ostatní díly i na našem webu a v aplikaci Můj rozhlas. Další kapitolu letopisů nalistujeme společně s hercem Michalem Isteníkem a kolegou Milošem Šenkýřem jako autorem zase v pondělí.
2: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

Hasta luego.

0: Je 17 hodin a 55 minut, posloucháte Český rozhlas Brno. Je čas na letní servis. Teploty venku zase letí vzhůru a možná přemýšlíte o tom, kam se o víkendu zajít vykoupat. Zprávy od jihomoravských hygieniků, kteří sledují hlavní přírodní koupaliště, přehrady a rybníky v Jihomoravském kraji, ale nejsou moc dobré. Na brněnské přehradě je zhoršená jakost vody, tedy označená trojkou ze 4 stupňů kvality na Kozí horce, Osadě, Rokli, Sokolském koupališti i Rakovci. Prakticky tato informace znamená, že je tam mírně zvýšená pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů. Po koupání se doporučuje osprchovat. Novomlýnské nádrže jsou na tom ještě hůř. Laguna 1 a 2 na horní nádrži jsou na stupni 4 a problémem je tam zvýšený výskyt sinic a snížená průhlednost vody. V tomto případě už mluvíme o tom, že koupání je tam nevhodné. Stejné je to i na vodní nádrži v Letovicích. Naopak dobrou zprávou je, že jedničkou jsou stále označené koupací lokality jako například rybník Suchý na Blanensku, přírodní biotop Brnojích, vodní nádrž Lučina na Hodonínsku, koupaliště Vémyslice na Znojemsku nebo Vranovská přehrada, pláž Vranov. A pokud zamýšlíte vyrazit k vodě na Vysočinu, zhoršenou jakost vody má domanínský rybník u Bystřice nad Pernštejnem. I tam by měli být opatrní především lidé s oslabeným zdravím. Mírně nižší kvalitu vody mají Dalešická přehrada, Novoměstské koupaliště, Pilská nádrž a rybník Medlov. A to bylo z pořadu Den v kraji pro dnešek vše. Následují zprávy s Pavlem Chaloupkou a poté Morava, krásná zem s Jiřinou Ostrou. Od mikrofonu se pro tuto chvíli loučí Eliška Zárecká. Přeji vám krásný den, naslyšenou.
1: Český rozhlas Brno.

0: Bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: V brněnské Slatině vznikne nový kulturní dům a magistrát hledá stavební firmu. Tři nejvyšší stupně sucha panují na 88% území Česka. Policie po více než dvou měsících vypátrala vězně, který opustil nestřežené pracoviště ve Znojmě. A zítra bude převážně jasno s teplotami do 35 stupňů. Dobrý večer, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. Brněnský magistrát hledá firmu, která v městské části Slatina postaví nový kulturní dům. Budova za 300 milionů korun má na podzim začít vznikat ve Zlínské ulici. Zhruba do dvou let nahradí současný starý sál s kapacitou pro asi 100 lidí. Nový bude 3x větší. Součástí bude i zázemí pro spolky nebo knihovna, říká nezávislý starosta Jiří Ides.
2: Kulturní sál se začne stavět v místě parkoviště vedle nákupního centra Slatinka. To znamená vlastně parkovací místa, která tam dnes jsou, tak půjdou pod zem, ale současně i ve stejném počtu budou nově nahrazená i na povrchu. To znamená, v součtu to místo získá plus 50 parkovacích míst.
0: Extrémní, výjimečné či výrazné sucho, tedy některý ze tří nejvyšších stupňů sucha, panuje v Česku na více než 88% území. Hodnota platí pro hloubku do 1 metru. Extrémní sucho je aktuálně na 60% území. Vyplývá to z aktuálních dat portálu Intersucho. Podle bioklimatologa Miroslava Trnky letošek spolu s loňskem vytváří výraznou suchou epizodu. Zatím nedosahuje minim z let 2015 až 2019. Policie předala zpátky do výkonu trestu muže, který začátkem června ve Znojmě odešel z nestřeženého pracoviště mimo areál věznice. Pátrala po něm přes 2 měsíce. Jaké tresty vězňům za takové chování hrozí, popisuje mluvčí policie Petra Hrůzová.
3: Útěk z výkonu trestu odnětí svobody je trestným činem maření výkonu úředního rozhodnutí. Osobě, která uprchne z věznice nebo jinak zmaří či podstatně stíží výkon rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu veřejné moci, hrozí trest odnětí svobody až na 5 let.
0: Šíření plamenů kolem Omyše se v noci vynutilo urychlenou evakuaci více než 2000 lidí. Mezi nimi byly také 300 českých občanů. Lékaři ošetřili celkem 40 zraněných a 8 z nich zůstává ve vážném stavu. Česká diplomacie nemá informace o tom, že by mezi nimi byli také Češi. Několik českých turistů ale utrpělo lehké popáleniny.
1: Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekejte jasno nebo jen velmi malou oblačnost. Nejvyšší teploty vystoupí na 32 až 35 stupňů. Foukat bude slabý, postupně mírný jihovýchodní až jižní vítr. Rozptylové podmínky ráno většinou dobré, přes den pak velmi dobré. Biozátěž na trojce tedy vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Kolony před Brnem se na dálnici D1 tvoří odkývalky. Na D2 pozor u nehody na 53. a půltém kilometru ve směru na Slovensko. S omezením po nehodě počítejte na okraji Modřic na křižovatce u Olympie. A nehoda je hlášena i u Němčic nad Hanou, tam je to na silnici do Měrovic. Cesty bez nehod přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

Pěkný večer, přátelé. Právě začala druhá část dnešní Moraví krásné země. No a začala pěkně zvesela polkou Josefa Konečného Když tě vidím. Hrála přes Polanka. No, já vás sice nevidím, mě někteří vy vidíte, nicméně vám všem příjemný poslech pěkných písniček přeje Jiřina Ostrá. No a jaké budou písničky ze srdce? Budou tři. Pro Honzíka Buřila z Brna zazní tolik oblíbená Morava krásná zem. No a pro pana Jendu z Hovoran to bude Valčík po našem v podání Žadovjáku. No a k paní Věroslavě z Brna Vinohrad přiletí Holuběnka. Další písničky, jak už je ostatně zvykem, neprozradím, ale připomenu, že svátek mají u nás Alanové, na Slovensku Mojmírové. Přeji vše dobré. Ještě telefonní číslo 726 46520 a teď už sedlcké v podání cymbálové muziky Linda.

0: Tak, cymbalová muzika Linda dohrála a už první telefonáty. Ze Štítar se dovolal pan Milan Makovička. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Jinko. Já vás velice moc zdravím, vašeho kolegu nebo kolegyni a všechny posluchače. Já bych chtěl dneska popřát, nebo my dokonce s manželkou bychom chtěli popřát paní Jarušce Urbánkové do Křepic jejím krásným narozeninám. Přejeme jim všechno dobré, hodně štěstí, zdraví, spokojenosti s Františkem, ať si užívá, no zkrátka ty léta, co jako budou utíkat i do dále. Ale chtěl bych ještě k tomu podotknout, ať celý týden přenechá Františkovi službu v kuchyni.
0: A tak já myslím, že to František rád převezme, ne? Co říkáte, pane
1: Milane? No jasně, že jo. To on pro ní udělá všechno, protože ona taky pro ně udělala moc hodně věcí, moc služeb a všeho možného.
0: Tak dá se říct, že si sedli navzájem, že, pane Milane? Prostě
1: ano.
0: Byl to dobrý výběr a Jaruška s Františkem žijí šťastný život. Tak jo, tak bude písnička hezká.
1: Jiřínko, písničku bych chtěl poslat Mirkovi Dobánova a paní Barankové do Bojkovic, protože sklízela minulý týden nějakou takovou hráli tam Koměné, no a měli, ona měla tam s nima nějakou takovou jako dobrou společnost a všechno možné. Tak sklízela od nich dobrotu a všechny možný
0: samé uznání, že, jako, pane Milane?
1: Tak jasně. Jedinko, a když už jsme u toho někdy zase, víte, kterou, ne?
0: Jo, Komenskou vesničku, tak jo.
1: A Mirka a ještě Bětku Dobánova.
0: No prostě všechny vaše známé, pane Milane, protože na tom druhém telefonu už mám také posluchačku, která čeká.
1: A písnička aj pro vás. A hezky se opatrujte, jo?
0: Děkuji moc. Naschledanou.
1: A Ivanku taky, Ivanku Slavákovou.
0: Ano, a naschledanou, pane Makovičko. Hezký večer. Paní Anna z Miroslavy může mluvit. Dobrý večer.
2: Krásný podvečer vám přeju, paní Ostrá, do studia a samozřejmě všem posluchačům. Včera měli svátek Alenky a já bych popřála ráda zpětně své sestřenici Alence Kopečkové, rozené Fialové, z Nové Vsi u Oslavan a Alence Bočkové do Brna. Zároveň bych pozdravila manžele Koktavých a manžele Hochmanovi a manžele Smetákovi do Vítonic. Popřála bych děvčatům, které měly včera svátek, hodně štěstí, zdraví a pohody. A také samozřejmě všem přátelům a známým. A věřím, že písničku, kterou jste vybrala, takže všechny potěšíte a za kterou vám moc děkuji. A popřála bych vám hezký víkend, strávený někde v chládečku, s dobře vychlazeným pitím.
0: Děkuji.
2: Ať se vám daří.
0: Vám také. Naschledanou.
2: A zdravím všechny.
0: Naschledanou.
2: Nebo hezký večer.
0: Naschledanou. No a vracím se do polední části Moravy krásné země, prázdniny u babičky. Dnes, pokud nevíte, nám zaspívala 10letá slečna Stella Wolfová z Bystřice pod Hostýnem. No a vyslechli jsme v jejím podání známou písničku Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka Severní vítr. No a Stella samozřejmě zpívala moc pěkně, chodí také do sboru a to bylo poznat. A říkala mě, že byla na výletě v Adršpachu, že to bylo tedy výborné, úžasný zážitek. No ale teď už je u babičky a dědy, kde stráví asi dny do konce prázdnin, ale ještě mi říkala, že pojedou na nějaký ten výlet, tak milá Stelo. Já ještě jednou moc děkuji za zpříjemnění Moravy krásné země, měj se hezky a krásné prázdniny. No a kdybyste chtěli, přátelé, si poslechnout, jak Stella Wolfová, 10letá slečna, zpívala, tak můžete na našich webových stránkách přes audio archiv a tam si najdete celodenní záznamy, příslušné datum a můžete poslouchat. tak, ale teď už můžete poslouchat Šardičanku.

0: ale my tady otvíráme dveře všem milým posluchačům, kteří nás přijdou navštívit. Šadičanka zahrála směs pěkných písniček, no a já už otevírám dveře paní Zitě z Jevíčka. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní Jirinko Ostra, já vás srdečně zdravím, taktéž pana zvukového mistra, všechny posluchače tady tohoto nádherného pořadu a všechny mé přátelé rozhlasové. A já bych chtěla po vašich vlnách Jarušce Urbánkové poslat písničku, i když jsem už ji osobně gratulovala přes telefon, tak Jaruško, já vás ještě jednou srdečně zdravím a přeji vám hodně zdraví, hodně síly a hodně krásných chvíl s vaším panem Františkem. Však víte, proč vám toto říkám.
0: No ano, paní Jaruška samozřejmě velice pomohla panu Františkovi, to my tady víme, paní Zito, a pan František je nesmírně vděčný, jak se o něho starala, když mu bylo nejhůř. Tak jo, takže to je další milé přání a písnička pro paní Jarušku, ano?
1: Ještě jsem se paní Ostra chtěla zeptat, já jsem si nechala u vás zahrát písničku, tu srdcovku, až jednou na louce rozkvete vonavé kvíti. Ale já jsem neměla možnost to uslyšet, protože já taky mám někdy takové špatné dny a musím všeho nechat a
0: jít. Ale já mám pocit, paní Zito, že jsme se tenkrát domlouvali, že vlastně tato písnička, to zpívá Jarmila Veselá.
1: U vás není.
0: No, to je úplně jiný žánr, to je takový populár. Jo? Tak jo, tak asi vyberete nějakou jinou, tak ráda zahrají. Dechovka, cymbálovka.
1: Já jsem měla výšitky, že jsem vám nepoděkovala.
0: Ne. Vůbec ne. Tak jo, paní Zito, hezký tak večer přeji.
1: Já vám také hodně zdraví vám přeji.
0: Děkuji, nashledanou.
1: A k nám na pouť v neděli máme pouť.
0: Tak jo, tak si to užijte. Nashledanou.
1: Nashledanou.
0: No a paní Helča Jurčíková posílá písničku včerejšímu svátku Alence Němečkové z Jalubí, Aleně Grebeníčkové z Uherského Hradiště a také Aleně Vaňkové z Uherského Hradiště. Všechno nejlepší, ať se jim dobře daří. No a to přeje Helča i Fanek. A teď tady mám studiový mail. Dnes slaví 73. narozeniny náš drahý otec, dědeček, pan Josef Vaněk z Ostrožské Lhoty. Touto cestou bychom mu rádi popřáli do dalších let především hodně zdraví, štěstí, osobní spokojenosti, radosti z vnoučat Elišky a Matouška a ať mu stále chutná vínečko jako doposud. S přáním se připojují syn Karel s přítelkyní Danou, vnoučata Elišky Liška a Matoušek. No a je tady taková poznámka, prosíme o písničku například Morava krásná zem. No a náhoda tomu chtěla, že právě Morava krásná zem v tomto pořadu dnes zazní, pakliže jste poslouchali můj úvod, tak to je jedna z písniček ze srdce pro našeho milého posluchače, pro pana Honzíka Buřila z Brna. Tak Honzíku přeji krásný večer a krásný poslech Moravy, krásné země.
2: Tam, kde vlahý vítr vané, tma už hvězdy zhasíná, vzduchem voní hrušky plané, nejkrásnější.

Malý šohaj na půl spící vyved koně ze stáje. Vnímáme svět v okamžicích. Morava ze

Všude tam, kde réva viná moravskou zem pokrývá, tam si dodnes po dětinách šohaj z chasů zaspívá.

0: Hradecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Ano, a teď Český rozhlas Brno a Zlín, Morava krásná zem. Číslo do studia 726465200. Vrátím se k předchozí písničce, byla to první písnička ze srdce, patřila Honzíkovi Buřilovi z Brna, kterého ještě jednou zdravím. Honzíku, přeji krásný večer. No ale teď už paní Zdeňka Daňková z Dolního Němčí. Dobrý večer i vám.
4: Dobrý večer, paní Ostra. Já vás zdravím. Já jsem se včera totiž nedovolala a dcera měla sváteček Alvio Alenky, že? Mm-hmm. Tak bych chtěla se vrátit. Pevné zdraví, štěstí, hlavně v koních, ve zdraví, všady má dostihové koně, ať ji běhají. A co si sama přeje? Mm-hmm. Kdyby tady taťka byl, tak by také pozdravil.
3: Tak to určitě na taťku budou všichni vzpomínat, že paní Zdeňko, jak už to při těchto příležitosti bývá. Naschledanou.
4: Určitě, naschledanou.
3: Naschledanou, ještě jeden telefonát, dobrý večer, kdo pak tentokrát je u telefonu?
5: Ozývají se Hovorany a Jožka.
3: A Jožka.
5: Zdraví vás, přátelé. Já bych chtěl pozdravit Alenky, které měly včera svátek a vlastní přání ode mě je pro Alenku Trojanovou rozenou Šálovou, která v cimbalové muzice mládí hrávala kontry. Mm-hmm. Tady dala paní Ostra Strnk, tak to teda bylo. A z basu, když to dali dohromady, to byla lahoda
3: pro
5: uši.
3: To byla paráda, co? Mm-hmm.
5: To byla super paráda, ano. A ještě bych chtěl, teda zítra mají Haničky svátek. Mm-hmm. Tak další takové muzikance bych chtěl nechat zahrát a pozdravit ji. Ze Šardic je to Hanka Brázdová, rozená Kovalčíková, je to zpěvačka dechové hudby Damboránka. Mm-hmm. Haničko, ať se ti daří a všechny ostatní Haničky a Janičky, poslechněte si krásnou písničku, kterou vám určitě taky z radosti pustí paní Jiřinka Ostrá z Brněnského rozhlasu.
3: Tak to víte,
5: že
3: jo.
5: Hezký den.
3: A víte, pane Jožko, že ta písnička poputuje přímo do Hovoran? Já tady mám napsanou právě jako písničku ze srdce pro jistého pana Jendu z Hovoran.
5: To bude, ano, vím, o koho se jedná.
3: Jo, tak, je to Jenda z Hovoran, za chviličku si vyslechne tu svoji písničku.
5: To bude Jenda srdce...
3: No, tak jo, tak jsme se domluvili, pane Jožko, naschledanou.
5: Děkuju a přeji vám dobrou noc vám všem, přátelé.
3: Tak děkujeme, naschledanou.
5: Naschledanou.
3: No a tady čtu hudební dárek jen pro radost, potěšení, zahřátí u srdíčka s přáním krásného dne léta, brzkého uzdravení, ať potěší váženou paní Ivanku Slabákovou s manželem Janem Slabákem a jejich rodinkou. Píseň ať potěší tak, jak nás posluchače paní Ivanka těší svým hlasem, přítomností a lidskostí s širokým srdíčkem, včetně pana manžela. S úctou Věra Pastorková z Kochavce s rodinkou a s pejskem. A ještě prosíme o zahrání písničky pro naši milovanou maminku a babičku, paní Věru Horákovou z Prasklic, která dnes slaví významné životní jubileum. K dnešnímu krásnému dni ti přejeme hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, radosti a stále úsměv na tváři. Máme tě moc rádi a přejeme ti jen to nejkrásnější. S láskou, synové, vnoučata a pravnoučata. No a teď už zdravím pana Jendu z Hovoran. Pane Jendo, už nastupují žadovjáci, aby zahráli tu vaši písničku ze srdce a je to Valčík po našem.
0: Český rozhlas Brno.

Tak to byla písnička Ze srdce pro pana Jendu z Hovoran po našem Valčík podání Žadovjáku. Pane Jendo, ještě jednou přeji krásný večer. No, za chviličku zazní poslední písnička Ze srdce, bude pro paní Věroslavu z Brna Vinohrad, ale tady čtu. Naše babička Eliška Kuncová se dožívá 15. srpna 80. narozenin. Celý život pracovala Prefie Brno, dnes se věnuje zahrádce a hlavně vnoučatům. Přejeme hodně zdravíčka, ať si pořád čiperná babička. Hodně štěstí, pohody, ať tě nikdo nezlobí. Aspoň do 100 let, ať tu s námi seš a stále se raduješ. To přejí dcera Eliška a syn Jan s rodinami. No a včera oslavil narozeniny Filip Hamala, syn mojí sestřenice, píše Radek Šles a pokračuje. No a protože mají svátek také Aleny, nebo měli svátek, tak přeji i Filipově mamince Alence Hamalové, dále jeho babičce a mojí tetičce Alence Gejerové a také manželce našeho syna Alence Šlesové. Do Brna Slatiny pak Alence Černé, manželce mého bratrance. Nemohu zapomenout ani na moje spolužačky ze základky Alenky Míčovou a Kárníkovou. Ještě oslavila narozeniny paní Jana Gajerová Němečková z Radosti, rodačka z Jezeřan Maršovic. Všem holkám i Filipovi přeji jenom to nejlepší, hlavně hodně zdravíčka, štěstíčka, radost dětí, vnuček, vnuků a ať se mají všichni moc, moc dobře a užívají si zbytek prázdnin a dovolených. To vše a všem přejí Radek Šles s velkou rodinou v čele s maminkou Mařenkou, rodiny Gajerova, Hamalova, Černá, Tihelkova, Kampasova, Melkusova, Tesařova, Světlíkova a Švrčkova. A já už zdravím paní Věroslavu z Brna Vinohrad. Paní Věroslavo, přejí krásný večer, už je na řadě ta vaše holuběnka.

0: No, Sokolka ze Šakvic dohrála, byla to písnička ze srdce pro paní Věroslavu z Brna Vinohrad. Paní Věroslavo, ještě jednou krásný večer. Písnička Jiřího Zmoška se určitě líbila. No a písnička se líbila i paní Janíkové, která mě před chvíličkou volala, teď jsem hrála písničku ze srdce ve středu. Byly to ty slzičky a já jsem ráda, že paní Janíková o tu svoji písničku nepřišla. Tak ještě jednou i vám hezký večer. No a v těchto dnech se dožívá 80 let paní Jaroslava Večeřová z Branišova. Ke kulatému výročí jí přejí vše nejlepší manžel Jiří, sestra Věra a celá rodina Večeřova z Branišova a ze Žďáru nad Sázavou. A tady prosím o písničku dodatečně k narozeninám, které v tomto měsíci oslavila moje sestřenice, paní Mirka Baštová z Hrotovic, to píše pan Palát. Hodně zdraví, spokojenosti a trpělivosti s manželem Miroslavem jí ze srdce přeje bratránek z Valče. No, dále k svátku Zuzanky pro paní doktorku Zuzanku Valovou z dermatovenerologické ambulance Polikliniky Třebíč, kde jsem někdy jejím klientem. Vše nejlepší zdraví a spokojené klienty ze srdce přeje František. Dále doktorovi Friedrichovi Markovi, Poliklinika Třebíč, diabetologie a všem jeho sestřičkám. No a zvláštní pozdrav pak posílám Ivance Slabákové. No a ještě vzpomínka. 14. srpna 2024 zemřel po dlouhé nemoci pan Lubomír Kosík z Králova Pole. Dětství prožil v Králově Poli s bratry Jarkem a Ivošem. Jarek zemřel v roce 2018. Ještě má žijícího bratra, žijící švagrovou, bydlel u maminky Heleny. Ta se dožila 92 let, zemřela v roce 2008. Jeho babička se dožila stovky, jmenovala se Anna Varmužová, rozená Kubínová, vzpomíná bratr Ivoš, švagrová Marie a Honzík, má ještě žijící sestřenice a bratrance. Tak, to byla vzpomínka a teď písnička, hrát bude Moravanka, v té Telčí je zahrádečka.
1: Český rozhlas Brno.

Tak Moravanka dohrála, já si beru klub přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín, protože dnes má narozeniny v Ostrožské Lhotě pan Josef Vaněk, takže milý pane Josefe, nebo Pepíku, nevím, jak vám říkají. Samozřejmě i my vám gratulujeme ke krásným narozeninám a přejeme do dalších let, abyste byl zdravý, šťastný, spokojený, prostě abyste se měl dobře a děkujeme, že nás posloucháte. No a zbývají rozhlasové maily, tak tady chtěla bych popřát paní Haně Drulákové z Hulína k zítřejšímu svátku především hodně zdraví, štěstí, lásky, pohody a spokojenosti. Ať si užívá dechovkových tanečků a setkání s přátel. Za všechny kamarádky Valašky přeje Miluška Buriánková s Joškou a úplně poslední, a tady je napsáno vaší věrné posluchačce z Pozlovic a naší babičce Jiřince Vaculíkové prosíme zahrát píseň od Valdemara Matušky slavící z Madridu. Moc pozdravují Martina a Michal z výletu do Adršpachu. Tak slavící z Madridu to nebudou, to je jasné, to není náš žánr, no ale třeba si tato milá babička Jiřinka společně s Kotárankou zaspívá velmi známou lidovou.

Tak to byla známá lidová, kterou si určitě s Kotárankou zaspívali posluchači. No ale Morava krásná zem končí, je 18 hodin 56 minut, dále zprávy a na pěknou notečku. S podtitulkem Broln dnes a kdysi. Jak se během let proměňoval jeho zvuk, vám v několika hudebních ukázkách představí autorka pořadu Marie Vozdecká. Víkend tam samozřejmě i blahopřání s písničkou, v sobotu s Květou Navrátilovou, v neděli s Karlem Hegnerem. No a já se na vás těším v pondělí. Pohodový večer, klidnou noc vám přeje Jiřina Ostráno a na závěr už hraje Mistříňanka. Hraje orchestrální skladbu Miloslava Procházky Šidlenka.

0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Návštěvníci brněnského koupaliště Riviera kritizují špatný přístup z nového parkoviště. Po požáru u chorvatského Omiše je v evakuačních centrech už jen 5 Čechů. Náměšť nad Oslavou uvažuje o plovárně u řeky Oslavy. A zítra bude převážně jasno s teplotami do 35 stupňů. Dobrý večer, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Návštěvníci největšího brněnského koupaliště Riviera kritizují parkoviště, které u něj vzniklo. Dělníci ho postavili především kvůli sousední aréně na výstavišti. K ní vedou od více než 400 parkovacích míst dané trasy pro pěší. Na opačnou stranu na Riviéru ale ne. Lidé proto přechází trávníky, tři pruhy silnice, dělící pásy i okružní křižovatku. Podle mluvčího Brna Filipa Poňuchálka jde ještě o staveniště a budoucí úprava je možná.
2: Na místě také ještě není instalovaný navigační systém, ten samozřejmě přibude až po dokončení. My momentálně projednáváme s policií České republiky možné změny, a to s ohledem na fungování pěších tras a stížnosti občanů, a to včetně nelegálního parkování.
0: V evakuačních centrech v Chorvatsku zůstává po rozsáhlém požáru u letoviska Omiš už jen 5 Čechů. V noci na dnešek se jich tam kvůli rychlému šíření ohně museli uchýlit asi 300. Potvrdil to konzul v Chorvatsku Štěpan Šantrůček, podle kterého žádný český turista neutrpěl vážné zranění. Několik z nich má jen drobné popáleniny. Konzulární jednatelství ve Splitu bude otevřené celý víkend a je připravené vydávat lidem náhradní doklady nebo zprostředkovat kontakt s příbuznými. Obnovy koupání v řece Oslavě by se v budoucnu mohli dočkat lidé v Náměšti nad Oslavou. Vedení města uvažuje o tom, že by na břehu řeky nechalo udělat několik mol, ze kterých by se do toku dalo vstoupit. Podle bezpartijního starosty Jana Kotačky by to mohlo být řešení pro případ, že by se zhoršovala kvalita vody v rybníku na okraji města.
3: Ta voda neustále proudí, to znamená, je relativně čistá. A kdyby se nám podařilo třeba udělat nějaké prohloubení v té řece, protože ani ta nemá moc vody, ale aspoň nějaké prohloubení, tak aby člověk, když se lehne na záda, tak byl celý ve vodě.
0: Hasiči zasahují u požáru lesa v katastru obce Úsobrno na Blanensku. Oheň se šíří v nepřístupném terénu. Platí druhý ze 4 stupňů požárního poplachu. S výlukou vlaků musí v noci na sobotu počítat cestující mezi Prahou a Brnem. Opravy u České Třebové zasáhnou několik dálkových spojů. Některé pojedou odklonem přes Havlíčkův Brod, jiné přes Olomouc. Náhradní dopravu do Brna zajistí autobusy jedoucí podle výlukového jízdního řádu.
1: Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekejte jasno nebo jen velmi malou oblačnost. Nejvyšší teploty tak vystoupí na 32 až 35 stupňů. Foukat by měl slabý, postupně pak mírný jihovýchodní až jižní vítr. Rozptylové podmínky budou ráno většinou dobré, přes den pak velmi dobré. Biozátěž na stupni 3, tedy vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D2 projíždějte opatrně místem nehody na 53,5 kilometru ve směru na Slovensko. S omezením po nehodě počítejte v Čejkovicích na ulici Vinařské. Zasahují tam záchranáři. Jen cesty se šťastným koncem přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Na pěknou notečku.
1: Krásný večer, milí posluchači. Končí nám pracovní týden, tak proč si ho nespříjemnit lidovou písničkou? U pořadu Na pěknou notečku vás vítá a zdraví Marie Hvozdecká. A právě proto, že je pátek, budou to úpravy a interpretace písní pro brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů. Dnešní pořad jsem nazvala Brón dnes a kdysi. A přesně tak to i bude. Vybrala jsem 3 skladby staršího data a 3 z nedávných let v současné sestavě. Jako první uslyšíme excentrického zpěváka z Valašska Pavla Ptáčka na nahrávce z roku 2022 v podobné hudební sestavě, jako je orchestr i dnes s primášem Petrem Varmužou. A hned potom se přesuneme do roku 1960 a zazní maďarská píseň Bély Bartóka. A to v podání orchestru pod vedením zajímavé hudební osobnosti Zdeňka Nečesánka, který Brón vedl v letech 1960 až 1962. O pár let později emigroval a velkou část života prožil v Německu a v Jihoafrické republice. Příjemný poslech u dnešní páteční pěkné notečky.

Dozněla maďarská píseň v podání Brownu, vedeného Zdeňkem Nečesánkem v dnešním pořadu na pěknou notečku nazvaném Brown dnes a kdysi. A tak to bude i v následujících dvou skladbách. Ta první je z roku 1987 a Brown vede Radoslav Zapletal. Zlínský rodák, nejen primář, ale také hráč na pastýřské píšťalky. A potom se opět přesuneme blíže k současnosti a skvělá Denisa Hanušovská nám zaspívá píseň Išol milý orac, nahrávka z roku 2022, Brown taktéž pod vedením Petra Varmuži.

doznívá nám hlas Denisy Hanušovské a brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů. A my se v našem dnešním poslechu Brolnu dnes a kdysi pomalu, ale jistě blížíme ke konci. I v závěru si pustíme jednu starší a jednu současnou nahrávku. Na té starší z roku 1978 uslyšíme kromě mužského sboru z Tvrdonic také podlužáckého primáše Brolnu Jana Kružíka a jejich verbuňk Predmuziků. A v úplném závěru zazní František Černý, který je sice také primáš, v tomto případě však jako zpěvák s výrazným projevem. Brolnu primuje Petr Varmuža a od mikrofonu se

0: cyklu koncertů Fanšmek si v sedmičce zahraje u rozhlasu v Brně 1. září folková zpěvačka a autorka Marie Putnerová se skupinou. Koncert konaný ke 102. výročí zahájení rozhlasového vysílání z Brna bude výjimečný. V případě dobrého počasí se uskuteční venku na zahradě jezuitského kostela, který s Českým rozhlasem Brno sousedí. Do výjimečně otevřeného prostoru se dostanete přes budovu rozhlasu na Beethovenově ulici. Lístky pořídíte nejsnáz na webu brno.rozhlas.cz a budou zároveň možností využít speciální noční prohlídku budovy rozhlasu hned po vystoupení. Na koncert moderního folku Marie Putnerové vás zvu 1. září od 19 hodin.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Dobrého českého humoru není nikdy dost.
2: Prosím, někde žije, když se kolem sebe podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
3: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
4: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
5: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Po požáru u chorvatského Omiše je v evakuačních centrech už jen 5 Čechů. Na většině míst v republice skončily lžně obilí, letos kvůli suchu s podprůměrnými výnosy. Zítra bude převážně jasno nebo skoro jasno s teplotami do 36 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. V evakuačních centrech v Chorvatsku zůstává po rozsáhlém požáru u letoviska Omiš už jen 5 Čechů. V noci na dnešek se jich tam kvůli rychlému šíření ohně museli uchýlit asi 300. Potvrdil to konzul v Chorvatsku Štěpán Šantrůček, podle kterého žádný český turista neutrpěl vážné zranění. Několik z nich má jen drobné popáleniny. Konzulární jednatelství ve Splitu bude otevřené celý víkend a je připravené vydávat lidem náhradní doklady nebo zprostředkovat kontakt s příbuznými. Při požáru v okolí Omiše zemřela jedna žena a 8 zraněných je v kritickém stavu. Čeští zemědělci sklidili přes 95% ploch s obilím. Nejdál jsou ve Zlínském, Olomouckém a Jihomoravském kraji. Průměrné výnosy se pohybují kolem 5,4 tuny na hektar, tedy skoro o pětinu méně než v loni. Na vině je podle mluvčí agrární komory Barbory Pánkové především nedostatek srážek a horko.
2: U obilovin očekáváme meziroční pokles produkce kolem 17% a u řepky přibližně o 21%. Pro zemědělce to znamená také významný ekonomický dopad. Jen u obilovin a řepky odhadujeme při současných cenách výpadek tržeb zhruba na 8 až 10 miliard korun.
0: V nemocnici v Rumburku by mělo ke konci letošního roku ukončit činnost dětské oddělení. Jeho primář totiž odchází do důchodu. Informaci zveřejnili starostové ze Šluknovského výběžku. Krajská zdravotní, pod kterou nemocnice spadá, ji zatím nechce potvrdit. 18 starostů proti utlumování zdravotní péče protestovalo dopisem adresovaným hejtmanovi Ústeckého kraje a předsedovi vlády. Jak říká nezávislý starosta Krásné Lípy Jan Kolář.
3: Zkoušíme veškeré možnosti, Které máme, myslím tím tedy my jako starostové, protože nejsme vlastníci nemocnice, neovládáme pojišťovny, neschvalujeme žádné platby a tak dále, ale víme, že tady prostě potřeba lůžkové péče ve výběžku je.
0: Podle tiskového oddělení krajské zdravotní vykazuje za první pololetí letošního roku rumburská nemocnice ztrátu 46 milionů korun. Sport. Tenistka Sára Bejlek postoupila na turnaji v Cincinnati do druhého kola. Krajanku Karolínu Plíškovou porazila po setech 6-0 a 6-2. Příští soupeřkou Bejlek bude další Češka, Barbora Krejčíková. Počasí. Zítra bude jasno nebo skoro jasno beze srážek, na západě večer až polojasno. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 v Brně směrem z Prahy na Vyškov za sjezdem k výstavišti ještě vzniká kolona z kilometru 193. Do zúžení u sjezdu na Bratislavu se osobní auta zdrží 10 minut. A na pražském okruhu ve směru na D1 počítejte s kratší kolonou od nájezdu z plzeňské D5. Kousek za ním na 22. kilometru uklízejí po havárii osobního auta. Blokovaný je levý pruh. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Vesele a zdravě.
1: Vesele a zdravě.
4: S takovou náladou a přístupem jsme tady Patrik Rozehnal.
5: A doktorka Kateřina Cajdhamlová, která není farmaceut a dostává spoustu dotazů k tomu dnešnímu tématu.
4: Léky, mnoho léků, když jich prostě bereme víc, co všechno to může způsobit a děláme dobře, když si jich necháme tolik předepisovat, o tom budeme mluvit. A zlobí se na lékárníka zákazník. Po těch práškách, co jste mi prodal, mě tak všechno bolí. A lékárník klidně odvětí, ale vždyť přesně to jste si přál. Říkal jste, že chcete nějaké prášky na bolest.
5: Ano.
1: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Michal Prokop na začátek dnešního dílu pořadu Veselé a zdravě. Téma zní mnoho léků. Prostě když jich bereme hodně, co to všechno může způsobit a možná už to pociťujete i vy. Možná je máte na jednom místě, možná máte takový, jak se říká, krmelec, že si to třídíte podle toho dnu nebo i částí dne a tak podobně. Na tom kdysi podobně byl i Josef Náhlovský a svěřil se už tehdy taky v horoskopičanách Karlu Šípovi.
1: Ale počkej, já od začátku se tě chci zeptat, jako co jsi to tady přines, jako to je kabelka tvoje, tam nosíš doklady nebo...
2: Tomu by se nevěřil, to je takzvaná ošatka zdraví. Já nosím takový běžný léky, který každý člověk potřebuje, tam mám skoro všechno.
1: Každý člověk, vidíte, no, paní, tu hromadu.
2: Vidíte, co se vám stane, já přiběhnu, už vás léčím.
1: Dobře, no tak mi řekni tak jako namátko, tak co je třeba tohle?
2: Tohle to je, ukáž, to je na dětský škrkavky. Na škrkavky a roupy.
1: Prosím tě, kdybys ty mohl přijít jako k dětským škrkavkám teda.
2: No tak taky chodím k vám na návštěvu, ne?
1: U nás deratizace každý druhý den, jo? Nebo tohle to mě zajímá, co je tohleto?
2: To je veselá tabletka, to když dáš někomu. To je projímadlo.
1: To je projímadlo.
2: Do kafíčka nebo do vínečka, tak za chvilku vyrazí. Ale to je kalup potom, no.
1: Aby bylo veselo, jako, jo?
2: No, no.
1: Pravdě, ty jsi vyzbrojený jako úžasně. A co je, počkej, tady
2: vidíš. Počkej, tak potřebuješ ty něco? Co ti jde? Řekni, co to je, to třeba.
1: No co je tohleto?
2: No to bylo, to jsou nosní klapky, tohleto. Ale já ti mám lepší nosní klapky, to jsou super nosní klapky. Máš rýmu?
1: No já mám pořád nějakou rýmu.
2: No tak si lehce si nasadit.
1: A ty mě necháš, že svýho?
2: No jistě, no.
1: Jo, no tak dobře.
2: No?
1: No ale nějak se mi špatně dýchá přes ten nos. Špatně se mi dýchá.
2: Ježišmarja, promiň. Tohle jsou nosní kapky, tohle je vteřinový lepidlo.
1: To je nějaká blbej fort. Skovej si ošatku zdraví pro sebe, někomu nic nenabízej.
3: Veselé a zdravě.
4: Naprosto dokonalé, pane Náhlovský, doufám, že už svoji ošatku zdraví jste vyhodil.
0: Už ne, už nemůže, už nás
4: opustil. Jo, vlastně, pardon. Omlouvám se, ale takhle to lidi dělají, ano. No. Že nabízejí dokonce druhým lidem své léky.
0: Že a zaberou.
4: To se fakt nesmí dělat.
0: To je jako zakázáno ze zákona?
4: Ne, není, ale může to tomu druhému uškodit, protože každý člověk je individualita a je velmi důležité zhodnotit celkový zdravotní stav a to, co jednomu může prospět, tak druhému může uškodit.
0: Kolik léků je vlastně už hodně?
4: No, tak říká se, že hodně určitě je 8 léků a začínáme být pozorní, pokud ten člověk bere 5 léků.
0: A pozor, počítají se léky, čistě léky nebo třeba i potravinové doplňky a vitamíny do toho počtu?
4: Nádhera, takže rozdíl mezi léky a potravními doplňky je v tom, že lék má množství účinné látky vyšší, potravní doplněk ho má trošku nižší, ale pokud ho bereme v pravidelných intervalech dlouhou dobu, tak u některých se může nashromáždit v těle, čili a může mít samozřejmě interakce. To znamená, že...
0: Takže ho můžeme vlastně počítat.
4: Berme ho jako lék rovněž, ano. A já tady mám takovou zajímavou statistiku, že nejméně polovina všech lidí v západních zemích užívá víc než jeden lék na předpis. Jeden ze 6 bere dokonce dohromady víc než 3 léky a 5 ze 6 lidí, což je teda strašně moc. To je vlastně, kolik to je, 1/6 všech lidí starších 65 let užívá nejméně jeden lék a téměř polovina z nich bere 3 a více, což uvedl magazín Six Wise, to znamená, že vlastně v té vyšší věkové kategorii ta polypragmázie, jak se tomu říká, to je, když berete hodně léků, je běžná. A je velmi zajímavé, že ve Velké Británii přijali směrnici, podle které užívali senior víc než 5 léků, musí to být v jeho lékařské dokumentaci 2x ročně zkontrolováno. ta nemoc by se měla vlastně objektivizovat, jestli ještě trvá potřeba těch léků a musí tam být zdůvodněno, proč nelze počet léků snížit ani omezit. Velká Británie je trošku tedy napřed.
0: A jak je to u nás?
4: No, to právě vůbec u nás takhle nebývá.
0: A máme statistiku v Česku, jak je to s braním léků?
4: Nenašla jsem ji, já jsem ji fakt hledala, ale nenašla jsem ji. A v infolistech Státního ústavu pro kontrolu léčiv je napsáno, že revize léčby patří do rukou lékaře, ideálně jednoho, který celou farmakoterapii koordinuje a je v kontaktu s ostatními kolegy, kteří léky předepisují a případně s farmaceutem. No to je prostě ideál, kterého zatím bohužel nedosahujeme.
0: Co všechno může způsobit hodně léků, které bereme, jako tedy vlastně tím, abychom si léčili některé své neduhy nebo nemoce a jak se k tomu postavit? To všechno ještě probereme s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou v našem pořadu Vesele a zdravě a později i s vámi.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu

0: čem si dnes povídáme a jaké téma řešíme, připomene i náš posluchač, který pravidelně hlídá téma ve vysílání a pak nám posílá básničku po telefonním záznamníku.
1: Zdraví Petr. Bohužel už ve svém věku beru denně haldu léků. Slábnou, ale valnou měrou, jak se mezi sebou perou.
0: A to je ten problém.
2: Nádhera, ano, to je přesně jedna z pěti největších chyb, které lidé dělají při braní léku. Děkujeme, pane Petře. Je velmi zajímavé, že studie zveřejněná v New England Journal of Medicine zjistila, že jeden ze čtyř pacientů, který užívá léky na předpis, trpí vedlejšími efekty. A nejčastěji je to proto, že 54% uživatelů neví nic o vedlejších účincích, nečtou příbalové letáky. A třetina z těch, kdo mají vedlejší účinky, je nespojuje s léky. No, když nečtou příbalové letáky, tak nevědí.
0: Zesilují se tyhle účinky, když se bere víc léku, že vznikne větší pravděpodobnost, že přijdou problémy nějaké?
2: Je to možné, protože můžete, pokud berete léky a jde o to, jestli jsou na předpis, ale mohou to být i volně prodejné vitamíny i bylinky, tak se mohou negativně ovlivňovat a toto riziko nabývá extrémních rozměrů, pokud používáte 4 a víc léků. To znamená, v této kategorii je několik skupin, které jsou zvlášť nebezpečné, jsou to léky proti křečím, antibiotika, některé léky na srdce, léky proti zvýšené kyselosti žaludku a antidepresiva.
0: To jsou tedy skupiny léků, kde mohou pravděpodobně vzniknout větší závažné problémy a jsou
2: vzájemně,
0: i léky,
2: vzájemně, když se berou.
0: Jsou naopak léky, kde třeba to tolik nehrozí, že když nám je předepíší, tak si můžeme říct, tak tady to ještě zvládneme. Je to sice ten pátý lék, ale...
2: Ne, je to individuální.
0: Aha.
2: A pozor taky na to, že některé jídlo, nápoje nebo alkohol ovlivňují léky. To znamená, že my si fakt ten příbalový leták musíme určitě kontrolovat. Další, co pacienti zapomínají, si zkontrolovat předpis, protože i lékaři jsou jenom lidé a mohou to zaměnit. To znamená, to je prostě šílený.
0: No ale... a často se stává, že přijdete do lékárny a řeknu vám, vy tenhle lék, co máte od doktora předepsaný, nemáme, ale máme tenhle jiný se stejnou účinnou látkou. A tam já si vždycky říkám, no jo, ale když ten doktor předepsal tohle, asi třeba věděl, proč. Mám si to nechat teď najednou? To rozhodnutí přenechá na mě, ale já nejsem odborník.
2: Tak vzhledem k tomu, že farmaceut je člověk, který je do určité míry odpovědný za to,
0: tak
2: co vydává.
0: A
2: dokonce, pokud se splete doktor, tak dokonce farmaceut může říct, tady je nějaký omyl a vlastně zavolejte svému lékaři. Tak samozřejmě, Patriku, se můžete svého lékaře zeptat, ale já bych se v tomto směru nebála. Další, pokud skladujete nevhodně léky, protože existují některé citlivé na teplo, na světlo, na vlhkost. Takže pokud jsou i krátkou dobu skladovány nevhodně, tak můžou ztratit účinnost. A pokud se znehodnotí, tak se nemusí úplně dobře rozpustit a potom správně neúčinkují. Takže je strašně důležitý nenosit je po kapsách, prostě nezahřívat je a tak dále. No a pokud se neřídíte instrukcemi lékaře, a to je velmi zajímavé, že pacienti vynechávají často dávky, nebo si navíc berou léky, nebo prostě je přestanou brát, když se cítí lépe, tohle já velmi často slyším, lék jim stabilizuje zdravotní stav a oni ho vysadí. A nikomu to neřeknou a pak se lékař diví, že se zdravotní stav zhoršil. Čili ten problém je důvěra mezi lékařem a pacientem a vzájemná komunikace.
0: Paní doktorko, když jste řekla 5 až 8 těch léků, že už je tedy hodně, tak... Co dělat třeba, když těch nemocí má ten člověk víc a není zbytí na to mnoho léků?
2: No, tak
0: přece nevynechá nějaký a řekne, tohle nemoc řešit nebudu.
2: Ne, za prvé by to neměl řešit sám ten pacient.
0: Ano, tak
2: to znamená,
0: se
2: určitě ne. A tady se píše, vlastně paní Miluše se taky ptá na tohle, těch léků má 9, jak jsem spočítala, a její 73. Takže ona a všichni další, kdo berou větší počet léků, by se měli obrátit na pracoviště klinické farmacie. Potřebují k tomu žádanku od svého obvodního lékaře, ale je to zcela indikováno, pokud je léků víc než 5. A hlavně paní Miluše a všichni ostatní, doneste i všechny dietní doplňky a hlavně k tomu potřebujete kompletní dokumentaci od svých lékařů, protože bez toho se nedá poznat, který z těch léků jak moc potřebujete.
0: Jaké

0: Od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Posloucháte reprízu pořadu

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě, dnes na téma hodně léků, co to může způsobit. Odpovídá na otázky doktorka Kateřina Cajdamlová i na ty vaše, protože teď se na ně dostane díky formuláři, který jste našli a nacházíte stále vždy na stránce veseleazdravie.cz. Na co se ptají posluchači, paní doktorko?
1: Paní Eva ptá se, má kamarádku 67 let, která trpí parkinsonismem a aplikují biologickou léčbu, přičemž jí se různě zhoršuje zdravotní stav. Paní Eva tady píše příznaky a vlastně přikládá léku Letrox, který bere na štítnou žlázu, protože pokud ho vysadí, cítí se lépe. Prosím, toto přesně platí, že pacient je

0: nesmírně důležitým zdrojem informací. Všechna léčba musí být kontrolována mimo jiné pacientem. A pokud tady pacient objektivizuje, že když se vysadí ten lék druhý, takže se cítí lépe, tak to tak prostě je. Pro něj to tak platí a měl by to říct všem ošetřujícím lékařům, kterých se to týká. To znamená těch, kteří dělají biologickou léčbu svému obvoďákovi i tomu endokrinologovi.
1: Nemůže to být stav jen na chvíli, potom vysazení třeba, a pak by se vrátily ty problémy?
0: Jenomže, no, je to možné, ale je důležité, aby ten pacient nám řekl, na jak dlouho to vysadí, proč si to veme, když si to veme, jestli se to vrátí, za jak dlouho se to vrátí.
1: Tady se to trochu tluče s tím, jak jste říkala, že nemáme si nechávat léky jen tak podle svého.
0: Dobře, nemáme. Paní to už zkusila. Já teda prosím,
1: tak pracovat s tou informací,
0: aby tuto informaci předala všem, kterých se to týká, ať oni rozhodnou, co dál.
1: Další dotaz máme z telefonního záznamníku.
2: Dobrý den, všichni vás zdraví. Paninka tohoto báječného úřadu a paní doktorku bych chtěla poprosit, aby mi doporučila vodu, kterou mám za 5 léky, zda je vhodná kojenecká nebo zvyčejná, a nebo jestli stačí pitná kohoutková voda. V každém kraji je to jinak, někdy je ta voda železitá, někdy je víc vápenatá, to se týká tady toho našeho kraje, a po ní se prý zanášejí cévy a dříve stárne pokožka. Zdraví vás, Marie.
0: Tak, já moc děkuji za tenhle ten dotaz. SÚKL ve svých infolistech,
1: Státní ústav pro kontrolu léčiv,
0: doporučuje kohoutkovou vodu. Tady v tomto případě, když víme, že ta kohoutková voda v daném kraji má určité závady, tak bych ji zkusila filtrovat, protože ta filtrovaná kohoutková voda ty závady vlastně ztratí do určité míry. A ta kojenecká přijde mi moc drahá, ale samozřejmě je to jako ta optimální varianta. Zase má ale nevýhodu, že je v plastové lahvi. Takže tady máme mezi Skylou a Charybdou, jestli teda kohoutkovou vodu, která se filtruje, anebo prostě...
1: A taky záleží asi, v jakém množství zapije, to u těch léků občas taky bývá uvedeno, když je to nějaké jinak. A co teplota vody třeba?
0: No, vlažná by měla být, protože pokud bude příliš chladná nebo bude horká, tak zase může změnit vstřebávání léků.
1: Ještě jeden dotaz máme.
0: Ještě jeden dotaz, paní Eva velmi vlastně detailně, krásně popsala, za to děkuji, že ona sama si vlastně k léku kalcikiu, což je lék s vápníkem a vitaminem D3, přidává vitamin K2, což je v pořádku, protože tím se zaručí, že se dostane vápník do kostí. Přidává si i hořčík, tady zdůrazňuji, opět vápník vůči hořčíku je 2:1, takže bych to dávala přesně. A ptá se, jestli se nemůže vitaminem K2 předávkovat, takže vás chci uklidnit, protože předávkování není známo, a ptá se na maminku, která má kalcifikace, její 92 let, moc nechodí ven, jí hodně mléčných výrobků, ale nejí zeleninu a má diagnostikovanou fibrózu jater, s tím, že si paní ptá, jestli je pro ní vitamin K2 vhodný, tak při onemocněních jater bych ho doporučovala, ale měl by to schválit opět lékař, který zná zdravotní stav té dámy.
1: Ptejte se i vy teď od této chvíle i živě ve vysílání pořadu Veselé a zdravě na to, když berete hodně léků, třeba vám to způsobuje nějaké problémy, možná máte obavy, jestli jich není moc a ty druhy, které berete, jestli nemohou nějak škodit, nebo vystudovali jste nějaké potíže, že souvisí to s léky. Proberte to s doktorkou Kateřinou Cejdamovou na naší telefonní lince.
3: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Karel Gott v písni a teď vaše telefonáty na čísle 731 800 900. K tématu bereme léky, bereme jich hodně, máme s tím problémy, nebo je třeba taky vysazujeme. Ptáte se doktorky Kateřiny Cajdamlové. Kdo teď? Dobrý den.
1: Dobrý den. My jsme povídali trošku během písničky. Vy jste říkal, že dlouhá léta, vlastně 3 roky už, berete prednizon, víte, to je kortikoid. A říkal jste, že ho berete na onemocnění nervů dolních končetin při cukrovce, že jo? A váš dotaz zněl, aby to slyšeli i posluchači?
2: No, když ten prášek, já ho mám od paní doktorky, takže ho mám snižovat. Když začnu brát půlku, tak je to ještě jak však dobrý. A potom třeba po měsíci ho dám na čtvrtku jenom. A po týdnu vyberenou čtvrtku, tak se mi ty nohy začnou znova
1: zlobit.
2: Do toho stavu.
1: Ano. Takže vlastně říkáte, že jste na tom léku už do určité míry závislí a já jsem se vás ptala, jestli berete B vitamin, vy jste říkal, že ne, že jo, že zatím. Takže doporučuji zeptat se paní doktorky, jestli nebude vhodné přidat preparáty vitaminu B na zvýšení regenerace těch nervů. A pak jsem se ptala, jestli nemáte cukrovku, vy jste říkal, že máte. A ptala jsem se, jestli držíte dietu a vy jste mi říkal, cože?
2: Ani ne.
1: Tak já vás...
2: Stadám jenom jeden den ráno, mám cukrovku kolem 6.
1: No, já vás moc prosím, protože tady, zejména pokud už vlastně vzniká to, že bez toho léku nevydržíte, tak je strašně důležité při té cukrovce si zkontrolovat stravu a opravdu držet dietu při cukrovce, protože ta může výrazně pomoci vlastně zlepšit ten stav. Další, co je důležité při cukrovce, zejména pokud bereme steroidy, tak je pohyb, protože ty kortikoidy snižují citlivost tkání na inzulín, to znamená, že vlastně tam vzniká takzvaný steroidní diabetes, to je vedlejší účinek těch léků. A je tam strašně důležitý pohyb. Jednak pro krv těch dolních končetin, ale tady jsme přesně v situaci, kdy pouhými léky to prostě nejde jako dát do pořádku úplně. Tam je dieta plus režimová opatření.
0: Takže odpověděli jsme, možná
1: Děkujeme.
0: Jsme inspirovali ty ostatní, které něco podobného trápí. Další telefon, další váš dotaz, další problém s braním mnoha léků. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady je posluchač z Třeboně.
1: Ano.
3: Já bych se chtěla zeptat paní doktorky. Paní doktorko, já teda beru 4,5 prášku. Jsou to prášky na tlak a potom na žaludek. Mi vlastně nerozu žaludku, tak to beru na to.
1: Ano.
3: Ale teď jsem se chtěla zeptat. Beru doplněk stravy, okuvité, jestli to říkám dobře.
1: Jo, to je lutein, ano, ano.
3: Beru to kvůli...
1: Makulární degeneraci, ano.
3: Ano, ano. A teď jsem se chtěla zeptat, vy jste říkala z kraje, že se to dá nějak do těla, že se to může zvyknout. Já už to beru 2 roky.
1: Ano.
3: Beru to vždycky při obědě.
1: Při obědě
3: to jenom beru. Jsem se chtěla zeptat, jestli mi to nevadí.
1: Nemyslím si. Lutein se zeaxantinem, což je vlastně obsah tohoto léku, to jsou věci, které by neměly mít interakce s léky, které jste zmiňovala, ale v okamžiku, kdy máte zvýšený krevní tlak a žaludeční neurózu, tak mě ještě napadá podíl stresu, jestli náhodou se to nezhoršuje ve stresových situacích. A tady by zase pomohla možná režimová léčba s nějakou psychoterapií a pomáháním vlastně zvládat stres.
3: No, já ty prášky, když beru ty prášky na ten tlak, tak tlak mám dobrý.
1: Jo.
3: A tu virózu žaludku nemám. Já už ty prášky beru, já si teď nevzpomenu, jak se jmenujou, ale už je beru hodně let. Taky.
1: Jo.
3: Hodně let.
1: Virózu žaludku, ale... vy asi myslíte helikobakter, že jste tam měla.
3: Dělali mi ten šlahoun, já to, jak ano, to řeknu to česky,
1: jasně.
3: Tenkrát. No jo. A říkali, že to žaludek byl v pořádku, že to bylo spíš neurozový.
1: No, takže
3: já moc... jsem taková trošku nervózní.
1: No, právě. Proto říkám, že by možná se mohl vysadit ten lék na ten žaludek, když tam nemáte ani helikobaktera, ani to nepovažovali za organické, ale spíš za funkční. A doporučila bych fakt psychoterapii, protože to je možné ovlivnit tu žaludeční neurozu prostě tím, že se člověk uklidní.
0: Doporučuje a probrat to tedy se svým lékařem doktorka Kateřina Cajdamlová. Dál se můžete ptát na to, když berete hodně léků a máte třeba obavy, jestli vám to taky neškodí, tak ptát se na to můžete doktorky Kateřiny Cajdamlové na telefonním čísle 731 800 900.
4: Vesele a zdravě. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Ptáte se dál a využíváte telefonní linky 731 800 900, abyste vyřešili své problémy s braním mnoha doplňků potravních, vitamínů a léků. Ptáte se doktorky Kateřiny Cajdamové. Kdo teď? Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den. Jsme ve spojení?
1: Ano, ano. Povídejte. Ano.
2: Děkuji, posluchačka z Brna. Chtěla jsem se zeptat, jaký musí být odstup léku, když se bere nadačno od jídla potom a zas potom po jídle, když potom beru třeba detralek na žíly, tak jak dlouho potom jídle můžu si vzít ten detralek?
1: Vynikající.
2: Já beru nadačno na neuropatii, ale to nevím, jestli musím nadačno, ale bylo to napsané jako 1.01 a potom nadačno beru perindopril, je to na tlak.
1: Já vás moc prosím, abyste mrkla do příbalových letáků těch léků, co berete.
2: Já to čtu většinou.
1: Ano, a pokud je tam pouze nalačno napsáno a pokud to máte brát vlastně ráno, vy jste říkala 1.01,
2: ano, to je to bez neuropatii.
1: Ano, tak pokud to máte brát ráno nalačno, tak bych to brala prakticky po probuzení s tím, že zapít dostatečný množství vody, což je 200 ml, to je asi jedna sklenice, a dát tomu půl hoďky a pak se teprve nasnídat. A pokud to berete večer, tak minimálně hodinu a půl po posledním jídle.
0: A tedy, když se bere po jídle prášek, tak s jakým odstupem, ptala se posluchačka?
1: Pokud je to těsně po jídle, no pokud to má být nalačno, tak hodinu a půl.
0: Ne, říkala další prášek, že bere po jídle. Tak kdy
1: ne,
0: po jídle?
1: Ne, počkat, ona, poslouchejte, co jste říkala? Že každej jsme slyšeli něco jiného, jak je slyšet.
2: Aha, pardon. Takže ráno beru na neuropatii.
1: Ne, večer.
2: Ale nejsem si jistá, jestli to být nalačno,
1: večer,
2: to nevím.
1: Večer.
2: A jo, a večer beru kaltráte a kárie.
1: A má být nalačno, nebo nemá?
2: Potom ten perin nepratil na neuropatii. No, právě tam u toho kaltráty já se strašně divím, že někde v některým to letáku je něco, co mě nesedí, tedy zrovna jako nějak to zkombinovat, ale já když tak se zeptám...
1: Já nevím, co to je nesedí. Tam je napsáno něco, co je podle vás špatně, nebo já nerozumím
2: ano,
1: teď.
2: Ano, no, chci říct, že ta... Pragiola, co je na tu neuropatii,
1: no.
2: Tak by se neměla kombinovat
1: s jídlem, ano. No, no.
2: A to je zase to kaltráty, takže musím to nějak...
1: Minimálně hodinu od sebe, aby se to nepotkalo v žaludku, jo?
0: Doporučení.
1: Děkujeme.
0: Děkujeme a další dotaz telefoní v naší poradně, kdo
1: ano.
0: volá a kdo se
1: halo,
0: ptá
1: halo.
0: V této chvíli.
3: Dobrý den. Posluchačka ze Svítat. To jsem poslouchala paní, tak trošku jsem to taky tak poslouchala, protože já beru taky prášek na štítnou žlázu, ten se bere na lačno.
1: Ano, 30 minut před jídlem se má brát, ano.
3: Ano, pak se nasnídám.
1: Ano.
3: Pak neberu nic, až tak za hodinu nebo to beru prášek na srdíčko,
1: ano.
3: Na cukrovku a na ředění krve. A tak jsem se chtěla zeptat, mám někdy uvařenou kávu a když je chladná, tak to aj zapijím tou kávou. Dělám to špatně nebo ne?
1: Tak káva je jeden z léků, jeden z nápojů, který se nemají používat, zejména pokud berete léky na tlak a srdce, jo? Takže aha. Určitě ne. A další, pokud pijete kávu nebo černý čaj, tak mohou vznikat nevstřebatelné kombinace vitaminů. Jo? Takže určitě bych nezapíjela nikdy kávou. Další čím ne je alkohol, grepová šťáva, pomerančový džus a mléko.
0: Taková jsou tedy doporučení, které padají u tohoto dotazu na ty další. Se asi dostane stát někdy v příštím vydání.
1: Je tady dost. Konec.
0: No ještě musíme udělat malý závěr za malou
1: ano.
0: chvíli v našem pořadu, který se týká mnoho léků.
4: Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčov. Kuchař, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
5: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
4: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Ano, písničky budou nachystány další. Teď povídání k tématu mnoho léků. Máme tu vlastně svým způsobem i jednu radu nebo doporučení, které našel ve svém životě náš posluchač Mirek a zabásnil.
1: Zdraví, Mirek z Mladé Boleslavy. Než kombinace léků polikat, do přírody každý den utíkat, jen lehkou stravu povídat, na své okolí se usmívat. Událostí pro radost se najde vždycky dost.
0: Je to tak?
2: Je to tak, veselá mysl půl zdraví, pan Miroslav nám to krásně shrnul a já mám tady ještě doporučení zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra České republiky, která nabízela léta v podstatě od roku 2015 smluvním praktickým lékařům programy PC Doktor a Medicus s automatickou kontrolou každého nově předepisovaného léku. A já bych myslela, že tohle by bylo fajn, kdyby dělali všechny pojišťovny. Vy jste se ptal, kolik lidí vlastně bere víc léků. Takže tady jsou spíš takové malé průzkumy jednotlivých pojišťoven nebo jednotlivých subjektů, ale vychází to u nás 8 a více léků u seniorů. A ten problém je, že oni mají třeba 5-6 předepsaných od lékaře, ale ještě si koupí 3-4 volně prodejné a může být
0: skonzultovat
2: problém.
0: To, jak jste říkala, ještě jednou to místo, na které se ptát. A mít doporučení od svého lékaře je?
2: Je to ambulance klinické farmacie a měla by být dostupná ve všech větších městech.
0: Jak to máme snížit to, že se devastujeme těmi léky? Jak, co máme v rychlosti jenom pár,
2: ano,
0: znovu opakovat, co dělat?
2: Takže chodit do přírody, jíst vyváženou stravu co nejblíž vlastně přirozeným potravinám, říká se tomu skutečné jídlo nebo pravé jídlo, nepít alkohol, pozor na to, čím zapijíme ty léky, číst příbalové letáky a vlastně hlásit lékaři, jestli je vůbec berem, protože řada lékařů netuší, že jejich léky pacienti neberou.
0: Říká, upozorňuje na to doktorka Kateřina Cajdamlová. Těch dotazů je opravdu hodně, stále byste volali a ptali se. Tak ptejte se, využijte záznamníky 221 553 770 a rádi se k tématu vrátíme v blízké době, abychom odpověděli i vám. Takže ještě jednou telefon 221 553 770 a nechte nám vzkaz. Jinak přejeme hezký víkend a těšíme se zase za týden.
2: A vesele a zdravě.
3: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Český rozhlas. Zprávy.
3: Česko zasáhne o víkendu další vlna veder. Nový ředitel správy Krkonošského národního parku Petr Moravec nechce měnit cíle ochrany přírody. Zítra bude převážně jasno nebo skoro jasno s teplotami do 36 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. O víkendu zasáhne Česko další vlna veder. V sobotu vystoupají teploty na 36 stupňů Celsia. V neděli může být až 37 stupňů. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu na většině území Česka taky dál platí vysoké riziko vzniku a šíření požárů. Pokračuje Miloš Dvořák z Českého hydrometeorologického ústavu.
4: Takto vysoké teploty mohou totiž působit komplikace v dopravě, živočišné výrobě a energetice. A dále také přidává výstrahu na vysokou a v neděli na jihu Moravy i na velmi vysokou zátěž teplem, kdy v kombinaci se slunečním zářením a postupně, zejména pak v neděli, i rostoucí vlhkostí vzduchu se bude zvyšovat zátěž teplem.
3: Meteorologové proto doporučují o víkendu omezit pohyb na přímém slunci a dodržovat pitný režim. V pondělí by se měly objevit srážky, a to na většině území. Správa Krkonošského národního parku po výměně ředitele nebude měnit už stanovené dlouhodobé cíle ochrany přírody. Personální změny v souvislosti se škrty v provozu, které už dřív oznámilo Ministerstvo životního prostředí, nový šéf Petr Moravec nevyloučil. Dnes oznámil své hlavní cíle.
5: V nadcházejícím období se chci svým týmem soustředit na tři základní priority. Samozřejmě první je ochrana přírody, udržitelný turismus a usměrňování návštěvnosti, za třetí aktivní partnerství v regionu.
3: V Ostravě se komplikuje stavba nového koncertního sálu podle návrhu amerického architekta Stevena Halla. Stavební úřad nařídil zastavení prací v historické budově kulturního domu, na který má koncertní hala navázat. Město bude zřejmě muset přepracovat projekt. Kdy budou klíčové práce pokračovat, teď není jasné. Podle mluvčího města Ostravy Petra Havránka je ohrožený i termín zahájení provozu v březnu roku 2029.
6: Stavební úřad vydal 30. července rozhodnutí, kterým omezil pokračování konkrétně vymezených stavebních a montážních prací v některých částech stávající objektu. Jakmile bude znám rozsah nezbytných kroků a jejich časový dopad, město aktualizuje harmonogram a bude možné stanovit realistický termín dokončení a zahájení provozu. Sport.
3: Plavec Miroslav Knedla je mistrem Evropy na 50 znak. Závod v Paříži ovládl o jedinou setinu sekundy před Rusem Kolesnikovem. Pár minut po svém triumfu nastoupil Knedla po boku krajanů Kryškého, Janíčkové a Sémanové ke štafetě na 4x100 metrů volným způsobem. Češi doplavali šestí. Po diskvalifikaci Francouzů se posunuli na pátou příčku. Počasí. Zítra bude jasno nebo skoro jasno beze srážek. Na západě večer až polojasno. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
3: Na silnici 37 mezi Žďárem nad Sázavou a Ždírcem nad Doubravou poblíž Karlova řeší nehodu osobního auta s motorkou. Projíždí se pomaleji a čekejte menší kolony. A v Praze pozor v nájezdu ze Spořilovské ulice na jižní spojku směrem z Chodova na Černý most. Zasahují tam hasiči u požáru dodávky. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: A po zprávách už začíná pořad Zlatá láska.
2: Zlatá láska.
7: Vítáme vás u nejromantičtějšího pořadu Českého rozhlasu.
8: Dnes vám budeme vyprávět příběh velké lásky, která se zrodila na tanečním parketu.
7: Pár, který se nebál plnit si sny, dávat lásku tomu druhému po hrstech a žít naplno, jsme objevili na úpatí Lužických hor.
8: Jemu je 72, jí 71 let a hodil by se k ním citát: láska je důvod, proč se ráno probouzíme s úsměvem.
7: A takový život bychom přáli všem.
9: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.
8: Příběh zlaté lásky stvrzené manželským slibem přesně před 51 lety začal u Jiřího a Hany Hrobařových překvapivě mnohem dřív.
7: Jejich rodiče jim vyprávěli, že se potkávali už jako děti v jedné ulici v České Lípě. To ještě Hanka nosila culíky a malý Jiřík, jak se říká, tahal kačera.
8: My jsme za nimi poslali našeho kolegu Patrika Rozehnala, aby nám svůj příběh vyprávěli.
9: Zlatá láska.
10: Dobrý den.
11: Já vás zdravím.
10: Těším se. Vy budete Hana.
11: Na vás určitě, já jsem Hanka.
10: A tady jde Jirka, dobrý den.
12: Dobrý den, dobrý den.
10: Kytička pro vás na začátek toho našeho povídání.
11: Krásná, moc pěkná, krásná, moc děkuju.
10: Vy tu máte i rybníček na zahradě.
11: No jo, to je práce mýho syna.
10: Z kapry.
11: Samozřejmě táta pomáhá, ale jako je to jeho.
12: Společnýma silama. Syn vždycky přiveze od někud, přitáhne inspiraci a...
10: A tuhle přitáh odkud? Někde z Asie? Máte tam i Budhu?
12: No, on kupuje všelijaký takovýhle věci, no, to, pak to tady doinstaluje.
10: A kdy probíhá krmení těch koj kaprů?
11: Vždy den.
12: Když půjdete blízko a tohle, tak uvidíte, hejte, jestli tady tam máme takový.
10: No
12: dva.
10: Jo, ty bláho.
12: Tady ty největší, ty jsou desetiletý.
10: To jsou teda velryby už skoro.
12: No.
10: A to je jenom na okrasu nebo i jako...
12: Na okrasu.
10: Jenom na okrasu, dobře.
12: Pojďte se podívat. No. Puťa, pojď.
10: Jakou to má příchuť, ty granulky? Chutná jste to?
12: Kocourový chutnaj. Když občas tady spadne nějaká na zem, jo, tak kocourový chutnaj, jo.
10: Tak prosím vás, milí posluchači, byť to vypadá, že začal Hobby magazín. Jsme pořád ve pořadu Zlatá láska, jo? Kytičku dáme do vás a začneme povídat.
11: To je nádherná, moc krásná.
8: Jakoby se krása jejich vztahu odrážela v místě, kde Hana s Jiřím bydlí. Navštívili jsme je ve slunečné v Lužických horách.
7: Jejich láska začala 13. září 1970. Tehdy se oba zapsali do tanečního kurzu.
8: Jiří s účasem jak slavný Elvis Presley si ji vybral jako dívku, které se rozhodl věnovat malý dárek.
9: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
11: Já vím, že jsem dostala od tebe nějakou látku. Ne?
12: Ne.
11: Tak to už nevím, člověče.
12: To mi poradila maminka moje, takový hezký hedvábný šátek, takový tohle z toho, no, tak jsem mi to zabalil. Co? A Anička říkala, no co já budu nějakýmu tamhle s klukovi nějakýmu, já nevím jakýmu, jo. Tak mě, ale mě to potěšilo, takovýho, jak se dělali ty z toho žele, ty medvíci takový, asi jako velký, no. Tak pak, když jsem odcházel z toho kurzu, kde jsem to od Hanky dostal, tak jsem ho hned cestou domů zbaštil do toho medvídka. A...
10: Láska prochází žaludkem.
12: Tak to je v životě.
11: To je pravda, no. U nás jako všechno přes jídlo.
10: Co jste si řekla vy, když jste poprvé toho Jirku viděla i na tom parketu, když tančil, tak jako o něm, jako o klukovi?
11: O klukovi, no. Tak byl takovej jako slušný, jako v té době, jako ta slušnost byla, dneska už taková není, ale byl takový galantní, slušný, nemluvil prostě. To se mi líbilo a že byl takovej jako, nebyl krasavec, ale byl fajn. To nebyl nikdo, ani já, ani on, ale taková normální zlatá střední cesta, jak se říká. A tak jako nic, byl mi prostě sympatický, no.
12: Jako to člověk pozná potom časem, jo, ale už ještě než jsem odcházel pak na vojnu a to, tak prostě moc hodná, slušná holka, pracovitá.
10: Kdy přišlo na to, že jste se nepotkali jenom v tanečních? Asi jste se těšili, že se zase uvidíte u další hodiny, ale že jste si dali nějaké rande, navíc nějakou zkusku jinde než na parketu. Kdy k tomu došlo, Hanko?
11: No, to nevím, jak to, Jak, za jakou dobu to bylo, ale byl to trapas první třídy. Protože samozřejmě se nosili hodně krátký sukně, to jsme se nemohli ani trošičku mohnout, jak bylo krátká sukeň. No a byli jsme spolu v kině a pak jsme šli z kina, on mě šel vyprovodit domů a já ruce v kapce samozřejmě a já jsem zakopla a takových 10-15 metrů v předklonu jsem letěla. Neupadla jsem teda, ale byl to teda trapas první třídy.
12: Mě bylo tak líto, to si nemůžete představit, na první schůzce. Ale do toho kina jsem tě pozval asi po třetím nebo po čtvrtým kurzu. No. To je zajímavý, jo. Úžasný, jak si tohleto člověk pamatuje z toho mládí. Jo. Lady Hamiltonová se to jmenoval ten film. Co bylo před půl hodinou, nevím, jo. Ale tohle to ty věci prostě všechny, to si člověk pamatuje. No. To byly zážitky, byli jsme mladí. Začali jsme se zamilovávat do sebe. No.
10: Jak to v tom kině vypadalo, probíhalo?
11: No tak na začátku normálně, slušně. Občas nějaká pusa, nebo jsme se chytli za ruku, no. No a ta láska tam přišla časem, to nebylo hned, jako jak někdo říká, že prostě to tam cvakne. A ta láska je tam hned, tak nějak postupně, no. Tak byli jsme hodně mladí. Jak řekla, taková ta doba byla úplně jiná, než je teď.
10: Kolik vám bylo?
11: No, 17. No, byli jsme takový vyukaný.
10: Kdy přišla první pusa?
12: Po první prodloužení, když byla první prodloužená, ale prvá zase tě domů.
11: Myslím si, že jo, protože jsme přišli před domem, jsme přišli. Já si pamatuju, že jsem měla nějakou takovou bílou kabelku hranatou hroznou. A ty jsi mi dal pusu, já utekla nahoru a už jsem zavřela se mi dveře a byl konec.
12: Šok, to byl šok.
11: Byl to šok.
10: Pro vás hlavně. Nebo co jste si řekl?
12: Zase jako při tom prvním rande, jak zakopla, když jsme šli cestou z kina, tak bylo mi líto, no, říkám, chudák je vyukaná. No. A nic, jako jsem to ani v hlavě neřešil, prostě zbral jsem to jako přirozený průběh, prostě života, tohle, to, že to je normální, no, v těchto letech.
10: Jirka byl první?
11: Byl první. Právě, no. Tak jako, no ne, jako prostě byla to ta doba, no, že dneska to holky střídají, kluci taky. Za nás to tak nebylo, no.
10: Jak jste to prožíval vy, Jirko?
12: Obrovský štěstí jsem prožíval, že mám hezkou holku takovouhle, s těma vlastnostmi, jaký má. Byl jsem šťastný, no. Dělali jsme od jak živa vždycky všecko spolu, sport, pak byla motorka, chlapská klučičí touha, jako mývá většina chlapů, kluků, jo. Jsem si udělal řidičák, no a přijel jsem před barák ním na motorce, ani jedem na výlet. Otec, ten pomalu začal lupat, ne, nikam nepojedeš s ním, zabijete se a tohleto. Tak já přijel s novou motorkou před barák a tohle z toho a šli jsme na procházku pěšky, nejeli jsme na motorce nikam, asi až za týden. Pak se to tátovi rozleželo v hlavě a uklidil se. A
10: je to hezký sedět na motorce, tisknout se na chlapa? A
11: jo, je to příjemný. Jo. Je to příjemný, máte takový pocit bezpečí. Je to tak.
12: Já jsem byl rozumný, jo. Já jsem jezdil tak, aby jsme se nevymázli. Hmm. Hlavně, když jsme jeli spolu, no. Bylo to hezky, moc rádi na to vzpomínáme. Teďka v téhle době, tak když se vracíme myšlenkama zpátky, tak jako, že bychom to prožili ještě jednou. Ze vším všudy. Spolu i s tím, co kolem dětí, to všecko tohleto.
8: Hanka ovšem ještě před svatbou musela svého milého vyprovodit k nástupu na povinnou vojenskou službu.
7: Za ty dva roky se viděli opravdu málokrát.
9: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Příběh zlaté lásky dnes patří manželům Haně a Jiřímu Hrobařovým.
2: Zamilovali se, 2 roky spolu chodili a na jaře roku 1972 Jiří narukoval na 2 roky na vojnu a sloužil u posádky v Mošnově.
1: Na severu Čech na něj mezitím trpělivě čekala mladá Hanka. I když jí rodiče domlouvali, ať vyrazí s kamarádkami na zábavu, Haně se bez Jiřího nechtělo.
2: Jaké to bylo, když se její milovaný vrátil do civilu?
3: Přivítali jsme se, hlavně už jsme začali plánovat. Byli jsme rádi, že to je za náma a už jsme plánovali, co bude. Jako za nás, když budu mluvit za nás oba, když to řeknu třeba, nebo tohle z toho, nebo můj názor je takový, že za nás ta naše generace, že prostě bylo automaticky, když ty lidi si byli sympatický a fungovalo jim to, klapalo jim to, takže automaticky, že budou do manželství, že bude rodina a tak dále. Jo.
4: Požádal vás o ruku, nebo jak to proběhlo, ten začátek?
5: Jo! To si nechte vyprávět.
4: To nechám.
5: Byli jsme domluveni, že teda mě přijde požádat o ruku, samozřejmě třeba na 3 hodinu odpoledne, si to už přesně nepamatuju, ono 3 hodiny, ono 4 hodiny, ono 5 hodin, nic. No, pak teda přišel trošku tak jako náladičce, přijel na kole, který si půjčil od svého táty, no a když přišel nahoru k nám do prvního poschodí, zazvonil u nás, tak ho táta vyhodil, říkal, přijď, až budeš střízlivej. No a přišel před barák, kolo mu ukradli, táta ho vyhodil, tak to byla taková požádání o ruku, že?
4: Jirka se stydí ještě dneska, já to vidím.
3: Idiot, mladý kluk, no, z práce, po práci, potíří na jedno dáme a tohle stá, říkám, hele, já musím být 5 hodin u nich a to stihneš. No, ale v hospodě legrace, člověk se zakecá, jako prostě to, ve víru zábavy mezi chlapama, já jsem se koukal na ho, říkal, ty idiote stará. Mrzelo mě to moc, pomlouval jsem se, klaněl jsem se, až tlouk jsem čelem vozem, pak to, no, děda, její rodiče byli moc hodný, no, jako pan táta, jako říkal, hele, přišel zpozdě a tohle z toho, přijď zítra, tohle, jako bylo to.
5: Pak už to bylo v pořádku, pak už přišel s kytkou a bez kola.
3: Maminko, tatínku, chtěl bych si Haničku vzít a tohle to, no. Oběd byl, popovídali jsme si, no. Tak.
4: Co vám tou hlavou běželo? Ano, Hanička se bude vdávat, Jiří se bude ženit. Jako dochází to člověku, nebo s tím byl už prostě jako tak nějak připravený, nechci říct smířený, ne, ale jako v souznění, a nebo najednou se v člověku ještě něco odehraje před tím obřadem samotným?
5: Já si myslím, že jsme se na to hrozně těšili, aspoň teda já, že jo, bílý šaty, že jo, a prostě princezna, jak bych to nazvala jinak, no, a byli jsme se upravy, byli jsme u kadeřníka, na kosmetice, já nevím, mě namalovali, prostě vypadalo to moc pěkně, manžel taky byl u kadeřníka, krásně ostříhaný, to se mi na ně moc líbilo. Byl hezky ostříhaný. No a takovou jako, bylo to hezký, těšili jsme se.
4: A když vás třeba rodiče vyprovázeli na ten obřad, tak nějaká rada, nějaké to požehnání, nebo...
3: To proběhlo doma, před tím odjezdem na ten výbor, že jo. My věřící nejsme, tak jsme obřad v kostele neměli, takže v České Lípě tam na radnici, no a velká radost, těšení, že už budeme spolu a tak dále a těšení na ten budoucí další život.
4: Co z toho obřadu si, kdo z vás tak hodně pamatuje? Je to taková ta hlavní myšlenka nebo nějaká zajímavost, dojem, emoce?
5: Bylo to hezký, no.
3: Hledajte takovou perličku. Kamarádovi jsme byli na svatbě, jo, se ženila tohle z toho, zved závoj nevěstě, dali pusu a zase ji ho dal dolů zpátky.
5: Takže takovýhle ty problémy, to jsem řešila, říkala jsem si, aby tohle to dopadlo v pořádku, aby...
3: Dostal jako... jsem malinkatý školení, no.
6: Dopředu.
3: Na který prst, na kterou ruku, navlíknout prstínek a tak, no. Starostlivá ženská.
6: Zvládnul to.
5: Zvládnul to, v pořádku to zvládnul. I v té hospodě jsme to pak zvládli. Tam byl taky hezký, jako... tancovalo se tam.
3: Na dobrý to bylo, no. Měli jsme takovou malinká, to čtyři muzikanti jsme měli, profiky, no, hezký to bylo, no.
6: Kolik hostů?
3: 80.
5: Pak jsme jedli z jednoho talíře.
3: Měli jsme to tady v České Lípě, hospoda na Svárově, tak ten šéf, pán Rada, jo, ten nás přišel, jsme tam přijeli, tak nás venku mezi dveřma vítal a tohle stonoval, a ten talíř tam bouch, to se dělalo a dělá asi, no. Na to společnýma silama zametli, já jsem Haničku Bav do náručí a vynesl jsem mi po schodech do prvního patra na sál ke stolu a byl oběd, zábava.
5: Bylo to hezký. V té hospodě to vyšlo moc, docela hezky. No. Pak jsme akorát brzo utekli, vidíte? Jsme se na sebe těšili. Svatební noc.
3: Brzo, já nevím, kolik mohlo být. Pod večer 9 hodin nebo 8.
5: 10 no. Asi.
6: Jak to vypadá odchod na tu svatební noc? Jako zdechnete se po anglicku?
5: Já jsem to, myslím, řekla mamince. Říkám, mami, my odcházíme. Jo, jen jděte.
3: Tak nás odvezla maminka, no, ona nepila. Odvezla nás domů, no. Svatební hosti, ostatní tam ještě pokračovali nějakou dobu.
6: A ta svatební noc... Jako bylo nachystáno, že jste měli přichystaný pokoj už dopředu, nějak nazdobeno, někdo se o to postaral, vy. Bylo to jak pomalu za Marie Terezie, kdy za dveřmi ještě číhali, jestli náhodou se toho nezbaví té povinnosti ten chlap nebo něco takového. Jak to probíhalo tohle? Jako, co všechno už z toho zmizelo z těch tralic a jak jste to prožívali vy?
5: To bylo úplně jednoduché, protože my jsme bydleli na dvojce s taťkou, viď? A měli jsme tam jenom pokojíček jeden, takže proto jsme

0: jiná? Je to nějaký předěl? Nebo třeba i to ráno potom, kdy si uvědomíte, teď už se probouzíme jako manželé?
1: Já bych řekla, že jo. Jsme si prohlíželi prstýnky, leželi jsme v posteli, koukali jsme se na prstýnky. Bylo to takový sváteční. Bylo to prostě ten, jako...
2: Radost a štěstí, jo. Radost a štěstí tam probíhalo v hlavě prostě.
0: Dostali jste nějakou radu ohledně tohoto třeba, jak ten život spolu prožívat i od rodičů?
1: Akorát ta maminka mi říká, dělejte všechno spolu. Jo, takže se snažíme. A když to děláte spolu, je to ta poloviční starost, jo? Tak když by byl na to člověk sám, tak je to taková velká starost, když na to jste dva, tak je to, jak se říká, poloviční. Aspoň si to tak cítím, nebo to myslím.
0: A ta radost dvakrát větší?
1: A dvakrát větší radost, když, když jsou to ty dva lidi. No.
0: A pro to manželství, pro ten vztah dvou lidí, je lepší, když jsou to protiklady, jak se říká, že se doplňují, anebo naopak, když jsou na stejné vlně, aby souzněli. Co je lepší? A jak to funguje u vás?
1: My jsme oba protiklady, protože já jsem beran. Takže já jsem taková v něčem tvrdší, táta je váha, takže táta váha. On je ve znamení vah a tam prostě to tak je, ale myslím si, že se jako doplňujeme, jo? Že já třeba některé věci beru drsnějš a manžel třeba to tak veme z jiné strany a pak se spolu domluvíme, vždycky to řešíme spolu. Myslím si, že to je jako dost dobrá věc, když to pak ty manželé si vysvětlej, domluvěj se, jo.
2: Je to o tom chtít. Když ty lidi chtějí vstoupit do toho manželství, do toho života, tak prostě chtít a na kompromisu, na ničem jiném manželství není. Protože prosazovat svůj názor prostě, no aby bylo po mým, jak z jedné nebo z druhé strany, tak prostě to nefunguje nikdy.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zlatá láska, zlatá manželství, která prověřil čas.
1: Dychtivě společně posloucháme jímavý příběh lásky Hany a Jiřího Hrbařových ze Slunečné. I po 51 letech manželského života jsou stále zamilovaní, čistí a ochotní pro toho druhého udělat všechno.
2: Po Patrikovi Rozehnalovi jsme jim proto poslali nové digitální rádio a také dva velké zlaté hrnečky našeho pořadu. A doufáme, že je těmito dárky nejen překvapíme, ale hlavně potěšíme.
3: Jo, fakt, jo, děkuju teda.
4: Překvapená žena, mile překvapená, samozřejmě taky je to milý překvapení, je to.
5: To je nádhera. Hele, Ani.
3: To je krásný.
5: To se nebude používat. To se nesmí šáhnout.
6: Na hrníček může.
4: Zlasu.
3: Taky zlatá láska, no to je krásný. To byl mým vystavený.
4: Láska, zlatá svatba, zlatá láska, je tam napsáno.
3: Krásný. Tak. To se nebude používat.
6: Proč? A co se s tím bude dělat?
4: Patriku, bude, já jsem si dělal legraci, obrovská nadsázka, bude.
3: Bude. Akorát to nebudem dávat do myčky.
4: No tak to v každém případě.
6: A teď ta druhá věc, ta, která vám snad příjemní chvíle, když budete moc, tak tady mám pro vás digitální rádio.
3: Ty brďo.
4: To bylo vždycky na internetu, v těch nějakých DAP rádio, reklamy.
3: Budem to umět ovládat, asi ne, jo.
6: Čudlik jako čudlik. Ale lepší příjem.
4: No.
3: To je super. To jsem nečekala nic takového.
4: No, jsem velice překvapený.
6: Jak to máte od Petra z Carmen? Chcete něco vyřídit?
3: Že je moc obdivujeme, já je mám moc ráda, jak Petra, tak Carmen.
4: A
3: jejich dceru, Teresku. To prostě milujeme, prostě ty máme
4: velmi
3: moc rádi.
4: Sympatický lidi, jako herci taky samozřejmě, prostě to obdivujeme je, máme rádi.
3: Máme moc rádi, jsou to fajn lidi.
6: Jako vy.
3: Děkuju.
2: My obdivujeme vás a moc si ceníme vaší otevřenosti.
1: Hana a Jiří se už od začátku těšili, že založí rodinu, ale nedařilo se. Od svatby utekly celé dlouhé 4 roky, než se jim to povedlo. Štěstí bylo ale rovnou dvojnásobné.
2: Nikdo je nepřipravil na to, jak velký je strach o milované děti.
3: No tak byli jsme šťastní, že prostě máme dvojčátka, málem jsme od dcerku přišli. Protože Česká Lípa gynekologie je hrozná v té době. Já totiž, my máme spolu oba stejnou krev Bčko. A já mám mínus, on má plus a to je to nejhorší nastavený prostě, že je to dost nebezpečný pro ty děti.
6: A to jste věděli dopředu nebo až po?
3: To jsme věděli dopředu, jo. To jsme věděli dopředu, ale jestli nějak ty papíry se nějak nepřendaly do té nemocnice, nebo prostě to tam tak nebylo, že prostě já jsem porodila. První šla dcerka, ta měla 1,70 kg, kluk měl 2,30 kg, holčičku jsem ani pořádně neviděla, dali hned do inkubátoru a vezli do Liberce. Jo? No a takže já jsem asi 3 měsíce byla jenom s chlapečkem, jsem se o něj starala. No a pak taťka tam denně volal do toho Liberce a denně prostě chtěl vědět, jak to s tou dcerkou vypadá, že prostě a doktor jako, já to zkrátím, protože to je na dlouhou dobu. Prostě pan doktor říkal, že to s ní je vážný, že prostě jí odcházejí nadledvinky a já nevím, co nefunguje a tak dále, že je maličká. A otec říkal, no a pane doktore, nemohlo by to být tou krví? A on říkal, jakou krví? No dcera má B minus, zeď má B plus. On prý praštil telefonem, ozval se za 2 dny, udělal jí transfuzi, vyměnil jí celou krev prostě a ona začala přibírat a začala se normálně z toho dostávat. Kdyby nebylo táty, tak umřela.
4: Je to bojovnice, vitální dcerka, jo, je to...
3: Dcerka je tvrdý.
4: Tam je problém, že kdyby to bylo obráceně, jo, tak to nevadí, ale když má žena minusový RH faktor, tak tam převládají protilátky, jo, a vlastně ten nový organismus, to dítě to zabíjí, jako jo, prostě mi to špatně začaly fungovat ledviny a tohle z toho, no, a tak tam byl obrat během týdne 14 dnů prostě o 180 stupňů.
6: Ale když na začátku přišla ta zpráva, že vlastně dcera bojuje takhle o život, co to s vámi udělalo, co se odehrálo?
3: Mě to neřekli, neřekl mi to táta ani manžel, ty to věděli i s maminkou a neřekli mi to, protože já jsem kojila, že jo, kluka, že jo. No a pak jsem to nějak asi po měsíci z nich, protože už to bylo jako vážný, tak jsem to z nich dostala, no a já jsem ztratila mlíko, že jo, tím pádem, jak prostě jsem jako byla psychicky na tom špatně. No, ale pak se holčička dávala dohromady a z toho jsme měli velkou radost, no, že to takhle dopadlo. A nikdo nevěděl, že budu mít dvojčata.
2: Láska je jako břeh řeky, který nás vede, chrání a poskytuje nám útočiště.
7: Ale i ze břehu občas vidíte, že vaší lásce jde o život. Zažila to i Hana. Během dovolené v Řecku se za surfujícím Jiřím vzedmula obrovská 7metrová vlna.
2: Byl jí unášen více než 100 metrů a vlečen ke břehu. Hana se jen modlila, ať to Jiří přežije. Měla obrovský strach.
3: Jako jednou pořádně bála teda, to jsem byla z toho úplně moc. Já jsem měla nejdřív hrozný stek, pak jsem úplně jako, ne, že bych skolabovala, to ne, ale úplně jsem se tak jako málem sesypala a pak zase to ve mně probudilo a prostě jsme tak jako se snažili radit, aby, jak říkal, spíš neplaval přímo, ale spíš tak, aby se nechal unášet. No a vím, říkám, že první byl stek, pak byl strach. No.
6: Kdy přišla úleva?
3: Když vyplaval jako u toho břehu, vytahovali jsme ho se synem, takže to byla fakt úleva, jsme si sedli a všichni jsme si odechli. No. Já si myslím, že jsem tam taky neměla daleko k tomu breku. No. No, bylo to.
6: Člověku probleskne to, že najednou by ten v mžiku druhý nemusel být, že jo?
3: Tak. A stačí vteřina, halejte, a máte to, jak se říká, odbitý, no.
4: No, Hanka měla taky zdravotní problém, to bylo dětem asi 2 roky, to jsem se o ní opravdu bál. To jako praskla jí cysta, měla cystu na vaječníku a praskla jí cysta. Respektive v dobrým doktor Dušek ho ji vyšetřil a propíchy to tam prostě úmyslně, aby se jí to, že ono se to střebá, protože si myslí, že to je vodní, jo, a ona měla krevní. Jo. Mě obdala v noci a to šla na záchod, to prostě se mi sesypala, já jsem prostě, ale já jsem se na to vzpomněl a to, a ona jaký se vylila krev do břicha, měla tam asi litra půl krve a to, tak jsem hned volal záchranku a tohle, no, a to jsem byl jako, to se mi nelíbilo vůbec.
6: Kdy v tu chvíli člověku dojde, že je něco vážného, že se začne i bát? Hned v tu chvíli, nebo až když zavoláte a uvědomí si, co ještě se všechno mohlo stát?
4: V tu chvíli, Patriku, jsem si to uvědomil. Prostě. Když se člověku někdo složí v náručí a to prostě je v limbuje mimo, tak tam končí legrace. Aspoň z mého hlediska to tak bylo. No.
6: Je fajn mít v tu chvíli vedle sebe někoho takového, jako je Jirka?
3: Určitě, určitě. Bejt sama, tak nevím, jak bych to všechno zvládala po všech stránkách. Prostě podpoří, naleje kladnou mysl do hlavy, no a tak nějak hodně podpoří. A ta podpora je velmi důležitá v manželství, protože když jste na všechno sám, tak je to na bačkoru.
4: Je to tak? A člověk to prožívá víc a intenzivněji, čím je starší. No. má radost z toho a váží si toho, že jsme se dopracovali spolu, vychovali děti, všecko, že máme dobrý zázemí, životní, můžeme se jeden na druhého spolehnout. Už má člověk větší rozum, než je starý.
6: Má?
3: No, trošku to musím krotit, protože náš táta by dělal všechno, no. A teď na starý kolena, teda jak vám říkal, že byl vždycky celý život po těch motorkách toužil, tak nedávno si koupil syn motorku a pak za mnou syn přišel a říkal, mami, koup tátovi motorku, lidi celý život o to stál. A já říkám, to se chceš, aby se mu zase něco stalo. A tak můj koup, no tak oni si koupil motorku. Tak teď jezdí oba, mají oba jak syn, tak manžel má motorku a jezdí spolu. A když jedou, tak mám oba o ně strach a velký. Asi jako každá máma nebo žena. No, na motorku už si nesednu, to jako dřív jsme teda spolu jezdívali hodně, ale teď už se bojím, no, na tu motorku sednout.
4: Tady končí legrace. Tady musí být člověk velice pokorný.
6: Co byste si chtěl splnit ještě za sen takhle?
4: Jsem naprosto spokojený. Šťastný, žiju tady. Jo, to jsem si přál žít tady prostě v baráku na venkově, protože já jsem vyrůstal taky v baráku, jo. Tohle z toho, tady mám štěstí své.
6: Manželku, Hanku, jaké to je vidět ho takhle šťastného na motorce?
3: Proto jsem mu to dovolila, no. Aby byl šťastný, aby si splnil sen. A mám radost, že... Akorát mám strach.
4: Co dodat? Řekla všechno. Chápu jí.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Ten dnešní příběh patří manželům Haně a Jiřímu Hrobařovým. Jsou spolu už 51 let a to nepočítáme ty 4 roky předtím.
2: Myslíte si, že o sobě vědí všechno? Zkusíme to ověřit několika všetečnými otázkami o jejich partnerském životě. A Patrik Rozehnal se nebude bát položit také intimní otázky.
3: Kdo se víc červenal po první puse?
4: Já určitě.
5: To bylo večer po smě. Nevím, jsme se vzájemně neviděli.
3: Kdo vymýšlel kam na rande?
5: No v podstatě já jsem to navrhnul. No.
4: Jirka, muž.
3: Kolikrát za život změnila Hanka barvu vlasů?
5: No já myslím ani jednou, až teďka na stáří, jako když to tak řeknu, ošklivě se přibarvuje. Jako, no.
3: Kolikrát za život jste změnila barvu vlasů?
4: Dvakrát. Tohle je moje a rezavou jsem nosila.
3: Kdo káral děti, když bylo třeba?
4: No tak oba bych řekla.
5: Tak asi na stejno. Nechtěli jsme jakoby se jeden před druhým schazovat, nebo prostě, aby to tak vyznívalo, že jeden je hodnější, jeden je přísnější, nebo tak.
3: Kolik času stráví před zrcadlem?
5: Půl hodiny.
4: Tak třeba tu půl hodinku, než se člověk nalíčí a tak dále.
3: Co chodí váš muž ujídat nebo upíjet potají?
4: Voříšky na voříšky ujíždíme. To ujíždíme oba. Salámy, no, ale on sní všechno.
5: Salám, sýr, no, brambůrky občas, no, ty voříšky, ty jsou populární, nebo ty máme rádi, no, takže takhle, no.
3: S čím nejčastěji chcete pomoct od svého muže?
4: No, v kuchyni, na tňáka, nebo na zahradě. Takový ty těžký práce.
5: S čímkoliv se potřeba tady v domácnosti, no, s vařením, no, jako já rád jsem tam v kuchyni, no, umím něco i uvařit a prostě rád i pomůžu, protože jako nikdy jsem neuznával to, že prostě chlap leží doma na kanapě a jako já jsem si Hanku nebral kvůli tomu, abych měl doma služku, je to manželka.
3: Jak často se holíte?
5: Nevydržím to dělat 14 dní, pak už je to tak svědí, že to musí dolů, jo, ale dříve, když jsem mladší, tak jednou za 3 dny, no, pak jednou za týden, no. Teď jednou za měsíc, ale to už je kravý mest.
4: Nerad se volí, no.
3: A vy byste chtěla by víc?
4: Mně to nevadí.
3: Jak se ráno přivítáte nebo pozdravíte se?
4: Občas si dáme pusu a tak, to je všechno.
5: Anička přijde a jí řeknu dobré ráno, no, mám radost toho, že se usmívá, jak se vyspala, takhle, no.
3: Dáte si pusu i ráno?
5: Dáme.
3: Co nosíte raději, slipy nebo trenky?
5: Trenky.
4: Trenýrky.
3: Dívá se na vás vaše žena někdy, když spíte?
5: To já nevím, když spím. Asi jo. No a když se mnou začne souma, že chrápu, no, tak se zase na mě podívá.
4: Když hodně chrápe, tak se na něj koukám a říkám, přestaň chrápat, otoč se na stranu.
3: Kdy jste své ženě naposledy řekl, zavři oči?
5: Tápám v paměti, no, kdy byly jaký dárky, to říkávám, no, když něco takového. No, i tu kytičku, no, když ji mám někde připravenou, no, taky řeknu zavři oči a to a používám to takhle. No.
4: Třeba když mám narozeniny a koupím mi kytku, tak zavři oči, brouku. Neodcházím, ale nesu ti kytku.
3: Jak líbá vaše žena?
5: Jako Bůh.
4: Normálno, jak bych to měla říct. Žádný tyhle ty francouzáky, to ne, už. Normální pusu.
5: Hezky, jako žena milující.
3: Kdo je vášnivější?
5: Mám se to tak na stejno.
4: Já si myslím, že jsme byli na tom oba stejně, tak nějak. Jako.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
1: Hana i Jiří jsou jako dvě slunce. tolik vyzařují energie. A neschovávají si ji jen pro sebe. Žijí pro obě své děti a celou rodinu.
2: Jak prožívají svou lásku, svůj život i v tomto věku? Co je baví? A jaké všechny sporty třeba spolu dělali?
5: Lyže, cyklistiku, já jsem dělal windsurf.
4: Já taky.
5: Taky jezdila, no, z menší plachtu jsem ji ušila, to, aby se nenadřela, no. Já ty inliny, nevím, jestli se nazvat sportem motorka, to spíš je koníček, jakoby, nebo prostě vášeň taková. Co ještě ani?
4: No, taky přemýšlím, že to je tak asi všechno.
5: Stanování, no, no, podstan.
4: No, to není sport. Měli jsme nafukovací člun, jezdili jsme na člunu.
5: Jezdili jsme na člunu, tohle z toho na Beronku. Hanča byla čtyřikrát na Spartakiádě, cvičila.
4: Třikrát.
5: Nebo třikrát.
4: No a ještě vlastně dodám, že jsem vlastně chodila mraky let na gymnastiku. Normálně ne na gymnastiku, ale aerobik a tohleto cvičení, no, nářadí, no, kruhy, jo, kozu.
3: Společně, už jestli se nepletu, tak tančíte pořád.
4: Pořád se snažíme tančit, ale teď jsme...
5: Občas já v koleni píchne a takový věci a tohle to, no.
3: Byla by nějaká rada těm, co jsou mladší, co ještě třeba nedosáhli na těch 50 let spolu, nebo vůbec mladší, kteří začínají svůj život a poslouchají náš pořad, a tohle by měla být i inspirace, návod, jak se dožít hezkého manželství i po těch letech. Měli byste nějakou radu, na co dbát v tom životě pro ty dva, co by mělo fungovat, aby to takhle hezky vypadalo i v tomhle věku?
5: Tolerance, vzájemná podpora, pokora a neřešit nesmysly. Já bych to, chlapi to mají ve zvyku, nebo já prostě jsem dělník, říct to hrubě, co? Neřešit nesmysly, nehádat se kvůli nesmyslům.
4: Taky bych ještě přidala, že si mají lidi věřit.
5: Tak.
4: Jo, že prostě takový nějaký, no prostě věřit, no. Tolerance a věření, prostě to je, bych řekla, základ, jo. A dělat to všechno spolu.
3: A čím vám dělá hezký den?
5: Tím, že tady je se mnou. Že sdílíme život spolu, společný.
4: Že je milej, že prostě si navzájem jako pomůžeme. No v dnešní době, když jsem na všechno sama, jako takovýhle barák, je to náročný, no. A už jsem starší samozřejmě, a co jsem dříve zvládla, já nevím, za chvíli, tak dneska udělám kousek a musím si jít sednout a zase kousek a je to náročný, takže jsem ráda, že mě pomůže, no. Jsem za to jako šťastná a hrdá, že takovej je, protože takovej chlapů si myslím, že je málo dneska.
5: Ten den je hezký, když, jak jste se ptali, když přijde ráno do kuchyně a vidí to na očích, jak je září očička, jak se usmívá, že se dobře vyspala a to. A...
3: Dokázala byste mi popsat, srovnat, jaká byla ta láska v těch 17, 20 a jaká je teď v tomhle věku?
4: Když jsme byli mladí, tak to bylo zamilovánost, prostě to bylo milování, že jo. Každý den jsme se milovali, měli jsme se rádi. Dneska je nám 70, máme se rádi, ale už to není takový intenzivní, prostě je to taková ta láska jiná, jo, prostě.
3: Do čeho se přetavila?
4: Není to taková ta vášnivá láska, jo, ale pořád se máme rádi. Když mě veme kolem ramen, tak je to fajn, dáme si pusu, je to fajn, jo.
3: Prostá otázka. Milujete Jirku?
4: Jo, pořád. Prostě ho pořád mám ráda.
3: Milujete jí?
5: Říká mi to často, snažím se jí to říkat často. Z určitýho důvodu. Protože kdyby třeba jednou za týden obejmu, ty dát ty pusu a mám tě rád a jsi hodná, nebo prostě takhle zahřát srdíčko tomu druhému. Hřejivý slovo.
3: A jste rád po těch letech, že si ho takhle vzájemně s Hankou hřejete už více jak 50 let?
5: Určitě. Miluji samozřejmě, ale jsem šťastný.

0: Hana a Jiří Hrobařovi protančili životem s láskou. Vložili do toho svá srdce, pevně se jeden druhého drželi a milující pohled v jejich očích nikdy nevyhasnul. Dokázali to, co jim radila maminka. Dělat věci spolu.
1: Voltaire kdysi napsal: Láska je ze všech vášní nejsilnější, neboť útočí současně na hlavu, srdce i tělo.
0: Nechte se zasáhnout láskou a nestrácejte naději, víru ani čas. Věřte, že čistá a bezmezná láska může potkat každého z nás.
1: V to věří Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
2: V přírodních koupalištích se zhoršuje kvalita vody. Někde hygienici koupání úplně zakázali. Policie prověřuje okolnosti spojené s rekultivací hnědouhelného dolu ČSA na Mostecku. Zítra bude převážně jasno nebo skoro jasno s teplotami do 36 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Kvalita vody na některých přírodních koupalištích nebo v rybnících se zhoršuje. Podle hygieniků k tomu přispívá minimum srážek a extrémně teplé počasí. V některých vodách tak přibývá sinic i řas.
3: Šeberák v Kunraticích nebo Kachlička na Havlíčkobrodsku. To jsou rybníky, kde hygienici zakázali koupání. Kvůli sinicím můžou mít lidé zdravotní problémy, vysvětluje mluvčí pražských hygieniků Petra Batok.
4: Svědění kůže, začervenání očí, při náhodném požití také žaludeční a střevní potíže.
3: S takovými riziky musí počítat i lidé, kteří se chystají do vody, kterou hygienici označují jako nevhodnou ke koupání. Špatná kvalita je třeba v Motolském rybníce v Praze, v jezeře Chmelař na Litoměřicku nebo v Brněnské Přehradě. A podle Jany Derkové z Jihomoravské hygienické stanice se může situace zhoršovat.
5: Budeme-li počítat s tím, že nepřijdou žádné srážky a alespoň nám nepřijdou na pomoc chladnější noci.
3: Zkontrolovat kvalitu je možné na webu koupacivody.cz. Eliška Zábrocká, Český rozhlas.
2: Národní centrála proti organizovanému zločinu se zabývá děním kolem rekultivace hnědouhelného lomu ČSA na Mostecku. Českému rozhlasu to potvrdil její mluvčí Jaroslav Ibehej. Bližší informace podle něj centrála zatím zveřejnit nemůže.
6: Severní energetická, pod kterou lom spadá, přitom před necelými dvěma týdny oznámila, že chce sama rozhodnout o rozdělení peněz, které při obnově lomu ušetří. Ministerstvo životního prostředí ale trvá na původní dohodě, podle které měly peníze zamířit k okolním obcím prostřednictvím Státního fondu životního prostředí. Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
2: Už po páté v letošním roce poničili vandalové část železniční trati mezi Českým Hrádkem nad Nisou a Německou Žitavou. Koleje tam vedou 4 kilometry přes polské území, kde opakovaně lidé kradou nebo ničí kabely. Kvůli tomu pak mají vlaky zpoždění od 10 do 30 minut. Podle nezávislého místostarosty Hrádku Jaroslava Poláčka by tak cestující měli při plánování cesty počítat raději s časovou rezervou.
7: Dokonce jednou za 3 hodiny se jeden spoj úplně vynechá. Lidi jsou naštvaný a polská strana neumí zasahovat, vymýšleli nějaký fotopasti nebo něco takového. Zatím to úplně není v řešení. No a Korice obrátil i na nás, jestli bychom mohli zprostředkovat nějakou spolupráci s policií, protože to trvá dlouho.
2: Protože ale k vandalismu dochází na polském území, nemá česká policie žádné oprávnění na místě zasahovat.
0: Sport.
2: Fotbalisty Sparty posílil Matěj Jurásek. Bývalý slávista přišel na Letnou na roční hostování z obcí na přestup z Noriče, který hraje druhou nejvyšší anglickou soutěž.
0: Počasí.
2: Zítra bude jasno nebo skoro jasno beze srážek. Na západě pak večer až polojasno. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 na 22. kilometru směrem do Brna stojí na krajnici porouchané osobní auto. A v Praze dejte pozor ve Selanské ulici. Motorkář tam havaroval do svodidel. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
8: Dobrý večer, vážení a milí. No, pojďte se podívat tady. Vidíte, u mě doma v knihovně celá jedna dlouhá řada patří Karlu Čapkovi. Dokonce různá vydání, výběry. panečku. Tak to by bylo, aby nebylo z čeho vybírat. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Dnešní divadlo pro vaše uši, ano, věnujeme opět počase Karlu Čapkovi. Pro dnešní večer především tedy Karlu Čapkovi povídkáři, který vstoupil originálním způsobem nejenom mezi autory detektivní literatury, protože ony ty Čapkovy povídky vlastně nejsou nikdy čisté detektivky, spíš takové psychologické příběhy s kriminální zápletkou. No a když se navíc obrací do historie, vzniklo z toho třeba tohle zajímavé vyprávění o pádu rodu Votických a v rozhlase výborná příležitost pro dvojici Miloš Kopecký a Vlastimil Brodský.
2: Jednoho dne přišel do kanceláře policejního úředníka doktora Mejzlíka takový pomenší člověk se zlatými brýlemi a ustaranou tváří.
3: Archivář Divíšek, pane doktore, já k vám jdu na poradu jako k vynikajícímu kriminalistovi. Mě totiž řekli, že vy račte být jaksi zvlášť, pokud jde o složitější případy. Totiž to je neobyčejně záhadný případ.
2: Doktor Mejzlík vzal do ruky tušku a poznámkový blok.
4: No prosím, jen řekněte, oč jde.
3: Mělo by se vyšetřit, kdo zavraždil toho Petra Berkovce, jak zemřel jeho bratr Jindřich a co se stalo s jeho chotí Kateřinou.
4: Berkovec Petr, pokud vím, nemáme tady o jeho smrti žádné hlášení. Vy chcete podat udání?
3: Ale ne.
2: Pan archivář se neklidně zavrtěl na židli.
3: Totiž já se k vám obracím o radu, víte? Muselo se stát něco strašného.
4: A kdy to bylo? Prosím, nejdřív datum.
3: No přece roku 1465, to byste měl vědět, pane. Za požehnané vlády krále Jiříka z Poděbrad.
4: No tak, milý pane, na tenhle případ je spíš doktor Knobloch.
2: Abyste věděli, to je policejní lékař.
4: Já vám ho zavolám, ano?
2: Pan archivář se zasmušil.
3: To je škoda. Mě tak doporučovali vás. Víte, já právě chystám historické dílo o vládě Jiříka z Poděbrad a přitom jsem klopítl o takovou věc, se kterou si nevím rady.
2: Neškodný, rozhodl se doktor Mejzlík.
4: Milý pane, já se obávám, že vám nebudu mnoho platen. Abych se přiznal, v dějinách jsem příliš slabý.
3: To je chyba. Dějiny byste měl znát. Ale i když vám, pane, příslušný materiál není znám z první ruky, já vám uvedu všechny zjištěné okolnosti. Bohužel je jich málo. V první řadě je tu ten dopis pana Ladislava Pcháče z Olešné panu Janu Boršovskému z Čerčan. Ten dopis je vám ovšem znám.
4: To prosím není.
3: Ale člověče, ten dopis přece publikoval už před 17 lety historik Šebek ve svých registrech, aspoň to byste mohl vědět. Jenže ani Šebek, ani Pekař, ani Novotný, ani nikdo jiný nevěnoval tomu dopisu patřičné pozornosti. A právě ten dopis, který byste ovšem měl znát, mě uvedl na stopu tohoto případu.
4: Aha. No tak dál.
3: Tedy nejdříve ten dopis. Já tu jeho text bohužel nemám, ale jenom jedna zmínka se týká našeho případu. On tam totiž pan Ladislav Pcháč píše panu Boršovskému, že jeho, totiž pana Jana Boršovského strýc, pan Ješek Skalický ze Skalice, a to jméno si prosím pamatujte, že tedy pan Ješek Skalický ze Skalice toho léta páně 1465 není čekán na dvoře v Praze, jelikož jeho milost královská vlastní rukou panu Ješkovi po těch neblahých skutcích na Votici Velenově, jak praví korespondent, uložila na dvůr královský nadále nechoditi a prchlivosti své pánu bohuželeti a spravedlnosti boží čekati. Tedy rozumíte? My bychom řekli, že jeho milost král pana Ješka konfinoval na jeho zboží a statcích. Pane, není vám něco nápadné?
2: Pan Divíšek se vítězně zahleděl na doktora Mejzlíka.
4: No tedy zatím mi ještě není nápadného nic.
3: A vidíte, Šebek si toho také nevšiml. Je tedy velmi nápadná, pane, je ta okolnost, že jeho milost král nevolá pana Ješka, ať už pro jakékoliv neblahé skutky, Na řádný světský soud nýbrž doporučuji jeho boží spravedlnosti. Jeho milost tím dává zřejmě najevo...
2: Pan archivář nabyl úctivého výrazu.
3: ...že ty neblahé skutky jsou takového rázu, že je sám panovník výjímá ze světské spravedlnosti. Kdybyste znal jeho milost, pane, věděl byste, že to je naprosto nevšední případ. Král Jiří blahé paměti tuze držel na řádné a přísné konání spravedlnosti.
4: No, snad se pana Ježka bál, prosím vás, za těch jeho času.
3: Pane, co to říkáte? Král Jiří, že by se někoho bál a dokonce někoho z pouhých rytířů?
4: Aha. No tak to byla nějaká protekce, to víte u nás.
3: Žádná protekce. Za krále Vladislava byste snad mohl mluvit o protekci. Ale za krále Jiříka ne, pane. Na toho byste si s protekcí nepřišel. Ten by vás hnal.
2: Pan archivář se poněkud uklidnil.
3: Žádná protekce ne. Pane, tady zřejmě muselo být něco zvláštního na těch neblahých skutcích, že jeho milost král je ponechal boží spravedlnosti.
4: Aha, no a jaké to byly skutky?
3: No to přece vy mě máte nalézt. No nač pak jste kriminalista? Právě proto k vám jdu.
4: Pro pána krále, jak já můžu vědět, co se stalo léta páně 1465?
3: Nejdřív musíte znát fakta. Když tedy jsem si všiml té nejasné narážky, začal jsem pátrat po těch neblahých skutcích na Votici Velenově. Bohužel se nezachoval žádný zápis, ale za to jsem v kostele na Votici Velenově našel náhrobní kámen pana Petra Berkovce. A ten kámen, pane, je právě z roku 1465. Víte, on, pan Petr Berkovec, byl zeť pana Ježka Skalického, toho, kterého král Jiřík nepozval na Pražský hrad. Petr Berkovec pojal za manželku jeho dceru Kateřinu. Tady je fotografie jeho náhrobku. No, to nevidíte nic zvláštního?
4: Ne, nevidím.
2: Doktor Mejzlík prohlížel z obou stran fotografii náhrobního kamene, na němž byl vytesán nějaký rytíř s rukama složenýma na prsou a dokola nápis gotickou frakturou.
4: No počkejte, tady v rohu je otisk prstu.
3: No to je snad od mého prstu, ale všimněte si tady toho nápisu.
4: Ano, Domini, MCCCCL. X5, no léta páně 1465, no to je letopočet smrti toho pána, ne?
3: No to se rozumí, ale nevidíte nic? Některá písmena jsou zřejmě větší, koukejte se.
2: Rychle začal psát tuškou zmíněný letopočet.
3: Ten sochař vytesal schválně písmeno O, C a C větší. To je kryptogram, rozumíte? Napište si ta písmena O, C, C. Nenapadá vás nic, no?
4: O, C, C, no, O, C, C, to by mohlo být... Aha, zkrátka okcizus, že? No to znamená zavražděn.
3: No právě. Sochař tím naznačil potomstvu, že urozený pan Petr Berkovec z Devotice Velenova, byl úkladně zavražděn. Tady to máme.
4: No, a zavraždil ho jeho tchán, ten Ješek Skalický.
3: Nesmysl. Kdyby pan Ješek zavraždil pana Berkovce, volala by ho jeho milost na hrdelní soud. Ale to není všechno, pane. Hned vedle tohohle náhrobku je druhý, pod kterým odpočívá Henrikus Berkovec z Devotice Velenova, bratr pana Petra. A na tom náhrobku je týž letopočet, 1465, jenže bez kryptogramu. A pan Jindřich, čili Henrikus, na tom náhrobku má v rukou meč. Sochař chtěl patrně naznačit, že zemřel v čestném boji. A teď mě pro boha povězte, jak ty dvě smrti spolu souvisí.
4: No tak... Snad je to jen náhoda, že ten Jindřich přišel o život téhož roku.
3: Náhoda. Pane, my historikové žádnou náhodu neuznáváme. Kam bychom přišli, kdybychom připustili, že se něco stalo náhodou? Tady musí být přece nějaký příčinný vztah. Ale to není pořád ještě všechno. Rok na to 1466 zemřel v pánu pan Ješek Skalický a prosím, jeho zboží tak připadlo dědictvím jeho sestřenci, řečenému panu Janu Boršovskému z Čerčan. Víte, co to znamená? To znamená, že jeho dcera Kateřina, kterou, jak ví každé malé dítě, pojal roku 1464 pan Petr Berkovec za ženu, už také nebyla naživu. A tahle paní Katuše, prosím, ta nemá nikde žádný náhrobek. Račte dovolit. To je také náhoda, že paní Katuše nám naprosto mizí hned po smrti svého manžela. Co? Tomu říkáte, pane, náhoda? A proč nemá náhrobek? Co? Náhoda? Nebo právě to jsou ty neblahé skutky, pro které jeho milost král doporučoval panu Ježkovi spravedlnost boží.
4: Poslyšte, to je docela možné.
2: Doktor Mejzlík se dlouze a povážlivě zadíval na seznam osob.
4: To je zatrápená věc, no. A možná, že nám schází někdo pátý.
3: Co byste chtěl s tím pátým? Vždyť se ani s těmi čtyřmi nevíte rady.
4: No, tak tedy to musel být někdo z těch dvou, kdo zabil Berkovce. Buď jeho tchán, nebo jeho bratr, ale... Safra, poslouchejte, že ona to udělala, ta Kateřina.
3: Pro pána, na to jsem nechtěl ani pomyslet. Ježíš Maria, že by to provedla ona? A co by s ní bylo dál?
2: Doktoru Mejzlíkovi zrudly uši od přemýšlení.
4: Okamžik. Aha, už do toho začínám vidět. No hrom do toho, no tohle je případ. No ano, to se shoduje. Pan Ješek v tom má hlavní roli. Aha. Kruh se zavírá a proto on Jiří... No teď tomu rozumím, poslouchejte, to byl... Číman, ten král Jiří.
3: To byl, panečku, to byl moudrý panovník.
4: No, tak koukejte se.
2: A doktor Mejzlík usedl na svůj vlastní kalamář na stole.
4: Tak nejspíš to mohlo být takhle a já na to vezmu jed, že to tak bylo. Tedy především hypotéza, kterou přijmeme, musí vzít v počet všechna daná fakta. Žádná ani sebe menší okolnost jí nesmí odporovat. A za druhé, je musí vřadit do jediného souvislého děje. Čím jednodušší a uzavřenější a souvislejší je děj, tím je pravděpodobnější, že se věci staly tak a ne jinak. Tomu my říkáme rekonstrukce činu. Víme? Hypotéza, která všechna zjištěná fakta zařadí do nejsouvislejšího a nejpřehlednějšího dějového pásma, ta pro nás bezpodmínečně platí, rozumíte? To je naše metodické pravidlo.
3: Ano.
4: Tedy fakta, která musíme mít na zřeteli, jsou v pravděpodobném pořádku tato. Za prvé, Petr Berkovec pojal za choť Kateřinu, za druhé byl zavražděn, za třetí Kateřina mizí bez náhrobku, za čtvrté Jindřich bere za své v nějakém boji, za páté král vytýká Ježkovi Skalickému jeho prchlivost, ale za šesté nepohání ho na soud. Aha. No tedy, Ješek Skalický byl nějakým způsobem v právu. Jsou to všechna daná fakta? No zajisté. No a tak tedy dál. Ze srovnání těchto faktů plyne, že Petra nezavraždil Jindřich ani Ješek. Kdo ho tedy mohl zavraždit? No? No patrně Kateřina. Ten dohad se nám potvrzuje i tím, že nemáme po Kateřině žádný náhrobek. Byla nejspíš někde zahrabána jako pes. A proč vůbec nebyla pohnána na žádný soud? No patrně, protože ji nějaký prchlivý mstitel bezmála na místě zabil. Byl to Jindřich? Patrně ne. Kdyby Jindřich trestal Kateřinu smrtí, byl by s tím starý Ješek asi souhlasil a proč by ho potom král káral za jeho prchlivost? Tedy z toho plyne, že Kateřinu utratil její rozuřený otec. Aha. No a teď je otázka, kdo zabil v boji Jindřicha, pane? No, kdo to udělal?
3: Nevím.
4: Ale no tak přece Ješek, člověče. Vždyť už tu nikoho jiného nemáme. Teprve tím se nám celý příběh zaokrouhluje, chápete to? Tedy podívejte se. Kateřina, žena Petra Berkovce, jak se říká, zahořela hříšnou láskou k jeho mladšímu bratrovi Jindřichovi.
3: Máte na to doklady?
4: Ale no to plyne z logiky děje, prosím vás. Poslouchejte, buď jde o peníze nebo o ženskou. To my známe. Jak dalece Jindřich tu vášeň opětoval, to nevím, ale tady musíme hledat motivy, proč by Katuše zavraždila svého muže. A já vám říkám do očí, že ona to udělala.
3: Já jsem to tušil.
4: No a teď se objeví na scéně její otec Ješek Skalický jako rodinný mstitel. Zabije svou dceru, protože ji nechce odevzdat Katovi, a pak vyzve na souboj Jindřicha, protože ten nešťastný mladík je jaksi spoluvinen na zločinu a zatracení jeho jediné dcery. V tom souboji Jindřich padne s mečem v ruce. Ovšem, je tu druhá alternativa. Jindřich chrání Kateřinu vlastním tělem před rozuřeným otcem a v souboji padne... Ne. Ta první alternativa je lepší. No, tady máte ty neblahé skutky.

0: vědecky zpracuju.
1: Po čase opravdu dostal doktor Mejzlík mohutný svazek dějin vlády krále Jiříka z Poděbrad s vřelým věnováním archiváře Divíška. Pročetl celou knihu od A až do Z, neboť přiznejme to, byl velmi hrd, že má podíl na vědeckém díle. Ale nenašel nikde nic. Až teprve na stránce 471 v bibliografických poznámkách četl drobonkým písmem toto. Šebek Jaroslav, Regesta 14. a 15. století, strana 213, dopis pana Ladislava Pcháče z Olešné panu Janu Boršovskému z Čerčan. Zajímavá, vědecky dosud nespracovaná poznámka o Ježku Skalickém ze Skalic zasluhuje zvláštní pozornosti.

0: z jedné a z druhé kapsy. Jsou tedy mimo jiné třeba i bajky a podpovídky, které se obírají člověkem, zvířaty, přírodou, věcmi, zkrátka mnoha věcmi kolem nás. K vydání je připravil, považte, doktor Miroslav Halík, takto otec dnešního profesora a teologa Tomáše Halíka. A mezi jinými v jeho zajímavém výběru najdeme i tenhle příběh o spolku věřitelů barona Biháriho.
1: Tak zase nám odešel jeden náš člen. Starý pan Police, víte, co prodával psací stroje, dej mu pánbu věčnou slávu, pravda, bylo mu už něco přes 80 let, ale ještě tu mohl dlouho bejt, no chudák, chodil takrát na ty naše úterky. Kdybychom mohli tušit, že nás tak brzy opustí, byli bychom ho zvolili za našeho předsedu, ne, že by byl z těch větších věřitelů, ne. On měl za panem baronem jenom pár tisíc, ale aby měl starý pan radost, že jo? To se zas musí nechat. Mezi námi je dobrá vůle, pane, jako v málo kterém spolku. No teď už se to nedá spravit, ale jen jsme mu dali na rakev radost se podívat, jo. A jakýže je to spolek? No to máte tak... Žil v Praze nějaký pan baron Bihári, takový veliký urozený člověk, vlas jako havran a oči, no, ženské se za ním jenom bláznili. Měl v Bubenči najatou vilu, dvě auta a co se týče milenek, tak to jenom podle účtu jich bylo 7. Marná slava, byl to kavalír, ten pan baron. Měl mít velkostatek na Slovensku, lesní panství tamhle někde u Jasiny, nějakou celulózku, sklárnu a navrtaný petrolej, kde si u Antalovců. No zkrátka, báječný majetek. Nemáte ponětí, co na to potřeboval. Traktoru, mašina, kancelářských zařízení, šeku, psacích strojů, šperku a kytic. No jo, pravda, takový majetek má hroznou režii, ale pan baron se taky uměl ukázat. Všecko dělal ve velkém, člověk by na něm zrovna oči nechal. No, ono se pak ukázalo, že celulózka není, petrolej není, lesní panství není a velkostatek taky ne. Byla jenom sklárna, ale stroje z ní pan baron už dávno prodal. A taky se ukázalo, že pan baron Bihári není žádný baron, ale nějaký chájem rod tamhle z Perečína. Mělo se na něho udělat udán jako pro podvod a takové věci, ale když se sešlo pár jeho věřitelů, tak jako viděli, že by si na něm moc nevyžalovali. Něco těch koberců a voňavek, co měl ve vile, to by nikoho nevytrhlo, to dá rozum. Že jo, a když pana barona zavřou, no tak přijdeme o všecko, řekli si ti věřitelé. Ale třeba jednou pacholek mizerná přijde nějak k penězům. Gauner on je, hubu má jako šlejfíř a vystupovat umí jako kníže. Může se nám bohatě oženit nebo co? No zkrátka v takovém pádu by nám mohl zaplatit aspoň něco. Jenom ho nesmíme zničit, nebo své peníze už nikdy neuvidíme. No a tak se všechny žaloby odvolali a udělal se spolek věřitelů. Bylo nás asi 170. Ono vám to bylo jako tihle rotariáni, od každého povolání někdo. Obchodníci s auty, vrchní sklepníci, bankéři, krejčí, klenotníci, květinař, jeden stavitel, jeden koňař, parfumér, je švadle na pár advokátů a kde kdo. Dohromady asi za 16 nebo 17 milionů. No a tak jsme se teď scházeli a radili, jak pana barona zachránit, aby to s ním neprasklo. Museli jsme ho držet nad vodou, aby mohl semhle tamhle zkusit své štěstí a přitom dávat pozor, aby něco nespískal, po čem by ho zabásli. No, jednou jsme ho na den ztratili z očí a už nám zavalel nějaký podvod a my jsme to museli potichu vyrovnat. Ja, pane, to byly napínavé doby. On byl pan baron zrovna posedlý po kartách a jen falešně hrát. A nebo se chtěl dát na špionáž. To přinese báječné peníze. No porád ho někdo z nás musel hlídat. Ale to se musí nechat. Pan Bonon byl ukrutně milý společník. Vždycky nás skvěle pohostil a pak řekl, zaplaťte to a napište to na účet. No, co platno, jak živí jsme, tolik neužili, jako tehdy s panem baronem. A taky jsme si na sebe zvykli a tuze dobře jsme si všichni rozuměli. No, sami takový starší, rozšafní, zkušení lidé, kteří by jenom chtěli vidět peníze, co měli za panem baronem. No a pak nám pan baron zmizel, prý utekl do Ameriky, do Hollywoodu nebo kam. No co pak ten se nestratí a možná, že jednou udělá ohromné peníze, dopak ví, třeba se nám po letech vrátí, jenže víte, my věřitelé jsme si na sebe opravdu zvykli. Pan baron nám sice ukrutně chyběl a ty peníze taky, ale ještě víc by nám chybělo, kdybychom se přestali jednou týdně scházet. My jsme si vždycky tak pěkně popovídali o těchto těch hospodářských věcech. No víte, co je dnes z těch trampota šikán a taky už není v kšeftě ta solidnost, jak bývala dřív. No taky jsme si vyměňovali zkušenosti z různých branží, kde pak jinde by se našinec dostal k tomu, aby slyšel, jak to vypadá v automobilech nebo v květinářství. Ale u nás, v tom našem spolku, jsou všechny ty branže, jak se říká, jako na jedné lodi. A tak jsme si řekli, vem to nešť, našeho pana barona vzal čert, ale my tuhle jsme se našli a budeme k sobě držet dál a basta. No, a tak my se každého úterka scházíme dál, už po 10 let. Vždycky si vzpomeneme na našeho pana barona, jak on se chudák v té Americe potlouká. A pak mluvíme o těch zlých časech. Člověk si aspoň uleví. I o všelijakých nemocech, že asi můžeme pohovořit. Já. Tak už asi 12 z nás je na pravdě boží. Starý pan Policer nám teď bude tuze chybět. Je škoda, že jste nikdy nepotkal pana barona Biháriho. To vám byl takový šaramantní pán. No, a vy byste aspoň mohl chodit do našeho spolku, že jo?
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
0: Jak už jsme dnes několikrát slyšeli, povídky Karla Čapka jsou věru vzácnou příležitostí pro velkou hereckou miniaturu. Velká miniatura, to zní hezky, co? Takový dialog pánů Miloše Kopeckého, Vlastimila Brodského, Karel Heger a teď Martin Růžek a Zločin na poště. To je vám další Čapkova citlivá studie lidského charakteru, ještě podpořená právě herectvím Martina Růžka. Ono je to tak, to Čapkovo můžeme trestat, ale někdo musí odpouštět. Stále platí. Tak zůstávejte ve zdraví a brzy naslyšenou, přátelé.
3: Pane, spravedlnost. To bych rád věděl, proč to je na obrazech taková ženská s kšandou na očích a s váškami, jako by prodávala pepř. Já bych mínil, že spravedlnost spíš vypadá jako četník. To by nikdo nevěřil, co věcí my rozsoudíme bez soudce, bez vážek a bez takových caviků. A já vám povím, pane, že tuhle jsem já sám usvědčil 2 lidi z vraždy a sám jsem je odsoudil k spravedlivému trestu a trest jsem vykonal a nikomu jsem o tom nehlásil ani slovo. Tak počkejte, vám to teda řeknu. No jo, že vy si pamatujete, pane, na tu slečinku, co tady v obci byla před 2 lety na poště. No, právě Helenka se jmenovala. Taková hodná a milá holka, hezká jako obrázek. Tak ta Helenka, pane, se loni v létě utopila. Skočila do rybníka a šla asi 50 metrů, než přišla do hloubky. Teprve za 2 dny vyplavala. A víte, proč to udělala? V ten den, Když se utopila, přišla najednou z Prahy revize na poštu a našla, že Helence chybí v kase 200. Mizerné 200, pane. Trouba revizor teda řekl, že to musí hlásit dál a že se to bude vyšetřovat jako zpronevěra. Ten večer, pane, se Helenka z hanby utopila. Když ji vytáhli na hráz, musel jsem u ní stát, než přišla komise. Už na ní, chudákovi, nebylo nic hezkého, ale já jsem pořád viděl, jak se směje z toho šaltru na poště. Inu, všichni jsme tam za ní chodili, že jo? Tu holku měl každý rád, sakra, povídám si to, děvče neukradlo 200. Předně proto, že tomu nemůžu věřit, a za druhé, vždyť ona nepotřebovala krást. Její tatík byl mlynář tamhle z té druhé strany a ona šla na poštu jen z takové té ženské ctižádosti, že se sama uživí. Tatíka jsem dobře znal. Pane, to byl nějaký písmák a krom toho evangelik. A já vám řeknu, tihle evangelíci a duchaři u nás nikdy nekradou. Jestli ty 200 na poště chybí, to by je musel ukrást někdo jiný. Tak jsem, pane, té mrtvé holce tady na hrázi slíbil, že to tak nenechám. Tak dobrá, zatím jsem na poštu poslali nějakého mládence z Prahy, Filipek se jmenoval, takový šikovný a zubatý chlapík. Teda za tím Filipkem jsem chodil na poštu, abych něco vykoukal. To víte, je to tam jako všude na malých poštách. U okénka stolek, v tom stolku v šupleti peníze a známky. Úředník má za zády takový ten regál se všelijakými sazebníky a lejstry a váhu na vážení balíku a takové věci. Pane Filipek, povídám mu, prosím vás, koukněte se do těch vašich sazebníků, co by tak stál, řekněme, telegram do Buenos Aires. 3 koruny za slovo, povídá ten Filipek, jako by nic. Tak co by stál Express telegram do Hongkongu, ptám se ho zas já. To se musím podívat, řekl ten Filipek, vstal a obrátil se k regálu. A zatímco listoval v tom sazebníku zády ke stolku, protlačil jsem se rameny skrz to okénko, dosáhl jsem rukou na zásuvku s penězi a otevřel jsem ji. Otvírala se docela lehce a tiše. Tak děkuju, už to mám, povídám. Takhle se to mohlo stát. Dejme tomu, že Helenka něco hledala v tom regálu. Pak mohl někdo štípnout ty 200 ze šuplete. Koukejte se, pane Filipek, kdybyste mě ukázal, kdo v těch minulých dnech odtud něco telegrafoval nebo posílal. Pan Filipek se drbal na hlavě a povídá, pane Machmeister, to nepůjde, víte, ono platí něco jako listovní tajemství, ledaže byste to hledal jménem zákona. Ale to bych musel ohlásit nahoru, že tu byla prohlídka. Počkejte, povídá mu. To bych zatím nerad dělal. Ale helejte, pane Filipek, chodíme spolu na kuželky tak ze známosti. Kdybyste vy se takhle z dlouhé chvíle nebo tak podíval do těch lejster, kdo v posledních dnech odtud poslal něco takového, že se třeba Helenka musela obrátit ke stolku. Pane Wachmeister, povídá ten Filipek, co pak o to? Odtelefonované blankety tu budou, ale od rekomandovaných dopisů a balíků máme jenom zapsáno, komu se to posílá, ale ne, kdo to poslal. Já teda vám sepíšu všechna jména, která tu najdu. Ono to vlastně nemá být, ale pro vás to už udělám, ale já myslím, že z toho poznáte starou belu. On měl, pane, ten Filipek, pravdu. Přinesl mě asi 30 men. To víte, na venkovské poště se toho mnoho nepodává, ještě takhle nějaký ten balík pro kluka na vojně, ale z těch jsem nevycucal ani nejmenší zdání. Pane, kudy jsem chodil, tudy jsem na to myslel. Tak mě tlačilo, že už svůj slib té mrtvé holce nesplním. Tak jednou, to bylo asi za týden, jdu zase na poštu. Ten Filipek se na mě cení a povídá, pane Wachmeister, s těmi kuželkami už nebude nic, já pakuju. Zítra sem přijde nová slečna z Pardubic z pošty. Aha, no to já. Nějaká disciplinárka, že jo, že tu slečnu přeložili z města na takovou mizernou venkovskou vesnickou poštu. Pane, povídá ten Filipek a kouká na mě tak nějak zvláštně. Ta slečna je sem přeložena na vlastní žádost, pane Wachmeister. To je divné, říkám. To přece víte, jaký ty ženský jsou. Je, povídá ten Filipek. A pořád tak na mě kouká a ještě divnější je, že to anonymní udání, aby se na zdejší poště udělala blesková revize, přišlo taky z Pardubic. Já jsem si pískl a myslím, že jsem koukal na toho Filipka stejně, jako on na mne. A najednou povídá listonoš Uher, který si tam rovnal roznášku, jo, do Pardubic, on tam dopisuje skoro denně pan Adjung z velkostatku nějaký slečně na poště, to bude jeho láska, že jo? Poslouchejte, fotr, povídá ten Filipek, nevíte, jak se ta slečna jmenuje? Nějak jako Julie Tauferová, řekl Filipek. Tak je to ona, ta, co sem má přijít. On pan Houdek jako pan Adjung, povídá pošťák, taky dostává z Pardubic skoro denně psaníčko. Pane Adjung, já mu říkám, tady je zas psaní od nevěsty. On mě jako pan Houdek chodí vždycky takový kus cesty naproti a tady má dnes bedničku, ale z Prahy. Hele, to je vrácená zásilka, adresát neznám. To on si pan Adjung zmailil adresu, tak mu to nesu zpátky. Ukažte, povídá Filipek. Adresoval to na nějakého nováka, Praha, Spálená ulice, 2 kila másla, razítko 14. července. To tu ještě byla slečna Helenka, řekl pošťák. Ukažte, povídám Filipkovi a čuchnu k té bedničce. Pane Filipek, říkám, to je divné. To máslo bylo 10 dní na cestě a nesmrdí. Fotr, nechte tu bedničku tady a sypte s roznáškou. Sotva byl pošťák pryč, řekl mě ten Filipek. Pane Wachmeister, ono to nesmí být, ale tady je dláto. A šel pryč, aby to jako neviděl. Pane, já tu bedničku vypáčil. Byla v ní 2 kila hlíny. Tak já jdu za tím Filipkem a říkám mu, člověče, teda o téhle věci nikomu ani slovo, rozumíte? To já už si spravím sám. To se rozumí, sebral jsem se a šel jsem za tím adjunktem Houdkem do velkostatku. Seděl tam na kládách a koukal do země. Pane adjunkte, povídá mu, tady je nějaká konfúze na poště. Nevzpomínáte si, na jakou adresu jste posílal před 10 nebo 12 dny takovou bedničku? Ten Houdek trochu zbledl a povídá, na tom nezáleží, to už sám nevím, komu to bylo. Pane adjunkte, řekl jsem, a jaké to bylo máslo? Ten Houdek, který vyskočil bílý jako stěna, co to má znamenat, křičel, proč mě s tím obtěžujete? Pane adjunkte, povídá mu, to je tak. Vy jste zabil Helenku z pošty. Vy jste tam donesl bedničku s fingovanou adresou, aby ji musela vážit na váze. Zatímco vážila, vy jste se naklonil přes šaltr a ukradl jste ze šuplete 200 korun. Pro těch 200 korun se Helenka utopila. Tedy tak je to. Pane, ten Houdek se třásl jako list, to je lež, křičel, proč já bych kradl 200. Protože jste chtěl dostat na zdejší poštu slečnu Tauferovou, svou nevěstu. Ta vaše slečna udala anonymním psaním, že Helence chybí v kase peníze. Vy dva jste Helenku vehnali do rybníka. Vy dva jste ji zabili. Máte na svědomí zločin, pane Houdek. Ten Houdek se vám svalil na ty klády a zakryl si tváře. Jak živ jsem neviděl chlapa tak plakat. Ježíši Kriste, naříkal, Já nemohl vědět, že ona se utopí, já jenom myslel, že bude propuštěna. Teď mohla jít domů. Pane strážmistře, já jsem si jenom chtěl vzít Julču, ale jeden z nás by se musel vzdát místa, kdybychom šli k sobě a pak bychom nestačili s platem. Proto jsem tolik chtěl, aby Julča přišla sem na poštu. 5 let už na to čekáme. Pane strážmistře, to je taková strašná láska. Pane, já vám to nebudu dál povídat. Byla už noc. Ten chlápek přede mnou klečel a já, pane, jsem brečel nad tím vším jako starý vůl. Nad Helenkou i nad tím ostatním. Ráno po té noci jdu na poštu. Sedí tam za šaltrem bledá a vysoká slečna s takovýma palčivýma očima. Slečno Tauferová, povídám, tak tady mám rekomendovaný dopis. Podal jsem jí dopis s adresou Ředitelství pošt a telegrafů v Praze. Podívala se na mne a přimázla na dopis nálepku. Okamžik, slečno, řekl jsem. V tom dopise je udání, kdo ukradl 200 korun vaší předchůdkyni. Kolik bude stát to porto? Pane, v té ženské byla hrozná síla, ale přece jen zbledla do popelava a stuhla jako kámen. 3,50 Kč vydechla. Odpočítal jsem 3,50 Kč a povídám, tady jsou, slečno, ale kdyby se tady ty 200 Kč, říkám, a dávám jí na stolek ty 2 ukradené bankovky, kdyby se ty 200 Kč našly tady někde zapadlé nebo založené, rozumíte, aby bylo vidět, že mrtvá Helenka nekradla, slečno, pak bych si ten dopis vzal zpátky. Tak co? Neřekla ani slovo. Jen se tak palčivě a strnule dívala. Já nevím kam. Za 5 minut tu bude pošťák, slečno. Povídám. Tak co? Mám si ten dopis odnést? Kývla rychle hlavou. Tak já jsem ten dopis sebral a chodím před poštou. Pane, tak napjatě jsem ještě nikdy nepřešlapoval. Za 20 minut vyběhne pošťák Uher a křičí: pane Wachmeister, tak už se našly ty 200 Kč, co scházely slečně Helence. Ta nová slečna je našla založené v jednom sazebníku. To je náhoda. Fotr, řekl jsem mu, tak běžte a všude říkejte, že se ty 200 Kč našly. Víte, aby každý věděl, že mrtvá Helenka nekradla. Zaplať pámbu. Tak to bylo první. Druhé bylo, že jsem šel k starému velkostatkáři. Vy ho asi neznáte, je to hrabě, tak trochu blázen a moc hodný člověk. Pane hrabě, povídám mu, neptejte se mě na nic, ale jde tu o věc, ve které my lidé máme držet za jeden konec. Zavolejte si adjunkta Houtka a řekněte mu, že ještě dnes musí odjet na váš velkostatek na Moravě. Kdyby nechtěl, že ho na hodinu propouštíte. Starý hrabě zvedl obočí a chvíli na mě kouká. Pane, já jsem se nemusel nijak nutit, abych vypadal tak vážně, jak si jen kdo může představit. No dobrá, řekl hrabě, já se vás tedy nebudu na nic ptát a dal si zavolat toho Houtka. Houtek přišel a když mě viděl u hraběte, zbledl, ale stál jako svíce. Houtku, řekl hrabě, dejte zapřahat a pojedete k vlaku. Dnes večer nastoupíte službu na mém statku u Hulína. Budu telegrafovat, aby vás tam čekali. Rozuměl jste? Ano, řekl tiše Houtek a upřel na mě oči. Víte, takové oči jako zatracenec v pekle. Máte nějaké námitky, ptal se hrabě. Ne, řekl chraptivě Houtek a nespouštěl ze mě oči. Pane, mě bylo z těch očí housko. Tak můžete jít, skončil hrabě. A bylo to. Za chvíli jsem viděl, jak odvážejí Houtka v kočáře. Tak to je všechno. Až půjdete na poštu, všimněte si tam té bledé slečny. Je zlá. Zlá na všechny. A dostává takové zlé a staré vrásky. Já nevím, sejde-li se někdy s tím svým adjunktem, snad za ním někdy jede, ale pak se vrací zlejší a palčivější. A já se na ní dívám a říkám si, spravedlnost musí být. Já jsem jenom četník, pane, ale tohle vám povím podle své zkušenosti. Je-li nějaký vševědoucí a všemohoucí Bůh, to já nevím. A kdyby byl, tak nám to není nic platný. Ale já vám řeknu, musí být někdo nejvíc spravedlivý. To zas jo, pane. Protože musí být někdo, kdo by odpouštěl. Já vám řeknu, ta pravá a nejvyšší spravedlnost je něco tak divného jako láska.

0: ma bio čist.
1: Tam, kde je křížek, tam je kostel. Kdo špatně čte, tak říká postel. S kýmkoliv můžeš spát. Kde modrá barva ledem zebe, tam nehledejte modré zbe.

0: způsobit zmatek. Chci nechat geografie.
1: Ta mapa, to je papír čistý. Kdo je on, může být jistý, že šťastnou lásku prožijem.

0: dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, když se kolem sebe podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy. Noční linka.
5: Přeju vám pěkný páteční večer, vážení přátelé. Vážení éteričtí přátelé. Ano, rozhlasový éter se teď na 2 hodiny bude na frekvencích, které máte správně naladěny, věnovat vašim příběhům, jako vždy na určité téma. Začíná noční linka Českého rozhlasu dnes na téma Na vlastních nohou. Myslím, že se shodneme v tom, že občas zaslechneme stesky nad tím, že potomkové s vlastními příjmy stále žijí s rodiči a vlastně ani nemají chuť se plně postavit na vlastní nohy, jak se tak říkává. Naproti tomu je dost takových případů, kdy děti opustili rodné hnízdo ve chvíli, kdy třeba kvůli studiu ve vzdáleném městě začaly bydlet na internátě. Někdy je okamžikem, kdy se na vlastní nohy se vším všudy postavíme po maturitě, někdy bývá to osamostatnění nevyhnutelné kvůli nedobrým rodinným poměrům. Jaká byla a kdy přišla ta klíčová pohnutka, po níž jste definitivně zamávali rodičovskému příbytku? Donutili vás okolnosti k tomu, abyste se na vlastní nohy postavili dřív, než je to obvyklé? Kdy jste s klíči od pronajatého bytu a bez možnosti rodičovské podpory stanuli na prahu samostatného života právě vy? Do noční linky vedou jako obvykle 2 cesty. Budeme ve spojení na telefonu 731 800 900, ale vaše příběhy na téma Na vlastních nohou můžete i psát, a to na web rozhlas.cz/linka. U mikrofonu v brněnském studiu Borek Kapitanček a přeju vám úspěch a krásný víkend, který je před námi. Začíná noční linka na téma Na vlastních nohou.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma Na vlastních nohou. A jako obvykle jsou to právě vaše příběhy, které naplňují a vlastně tím vytvářejí tyhle dvě hodiny našeho povídání. Tím prvním posluchačem je Lumír. Volá na 731 800 900 a já si společně s vámi velice rád poslechnu ten úplně první příběh na téma, jak jsem se postavil na vlastní nohy, kdy to bylo a co tomu předcházelo. Lumír, dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače. A no, já jsem půl roku po takovým zmrtvých stání, ale na vlastní nohy jsem se musel postavit, když mi ve 13 letech zemřel otec. No a mamka bohužel jako vdova, že jo, no tak co bychom si povídali, tak ty příjmy, vdovský důchod, sirotčí důchod a její plat pokojský v tehdejších letech, že jo. Jednalo se o rok 1970, kdy mi otec zemřel, takže už to je více jak půl století. No a takže první vlastně takovou zkušenost starat se sám o sebe jsem měl pár měsíců po otcově nebo tatínkově smrti. O jarních prázdninách jsem si vyzkoušel první práci. Bylo to na státním statku sběr kamení na poli. A bylo to takový pole, které už bylo hodně dlouho obdělávané, ale když tam občas ten traktorista tím pluhem zajel trošku hloub, tak se na povrch dostali takový dost velký balvany. No a já jako 14-letý klučina ještě s kamarádem, tak jsme měli za úkol to tam nosit na valník, jo, každý trochu větší kámen, větší než Vlašský ořech nebo tak nějak. A nám to tenkrát ten pracovník státního statku vysvětloval. No, byly to krušně vydělané peníze a no, za hodně mizerný plat. Ale to bylo v březnu 71 a v létě o velkých prázdninách dvouměsíčních, tak jsem celý červenec obětoval další brigádě celý měsíc a ta brigáda už byla podstatně lépe placená, bylo to železniční stavitelství, tam jsem musel sfalšovat rok narození, protože do kolejiště nesměli mladší 15 let, dneska tam už nesmějí mladší 18 let, takže jsem prostě řekl jenom den a měsíc narození správný, ale udělal jsem se o rok starším. Jinak by mě tam nevzali. No ale já jsem si tam viděl, tak oproti té brigádě na tom státním statku, to sbírání kamení, tak jsem si tam viděl snad téměř dvakrát tolik a druhou část prázdnin mezi osmičkou a devítkou, tak já jsem si užíval jak grant. Bylo mi 14, no malinko přes 14 let, že jo. A tady u nás vyhořelo staré dřevěné koupaliště, asi 2 roky nebo rok předtím, teď nevím přesně. A tak jsme jezdili až do sousedního Lanškrouna. No, tak aby jsme ušetřili na vstupným, tak jsme chodili půl cesty pěšky. No a samozřejmě na stopa, že jo, a takový. Tam jsme se vykoupali, to bylo koupaliště jako v rybníku, že jo, takže přírodní koupaliště se vstupným, ale tak to vstupný, říkám, bylo docela levný. No a po vykoupání, protože jsem byl velice bohatý, že jo, po té měsíční brigádě, tak jsem do staré krčmy z roku 1615 v Lanškrouně do dneška funguje, tak jsem tam jako lord nebo jako grand chodil na oběd a dal jsem si tam malé pivo. Vůbec po mně nechtěli občanku, dneska by to byl průšvih jako hrom. No a prostě za ty prázdniny, nebo za tu polovinu prázdnin, za ten srpen, no tak jsem tam byl, no já nevím, no tak za měsíc, dejme tomu 3x do týdna. Ani jednou po mně nechtěli občanku, vždycky jsem si dal pouze malé pivo, jo, nějaké opíjení, A dal jsem si prostě řízek a takovou tu českou klasiku.
0: Mm-hmm. Takže vy jste si ve 14 vyzkoušel to, co se vám potom, když jste se postavil definitivně na vlastní nohy, velmi hodilo. Vy jste ale určitě s maminkou ještě nějakou dobu žil, bydlel, kdy nastalo to definitivní, úplné osamostatnění?
1: No, definitivní osamostatnění bylo samozřejmě, když jsem skončil školu, že jo, tak jsem nastoupil na takzvanou Knedl fakultu, kuchař čišník, obor v Hranově. Bohužel to už neexistuje, udělali z toho jídel u mateřské školky, protože já tam občas na sever jezdím a autobus má přesně před tou bývalou Knedl fakultou zastávku autobusovou. No a před pár lety jsem s hrůzou zjistil, že už tam není prostě střední škola, nebo oni se potom udělali hotelovku a najednou koukám jídel na mateřské školky. No tak dobře, ale zůstalo to v oboru, no.
0: Lumíre, ano, já jsem chtěl říct, že vy už jste vlastně takovým v tuhle chvíli vzorem pro ostatní posluchače, protože jste nám řekl, co předcházelo tomu vašemu definitivnímu osamostatnění a tomu postavení se na vlastní nohy. A já jsem rád, že vlastně ti, kteří poslouchají a třeba by rádi zavolali, ve vás mají vzor. Co vás nejvíc, to je moje poslední otázka, protože už se nám blíží čtvrt na 12, tak se definitivně zeptám na poslední otázku. Co vás na tom osamostatnění nejvíc, než se to stalo, nejvíc strašilo? Čeho jste se nejvíc bál?
1: No já nevím, já myslím, že tou brigádou ještě vlastně na té základní škole, takže tak nějak jsem to měl zjednodušený, že...
0: Už jste to měl ošahaný takzvaně.
1: No potom teda, když už jsem šel do té profese, že jo, tak jsem pracoval jako čišník, jako kuchař málo, pak vedoucí restaurace, vedoucí provozu jídelny a to. Potom jsem teda už skončil v gastronomii, i když ne úplně. Ještě do nedávné doby jsem participoval na vinotéce jako tichý společník. A já jsem z toho neměl nějakou obavu.
0: No někdo může mít, já se ptám, jestli něco takového bylo nebo nebylo. A děkuji vám za váš příběh. Děkuji vám za příběh, Lumíre, a děkuji samozřejmě i za váš dárek, který jste poslal k narozeninám. Děkuji. A dobrou noc.
1: A hlavně, jestli se líbil, no.
0: Líbil. Mějte se hezky. Naslyšenou.
1: Tak jo. Taky a budu poslouchat dál. Mějte se.
0: Na vlastních nohou. Téma noční linky, kterou posloucháte. A telefon, kterým se spojíte se studiem, tady je.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: S dalším příběhem na téma na vlastních nohou se v noční lince Českého rozhlasu, kterou posloucháte, hlásí paní Věra. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, tady paní Věra z Ostrova u Prchatic. Já bych sem na vlastní oči, na vlastní nohy jsem se postavila, když jsem se vyučila kuchařkou a udělala jsem na svatbu chlebíčky a studenou kuchyni. Tak jsem nejvíc si viděla vlastně na... No, to mi udělal největší radost, že jsem si viděla první peníze, no.
0: Kolik vám tehdy bylo let?
1: No, tak já už jsem se to naučila 18, když jsem... No a 19 už jsem uměla všechno, no. Studenou kuchyni, teplo umím, všechno.
0: Teď, to zní skoro no, jako inzerát na seznámení, no, takže v 19 no, jste definitivně opustila rodné hnízdo a postavila se na vlastní nohy, ano?
1: Na vlastní oči. A teď jsem si našla přítele, příbuzný mi dal dohromady, jsme přesně dneska 14 dní.
0: Hura.
1: 14. je, na čipu mám práci 39, 14, pípala jsem 14, 14 a teď jsem mu udělala svíčkovou, byli jsme tady na plavečáku ve Vodňanech. A teď jsem mu udělal svíčkovou ráno, nebo až se zbudím, udělám knedlíky v páře.
0: Ano, to souvisí s tématem na vlastních nohou, paní Věro. Děkuju, že mi to říkáte tak dopodrobna. Mě by spíš zajímalo, co tomu všemu, tomu vašemu postavení se na vlastní nohy předcházelo.
1: No, chtěla jsem, co vlastně zvedu.
0: Chtěla jste dělat, si dokázat jako, sama sobě, co
1: no,
0: dokážete?
1: Dokázat sama, no, co dokážu.
0: Mm-hmm. Kolik vás bylo doma dětí?
1: My jsme akorát se ségrou.
0: A
1: to je starší o rok.
0: A sestra se zamávala rodnému domu kdy?
1: Jako co myslíte, že co?
0: No kdy se sestra postavila na vlastní nohy?
1: No na vlastní, no ta ještě o rok dřív než já.
0: Takže jste ji vlastně doháněla.
1: Je 57, je 56.
0: Paní Věro, děkuju. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Naschledanou.
0: František, bez jehož vzkazu by snad ani nebyla noční linka, se sice taky dotknul tématu na vlastních nohou, i když jen několika málo slovy, ale no poslechněte si sami. Tak já s manželkou jsme se postavili na vlastní nohy už dost brzo. V 18 jsme se vzali, potom jsem šel na 2 roky na vojnu, po vojně jsme se přestěhovali do Židlochovic, to byl rok 64. To je oblast, kde se hodně stavilo a staví stále. Jako stavař jsem byl stále využíván na těchto stavbách, takže jsem neměl problém si budovat svoji domácnost. Musím ale říct, byla to fuška. V současnosti jsem všechno rozdělil dětskám, tak ať se starají oni. Myslím si, že to zvládají dobře. Františku, jsem rád, že jste napsal a za malou chvíli věřím v další váš pozitivní telefonát na téma na vlastních nohou. Všechno to, co tomu předcházelo, jestli to bylo dřív, než k tomu byli, řekněme, donucení okolnostmi vaši vrstevníci, o tom můžete promluvit už po písničce kapely Elan.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: S dalším příběhem na téma na vlastních nohou přichází do vysílání noční linky pan Jarda. Volá ze Sokolovska a já ho zdravím. Pěkný večer.
1: Dobrý večer, zdravím všechny.
0: Zdravím vás.
1: Kdo poslouchá a kdo ještě nespí.
0: Jardo, kdy jste odešel ze svého rodného domu od rodičů, postavil se na vlastní nohy?
1: Ve 14 letech jsem byl vlastně, já jsem byl odvezen autem na internát a tam vlastně v neděli večer před 10. školním roku bylo nějakých 14 a něco, protože tenkrát v té době mě je 55, takže každý, kdo je v tom věku, tak asi ví, že v té době se chodilo ve 14 už na ten naučil ještě na školy a tohleto.
0: Takže to bylo někdy v 80. letech.
1: Hej, to bylo to přesně v 85.
0: To já jsem šel na vojnu, tak to si pamatuju dobře.
1: Tak jste byl něco starší.
0: Ofous. No, ve 14 jasný, letech jasný, na internát, jasný. Jaká byla ta první noc? Vzpomínáte si ještě?
1: No, helejte, hrozný. To vlastně bylo, já jsem přišel na pokoj, byl jsem tam sám, že ten druhý člověk, který měl dorazit, že tam byli vlastně pokoj pro dva lidi. No a vemte si, že v těch dveřích, které vedly na chodbu, tak bylo prosklený, ta horní část byla prosklená, jo. A na mě se chodili koukat třetíáci a druháci, který už tam taky byli, jako na nějakou zvěř v zoologické zahradě, jo.

0: potom jsem si po tatínkovi jsem řídil auta, takže jsem si udělal papíry na všechno a 22 let jsem byl na kamionu, takže jsem byl vlastně většinou bez rodiny. No a dneska jsem doma a jezdím autobusem, no ale jestli teda můžu, nebo máte něco k tomu, nebo?
1: Já bych měl otázku, jestli máte potomky a jestli můžete porovnat, tedy zda už jsou ve věku, kdy opouštějí rodné hnízdo, jaké to bylo tenkrát a jaké to opouštění rodného hnízda je dnes?
0: No teď se trefil zebíček na hlavičku, protože vlastně můj dceři dneska je 24 let a když jí bylo 14, tak vlastně udělala to samý. Ona ve 14 letech šla vlastně z vesně, já jsem ze Sokolovska, jak jsem říkal, ale ve 14 letech si vybrala školu v Praze. Aby mohla být v Praze, protože ona je Prahou posedla. A takže ve 14 letech odešla do Prahy a já jsem z toho byl úplně, jak se říká, v háji, jo? Protože jsem si říkal, holka z vesnice, najednou v Praze a teďka jak to dopadne, že jo?
1: No, dělal jste si starosti, to je vcelku přirozené.
0: No, samozřejmě. Jenomže víte, co já byl tenkrát ještě na cestách, já jezdil kamionem. A celá Evropa vlastně, ale já nemůžu být někde za 2 hodiny pomocí, jo? Kdyby byl nějaký problém. Takže to mi hrozně trápilo, ale udělá mi hroznou radost. Ona se k tomu postavila čelem zkrátka. Uvědomila si, co chce. Celý ty 4 roky úplně v pohodě, složila maturitu. Dneska v té Praze ještě má poslední rok před sebou, vysokou školu a já jsem na ní tak hrdej. Vím, že to neposlouchá, ale já jsem tak hrdej táta, že já jí za to moc děkuju.
1: To je škoda. Škoda, že to neposlouchá.
0: No, asi ne. Takhle, já jsem si na 100% jistý, že asi to neposlouchá, protože je v Praze a tam nevím, jestli, no a ona asi na to dá domození, a to je úplně jedno. Ale já v sobě mám to, že ta holka je, ona je, já jsem taky byl do světa vždycky furt, jo, já jsem jezdil po montážích a potom mě chytlo to řízení, takže jsem vlastně celý život, do dneska jezdím ještě autobusem, takže, ale ona fakt udělá mi takovou radost a jsem hrozně rád, že jsem se na to zeptal, protože jinak bych na to asi sám nenavedl řeč, jo?
1: A já myslím, že byste na to zavedl řeč, protože myslím si, že to chlubení, máme-li se čím chlubit, máme my muži tak nějak v krvi. Že, Jardo?
0: No máme. A takhle, poslouchejte, jestli bych teda něco, jestli můžu zkázal.
1: Samozřejmě.
0: Rodičům, jestliže dětem trošku věříte, pusťte je do světa, ty děti se potřebují otrkat. Protože doma to nepoznají zkrátka. To, co obnáší ten svět, tak to nepoznají. Já to vím, já jsem si jel celou Evropu, takže já jsem 22 let byl ve světě, takže vím a pomohlo mi to v životě úplně neskutečně.
1: Já jsem vděčný.
0: Ať si ty děti otrkají, fakt, že jo?
1: Já jsem vděčný za tenhle váš závěrečný apel a měl bych jeden návrh, pokud za vámi vaše dcera jezdí, nevím sice,
0: jezdí, výborně.
1: A máte-li přístup k internetu, tak na webových stránkách Českého rozhlasu v audioarchivu si konec konců může poslechnout to, o čem jsme si my povídali, protože vysílání i noční linky je tam zaznamenáno a lze poslouchat měsíc zpětně.
0: No vidíte, to mi nenapadlo. Tak to i napíšu.
1: Jardo, děkuju. A přeju vám krásnou noc.
0: Já vám taky děkuju. Mějte se hezky a všeho přejem krásný zbytek víkendu.
1: Naslyšenou.
0: Naschledanou.
1: Na vlastních nohou. Jaký to byl pocit, když jste si poprvé stoupli na ty pověstné vlastní nohy? Jaký to byl pocit, když jste opustili rodičovské hnízdo? Bylo to předčasné? Nebo naopak jste otálili s opuštěním domácího prostředí? Budete-li upřímní, budu rád. 731 800 900, to je telefon, který vám pro jistotu ještě jednou zopakuju. Je to spojení se studiem Noční linky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Před chvilkou bylo 11:30 a v noční lince je znovu čas po příbězích Lumíra, Věry a Jardy se zeptat na to, jak probíhalo to vaše postavení se na vlastní nohy. Na telefonu 731 800 900 vítám, tak nevítám nikoho, protože to vypadalo, že ano, že tam někdo zůstal, ale nezůstal. Takže máte vlastně volnou cestu. O tom, co předcházelo vašemu odchodu z domova a osamostatnění se a také o tom, co následovalo, nám teď přichází říct někdo další. Dobrý večer, tady je Borek Kapitánček Noční linka. Kdo je prosím u telefonu?
1: Je pan Robert Solomouce.
0: Dobrý den, Robert. Zdravím vás a rovnou se ptám, co předcházelo a co následovalo po vašem osamostatnění. Kdy to bylo?
1: Tak u mě je to hodně složitý.
0: No tak jsem s tím příběhem, protože příběhy, to je to, co tvoří noční linku.
1: Já to řeknu takhle, my bydlíme pořád jakože staří s mladéma, takže jako bydlíme v rodinném domku, ale víte, co bylo nejhorší? Jako,
0: promiňte, takže vy jste vlastně neopustil rodné hnízdo.
1: Ne, ale chci vysvětlit situaci, proč je to složitý, protože
0: ano.
1: V dnešní době jsou byty drahy, takže si nemůžu dovolit koupit byt za 8 milionů, který nikdy mít nebudu. Jo, a to je jedna věc, ale já jsem před 3 rokama ovdověl a to je teď hodně složitý a starám se společně s mamkou o syna, jo, takže... Protože syn je postižený autista, takže toho máme celkem hodně. A ta situace je ještě složitá z toho důvodu, že jako víte, co pro mě bylo nejhorší, to, že občas teda si něco uvařím, protože jinak chodím na obědy do práce a jsem tam o nějakým tým výkonu něco okloním, peru, jo. A prostě tady ty věci, které dřív dělala manželka, tak to spadlo na mou hlavu, jo. A to je takový, jak bych vám to vysvětlil. A víte, co pro mě bylo nejhorší? Papírová válka, to nikomu nepřeju, protože když jsem ovdověl a vlastně vyřizoval se dědictví, vyřizovali se papíry z pitevny a naštěstí teda moje žena znala paní Kolartovou, což byla úřednice, jo, a potom to převzala paní Švábová, to je taky úřednice. Protože pro mě bylo nejhorší to papírování, mě z toho šla hlava kolem, to nikomu nepřeju, to máte papír, jo, potvrzení a tam je třeba 50-60 otázek plno kolonek a kde co napsat. Kdybych neměl ty úřednice, tak z tohohle bych byl úplně v háji, takže nikomu nepřeju papírování. Jako, to je horší jak vaření. No, to je horší, to papírování. Jo, takže asi tak, jakože, no a jinak chci pozdravit linkaře. No a pozdravit paní Ludmilu z Brna, paní Vlastičku z Klnova, potom toho včelaře, no zkrátka všechny linkaře. No a závěrem říkám, co je nejsložitější, tak to papírování. Nevím, o tím asi nikdo z posluchačů nemluvil, ale můžu vám říct, že mě z toho šla hlava kolem. To jako furt vypisovat ty papíry, to byla malá hrůza. Kdyby mě ty úřednice nepomohly, tak jsou z toho úplně v háji. Něco opíšete z občanky, ale taky všechno ne. Takže všechny pozdravuju a moc vám děkuji. Naschledanou.
0: Děkuji, Roberte, a naslyšenou. Zkusme si povídat o tom, jaké to bylo a kdy to bylo, ve kterém období. Možná, že právě to, že to bylo už hodně dávno, dejme tomu v 50. 60. letech, anebo poměrně nedávno, už to samo o sobě může být dosti rozdílný přístup, respektive dosti rozdílné okolnosti opuštění rodného hnízda. Zavolejte, číslo je 731 800 900, psát můžete na rozhlas.cz/linka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a u naší další posluchačky, která volá na číslo 731 800 900, zkusím obrácený gard, jak se taky někdy říká. Jitky se totiž zeptám, ano, na to, jak se ona postavila na vlastní nohy, ale nejdřív pár otázek, abych to mohl vzít z té druhé strany. Tak Jitko, především dobrý večer.
1: Dobrý večer přeji všem.
0: Zdravím vás.
1: A já můžu říct, že teda...
0: Když dovolíte, já bych vám rád položil pár otázek. Ano? Můžu?
1: No, bohužel já vždycky neslyším vás.
0: Vy mě?
1: A když si zapnu tady poslouchání, reproduktor, je to slyšet tam normálně?
0: No tak je to sice trošku méně kvalitní spojení, ale pokud to potřebujete, nechte si mě na hlasitý poslech. Ono to nedělá většinou dobrotu. Jitko, máte potomky?
1: Prosím?
0: Máte potomky?
1: No, máme potomky.
0: Výborně. Mám kolik?
1: Holku a kluka.
0: Kolik jim je?
1: No, ale předcházelo tomu, že když jsem chodila s mužem, přišel z vojny.
0: Dobře, tak běžte do toho, já vám chtěl říct.
1: Se mezi tím jako rozvedli.
0: Mm-hmm.
1: No a bylo strašná doslova potopa, když jsem otce pozvala na svatbu. No matka prostě tak řádila, no já to chápu prostě za to různý hádky a podobně, co u nás lítali kastroly s mlíkem a všechno možný, když se hádali. A takže
0: u vás doma nepanovaly zrovna idylické poměry. Můžeme to říct takhle?
1: No ale tím to taky skončilo, prostě matka už na svatbu.
0: Vy mě opravdu neslyšíte.
1: No a my jsme teda po svatbě už přespali na hotelu. A jednak to byla ještě svadební noc, že? A pak jsme teda měli pokojíček, nudličku, to mám já teďka v důchodu daleko veliký byt proti tomu. A samozřejmě už jsem se musela postavit na nohy, že jsme rychle hledali byt, kde v Adamově přidělovali. A tam jsme se museli odstěhovat a hnedka žít, jak se říká, naplno. No a potom po určité době teda jsme měli syna a to, jak si už tu babičku obměkčilo, že jsme se mohli jako dát se dát dohromady. No ale byly to krušný začátky, protože přistěhovat se naraz a v zimě a podobně, když jsme se do Adamova stěhovali, tak to byly horory, protože jsme tam nemohli ani kolonně vyjet ve sněhu a podobně. Takže ty začátky byly opravdu krušný. No a museli jsme to od začátku pořád všecko táhnout ze svého, protože všecko na půjčku bylo, ať jsme se mohli vůbec sem bydlet, že? Tak to byly takový konečný potom, no, trapný konce s dobrým koncem, tak no, ale ty začátky byly hodně krušný.
0: Tak, Jitko, a teď se zeptám, slyšíte mě?
1: Ano.
0: Výborně. Na začátku jsem se vás ptal, zda máte potomky. Řekla jste, že máte syna a dceru. Ano?
1: Ano.
0: Výborně. Kolik jim je?
1: No, tak to je už 50 synovi. No a dcera tak přes 30, no tak jako že už nehlídám ani ty roky.
0: Jaké to bylo v porovnání s tím vaším osamostatněním, když oni se osamostatňovali? Když to porovnáte ze svého pohledu.
1: No tak taky to neměli jednoduchší, protože kluk jako šel na vojenskou školu na Slovensko, jo, takže tam tak prostě už začal taky svůj život, že už se trhl jaksi od rodiny a podobně, že. A dcera, no tak taky to musela, no začínali, vlastně taky jsme to tak kloukli, no oni to měli to stejný, protože museli postavit domeček, tak zase samozřejmě hypotéku a podobně. Takže žádný neměl tu ten rozhled takový jednoduchý, no ale zase se snažila vypomáhat nebo takhle, no ale nezávidím ani dneska mladým, ani jak jsme to měli my, tak to bylo teda opravdu nejhorší krutý.
0: No je pravda, že Robert před malou chvilkou zmiňoval ceny, současné ceny bytu. On teda zmiňoval plno ještě dalších věcí, které tak trošku nesouvisí s tématem, ale Jitko, vám děkuju za to, že jste zatelefonovala a řekla, že to prostě je vždycky, řekněme, náročné, když člověk se musí postavit na vlastní nohy a že ty začátky nebývají zrovna dvakrát lehké. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: Všechno. Přesně tak. Děkuji a pěknou noc přeji všem.
0: O tom, jak jste se stavili na vlastní nohy, o tom si povídáme v noční lince Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte. Řekl bych, že ještě jeden příběh se do té první hodiny vejde po písničce Petra Spáleného.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a dnes si povídáme o tom, jaké to bylo, když jste museli nebo chtěli odejít na vlastní nohy. Tedy postavit se na vlastní nohy, odejít z rodičovského domu a začít opravdu být samostatní. Co na tom bylo nejtěžší? Co tomu předcházelo? Co následovalo? To jsou otázky, které vlastně en bloc kladu naší posluchačce Kateřině, která čeká na telefonu. Dobrý večer, Kateřino.
1: Dobrý večer vám všem.
0: Jaké to bylo, když jste se postavila na vlastní nohy? A kdy to bylo? Co tomu předcházelo? Povídejte.
1: Bylo to velké dobrodružství, které se konalo v roce 1990 na podzim, když jsem na jaře maturovala a všechno pro nás bylo úplně nové a já jsem se bohužel nedostala na vysokou školu, tak jsem si říkala, co teď, hranice jsou otevřené, tak to zkusím. Tak jsem opustila rodiče a bratra a vzala jsem si tašku a jela jsem do Vídně podívat si, jestli co tam na mě čeká. A nebylo to jednoduché, ale byla to velká životní lekce a zkouška a díky tomuhle kroku, který jsem udělala, mám úžasného manžela, mám 4 děti a zrovna dnes se vracím k rodičům do Čech, do Brna a to je taková moje srdcová záležitost poslouchat Rádio Brno. A tak jsem si říkala, že vám zavolám a řeknu, že není jednoduché ten krok udělat, ale když se odvážíte a když máte zázemí, tak je všechno možné.
0: Co na tom kroku do neznáma pro vás osobně bylo nejlehčí? A co nejtěžší naopak?
1: Nejtěžší byl asi jazyk, který jsem neuměla. Ještě jsem maturovala z ruštiny, takže ta němčina, to bylo opravdu asi velký oříšek. A nejlehčí bylo prostě to, co jsme neměli, to neznámo, to úplně jiná země, úplně něco jiného, nového.
0: Byl někdo, kdo vám při tom stavění se na vlastní nohy ve Vídni konkrétně pomáhal?
1: Ne. Mě bylo akorát čerstvých 18 a prostě jsem si tam našla práci a potom po dvou letech jsem jsem začala studovat, takže jsem to zvládla sama.
0: Smím vědět, jakou práci jste si našla jako první?
1: Jsem pracovala v kádelně.
0: Manuální práce.
1: Ano, žehlila jsem košile od rána do večera. Takže dneska můj manžel má nejlíp vyhlené košile, protože to se nezapomíná.
0: Tak to já si na vás napíšu kontakt, protože asi víte, jak je to v mužských domácnostech, kde chybí ženská ruka, že? S košilemi. Ale Kateřino, teď zase trošku vážně. Já jsem moc rád, že jste zatelefonovala a přeju vám šťastnou cestu do Brna k rodičům.
1: Děkuji, už se moc těším na ně. Moc se těším do Brna. Moc.
0: A
1: ráda se vracím.
0: Taky vám přeju krásné léto. Naslyšenou.
1: Já vám taky přeju ještě krásné léto. Všem posluchačům přeju krásné léto. A ať jsou šťastní všichni. Všem od srdce to moc přeju. Ať jsou šťastní, ať mají radost ze svých dětí a ať se ještě užijí tohle horké léto, které možná už teďka bude trošku chladnější. Dobrou noc.
0: Promiňte, ještě mě napadla jedna věc. Sama jste zmínila děti. Tak se zeptám, až přijde ten čas a oni budou chtít také vyletět z rodného hnízda, co jim dáte jako radu, jako ta, která to udělala v roce 1990 taky?
1: Jako rada, jak jsem říkala, že mám 4 děti, tak moje rada je, já jsem tady a je jedno, co se stane. Vždycky se můžeš vrátit domů a my na tebe prostě budeme čekat s otevřenou náručí. Ale neboj se a běž. Běž si žít svůj život.
0: Lepší konec toho vašeho příběhu si ani nedokážu představit. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Děkuji, vy taky. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Věra Špinárová mi vlastně textem té předchozí skladby, kterou vám zpívala v noční lince těsně před půlnocí, zpátku na sobotu, pomohla. Byla ale dlouhá věta. No, pomohla minimálně slovem hotel. Není to ani tak dávno, co jsme v jedné z brněnských nočních linek mluvili o takzvaných mama hotelech. No ale dnes je to vlastně z té druhé strany. Dnešní téma našeho povídání je na vlastních nohou. A ta první část noční linky, která je už vlastně u konce a načal ji Lumír, který odešel de facto na vlastní nohy ve 13 letech, protože to bylo prostě nutné podpořit maminku, která neměla tak velký plat. Tak tedy ta první část noční linky, kterou začal Lumír, už je na konci a začíná ta druhá. Začíná také nový den. Už jen pár vteřin a budeme psát sobotu 15. srpna. Svátek budou mít všechny Hany a já jim pro jistotu už teď dopředu gratuluju k jejich jmeninám. Ale znovu opakuju. Tématem našeho povídání, až se dovoláte na 731 800 900 nebo se rozhodnete napsat na web rozhlas.cz/linka, je na vlastních nohou. Jak vás život donutil opustit to rodné hnízdo? Co zatím bylo? Co tomu předcházelo? A co následovalo? Jaký byl ten váš první pocit, když jste se octli třeba sami v cizím městě na internátě, co by novopečení středoškoláci, dejme tomu. O tom, jak se naši posluchači a posluchačky postavili na vlastní nohy, si můžeme povídat od teď. Teď už opravdu platí datum 15. srpna, je sobota, až do 13:00. U mikrofonu v brněnském studiu Borek Kapitančik. Přeju vám úspěch při telefonování na 731 800 900.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, milí posluchači a vážené posluchačky. Druhá hodina noční linky začala písničkou v podání Karla Gotta, ale taky doufám, že začne. Musím si ověřit, ano, je tam ještě pořád ta krásně tyrkysová barva přijatého hovoru. Tak tady začne také příběhem paní Jany. Zdravím do Frenštátu. Dobrý večer.
1: Já taky zdravím všechny, kteří nespí. Hlavně vás taky zdravím.
0: Děkuju.
1: Jako mýho vlastně. A teďka bych chtěla říct, jak jsem vlastně se postavila na vlastní nohy já.
0: Ano, kdy to bylo?
1: Já tam jsem poslouchala paní, to bylo v 68. roce, a poslouchala jsem paní, která se stěhovala do Adamova, tak já jsem se zase naopak stěhovala z Adamova. A stěhovala jsem se, provdala v 68. roce a stěhovala jsem se právě tady na Severní Moravu do Frenštátu, což pro mě bylo opravdu skok, to víte, tam na Brněnsku a teď přijdete tady na Valašsko.
0: To už jsou skoro no, hory, že jo?
1: No, to jsou tady hory, že? My jsme přímo pod Radhoštěm.
0: No, právě. No,
1: tam jako Moravský kras, tam taky není rovina, tam jsou krásné lesy, teda byly, nevím, jak to tam vypadá teď už, ale byly tam ten kras, to tam je krásná krajina. No a tak jsem přišla tady, a nastěhovala jsem se k manželové mamince a to, já jsem byla dítě z města, že z bytovky, a teď jsem přišla do dřevěné chalupy, což jsem opravdu na to nebyla zvykla, protože tam se ještě chodilo i ven na tu kadibudku a všechno, teď jsem to tam musela všechno dát do pořádku, umýt všechno. No bylo s tím práce, tak jsme dostali jako od manželové mamky jednu světnici, no i tak jsme se tam zabydlovali, no ale něco bylo prostě, hned první týden po svatbě jsme se tam nějak s tou tchýní nepohodli a já jsem se prostě naštvala a říkám manželovi, víš co, já tady nebudu, já jedu zpátky domů. A on mě chudák týden po svatbě prosil na kolenou. A říkal, prosím, že nejezdí, neopouštěj mě, já tady nechci být sám. No, tak jsem ho neopustila a zůstali jsme spolu 54 roku. Než chudák, teďka je tomu 3 roky, co zemřel. No, v lednu mi zemřel syn, tak je to takové. No a když tam paní mluvila o Vídni, tak moje maminka se ve Vídni narodila. Takže tak to bylo. Takže tak jsem prostě si musela tady zvykat i na to nářečí. To víte, já jsem rodačka z Čech, tak když jsme přišli na Moravu tam do toho Adamova, tak já jsem mluvila česky, že? Prostě jsem napomovala a oni se mi smáli. No tak jako děcko, aby se mi tam neposmívali. Vždycky se mě smáli prý, hele, koukej na toho pavouka, ať se na mě nekouká.
0: Ale tak to muselo rychle přejít, protože prostředí vás určitě sformovalo.
1: No a teď, když mám sestru v Brně a telefonuju s ní a ona mluví tím brněnským anticem.
0: Jo, podívej se, jak si máš, ne?
1: No, jak si máš, a když dej tam to máslo.
0: Dej tam tu putru, no jasný.
1: Já jsem šla nakoupit a to, jsem to donesla, nakoupila jsem a mně to přijde už tak lekrační.
0: O tomu já rozumím, ze mě si taky Pražáci dělají srandu. Ale paní Jano, vy jste taková mluvná, já to zkusím trošku využít. Vy jste říkala, že jste zhruba týden po svatbě měla nějaký drobný konflikt s vaší tchýní, která vám přidělala jednu světničku ve své chalupě. Jak to potom, nechci konkrétně vědět, jaký to byl konflikt, zase tak zvědavý nejsem, ale jak to potom bylo? Kdo byl vlastně, řekněme, tou hospodyní s velkým H v té chalupě?
1: Ono to tam bylo asi tak, že ona potom jako tchyně si vzala pro sebe takovou malou světničku, no ale mi se prostě nelíbilo, že já jsem to tam začala všecko umývat, uklízet, čistit.
0: Jo.
1: Jako začala jsem to tam brát z grotu a ona z toho byla taková dosti nešťastná. Jo. To víte, když jste zvyklí vládnout sama, teď vám tam někdo přijde do baráku, začne vám tam obracet žbrliny, tak to je špatný. No ale tak No, nějakou dobu jsme tam byli, tak jsme se potom tak nějak jako sklidnili. Yeah. No a já jsem tam, my jsme tam byli asi půl roku, no a potom jsme odešli ale na internát, jako do Frenštátu, tam jsme měli jednu místnost. No a manžel potom šel dělat k silnicím a dostali jsme takovou tu stabilizační výstavbu, jak se tomu říkalo, tady ve Frenštátě. No tak potom už mě se postavili na
0: vlastní. Potom už definitivně jste byli opravdu na tom svém, na tom vlastním, jo?
1: Ano, jo, ano. Jo.
0: No já tak se, já tomu rozumím, co jste tenkrát zažívala, protože jak mamince někdo začal šahat na její věci a neměla to v tom pořádku nebo nepořádku, jak ona byla zvyklá, no tak to samozřejmě byla zřejmě trošku nervózní. Paní Jano, já vám děkuju za váš telefonát, za upřímnost samozřejmě taky a přeju vám krásný zbytek srpna.
1: To jsem ještě chtěla říct, že nám to osamostatně dopadlo tak, že jsme potom měli 4 děti.
0: No už vás nikdo nehlídal, to chápu, no. To se tak nikdy stane.
1: Ano.
0: Mějte se hezky a krásné léto.
1: Já jsem to slyšela a zase někdy, když se dovolám, tak zase bude třeba nějaký dobrý téma. Tak dobrou noc, ať všichni se mají dobře a zase zavolám.
0: A já si myslím, že řeknete, ať vás blešky koušou celou noc. Dobrou noc.
1: No, to se říkám. Obš pohádky, obši babičky.
0: Ano. Naslyšenou, paní Jano.
1: Naschledanou.
0: Musím znovu připomenout i to, že vaše příběhy na téma na vlastních nohou můžete i psát, protože se mi zdá nějaká osiřelá ta naše stránka rozhlas.cz/Linka. Ano, Františku, vzkaz jsem vyřídil, ale od té chvíle se tam nic nového neobjevilo. Takže pro jistotu ještě jednou rozhlas.cz/Linka a tam můžete o tom, jak jste se stavili na vlastní nohy, napsat. No a samozřejmostí je i telefonní spojení.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Někdo by jistě mohl říct, že to postavení se na vlastní nohy se časově kryje, dejme tomu, s první výplatou. Někdo by mohl říct, zejména muži, že to v těch dávnějších dobách byl okamžik, kdy jsme odešli na vojnu, takzvaně, tedy nastoupil výkon základní vojenské služby. Ale v tomhle případě se to asi konat nebude, protože na telefonu čeká dáma. Je to Ludmila, kterou vám chci představit, a ona nám poví, jak probíhalo to její osamostatňování, se to stavění na vlastní nohy. Ludmilo, dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane Borku, zdravím všechny, zdravím hlavně vás, dlouho jsem vás neslyšela. A řeknu vám, jak já jsem se postavila na vlastní nohy.
0: Ano.
1: Bylo mě 18, vdala jsem se, protože jsem chtěla být svou paní. Tak jsem se odtěla, manžela jsem toho prvního, měl 8 rok stačí, tak on se chce ženit. A tak jsme se domluvili a přestěhovali jsme se k němu, do baráku, do vedlejší vesnice. Můžu vám říct, že rodiče měl starší, než já jsem měla. A on měl tatínka, který jako nám teda řekli, že si můžeme tam mít kuchyň, mohli jsme mít obývák a ložnici. No a stalo se to, že my jsme chodili do Brna do práce a šli jsme do kina a oni náhodou přivezli uhlí. Uh-huh. Takže jsme přijeli pozdě večer dom, dědek na nás řval a já jsem mu řekla, a co vy na mě tady máte co křičet?
0: Uh-huh.
1: Pane Borku, on vzal nůž, já jsem byla těhotná, to bylo rok po svatbě až. Mm-hmm. Já spíš, že jsem nemusela se vdávat. Já jsem byla těhotná a on mě honil v kuchyni kolem stolu. Mm-hmm. A ten manžel teda se mě zastal a já jsem utekla z toho domu a šla jsem k jeho sestře. Mm-hmm. Tak to byl můj začátek.
0: No to vám řeknu, potom začátek už sám o sobě je přímo na román. No pokračujte.
1: No a tak jsme se vrátila domů. Jo, vrátili jsme se, že jsme tam nemohli bydlet, tak jsme se vrátili domů ke mně, k nám domů. A tam bydlel, ale já jsem tam měla bratra, který studoval vysokou, neměli jsme ten domek velký a ještě babička tam byla. No, takže on teda, měli jsme strýce, který dělal na Rožince nějakého náboráře, tak on řekl, že ho tam vezme. Tak šel na Rožínku, ale nefáral. A oni nám dali teda družstevní byt v Tišnově. A takže jsme bydleli tam. A museli jsme si to teda zaplatit. A to jsme teda spláceli. Tak to byl můj začátek. No,
0: takže to bylo, ano, to definitivní postavení se na vlastní nohy, když jste dostali ten byt vlastně v Rožínce.
1: Ale mám teda 3 děti, kteří teda se postavili na vlastní nohy. Klukovi je 55, no bude, takže ten má byt 3-pokojové v Liši. Dcera prostřední, ta má 52, tak ta má postavený barák v Černé Hoře a vzala si kluka, který teda je pan ředitel, ale až teď, byl z rozvedeného manželství, studoval vysokou školu s podporou teda tatínka, ale tatínek ho nechtěl, když mu maminka umřela, tak tatínek ho nechtěl, chudáka. Takže on bydlel u strýčka a on dokázal z ničeho se postavit na vlastní nohy a postavil barák, nechal si teda postavit, měli hypotéku, už ho mají splacenou. A ta nejmladší teďka, co jí bude 45, tak ta si vzala kluka, byl fotbalista a školu dělal obchodní a tak, no to víte, fotbalista, co nic. No ale teď to má 45, 46, oni jsou o rok. Mají barák na hypotéku, ale je pravda, že já jsem teda zdědila byt, který jsem jim dala za 1 200 000. A tak to prodali a postavili si barák. A mají teda hypotéku taky, no ale ona teďka zdědila po tatínkovi svým.
0: No vy jste to, Ludmilo, vylíčila v těch nejkrásnějších barvách, teda úplně v kompletně v té paletě všech možných barev, takže teď už se zeptám jenom na to poslední. Myslíte, že je těžší postavit se na vlastní nohy dnes, v roce 26, anebo to bývalo těžší v dobách, kdy vy jste se vdávala, dejme tomu před těmi 50-60 lety?
1: Ne, pan Borku, já si myslím, že dnes je to lehčí, protože kdo umí, ten umí, a kdo chce, tak ten to docílí. Mm-hmm. Tak si to myslím já teda.
0: No právě na to jsem se ptal, co si myslíte, ano.
1: Jo, jo. Takhle si to myslím. A jsou spokojení, já teda jsem taky spokojená. Oni mě podpájí, když jsou sama. Teda
0: no tak s takovým mančaftem samostatným, jak jste to popisovala, bodeď byste nebyla spokojená.
1: Jeden ředitel, druhý ředitel, akorát syn, ten je teda elektrikář proti své vůli.
0: No, jako já.
1: Který to nedělá. A dělá se z níka.
0: No, tomu říkám hezká práce. Voňavá. Ludmilo, no. Moc krát vám děkuju, přeju vám krásný srpen a zase někdy naslyšenou.
1: Já taky vám přeji hodně zdravíčka hlavně.
0: Děkuju.
1: Děkuji, dobrou noc.
0: Dobrou noc.
1: Naslyšenou.
0: Jak jste se stavěli na vlastní nohy? O tom si povídáme v Noční lince a máme na to už jen 35 minut. Na telefonu 731 800 900, ale můžete i psát. Webová stránka má adresu rozhlas.cz/Lomítko Linka, je tam okýnko, vepište tam svůj příběh a já budu reprodukovat. Teď předám slovo, je to Jitka Zelenková, které jsem jednou držel sluneční brýle a zaspívá vám Máme si co říct. Věřím, že budete mít co říct za 4 minuty.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a teď by to možná mohlo přijít, to, co jsem před chvilkou naznačoval, že tedy u mužů, tématem Noční linky je totiž na vlastních nohou, že totiž u mužů by tím okamžikem, kdy se osamostatnili a odešli z rodičovského hnízda, postavili se na vlastní nohy, by to mohla být třeba základní vojenská služba. Na telefonu je totiž pán posluchač. No, zdravím vás, Zdeňku, dobrý večer.
1: Já vás zdravím taky srdečně.
0: Tak jak to bylo? Jak to bylo u vás? Kdy jste se postavil na vlastní nohy? Co tomu předcházelo? Co to obnášelo? Jak jste se tenkrát cítil?
1: No, odešel jsem z bytu ve 12 letech.
0: Ve 12?
1: Ve 12 letech, no. Protože moje bydlení s matkou, to byla katastrofa totální.

0: tak jsem chodil na brigády, tahal jsem uhlí, tadyhle důchodkyní, že ze sklepa přes 7 pater nahoru a po 20 dnech jsem si střadal penízky a ušetřil jsem si na svetr, který jsem na Václaváku, že jo, naproti Konin, nalevo, tam pletli nádherný svetry. A stál tenkrát 400 korun, a říká, ten svetr byl dolí zamilovaný. Tak jsem se na ně ušetřil, přinesem ho domů, oblíknu jsem si ho, no a máma mi ho strhla vzadu, možná mi takový ten mohutný límec, tak udělala za ten límec a celý mi ho roztrhla vzadu. Jo.
1: Takže u vás a... to má opravdu nepanovaly, řekněme, ty idylické podmínky? Vy jste byl v podstatě okolnostmi donucen se postavit na vlastní nohy ve velmi brzkém věku.
0: Tak. Hmm. Kde jste... jsem se sebral, my jsme bydeli pod Vyšehradem na Pavlače a tam byly takový hrozně tlučí dveře, protože tam byla zima, že jo. Tak tam byla... A tak jsem za sebou třísnul těma dveřma a jak jsem byl asi rozšílený, ale určitě, tak jsem vzal tu kliku a bohnul jsem jí nahoru. A oni se nemohli dostat ven.
1: Ono se to moc nehodí, já teď budu vypadat jako cynik, ale připomíná mi to, to známé, otevřel dveře tak, že nešli zavřít, zavřel dveře tak, že nešli otevřít. Ano.
0: Tak. Takže jsem půl roku spal ve Bršovicích v rozřekaném vagónu. Jo. Pak jsem tam našel nějaký opička, tak jsme tam bydeli spolu, pak jsme tam nachytali nějaký ženský, jo, co tam dělám a tak dále. A říká, bydlím tady, že jo, no.
1: Tady znamená kde?
0: No, ve Bršovicích jsem bydlel na postaveném vagónu.
1: Vás ještě trošku mate ta zpětná vazba, vy jste nechal puštěné rádio, rozhlasový přijímač a ono vás to trošku mate, že jo? Přiznejte se.
0: Ne, pohodě. Ne?
1: Dobrý.
0: A akorát jdu toho koktám teďko, no, protože jsem trošku rozhozený. Zase.
1: No tak kdo by nebyl po takových zážitcích? Takže jste přespával, jak jste říkal, tam, kde se dalo. Jak to pokračovalo dál?
0: No musel jsem chodit do školy, že jo, ze školu zapať pámu se to zase zvedlo zpátky, takže známky zapať pámu byly dobrý. No a pak jsem šel teda do učení, já jsem chtěl být autovachrýnkem, to se mi nepovedlo, protože mi to doktorka zakázala ze zdravotních důvodů, kde jsem měl silikózu plic. Jo. No, tak jsem šel bohužel, chtěl jsem být automář, jo, tak jsem šel na autoklempířinu. No a tam jsem se akorát za 2 roky naučil sundávat kola z auta a zase dávat zpátky, to je celý.
1: No tak, vy jste na to měl 2 roky, já se to učil na dálnici, když jsem píchl kolo, no. Ale to je samozřejmě zase jenom pokus o zlehčení. Zdeňku, jaké byly tehdy vaše pocity? Jak byste to dnes popsal? Když jste musel vlastně nuceně de facto odejít z domova. Co jste si říkal v ten okamžik? Že takový nikdy nebudete?
0: No, tak nějak asi v kostce je to tak, no. Že zkrátka budu hodnej, milej. No, pak jsem se chytil souseda tam, že jsem byl furt nemocný zkrátka řídit auto. No, tak jsem tím jezdil, že on měl tenkrát 138 Tatru. No, tak jsem se mu vždycky vnutil za volant. A on říkal, parkante jeden, až bohužel se chytí volantu. Jo, tak ty už sepnu ruce prý. No.
1: A čím se živíte tedy? Dnes.
0: No, jezdil jsem 50 let. Kamiony, autobusy. No, teď jsem na nucený dovolený, bohužel. Teď jsem přišel Boříčák. No a tak teď říká, no tak za 50 let jsem neměl žádnou dovolenou. Teď mám nucenou.

0: auto mám, mám ho připravený všechno, ale zase nemůžu jezdit, že jo. No. Tak se říká kamarádovi, tadyhle, ať mi dá, že já internáty neumím. A tomu říkám internáty, jo, ten internetu.
1: No. Já jsem si říkal, o čem je řeč.
0: Já to nemám rád, tu elektroniku, no. Já mám telefonek tady starou Nokia tlačítkovou, mám 25 let a to funguje.
1: Zdeňku, kdybych mohl něco k vaší současné situaci říct, každá noc zatím skončila svítáním.
0: Že jo, no já to jo, říkám jo. Taky.
1: Já vám děkuju za důvěru a za vaši upřímnost a držím pěsti. Mějte se hezky.
0: Jo, díky.
1: Dobrou
0: tak
1: noc.
0: Jo, taky dobrou noc a přeju všem.
1: Někdy je člověk donucen ještě i ve pokročilé dospělosti se znovu postavit na vlastní nohy. Konec konců i o tom můžete povídat ve zbytku noční linky. Opravdu jen zbytku. 25 minut do jejího konce. Volejte, tady je číslo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Na blízku, i když tedy po telefonní lince, teď mám paní Ludmilu. Zdravím vás v noční lince Českého rozhlasu, paní Ludmilo. Pěkný večer.
1: Já vás taky všechny zdravím i ti nespáče.
0: No zejména nespáče, ano, to jsme i my dva. A teď nám všem nespáčům řekněte, jak jste se stavila na vlastní nohy.
1: Já si myslím, že jich přibývá, protože jak stárnem, víte, tak to v spánku už moc nepotřebujeme. Aspoň já ne. Já se půjdu tajnou hodinu a jenom jít tam na WC. Takže...
0: No tak to jsem možná ani nechtěl slyšet, ale paní Ludmilo, pojďme k tématu. Jak jste se stavila na vlastní nohy? Vzpomínáte si na to?
1: No, tak teda já jsem se stavila pomocí našim. Měla jsem dva té rodiče, tam můj největšinou slávu, jsou oba dva dám do posprty. Ale byli jako hodně, maminka tam byla šetrná a prefulitá velice. Ta díky mamince se mě naučila dobře vařit, ona byla ohromná kuchařka. A takže jsem byla dlouho svobodná, až v 27 letech jsem poznala jako manžela tím, že si dal on inzerát. A jsme se seznámili a on pocházel ze Suchova, to je tady u Boršice, jak to. To je kousíček od Velké nad Veličkou. Maminka se tam narodila, to byla náhoda. Maminka z toho kraje se dostala tady na Vsetínsko, se dala do Karolinky, tam jsem se já narodila. No a z hodou okolností manžel pocházel kousíček od té Velké.
0: Dobře, takže v 27 letech jste poznala manžela. Ano, do té doby... Promiňte, že vám skáču do řeči, ale abychom se dostali k tomu příběhu, protože ještě někteří ano. třeba chtějí telefonovat. Takže do 27 jste bydlela s rodiči, ano?
1: Ano, to jsem byla u rodičů a potom manžel si jako byl v tom družstve, bytovém družstvu, jak to bylo, dělal tady ve Žlíně, jako byl vyučený obuvník. No a tak... Dnes po pěti měsících známosti jsme se vzali, děti jsme bohužel neměli, to se tak stává moje rodině, jeho bratr byl taky bezdětný. No já miluju od malička děti a kočky.
0: Já vám rozumím, ale pojďme zpět k tématu. Jaký to byl pocit, když jste se odstěhovala, jste se předpokládám za manželem?
1: No tak, naštěstí jsem šla do Zlína, protože manžel tady pracoval a maminka tady měla shodou okolností sestru, která byla moje kmotra. Takže jsem šla na internát bydlet, protože 14 dní jsem jako si našla místo ve svitu, tak jsem se jako bydlela se vlastně u té tety, ale to bylo jenom 14 dní, než se vyřídili ty lékařské, ty přijímací zkoušky, to všechno. Takže jsem bydlela 3 roky na internátě, dívčí manžel bydlel na prvním chlapeckém. Takže my jsme spolu víceméně už byli manželé, když jsem přišla do Zlína a dívčata na internátě mě říkali, sakra, už si toho chlapa ven, když se tady táhá takovou dobu. Já říkám, já už jsem 3 roky jeho žena.
0: A chodil za vámi na ten internát, nebo to nebylo možné?
1: Ne, to nebylo možné. Já jsem nesměla za ním, ale nesměl za mnou. A měli jsme to pár metrů, ale asi ta naše láska byla tak silná, že jsme to vydrželi. No a...
0: No, omni a vinci tam mohli. Nakonec
1: dostal manžel ten byt, když ten mě dostal, no takže po třech letech dostali na jízdí svahy, jsme dostali 2pokojový byt, no a manžel byl 9 dětí, takže všichni byli tak ochotně, pomohli nám nastěhovat, protože naši mě našetřili vlastně na nábytek. Já jsem jim nemusela moc peněz dávat asi, protože jsem měla na knižce dost peněz.
0: No, tak jste měla ulehčený start.
1: Takže mohli pořídit nábytek, no. Takže jsme to měli trošku ulehčejší. A na to, že jsme neměli ty děti, tak jsme spolu vydrželi 43 roku.
0: Krásný. Paní Ludmilo, promiňte, že vás přerušuju, omlouvám se. Řekněte mi, co bylo nejtěžší v tom okamžiku, kdy jste se ocitli v tom vašem novém bydlení jen vy sami dva. Co bylo pro vás nejtěžší?
1: Nejtěžší, nebo manžel byl zaměstnaný, já jsem dostala zaměstnání ve svítu. Akorát to, co bylo pro mě těžké, že psychiatr mě nechtěl pustit ke kruhu. To on věděl proč. Protože to byla, jak se říká, pakárna. Já to jsem potom potkávala paní, co se mnou dělali u kruhu, tak že jako cukala hlavou, to já jsem věděla, že to je z toho, jako, to je taková monotónní práce. To stojíte u kruhu a furt děláte jednu a tu samou operaci celých 8 hodin, tak to je pásová vlastně výroba. Na blázinec. To vás to zesměju, ale opravdu to. Takové lidi tam bylo víc.
0: Vy jste ještě, myslím, i ze spaní dělala ten pohyb. Že jo?
1: Ne, já jsem totiž, aby jsme tomu rozuměli, já jsem tam našla kamarádku, kterou se přátelíme do dnes, ona je tady ve Zlíně. No a tam mě učila přibíjet klienti. Já jsem se ráno zbudila a už je byla nadělaná. Říkám, manžel, já jdu do práce, já jsem přibíjela.
0: Byť jsem pracovala celou noc. Jo.
1: No, takže...
0: Paní Ludmilo, děkuju, teď přestáváte být trošku srozumitelná, možná je to telefonním přístrojem, ale i tak myslím si, že to podstatné jste řekla a já dám šanci ještě někomu dalšímu s jeho příběhem na téma na vlastních nohou. Mějte se hezky a přeju vám dobrou noc.
1: Je to dobrý, no.
0: Děkuju.
1: Tak Křemečku, přeju dobrou noc vám i všem ostatním a prosím, aby už ta horka šla někam.
0: V tom vám asi rozumím, ale v pondělí se dočkáte, to buďte klidná. Mějte se hezky a dobrou noc. Naslyšenou.
1: Taky mějte hezky, dobrou noc.
0: Pro váš příběh je znovu připravena telefonní linka, jejíž číselnou kombinaci už určitě znáte. A pokud ne, poslouchejte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu, ve které si jako vždycky povídáme na určité téma. A dnes je to moje zvědavost, která mě přivedla k tématu na vlastních nohou. Tak jak to bylo u vás, paní Jitko? Zdravím do Výškova.
1: Dobrý večer, zdravím všechny, kdo ještě nespí. No u mě to bylo tak, že v 15 letech jsem odešla studovat do Plzně. A bylo to z toho důvodu, že když jsem vycházela základní školu, tak se mi už nechtělo nikde se jako dál studovat. A vložil se do toho můj o 9 let starší bratr a že tedy ať jdu tam, že k soboty, neděli budu u nich a přes týden na internátě. No tak jsem to teda, takhle jsme to provedli a vzpomínám si, když mě maminka odvezla do Brna na vlak, bylo to 31. srpna v tom roce 69, ten vlak byl tak natřískaný, že jsem byla namáčknutá na dveře, které vlastně byly navenek už. A maminka mi mávala celou dobu, co jako jsme se viděli, až teprve mi začaly trochu téct slzy. No ale v Plzni mě čekala švagrová, Brachová manželka, která mě zavezla na internát, protože jsem samozřejmě tam nic neznala, byla jsem tam poprvé v životě. A nechala mě tam na pokoji s taškou, s tím, že jsem tam zatím byla sama.
0: A co
1: pak
0: teď?
1: Ano, zanedlouho se tam přistěhovali ještě dvě spolubydlící děvčata. No a vlastně jsem byla jako vyhozená do vody. Nevěděla jsem, jak se ani dostanu do školy. Internát byl v jedné části Plzně na Slovanech. Škola byla na Borech. No ale tak musela jsem, že jo, mám pusu, tak jsem se musela poptat. Ty moje spolubydlící taky, jakože na té průmyslovce byly na stejné jako já. Takže jsem to tak nějak zvládla. Takže od těch 15 let jsem byla tam, ty soboty, neděle jsem trávila u bratra a jinak jsem se musela prostě starat sama o sebe. Domů jsem se dostala poprvé až za 2 měsíce, zase na Moravu jako k mamince. Otce jsme neměli, zůstal tady s maminkou mladší brácha o 2 roky než já. A tak teď jako v dospělosti si člověk uvědomil, jak to musel i pro tu maminku být těžký.
0: Na to jsem se právě chtěl zeptat. Ona, maminka, měla v úvozovkách výhodu, že tam vlastně s ní zůstal váš bratr, jestli jsem tedy správně rozuměl.
1: Ano.
0: Že nebyla úplně sama.
1: A to je rok předtím umřela maminka, která tam s náma žila. No, takže opravdu toho jednoduchý neměla.
0: A ještě mi povězte, prosím, Jitko, to byla která doba, když vy jste v 15 odjela studovat do Plzně? Který to byl rok?
1: 69.
0: Jo, vlastně byste to říkala, 69. Ano, moje chyba, 69. Ano, ano. Ještě na tom plzeňském nádraží v tom poschodech v prvním patře dělali tu dobrou držťkovou, že jo? Já vím, že to je jenom taková moje vzpomínka, když jsem odtud jezdíval na opušťák. No tak jsem si tak vzpomněl.
1: Vy jste tam byl na vojně, jo?
0: Já jsem byl ve Stodu u Plzně.
1: Jo, a můj brácha právě taky, ten byl v Líních.
0: No na letišti.
1: Našel si tam jako manželku, no, takže zůstal tam.
0: Teď jsem sentimentální.
1: Nechtěla, aby tam byl sám, tak tam zlákal mě, no. Já jsem pak žila de facto ze studia. Tedy bylo teda podmíněno samozřejmě prospěchem a měla jsem, dřív to bylo tak, že prostě děti tady z těch neúplných rodin, tak jsme měli nějaké výhody i v tom stravování a placení internátu a tak dál.
0: Vidíte, a to je věc, na kterou jsem se vlastně ještě, myslím, nezeptal. Ono to postavení se na vlastní nohy obnáší i takové drobnosti, jako například jak se naučit hospodařit s penězi, jak se naučit vařit, nakupovat. Ano. To všechno jste se učila až tedy v Plzni, nebo už jste měla, řekněme, základ z domova?
1: No, určitě jsem něco měla z domova, ale v té Plzni vlastně musela jsem si nakupovat prášek na praní, že jo, toaletní potřeba a tak dál. A když jsem jednou za čas přijela domů, tak maminka třeba, vím, že jsme byli kupovat kabát a takový jako nějaký ty dražší věci, ale Prostě musela jsem se naučit ví a byla jsem už takhle zvyklá z domu vlastně odmala, že jsme nikdy neměli nic moc, jako když jsme byli sami a by měla 3 děti, že jo. Ale to si pamatuju, že jsem jí i psala, že jsem jí vděčná jako za výchovu, že to, co do nás vložila, tak že se jako, teď nevím, jak bych to řekla.
0: Že se zúročila.
1: Že uročila, ano. Ano, že si to uvědomuju, no.
0: A Jitko, vy jste po té, co jste dostudovala vlastně střední školu, se znovu vrátila domů do Vyškova k mamince?
1: Vrátila jsem se domů, sice po mně chtěli, aby šla dál na vysokou, jako do Ostravy, ale mě už se nechtělo zase bydlet někde jinde v cizím, tak jsem se vrátila jsem se domů, no.
0: No ale potom už jste byla zase připravená, dejme tomu, na partnerství,
1: ano,
0: na manželství.
1: Přesně,
0: a
1: ano,
0: další odchod.
1: Ano.
0: Tak já vám mockrát děkuju za vaši upřímnost, za váš příběh na téma Na vlastních nohou. No a budu rád, když
1: já
0: zase někdy příště zavoláte. Ano?
1: Děkuji moc. Díky. Mějte se pěkně a zdravím všichni. Dobrou noc.
0: Naslyšenou. A tím, vážení přátelé, dnešní noční linka končí. Tedy posledním příběhem, který zatelefonovala paní Jitka. Blíží se 1 hodina a tím pádem samozřejmě i další program, který budete jistě sledovat. Tedy pokud už se vám neklíží víka, jak říká klasik. No ale ta příští noční linka, na to bych měl vlastně taky upozornit. Já bych vás rád pozval k jejímu sledování. Bude to Honza Macoun, který se už za nějakých, jestli počítám správně, 22 hodin chopí mikrofonu a mixážního pultu. A tématem té jeho noční linky bude: může se člověk opravdu změnit? Zvláštní otázka. No, zvláštní otázka, je to, myslím si, dobrá. Ale jak o tom tak přemýšlím, řekl bych, že ano. Ale z mého pohledu, neberte to prosím ani jako názor Českého rozhlasu, ani jako všeobecně platnou pravdu, asi k tomu potřebuje hodně velký impuls. A nebo si musí sáhnout na dno. Tak to vidím já. Přeju vám dobrou noc a znovu se vám přihlásím ve čtvrtek 20. srpna. Tématem té příští v úvozovkách brněnské noční linky bude zázraky na počkání, nemožné do 3 dnů. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Hvězdné návraty.
1: Je tu hodina legrace vytažené z rozhlasu, televize i filmových komedií. Navrch to ještě okořením životopisnými daty. Přidám vtipy a k mikrofonu si pozvu vzácného hosta. Na váš úsměv u přijímačů se těší Patrik Rozehnal. Vydáme se dnes za komikem, který se narodil 26. ledna roku 1950 a hercem chtěl být už odmala.
2: Nebudete se nám divit, když jsme se s celým štábem vyplavili k bytu pana
1: Jiřího, který má rád recesy. Je to strhující vypravěč a podle mínění kolegů tak trochu stále dítě v dospělém těle.
2: Všechny nás pochopitelně zajímá, jak vypadá.
1: Je vysoký, s nadšeným pohledem v očích a má trochu rozcuchané vlasy.
2: Kde pracuje?
1: V Ypsilonce.
2: Ta má hodinu.
1: Nemá.
2: Co to je? To přece není normální.
1: Jmenuje se a bavit nás bude Jiří Lábus.
3: Ano. Správně, ano. Konec vlády jednoho Lábuse.
4: Konec vlády jednoho Lábuse. Konec vlády jednoho Lábuse.
3: Naše heslo, vemte Lábusovi veslo.
4: Naše heslo, vemte Lábusovi veslo.
1: Tak dobře, přidáme i kousky Oldřicha Kajzra, jeho o 5 let mladšího kolegy. Tak se těšte, právě začínáme.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jiří Lábus, to je herecká stálice už desítky let divadelního souboru Ypsilonka. Je to jeden z nejvýraznějších českých herců své generace. Komik, který baví snad každého. A co udělám já? Přivítám Jiřího Lábuse přímo tady u nás ve studiu.
2: Dobrý den.
1: I vám dobrý den. Asi naše posluchače nepřekvapím, když se teď budu ptát, co byli vaši rodiče?
2: Udělali něco úplně jiného, než dělám já. Úplně nevím, kde se to ve mně vzalo. Maminka byla zdravotní sestra a otec byl architekt. Takže úplně jinou profesi měli.
1: Jestli se nepletu, tak váš bratr je architekt. Nechtěl třeba tatínek s maminkou, abyste pokračoval i vy v jejich šlépějích?
2: No ne, nechtěli, protože takhle, já jsem teda hrozně rád maloval. Já jsem měl takový, protože otec skvěle maloval, on původně tatínek chtěl jít na výtvarnou školu na akademii, ale moje babička, jo, maminka mu to rozmluvila, že to je nejistý povolání a být malířem a tak, aby šel na techniku, tak nakonec vystudoval architekturu, ale malování bylo i velkým koníčkem a mně se to tak líbilo, že vlastně mě i tomu trošku vedl, když jsem byl malej, a tak jsem taky trošku se snažil malovat, dokonce jsem měl právě to divadlo a malování jako takový dva koníčky, které spolu souvisely a teda vlastně tak jako soupeřili, chci říct. A když jsem, dokonce jsem dělal zkoušky na střední výtvarnou školu po 9 letech, ale tam jsem se nedostal, tak jsem potom zvolil teda gymnázium a pak jsem dělal zkoušky na DAMU. No. Ale já musím říct, že já pořád to výtvarné umění mám hrozně rád a když mám trošku čas, to je hlavně teda v létě na chalupě, tak třeba něco i namaluju tam a, nebo nakreslím a tak to mě to baví, když to samozřejmě dělám amatérsky a nikomu to ani v podstatě dělám to pro sebe a pro svý potěšení, že někde se to mě chlubím ani, takže, ale mám to rád pořád, musím říct.
1: Co vás vlastně v malování baví? Já když si vzpomenu na svá studentská léta, také jsem studoval architekturu, tak rozhodně mi nešly postavy a zvířata. Jak jste na tom vy?
2: No tak já dokonce zvířata jsem maloval, my jsme dělali na 9 letech takový představení právě o zvířatech a byli jsme, to taková naše taková, ta akademie taková už jsme dělali, kde právě jsem maloval velký takový obrazy zvířat, jo, to jsem, a dělal jsem to podle fotografií teda, a pastelama to bylo, to si pamatuju, tak to jsem jako dělal podle teda předloh. No ale jako nejvíc mě baví krajinky, otec maloval právě krajiny a maloval hrozně pěkně podle mého názoru, teda on maloval olejem nebo akvarelem a já teda, protože jsem takový člověk netrpělivý, tak olej chce velkou trpělivost, tak já radši teda maluju akvarelem, tedy naopak to je zase rychlejší technika, anebo pastelem, když teda něco si maluju teda.
1: Malování tedy teď necháme stranou a přesuneme se do divadla, kde Jiří Lábus kraluje. A poslechneme si i kus představení, kde se mimochodem také mluví o dětství.
3: Já jsem jako dítě hrál na housle, 2 roky, no 3 roky jsem cvičil na housle, no, vystřelal jsem 3 profesory a to jsem chodil, asi jsem byl takový 4. třídy, jsem chodil 4., 5., 6. a pamatuju si, že maminka chodinka platila složenky a chodil za školu spíš než do školy na ty housle a jednou jsem tam po měsíci přišel, tak jsem mi to tam fidlel a pan profesor říkal, tak už můžeš skládat. Říkám, to snad ještě ne. No, můžeš skládat. A prosím vás, to bych si netrouf. No, máš 6 hodin, tak si sebe 20 domů. Jo, takhle. Jsem to pochopil. Pak jsem musel chodit taky na hodiny notových, takovou tu hudební teorii. Protože já jsem znal, zajímavý, že já jsem znal jako ty prsty, jak se kladou ty noty, ale neznal jsem názvy těch not, jo. Tak jsem pak tam musel docházet a jednou takhle notový diktát. Tak paní učitelka diktovala a říkala, pište si, fis, cis, ha, a, dis. A já psal písmena a říkala, chlapče, ty jsi blázen. Ty jsi lékaři. Když se ještě vrací u té 9 letech, tak já třeba jsem byl takový jako už dítě, jako, tak jsem byl rád, že jsem byl středem pozornosti, jo. A vzpomínám, to bylo hrozný, no. Já, že bych chodil do parku teďka, ale ne, takhle, jako, že jsem, si vzpomínám, že jsem třeba jako děcko, vždycky někdo řekl nějaký vtip ve třídě, takový 5. třídě, že jo, a třída se smála a já se smál poslední, až když jsem, vždycky dosmál, jo. A ta třída vždycky říkala, Lábusi, ty jsi ubohý, ty jsi ubohý. To no, prosím, no. Můj bratr.
1: Hostem našeho pořadu je Jiří Lábus. A tak budeme ještě chvíli vzpomínat na ty okamžiky dětství. Co říkali rodiče tomu, že jste se rozhodl pro herectví?
2: No tak, já musím říct, moje maminka to už pracovala jako zdravotní sestra na krčím oddělení a pracovala i v Národním divadle, takže měla kontakt s herci různými a takže díky ní jsem třeba měl podepsaný velký český herci jako Zdenka Štěpánka, Ladislava Peška, Jiřím Šejbalovou, tady ty velký herci k ní chodili třeba na ty inhalace nebo na ty různé vyšetření. Takže, no tak moje rodiče byli velice rozumní, protože přestože nikdo tuto profesi nevykonával, tak prostě chtěli, abych byl v životě šťastný, abych dělal to, co mě těší, takže mě to vůbec nebránili. No.
1: Poté, co režiséři objevili komický talent u Jiřího Lábuse, začal se celkem pravidelně objevovat jak ve filmu, tak i v televizi a rozhlase. Nebyl snad žádný silvestrovský pořad, kde by chyběl, nebo i nějaký ten zábavný v průběhu roku. A tak máme i dnes z čeho vybírat. Zabrousíme-li do televize, můžeme si dopřát i dávku reklam v podání tohoto skvělého herce. Dobře se bavte.
4: Minuta s reklamou. Věruško, běž otevřít, to bude určitě maminka.
5: Ano, tatínku. Dobrý den, maminka není doma.
4: Ale hloupoučka, já jsem tvoje matka. Použila jsem pleťový krém Gelé Royale. Lalala. Chtěl bych mít kapelu ze samých pozounů. Můžete. Státní spořitelna splní každé vaše přání.

0: fugindo. Pegou esse filho da...
1: Zemřel smíchy. Sledoval sobotní večerní televizní program.

0: zpívají moly ve vašem šatníku. Nespívali by, kdybyste použili antimolin AM10 ve spreji. Krásné. Pss, jau, jau, vrazi, jau, jau, jau. Ty nevěrnice, táni ke všem čertům, už ti nechci ani vidět ty zvíře.
1: Takže půjdu, mám jiného přítele.
0: Koho?
1: Dobrou knihu.
2: Co jste to říkala, paní Pokorná? To nevíte, co se stalo včera v Nuslích? Ne, povídejte. No představte si, že bylo asi 9 Neříkejte, ale vy jste paní Drbna.
0: Není Drbna. Denně čte Večerní Prahu. Mámo, červená!
1: Táto, zelená!
0: Mámo, flek!
1: Červená!
0: Flek!
1: Zelená!
0: Flek! Barevný televizor do každé rodiny.
3: Ta píše. Ta píše.
0: Tušky Kohinor do celého světa.
3: Miláčku, pojď ke mně, broučku, pojď sem.
4: Kde ty pracky, protože já tě prastím?
3: Ale, lásko moje, pojď ke mně, pojď sem, kotě, no.
4: Já tě mám facku.
3: Ale, brouku.
4: Já tě mám takovou facku, že jsem v životě neviděl.
3: Ale co to je s tebou dneska?
4: Já tě mám facku.
3: Ano, tak, au! Přepočítal se. Nepoužil kalkulačku L108.
5: Měli jsme tu divadlo, rozhlas, televizi, teď zbývá kousek filmu. Objevil se i v komedii Hop a je tu Lidoop. To byla radost nad přístrojem, kterému k technické dokonalosti pomohl velký vezír z láhve. Stačilo malé kouzlo a obyčejná plechová krabice mohla vyrábět hračky.
6: Co blbneš, člověče?
7: Je.
8: Ono to vyrábí hračky. Počkej, já to zkusím s botou.
6: Je, Martičko. Martičko, podívej se, povedlo se to. Tohle to by nedokázal ani Edison.
8: Ten největší okamžik v dějinách techniky.
5: Film režíroval Milan Muchna a patří k němu i titulní písnička. A tu si teď pustíme. A pak budeme pokračovat ve výčtu uměleckých kousků a životních peripetií s Jiřím Lábusem.
9: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Posloucháte Český rozhlas a pořadem vás provází Patrik Rozehnal. Dnes si tu povídáme o a s Jiřím Lábusem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Už jsme se dozvěděli, že se kdysi rozhodoval mezi výtvarnou školou a DAMU, která nakonec zvítězila. Dodám ještě, že ji absolvoval v roce 1973 rolí Mekýho Mesra v žebrácké opeře, na základě které byl šéfem liberecké Ypsilonky Janem Šmidem přijat do prvního a zatím i posledního angažmá. Ale Jiří, který předmět vám na DAMU tehdy dělal největší problémy? S čím jste nejvíc bojoval?
2: No, musím říct, že s takovými předmětama pohybového charakteru, protože já jsem takový dost bázlivý a takový třeba jako tělesnou výchovu a hlavně takovou gymnastiku, to jsem se tam opravdu strašně bál třeba udělat takový ty jako vyloženě salta, to ze mě nikdo nedostal. Pan profesor Pachl tam učí dodnes, musím říct, a ten teda musí ze mě mít asi tik, když mě někde vidí, protože já opravdu byl jeden asi z jeho nejhorších žáků, já jsem se hrozně bál na těch nářadích třeba cvičit. Tak kozu jsem přeskočil, to ještě jako jo, ale jako víc tak jako, to jsem se, nebo pak třeba, jediné, co jsem udělal, to byla hvězda, to tak trošku jsem tu hvězdu udělal, to jako, a dál už takový salta, nebo nějaký takový ty, já jsem měl nějaký docela slabý ruce, takže takový šplh, nebo ty věci, co jsem vůbec nezvládal, absolutně ne teda. Tak to bylo jako problém. A potom takový ty, protože já jsem nešikovný docela na pohyb, a takový ty pohybový předměty jako dobový tanec, toho jsem měl dokonce, myslím, trojku tehdy z dobového tance, nebo z lidového, nebo z nějakého tance, tak to mi taky tyhle ty předměty mě jako moc nešly. No.
0: A musel jste někdy potom třeba odříct roli, nebo dokonce musel se měnit scénář kvůli tomu, že pohyb vám dělal problémy?
2: No tak já myslím, že režisér už věděli, jak na tom jsem, takže mě většinou obsazovali do role spíš lidi, kteří zrovna, že by nešel, hrál jsem Fanfana Tulipána zatím, asi ho rád nikdy nebudu a takové role jsem jako nikdy nehrál vyloženě. Třeba musel jsem říct, my jsme měli jízdu na koni na DAMU, jsme měli jako kurz, tak to jsem vlastně dvakrát z koně spadnul, tak jsem dostal pak taky takový strach trošku. No jednou jsem dokonce dostal takového koně, já jsem říkal, dejte mi nějakého hodný a oni mi dali tak strašně hodný koně, že pode mnou šel a usnul. To byl tak starý kuň, že pode mnou usnul ten kuň, ale musím říct, že teda, když jsem třeba hrál ve filmu a musel jsem jezdit na koni, tak toho jsem se docela obával, tak to jsem řešil, buď teda, že jsem jako takový ty rychlejší třeba klus, to už jsem se bál a to jsem radši předal někomu zkušenějšímu a nějakému třeba i kaskadérovi nebo cval vůbec, to už jako, no a i pády z koně jsem pak dělal takovým různým trikem, takže takhle asi, no.
0: A teď si dopřejeme snad nejkratší pohádku vysílanou v rozhlase pro děti v rámci slavného Hajaji.
3: Ještě nespíte, ale honem koukejte už chrápat.
4: Pohádku o králi Herodesovi vyprávěl Jiří Lábus.
0: Jiří Lábus je členem divadelního studia Ypsilon, které původně vzniklo na severu Čech. V roce 1980 se divadlo přestěhovalo do Prahy a dodnes sídlí v centru ve Spálené ulici. Tohle divadlo je ale také známé svými šprýmy. Jiří, kdy naposledy jste se stal obětí nějakého vtípku svých kolegů?
2: No, tak to je tak, každou chvilku něco se tak vymyslí, musím říct, no tak.
0: Nebo něco, na co rád vzpomínáte?
2: Já jsem nedávno jednu známou divadle seděla a pak po představení jsem seděl v té naší kavárně a byla tam, jsou tam okna do Spálené ulice, že jo, tam vlastně jsou velké takové vlastně výkladní skříně a kolegové tam napsali, protože to bylo i vidět, když jsem tam s někým seděl, tak to bylo vidět, že tam teda sedím a s tou jednou paní a napsali tam velkou ceduli Jiří Lábus zde sedí se svou paní. Takže lidi koukali jak blázni, když šli po ulici a my to budeme, že furt tak se divně dívají. Já to samozřejmě neviděl. To bylo na ulici směrovaný ta cedule, že jo, tak já jsem netušil, že tam je to napsané. Tak divně po mně koukali, že jo, tak jako se dívali, jako že takový zvíře zvláštní sledovali.
0: Prýmy a legrace jsou základem všech divadelních her, které ve studiu Ypsilon můžete vidět. Dokáže vám to i krátká ukázka, takový malý medailon, který se natáčel i za účasti rozhlasových mikrofonů.
5: Tak co, děcka, jak je?
6: Co?
5: Taky tak, přesně, no. Přesně se to vystihl. No, tam úplně přesně, opravdu. Prosím vás, já se vám musím na začátku hnedka omluvit. Já jsem se ráno probudil a zjistil jsem s nepříjemnou věc, že jsem vůbec skoro nemluvil. To se stává málo, kdy dneska se to stalo, tak jsem navštívil svého kožního, ta, svého, tak to podvědomí. Navštívil jsem svého hlasového lékaře. A on říkal, že měl mi ta hlasový klid, jo. A já jsem, totiž to dnešní představení si má natáček, kde tady vidíte ty šibenice na audio záznam, na magnetický záznam, jo. Takže já jsem si říkal, jak to udělat, aby to vůbec se dalo odehrát, tak jsem dostal tady všechny před chvíličkou takový spásný nápad, jestli teda si můžete souhlasit, že by těch prvních pět povídek čet někdo z vás, takže by se střídali. No ne, a já bych pak dočetl tu poslední, která je nejdelší, ta trvá 7 minut. Jestli by to bylo takhle možné, co říkáte? Já vám teda, vy máte rovnou už brýle, byste to tušil, koukám, že... Takže byste začal, tak si to vezměte, jestli chcete, prosím vás, můžete i na jeviště, tam je víc světla, zkus pokušte se o to. Co?
6: Já mám brýle na dálku.
5: Vy máte brýle na dálku? Tak takhle to budu držet, jo? Nebo řekněte si, to si řekněte, jak to půjde, jestli takhle, nebo to si řekněte, jo? Tak prosím, posloucháme. Nebo... Cože? Víc ne. A ráj tam je ještě. No, tak to bychom daleko nedošli. Zkuste to, byste si nasadila brýle, ne? Nechcete taky zkusit?
7: To mám taky na dálku.
5: Taky na dálku, no to je výborný, no tak co budeme dělat? No já zase mám nablízko, tak to víte co? Ne, já totiž mám, musím vám říct, já mám od září brýle. Ano, já jsem zatím byl bezbrýlovec, teď jsem už brýlovec od září. Mně bylo loni 45 let. Letos je mi teda 46, logicky, že? Tak jsem navštívil svou lékařku, protože jsem zjistil, že jsem tohleto představení zkoušel. Ne, kožní. Když jsem tohle představí zkoušel, jsem zjistil, že už přece když čtu tu poslední povídku, že už ty písmenka se tak jako míhají. Říkala jsem, o, to bych chtěla navštívit. Co s tím, tak se podívala, změřila mě ty oči a říkala, no, pan Lábus, chce to půlky. Tak říkám, no, že jo, už to, no, chce to, ale to tak ve vašem věku, to je tak přirozené. Teď už to bude jenom měnit. Já čekám, jak. A já to tuším. Já to tuším, jak se to bude měnit. Jo. Takže mládence, ještě něco zahrajte, ať se dostaneme.

0: mluvíme o šprýmech a teď to trochu otočím, Jiří, když dovolíte. Kdy jste naposledy vyvedl vy něco nepředpokládaného? Něco, co naplánováno nebylo? Nějaký ten kanadský žertík třeba?
1: No tak to už je dost dlouho. Já teda, že bych byl, že něco takhle vymyslel, to teď si nevybavím, ale občas takhle třeba si třeba připravím nějakou legraci na jevišti a kolegové se baví, no, tak třeba teď jsme nedávno hráli představení Praha 100 věžata a já tam přišel takovým tričku a řekl jsem, já tam mám textu, že jsem tak

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Stále posloucháte jeden díl našeho dlouhodobého seriálu o českém humoru a českých komicích. Dnes je to o Jiřím Lábusovi.
2: Ukončeme to tady, prosím.
1: No nemůžeme, máme ještě zhruba polovinu před sebou.
2: Jo, já zapomněl, ano. No tak pokračujte.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jiří Lábus je nadaný herec, skvělý improvizátor, také výborný kuchař, i když vařit se naučil až v pozdějším věku. Dnes ale patří mezi gurmety a mistry kuchařského řemesla. Je také známý tím, že je manuálně skoro nezručný, řekl bych. Třeba takové balení vánočních dárků je u něj už legendární. A ještě jedna věc ho proslavila – hypochondrie. A tak není divu, že byl pozván i do show Karla Šípa Všechno párty, kde se tohle onemocnění trochu řešilo.
3: Já jsem tlakař.
4: Ty jsi tlakař?
3: No, já jsem tlakař.
4: Dobře, a ty ho máš teda vysoký nebo nízký?
3: Já mám právě vysoký tlak. Měl jsem vysoký a teď ho mám snad jako už v podstatě v normálu. Normál. No, kdyby ho teďka měřili, tak možná mám vyšší, že přece člověk jako je rozrušený, že tady tolik lidí, že ano. Tak teď by mi to možná stouplo. Ale ano. Jako... jinak si myslím, že ten tlak jako...
4: Dneska jsi ho ráno měřil?
3: Dneska jsem si ho neměřil, ale včera jsem si ho měřil.
4: Kolik tam bylo?
3: No, teď už to bylo tak 140 na... těch 88, tak nějak.
5: Zdravej člověk.
4: Zdravej člověk,
3: jo, ano. Ale po lécích, to musím, že jako po lécích.
4: Jirko, byl jsi vůbec někdy nemocný, nějak vážnějc?
3: No, vážnějc, musím teda říct, že teda ne. Teda, ale měl jsem teda, já byl v nemocnici před strašně mnoha lety, to mě bylo 2,5 roku a... skutečně... A...

0: jsem teda zaklepat, nevím teda na co, ale tam jsem byl zatím naposled v nemocnici a to bylo tak, že jsem měl kýlu. Operace kýly, protože jsem u babičky zvedl žehličku. Ale takovou tu krejčovskou, opravdu to hodně těžkou žehličku jsem zvedl. A víte, ale že to jsou zážitky, když řekneš tak 2,5 roku, že to si můžu pamatovat. A víš, že to byl pro mě tak intenzivní zážitek, že si to opravdu do dneška pamatuju. Určitý situace, jak jsem tam otec do té nemocnice přines, jako takhle, jo. Pak jak jsem tam moc nejdřív nechtěl bejt, že jo. No a potom se stalo to, že člověče po té operaci, mě se tam strašně nějak zalíbilo. A já jsem tam člověče, to, když pro mě pak rodiče přišli po týdnu, tak já jsem začal řvát, že nechci domů, že tam chci bejt dál, protože já jsem už od dětství byl takový zvláštní jedlík a oni vám tam měli strašně dobrý kokosový sušenky. A na to, ale skutečně tu chuť toho kokosu, já tady nevěděl, že to je kokos, ale pak jsem se to dověděl po 15 letech. Takže vlastně já jsem si tu chuť pamatoval a mě to tak strašně jako a řval jsem. A teďka ty sestřičky říkali, no co to je za rodiče, teď každý dítě se těší domů a tenhle ten řve, že chce být u sestřiček a že chce jít z kokosový sušenky. Ano, ano. Takže to opravdu, tak to bylo taková pro ty rodiče, to bylo hrozný v té chvíli. Že jo?
1: A ty jsi od té doby opravdu nebyl v nemocnici?
0: No, byl jsem tam třeba na návštěvě. Jako to jo, ale jo,
1: já myslím, jako nebyl jsem.
0: Ne, nebyl.
1: A přesto máš takový strach o svoje zdraví?
0: No tak já to mám jako prevenci. Víš, jako, že co, já užívám léky, já ti řeknu.
1: Všechny, co užíváš.
0: Tak ne? Užívám. Troje na tlak, pak mám na podagru, já mám dnu taky, víš, to je dna. Potom beru na cholesterol taky léky, pak beru ještě vitamíny, pak beru preventivně na prostatu, pak beru...
1: Ty bereš všecko preventivně.
0: No, tak ono to je dobrý, ale že, pak se to nepřekvapí nakonec. No, takže, no, proto jsem byl jednou v nemocnici zatím taky ano. Možná. No,
1: a ty tak. Bereš 8 druhů prášku různej?
0: Asi tak, no, po barvách 9, takhle, to mám jako složený. Jednou se mi stalo, já přišel do lékárny a mě se strašně líbí lékárny. Já mi to přitahuji, oni to mají dneska hezký designy, že jo, ty krabičky všechny a takový, já tam přišel a říkám, prosím vás, co je tam toto? To je nějaká novinka, to se ještě, a říká, to je na menstruaci. Takže tak to jako ne, tak to jsem, takže, no, takže.
1: To byl prášek, který jsi neznal.
0: Ten jsem ještě právě neznal.
1: A chtěl jsi ho zobnout.
0: Chtěl jsem si zobat.
1: Chtěl jsi ho zobnout, no. Ale ty máš...
0: No já už stejně u jedný známý ochutnal.
1: A zastavilo se to, jo?
0: Jo, mám to.
2: Vraťme se zase na chvíli do filmu. Do toho, který byl natočen v roce 1983. O prázdninách tehdy Zdeněk Troška sezval známé herce do jižních Čech a natáčela se první komedie z dlouhé série Slunce, seno, jahody. Nenatáčelo se ale pouze v Hošticích. Některé záběry, třeba dům paní učitelky anebo fara, stojí v sousední obci Dobrš. Hezké prázdniny tam určitě ale prožil i náš dnešní host Jiří Lábus. Jak na to vzpomínáte?
3: No tak vzpomínám na to v dobrým, protože zaprvé já mám 5 kilometrů tam tu škálupu, kde jsme to točili ve Volyni u Strakonic, to jsou v Hošticích tenhle film, že jo, tak pro mě to vlastně byly příjemně strávené prázdniny divadelní. To se točilo přes léto, všechny ty tři filmy, že jo. Takže to bylo ve velice jako příjemné společnosti a já pro mě vždycky přijeli, odvezli do Hoštic, natočil jsem to a zase na chalupu. No a pak jsme odjeli do Itálie, to bylo trošku kde sedí, jsme byli v Itálii, tak to bylo taky docela, když to byl ta hrozný fofr, to jsme teda projížděli docela ty města v hrozným fofru, ale myslím, že ten film vůbec jsem netušil, že když jsem to točil, že to bude se po letech pořád jako promítat a pořád to bude, lidi se to na tím filmem budou pořád bavit, tak což jsem teda byl překvapený, jsem to vůbec nečekal, takovou reakci.
4: No tak co, máš něco? No a dívala jsi se všude? A pořádně? Na co včera? Říkal něco?
5: Promluvil o té své práci ve škole, že se kvůli ní pohádal s tátou.
4: No, a dál?
5: Dál už ne.
4: Tak se na něj šla blbě.
5: Tak sedě na něj sám, když jsi tak klidně, už to nebaví.
4: A nás to asi baví, ne? Tak se na to vykašleme a přijdeme o titul, o prémii a jediný, co nás bude, bude ostuda po celém kraji. To přece nejde.
6: A víte co? Tak mu s tím jeho nesmyslem pomůžeme.
7: Ivole! Jdi mu s tím pomoct, Lukáš. Já ti to podržím.
8: Jestli to už teďka nedopadne, tak nás všechny zavřou.
9: Z voloviny.
4: To si teda pište.
9: Kraviny do kravín.
8: Ale nemel furt.
4: Ale já se tam říct nedám, to teda ne. Ale... Čuják, vůle ještě.
2: Po úspěchu téhle komedie přišel i druhý díl Slunce, seno a pár facek a na začátku 90. let i třetí Slunce, seno, erotika. V něm na Jiřího Lábuse čekalo trochu nevděčné natáčení. Úplně bez.
10: Pozor, hlášení. Žádáme všechny účastníky výcviku na nudistickou pláž, aby se okamžitě dostavili na generálku do Mlejna.
2: Pan Lábusi, když jste si přečetl ten scénář, neměl jste trochu chuť z toho utéct?
3: Ne, vůbec ne, já jsem exhibicionista, to vůbec ne. Ne, to si pamatuju, že jsme točili tu scénu, jsem nepřipravený v té stodole na ten záběr a tam byly ty pracovnice JZD tam okolo mě, jako v tom, jak tam pak jako vybíhali za mnou, že no a ta jedna říkala, kolik za to máte, pane Lábusi, a když jsem jí to řekla, to bych za to z peníze nedělala, to bych tam nahá neběhala, říkala.
2: No a my si teď inkriminovaný kousek filmu pustíme, aspoň ve zvukové podobě.
11: Ani za nic, ženský, já první nepůjdu.
12: Odejď ještě k tomu nahá, ukaž, co to tam máš.
13: To je právě na aerobik, to je zřímá.
11: A já jsem řekla, že vypomůžu, uvařím, upeču, ale nahá tu nikde lítat nebudu.
14: Ženský, jsme tu pro Italiány, pro hostice. Toč, tále čumáku je celá vesnice.
15: Ježišmar, ženský, takovou dobu to nacvičujete tamhle v kravině, teďka budete dělat fóry.
11: No jo, na hustice, co je nahý.
15: Cože, nahý, no to byla zkouška, se zkoušela.
11: Nahý jsme tam nebyli.
15: Ale nebyli, a teď budete, ale no, o to ne.
16: Děvčata, děvčata, klid. No jak jsme se to učili, připravíme se hezky s úsměvem, abychom celému světu ukázali, že i prostá česká žena se může chovat jako dáma.
15: V gumátách a s vídlem a z vás žádný jítel nebondli.
17: Holky, já jdu domů. Ať si tam jdou ty mladý na
11: správně.
15: Dostanete za to prémie, tak o co jde?
18: Prosím vás, vy s tím naděláte. Ráno se tady slíkal kde kdo a nikomu to nevadilo.
15: To jsme si nerozuměli teda, tak ode. Gabino, popolaš se. Když to okamžitě nenecháš, tak se s tebou rozvedu.
19: Vidíte, ho Kaňoura nás by slíkal a svou si nenechá.
20: Je to prémie, a ten zvykne za nás.
15: Co jste se zprázdnili, že nás zprázdnili? Lidičky, pomoc! Lidi, já udělal matušku!
21: Nebylo tohle, to tady nebylo.
22: Ticho, lidi, podívejte, už to začíná.
15: Žensky, otevřete! Žensky, slyšíte?
23: Pusťte mě, to je nějaký odmyl, to přece v nácviku nebylo.

0: Naším hostem je Béďa z filmu Slunce, seno, tedy herec Jiří Lábus. S vámi tam účinkovali i kolegové z Ypsilonky. Přidávali jste si tedy jako velký improvizátoři i do toho scénáře něco navíc, nebo jste se ho striktně drželi?
1: Musím říct, že pár věcí tam vzniklo teda přidáním, třeba tam taková ta scéna, jak sledujeme to porno, tak o těch kozách a o těch, tak to jsme si zrovna, myslím, nějak vymysleli společně, tady tu, myslím, mám pocit, tady tu repliku, nějak, ale jinak to všechno bylo, myslím, velice pevně daný a zejména troška, protože přímo z toho kraje, tak ten dokonale zná ty lidi a proto to bylo tak jako, tak autenticky kolikrát ty dialogy. To bylo opravdu všechno ve scénáři, bych řekl.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Jestli máte teď úsměv na tváři, je to možná i díky tomu, že posloucháte pořad na vlnách Českého rozhlasu, který se věnuje tvorbě Jiřího Lábuse.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: A teď se zaměříme na tu část života, kterou vyplňoval slavný pořad Možná přijde i kouzelník. Natáčelo se na různých místech, nejčastěji v Táboře, ale také v divadle ve Slaném nebo v Jablonci nad Nisou.
2: To si pamatuju, jaký byl strašný problém v prvním díle, to bylo za hluboký totality, a protože Jiří Kor měl náušnici v pravém nebo v levém uchu, tak se přišel příkaz od ředitele té redakce Zábavy, že všechny záběry, kde Kor má to náušnici, musí pryč, tak se to muselo celý přestříhat ten pořad. Když se to dneska člověk uvědomí, co to bylo za blbce a všecko, který takhle tohle to řídili, jo, tak to je opravdu neuvěřitelné, co všechno se muselo dělat a co za práce navíc to bylo, že se ten první díl musel přestřet, aby tam nebyl Jiří Korn vidět s tou náušnicí. Jo. V žádném záběru, no to bylo neskutečné.
1: Dotřejme si malou ukázku z jednoho dílu. Je tu Mariša.
3: Babi,
4: co zás?
3: Když mi seženeš Cčka a koupíš babetu, tak tě neprásknu.
4: Dáš si kávu?
3: Tak si čaj.
4: Koupím ti babetu, budeš jezdit jako velký šohaj, dáš si kafe.
3: Od koho je káva?
4: Od Žida.
3: A proč ne ze spolku?
4: Měli zavříno.
3: Tahle je stuchlá, či co? Já jsem z toho ze všeho tak otrávaný.
1: Jiří, hráli jste někdy takové etýdy, jako třeba v pořadu Možná přijde i kouzelník, v běžném, soukromém životě?
2: To jo, vlastně většina těch scének vlastně vznikla, že jsme to někde předvedli, třeba scénka, kterou si lidi často pouští i tak různě na internetu, třeba ta škola v roce 2020 a hodina dějepisu, tak ta vznikla tak, že jsme seděli s Ludou Kajzerem někde v nějaký vinárně před, krátce po listopadu 89 a já říkám, nebo říkal, jak to asi bude vypadat za takových 50 let, jak se o tohle bude učit. A Luda se už hnedka stoup a začala dělat žáka, no a já jsem si hnedka začal, u stolu jsem seděl a jsem dělal teda učitele, hned jsme začali rozvíjet improvizaci a takhle to vlastně vzniklo, no.
5: K tabuli půjde Karolina Kajzrová. Je tady, je.
6: Já to věděla.
5: No tak pojď. Tak pojď, prosím tebe. Bez těch komedií. No až se smějte první klavici, to je hezký. Známý firmy, no, Tastová, Navrátilová, to je nádhera, no. Ještě ji podporujte v tom, ano, to je krásný. Tohle. No, tak. Tak děvčata, prosím vás, tak nám popiš nám listopadové události roku 89 v Praze. Kdy a... Opovažte se napovídat tam! Opovažte se napovídat! Kdy a kde začala celá akce?
6: No. Tak jako teda bylo to jako těžký teda.
5: No těžký to bylo, to víš, že to bylo těžký. Kde to bylo, kdy?
6: Bylo to teda v tom jako teda... V tom listopadu.
5: No v listopadu, to jsem, ano. A koliká to bylo přesně?
6: To znamená jako teda na podzem.
5: No na podzem, no. Samozřejmě, že jo. Bylo to kdy, no?
6: No v listopadu říkám.
5: No 17.
6: 17. no.
5: A kde?
6: Kde, no.
5: Na Al. Al.
6: Na Al Jašce.
5: Ale prosím tebe. Na Albertově, Praze. Nenapovídej mi tam, nebo tě vyrazím. Opravdu, už to mám dost. No. Kolik?
6: Holky, nechte to.
5: Tak děvčata, opravdu. Kolik bylo studentů na manifestaci?
6: No bylo jak tam jako teda hodně, no.
5: No to víš, že bude málo asi. Tak přibližně řekni, no, řekni přibližně. No,
6: byl tam Petr, Dušan, Mirá.
5: Tak prosím tebe, to bys tady jmenovala do Zejcka. Asi 20 000 studentů tam bylo.
6: Jo.
5: No! Přesně to, já to opravdu, já to nechápu, jak to, že to nevíš tohle, to za chvíličku jsou maturity, ty neodmaturuješ, Kajzrová.
6: Ne, no prostě...
5: Zeptej se táty, tam byl taky tvůj táta. No jistě.
6: No. To se tak blbě učí.
5: No blbě učí, no. Jaká byla hlavní hesla? No.
6: No tak hlavní hesla...
5: No, to nás bude.
6: Byly jako...
5: Na Štěpána, bez Štěpána.
6: Bez Štěpána.
5: Jak ještě, do koše, no a dá, no.
6: Pak to, svobodné dolby.
5: A prosím tebe, dolby. Svobodné volby.
6: Teda volby.
5: No, jsem neviděl tohleto. Co ještě?
6: Máme hole v ruce.
5: Ale prosím tebe. Máme holé ruce, oni měli holé. Jsem neviděl tohleto. To je opravdu zásadní neznalost. Kdo promluvil na Václavském náměstí?
6: Na Václavském náměstí promluvil lid.
5: No, to máš pravdu teda, to jsi to vzala hopem teda. Opravdu to, že tohle to nevíš, prosím tě, jak to, že to nevíš tohle? No. Kdo byl vyloučen ze strany?
6: Ze strany byl vyloučen Kocáb, Baťa, Zapa.
5: Já tě opravdu vyrazím, já tě vyrazím s pětkou, to nemá cenu tohleto. Co znamenala zkrátka OF? Opravdu to jsem neviděl.
6: Osvobození Fojtíka.
5: Ale prosím tě!
1: Tak jsme si zopakovali kousek našich dějin. Možná, že Jiří Lábus ani netušil, že se toho roku, o kterém tehdy mluvil jako o budoucnosti, dožije. Bylo něco, co jste museli vystřihnout, co bylo zakázáno, s čím byly potíže?
2: Myslím, že vyloženě vystřiženo ne, my jsme věděli, že to nemělo cenu psát něco, co víme, že by pak třeba vyndali a šlo by to pryč, to jsme tušili, co by mohlo samozřejmě nastat. Ale vím, že třeba se stala taková situace, když v tom jednom, dokonce myslím, to bylo silvestrovské vydání, tam Otakar Brousek, známý recitátor, říkal tu básni, tu pohádku, a kde potom řekl to sprostý slovo, že jo, na konci.
7: A upadla mu prdel.
2: A to vím, že zbudilo u některých lidí hroznou nevoli a psali, jak je to možný, takový recitátor může říct takhle sprostý slovo v televizi, a pak dokonce nějaký pán napsal, že už do té televize psal, že to opakovali, že to řekl znova.
1: Improvizační kousky přinesla dvojice Jiří Lábus a Oldřich Kaiser na televizní obrazovky i v 90. letech. Poprvé například v televizi Nova a pořadu Ruská ruleta. Moderoval ho Marek Eben. Ten vylosoval vždy nějaké divácké téma a na dvojici bylo, aby to rychle stvárnili do krátké scénky. Tady je jedna z nich. Herec se připravuje na roli ve hře Otelo a do šatny vejde uklízečka.
8: Kdo ty prokletí, co jsi učinil?
6: Neruším.
9: No, maličko, ano, to víte, po ránu se musím trošku dostat do formy.
6: Po ránu, teď je 11:30.
9: No to víte, my večer zpíváme, ráno líháme.
6: No jo, vy jste held bohémové, že jo?
9: Jo, Bohéma Puccini, to je krásná opera.
6: Vy a Puccini, prosím vás, odko ještě vy si chcete pučovat.
8: Já.
6: Potomník si taky po sobě můžete laskavě vysypat příště, já to za vás věčně dělat nebudu.
8: Já.
9: Prosím vás, už vypadněte, já za chvíličku letím do studia.
6: Já zas letím na mandl, víte, a se smetím.
8: Já.
6: Poslyšte, vy byste to mohl vědět. Prý se Dvořák proslavil v Americe, je to pravda?
9: No jo, ten se tam zapsal natrvalo.
6: Tak neříkejte, natrvalo. Já jsem si to hned myslela, vidíte. A víte, jak tam jsou drahý čin, že? Mně říkala Čechová, odvedle z Masny, co tam má vody jak živa snachu. Vody jak živa, co tam má snachu. Že nemůže vidět. Ani na ulici. A já to i četla v tom. No, jak se to plus nebo... No, je to všude, no. Tak Dvořák, říkáte. No vidíte, kdo by to byl do něj řekl, že jo? Já nevím, co mu chybělo. Když se měl krásně. Já nevím opravdu, co mu chybělo. Jsem ho ještě viděla i to týden, jak venčil psa. Měl se nádherně.
9: Kdo, pes?
6: Pes jsem měl. Ne, pes, Dvořák.
9: Ale prosím vás, Antonín Dvořák, známý skladatel, ten už je dávno po smrti.
6: No vidíte, a mně se nic neřekne, já jsem ho dobrá jenom na ty schody, že jo? No, taky bych si mohla zaspívat, nemyslete si, že jste nějaký eso, víte? Já jsem chodila do Krušnevského chodnického kroužka a zpívala jsem tam, víte? Švitořinka, švitořila, taky jsem měla dobře posadený hlas, víte?
9: Tak už
6: ale
9: budeš stříkat!
6: Patr mě to zničí,
9: já za chviličku letím do studia, mám tam zpívání! Všecko
6: odřu,
9: a já tady takhle s tebou ztrácím! No. Ty babuny, dělku, to by ztratil hlas!
6: Já jsem včera ztratila hadr a víte, kde jsem ho našla? V mezaní, no fakt, ty lidi jsou...
9: Já se nebudu rozpakovat!
6: Věce, co to děláte, vy měžka to...
9: Ano! Paní Houdová!
10: Pánové, Kaiser a Lábus, prosím na scénu.
9: Tak Oldu, jdem na to. Myslíš ten konec takhle, že bude dobrý ten závěr? Co? Oldo? Já ho zabil. A mě říkal, Rejža, trošku přitlačím na konci. Mě to říkal, já to... Já zabil. Oldo, já nerad, ale já... Já zabil! Já zabil!
11: Nezabil! My jsme nezničitelní!
1: Jiří, nastal někdy takový problém, že jste měli tak krátký čas, že jste prostě nedokázali vymyslet vůbec nic v ruské ruletě a byli jste v úzkých?
2: No, možná, že se to někdy stalo, já už teda těch dílů bylo, já už to teďka přesně nepamatuju, ale asi jsme někdy měli, samozřejmě některé scénky byly lepší, některé horší, to se nedá nic dělat, že? Ale hlavně jsme se vždycky snažili, důležité bylo, aby jsme hnedka věděli, koho budeme hrát, jakou postavu. Abych věděl, když jsem učitel, tak protože okamžitě mi naskočí, jak se chová učitel, jaký má slovník učitel, že? Nebo když jsem doktor, tak jsem zase doktor, lékař, že? Nebo samozřejmě ženská chlap, to jsme se museli v tom střídat v těch ženských postavách, že? A hlavně jsme museli vědět, jako k čemu to bude směřovat a že to bude mít vlastně, že to bude mít vlastně nějakou poentu a k té poentě to směřovat, to vždycky hlavní, k jaký poentě to budeme směřovat. Že?
1: Humor je dobrá věc, pro kterou stojí žít. Zvlášť, když ji pro vás dělají kumštíři, takový, k jakým patří i Jiří Lábus. Já se s vámi loučím a doufám, že si cestu k našemu pořadu najdete i příště. A Jiřímu Lábusovi moc děkuju.
2: Děkuju vám taky a naschledanou.